Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Dobrý večer. Říká se, že paměť je vrtkavá a nelze se na ní spolehnout. Já si jsem ale jistý, že vzpomínky Václava Hybše zub času neobrousí. I dnes si s vámi bude povídat o svém životě, práci s orchestrem, solisty, zpěváky a zpěvačkami. Poslechu vás zve Tomáš Kačner.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Já dnes opět u mikrofonu vítám našeho hosta Václava Hybše.
1: Dobrý večer.
0: Václave, mně se líbí tvůj obrovský rozsah práce. Kolik nejrůznějších věcí jsi dělal. Třeba před týdnem jsme poslouchali nejdříve Moravské lidovky a skončili jsme u Jaroslava Ježka. Ale ty jsi zabrousil i do trošku jiných vod. Ty jsi také se pohyboval v operetě. Čím tě tahle muzika zaujala?
1: Tam jsou poklady obrovský v operetě. Jsou šlágry, no úžasný. No a potom přišel muzikál, no tak ale ta opereta, to je vlastně předchůdce muzikálu.
0: Tam se říká, že to vlastně psali klasicky vzdělaní skladatelé, kteří ale to jakoby propojovali s pop music.
1: Dá se to takhle říct, ale tam jsou poklady obrovský.
0: Jsou tam nádherné melodie, silné melodie.
1: A teď si vem Oscar Nedbal, Polská krev, to je úžas.
0: Tak dobře, pojďme si poslechnout třeba O rozmery buď mojí, jako orchestrálku.
1: Ano.

0: Rudolf Riml o rozmery a orchestr Václava Hybše. Indiánskou píseň lásky, to je velmi výrazná skladba, píseň, tak ty jsi ji nechal hrát Felixe Slováčkem.
1: No, vlastně tu indiánskou píseň, to je jeden z největších šlágrů od Frimla a tu jsem nahrál mnohokrát, například s Pavlou Břinkovou, s Josefem Sukem, no mnohokrát, ale tentokrát bych doporučil, že bychom si poslechli Felixe Slováčka na soprán saxofon.
0: A třeba když jste to připravoval pro orchestr noty, byly to po každé úplně ty též stejné noty a jenom solista se měnil, nebo jste tam třeba dělal
1: nějaké? Ne. A to aranžma musí být úplně jiný.
0: Jsem si to myslel, proto se ptám.
1: V jiný tónině a to jsem musel taky se domluvit s tím Felixem, kam mu to až můžu napsat nahoru a tak dále. Když teda jsme se dostali k indiánské písni, tak tu jsem dělal nejméně 10krát. No.
0: A schválně recept kapelníka, když právě víš, že bude zpívaná, anebo bude právě hraná Felixem, čili instrumentální, jak to upravit? Jako nechat trošku orchestr hrát slaběji, nebo jak postupovat, aby vynikl ten hlavní hlas?
1: No tak tohle to je těžká otázka. No tak,
0: ale kdo jiný by mohl zodpovědět dobře?
1: Ne, tak to jsou věci, které já neumím zodpovědět. No tak, aby to bylo příjemné pro toho posluchače, aby jsme nepotlačili toho solistu. Víš, tak to vždycky vyplyne. No tak uvidíme, jak si s tím Felix poradil.

0: Indiánská píseň lásky a Felix Slováček. Měli jsme teďka dvě instrumentálky, pojďme si poslechnout zase nějaké zpěváky a zpěvačky.
1: Tak já bych doporučil Ivetu Duvkovou a Roberta Šicho v duetu Nikdo v celém světě.
0: A píseň Líbám ženy třeba?
1: Jo, tak to je zase z operety jako ta předchozí z Paganiny a tu nám zaspívá Jan Ježek.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vy jste velmi často spolupracoval s Pavlou Břínkovou. Bavili jsme se tady o ní, že si říkal, že je úžasná, je skvělá, moc dobře se s ní spolupracuje. Co kdyby nám zaspívala třeba svatební valčík z již zmiňované Rozmary?
2: No, tak proč ne?
1: Jaká s ní teda byla opravdu spolupráce? Fakt si ji chválil, takže já už posluchačům rovnou říkám.
2: No, tak my, když si telefonujeme, tak ona se hlásí jako tady buchta. No, protože se nám stala taková příhoda. Chceš to slyšet?
1: No, to mě zajímá.
2: To jsme přijeli, počkej, u Žamberka někde do nějakého hotelu. No, ale to je to trošku zamotaný. A tam jsme se museli vystěhovat, protože to nebylo připravený, tak potom jsme byli tady

0: zase na našem Hradeckém kraji to bylo, do Jaroměře, do hotelu, kde teda kapela jde celou tou chodbou a tam vykukuje z kuchyně taková paní, babka, která tam měla nádoby nebo co, a ty kluci muzikantsky říkali, po koncertě budou nějaký buchty tady. Teď samozřejmě skončil koncert, přišli jsme na hotel a tahle ta babka říkala, tak tady mám ty buchty. A já jí povedám, paní, oni mysleli ty kluci úplně jiný buchty, mysleli, že tam přijou nějaké holky, protože tam byla nějaká taneční zábava v tom. No takže buchty, a teď proto s Pavlou Břínkovou, která tam byla, jsme říkali, co s těma buchtama, no tak je sežerem. Tak s Pavlínkou jsme si nechali udělat čaj, pustili jsme se do toho a tak do dneška na to vzpomínáme. Ono už to bude takových 30-40 let zpátky, tohle to, co se nám stalo.
1: Pavla Břínková, slavná zpěvačka a svatební valčík.

0: No a teď mám překvapení pro tebe, co slyšet takový chlapy, jako je Matuška, Spálený, Laufer, Chladil a Karel Hála.
1: Pohromadě?
0: Pohromadě. Taková směs, kterou jsem nazval U Maxima.
1: Čo je tvoje směs, ty jsi jenom dohromady.
0: No já jsem jenom...
1: No jasně, ty jsi jenom dohromady. Saranžoval
0: je to dohromady. Ze známých operet.
1: Ano. Dobře, takže Václav Hybš a jim udělaná směs U Maxima.

0: Tak to byla směs u Maxima, kterou zpívali Valdemar Matuška, Petr Spálený, Josef Laufer, Milan Chladil a Karel Hála. Samozřejmě pod tou směsí je podepsán náš dnešní host.
1: Ty myslíš, abych to prozradil?
0: Ano.
1: Tak tady je Václav Hybš teda.
0: Kterého samozřejmě moc rádi vítáme. Bavili jsme se tady spolu o operetě, ale to je takový, jak jsme sami říkali v úvodu, takový předstupeň před muzikálem, který je dnešní.
1: No, opereta, z toho vlastně vzniknul dnes muzikál. To byl takový předskokan.
0: Předskokan.
1: Muzikálu. No tak si dáme nějaký muzikál.
0: Baví tě muzikály? Sleduješ, co se děje na té muzikálové scéně, no, která je stále živá?
1: Pokud mám čas, tak ano. Jeden zase ze slavných muzikálů je My Fair Lady.
0: Rozhodně.
1: S Pavlou Břinkovou.
0: Pojďme na to.

0: Tak tohle byla My Fair Lady a Pavla Břinková. Koukám, že tady teď si vybral píseň, která se jmenuje Mississippi. No. Byl jsi někdy u Mississippi?
1: No bohužel ne, nebyl. Já jsem byl akorát tady u Labe. Ale Mississippi byla po válce úžasná písnička, kterou zpěla Paul Robeson. Mm-hmm. S hlubokým hlasem, úžasným. No tak já jsem to nahrál a to je z muzikálu Loď komediantů.
0: A Loď komediantů a zpívat ji bude?
1: Zdeněk Plech.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ty jsi spolupracoval s celou řadou jmén, mezi nimi září Lucie Bílá.
2: Ano, no Lucie, to je fenomén.
1: To je fenomén neustálý, ano. Vy jste spolu také pracovali na nějakých muzikálech, je to tak?
2: No, tak přímo na muzikálu ne, ale zpívala se mnou různé věci a já bych doporučil si pustit jednu věc, kterou dělá úžasně s dětským sborem, který se jmenuje Vrabčáci, to je z Jablonce. A to bylo na prvním koncertu Hvězd na Žofíně, teď už si nespomenu, to bylo hned asi rok po sametové revoluci. A když mluvíme o muzikálu, Lucie Bílá pije Jezu, ty víš, jestli to pochází z muzikálu, víš o tom něco?
1: No já jenom vím, že nevím, jak se správně vůbec to celé vyslovuje, jestli to je pije Jezu nebo pije Jezu, že už, no už jenom ten název sám o sobě, no, už je pro mě trošku, přiznám se.
2: To víš, tohle to by nám mohl říct, já bych zavolal kamaráda Miloše Skalku,
1: no,
2: který nám řekne o tom všecko a ty se ho zeptáš, anebo já se ho zeptám.
1: Zeptej se ho, zavolej mu, je to tvůj kamarád, no. Zkuste to.
3: Ano, prosím.
2: Ahoj Miloši, tady je Vašek Hybš.
3: Zdravím, Václav.
2: Já ti volám z rádia z Hradce Králové a potřeboval bych jako obvykle něco od tebe vědět.
3: Informace.
2: Skladbu Pije Jezu, kterou jsem nahrál s Lucí Bílou. Co to je vlastně? Někdo tvrdí, že to je z muzikálu a já vím, že to je z Requiem. Můžeš mi o tom něco říct?
3: Víš velmi správně, že to je z Requiem. To je Requiem, které složil Andrew Lloyd Webber, tedy zádušní mši za zesnulé pro svého tatínka, který zemřel v první polovině 80. let, a tohle Requiem premiéroval Andrew Lloyd Webber v roce 1985 a nejznámější částí tohoto Requia je právě skladba nebo ten fragment Pije, jak říkáš, Pije Jezu, oni tomu říkají Pije Jezu, prostě zbožný Ježíš. A tohle Requiem, ze kterého tahle skladba pochází, tak to získalo v roce 1986 cenu Grammy v kategorii nejlepší současná klasická kompozice.
2: No tak tohle to je úžasný, proto já teď už jsem trošičku jaksi při věci. Můžeme to vlastně podat, jako já tady dávám muzikálové věci, víš?
3: Prosím tě, ono je to tak, že Andrew Lloyd Webber, který je samozřejmě světově nejúspěšnější, zřejmě skladatel muzikálových děl, autor muzikálů jako Jesus Christ Superstar, Kočky, Evita nebo Phantom Opery, tak dokonce, když uvádí koncertní kousky nebo jevištní provedení svých nejznámějších muzikálových árií, tak v té nabídce, v té dramaturgii nikdy nechybí ani skladba Pije Jezu, čili on sám to považuje za součást své muzikálové tvorby.
2: No tak to je úžasný, já ti děkuju, tím pádem jsem chytřejší. Děkuju. Ahoj Miloši.
3: Děkuju, přeju hezký den do Hradce.
1: Takže díky Miloši Skalkovi, to bylo krásné povídání. Pojďme si poslechnout Lucii Bílou a Pije Jezu.

0: Měli jsme tu jednoho slavného autora a nyní tady bude další, Leonard Bernstein a jeho West Side Story, píseň Maria. Co vůbec Leonard Bernstein?
1: No, tak to je světoznámý muzikál a my tu Mariu známe v podání Karla Gotta, ale aby to bylo jiný, já jsem ji nahrál se Zdeňkem Pulcem na trombón.

0: Ta následující melodie to řadě lidem hnedka naskočí chlupy na rukách, protože když Milan Chladil zpíval Já se dnes dopoledne žením, tak já si pamatuju ze svého dětství, že prostě to znělo všude, to si lidé zpívali, to prostě, to byl opravdu hit.
1: No, tak to je Doolittle s My Fair Lady.
0: A Milan Chladil to udělal skvěle.
1: No, tak já ti děkuju, že se ti to líbí.

0: Já se dnes dopoledne žením a Milan chladil a tím se dostáváme k závěru dnešních desek, pásek, vzpomínek Václava Hybše. Pojďme si poslechnout ještě minimálně jednu píseň. Co Eva Pilarová? S tou si také spolupracovala.
1: No, samozřejmě. Ta se mnou naspívala, jestli chceme něco z muzikálu. Mm-hmm. Hello Dolly.
0: Hello Dolly, čo je naprostá klasika na závěr. Dobře, jak se s Evou Pilarovou spolupracovala?
1: No tak přeci nemůžu říct, že špatně. Bezvadně.
0: Její úžasný rozsah, připravenost, nasazení.
1: No jistě, no tak ona měla trošičku smůlu, protože její manžel Milan Pilar, basista, zůstal jaksi venku, takže ta Eva si užila svý taky.
0: A je na tom velmi sympatické, že o tom vůbec nemluví. Že prostě není ten, kdo ze sebe dělá toho, kdo měl problémy, no a naopak prostě jako velká dáma prochází dál. Takže Hello Dolly, nádherný muzikál a krásná píseň na závěr dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Těšíme se na setkání opět za týden.
1: Naschledanou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Seneca kdysi prohlásil, že dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. Tak myslím, že to může potvrdit třeba i Aleš Cibulka, náš dnešní host. Kdy jsi se zasmál naposledy sám sobě? Ahoj.
2: Neustále. Krásné, dobré odpoledne vám všem. My se s Michalem doma hodně smějeme a smějeme se tomu, co se nám stalo. A já si myslím, že to je jedna z šancí, jak se nezbláznit v současnosti vůbec jako ze světa a ze života kolem nás. Takže my se smějeme rádi a velmi často i sobě.
1: Ano, a kdo komu víc?
2: Já myslím, že to je tak 50-50, ale je pravda, že nedávno se mi stalo, a to jsem se spál sám sobě, že jsem jel výtahem. Jel jsem z pátého, byla už tam dáma v šestém a když jsme tak jako jeli dolů, tak jsem říkal, že dlouho stojí řeč, jako že bych měl něco říct. A tak jsem jako rychle přemýšlel, co bych řekl, a asi ve třetím ze mě vypadla inteligentní věta, tak jsem jako nonchalantně pronesl, taky jedete dolů. A to jsem se pak smál hodně sám sobě, protože takovou kravinu, to by si člověk běžně nevymyslel. Takže spějeme se.
0: Humoriáda.

0: Hana Zagorová, úvod dnešní humoriády. Naším hostem je Aleš Cibulka. A co vybírá ze seznamu, co si dáme?
1: No já, když jsem ho probíral, tak jsem narazil na jméno, které jsem tady ještě nezažil, že by byl mezi baviči, a to je pan režisér Jiří Mencl. A pak jsem ještě viděl, že to je v kombinaci s Markem Ebenem. Tak to se mi zalíbilo, tyhle ty dvě osobnosti, jako co by to teda mohlo být.
0: Večery pod lampou pořád a o ženách a o praní se.
1: Ano, praní špinavých peněz, výborně.
0: To je spíš takové to chlapské, pošťuchování.
1: Jo, takhle, aha, tak to neznám.
0: Praní se, ne praní něčeho.
1: Jo, ani prádla, jasně.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku.
3: Proč jako malej... vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mně líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kusy jsme neměli. A takže byl takový můj sen.
4: Vytrvalost píly, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, jako jo, ale...
4: Doufám, najdu jedno.
2: Ale to vytrvalost píly jsem tam nehledal.
3: Vy jste se prál někdy? Civil?
2: No, dostal jsem. Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl dreja vždycky, a takže dorvaček jsem se nepouštěl, ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel a dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
3: A ošetřovala vás aspoň ta holka?
2: Jo.
3: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům, a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Bych zachoval čest rodiny, a tak jsem k němu přišel a teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
2: Jak jsem Marka, tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
5: Že se pak na nic nezbude.
3: Ne, on byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, opravdu k ničemu nedošlo.
0: Setkání ve večeru, tedy pod lampou, a Marek Eben, Jiří Mencl jako ty hlavní postavy tohoto povídání, tak pana Mencla tu často nemáme, to je pravda, v těch ukázkách. Ty jsi ho nějak často měl jako hosta? Nebo
1: často ne, ale vzpomínám si, že jsme měli nádherný přímý přenos toboganu, to bylo výročí Bohumila Hrabala, a my jsme vysílali přímo z hospody u Tigra, to bylo jeho oblíbené místo.
0: To byl čí nápad?
1: Já nevím, koho to tenkrát napadlo, vycestovali jsme tebe tam. Ne, pan režisér byl úžasný v tom, že vyprávěl, že nikdy nepil pivo, že mu pivo smrdí. Takže i když se setkával s panem Hrabalem a domlouvali ty jeho filmy, vždycky u toho měl neperlivou vodu. Když se chtěl rozšoupnout, dal si perlivou, a pana Hrabala to prý velmi štvalo. Takže vysílali jsme z tohohle místa, byla tam Olinka Somerová, která točila dokument o panu Hrabalovi, podávalo se tam to pivko, všichni tam pili, vyprávělo se. No a o hudbu se postaral Pepíček Čečil, to si pamatuju do dneška. To byl taková figurka úžasná ze staré Prahy, který hrál na harmoniku a zpíval. A všichni nám řekli, toho miloval Hrabal, ten bude výborný. Nikdo nám neřekl, že zpívá pouze z prostonárodní písně, a už v době toboganu mezi 11. a 12. měl Pepíček Čečil, no podle mě to byl zbytkáč tak 2-3 promile. Bylo to neskutečně komický, protože to byl přímý přenos do toho, ta hrabalovská atmosféra, pan režisér Mencl. A ještě si vzpomínám, že jak jsem nešikovnej a vždycky někdy něco vyleju, tak jsem ještě na pana režiséra, který celou dobu říkal, že mu to pivo smrdí, to pivo, který jsem měl před sebou, jsem mu ten pulitr svůj zvrhnul do klína. Takže ano. Na to si vzpomínám, ale to už je taky takových třeba 10-15 let. Prosím tě, to přišlo tak nějak z hůry, ale všimni si, že i já tady u vás tu vodu a kávu mám v bezpečné vzdálenosti, protože pode mnou sedí náš Tobísek, který tady dneska se mnou a nerad bych mu to kafe vrhnul do týla.
0: Jo, vidíš, tak já myslím, že to kvůli technice a ono je to kvůli sobě, navíc úplně
1: na techniku ukryt. Se ti můžu vyprdnout, já nepotřebuju zlejt našeho pejska chodinku. Vi.
0: Techniku potřebujete vy, tu telefonní, pro spojení s námi ve studiu a k výběru další ukázky. Tak ve hře je Marek Eben s Karlem Šípem, ukázka z Všechno párty, anebo Miloslav Šimek, Bratrova svatba, povídka Šimka Grossmana nahrána na suprafonskou desku. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, nebo píšete SMSku humor mezera A nebo B a posíláte na číslo 90 011 04. Do toho.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda dnes s Alešem Cibulkou, s Patrikem Rozehnalem a s vámi. Jste s námi ve spojení na telefonní lince 731 800 900 a vybíráte si Marek Ebe nebo Miloslav Šimek pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové.
4: Zdravíme.
3: A volím pokračování.
2: Dobře, Marek děkujem. Eben získal bod. Kdo další je na telefonu?
5: Dobrý den, na telefonu Mirka. Srdečně vás zdravím do studia a já bych chtěla dát hlas panu Ebenovi.
2: Dobrá, děkujeme za to, za zavolání. Vítejte vy další, kdo jste se provolali.
6: No, Jana Dolní Němčí opět volá. Patriku, zdravím vás, zdravím vašeho hosta. A já bych si přála pana Šimka.
2: Mm-hmm. Píšeme variantu B v tomto případě.
6: Je povídka nebo co bude?
2: Ano, ano, je to bratrova svatba povídka. Píšeme tedy, děkujeme za to.
4: Děkujeme.
2: A se daří. Ještě další telefon.
7: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty a pejska z vás.
4: Vyřídíme, ano, mává ušima.
7: A ráda bych pokračování. Mějte se moc pěkně.
4: Taky.
2: Děkujeme za pomoc všem, myslím, že je rozhodnuto, prostě 2/3 hlasů byly pro ten výběr Alešův, zabral Marek Eben. Mm-hmm. Je tu jako host u Karla Šípa, povídání o jedné podepsané fotografii ve Všechno party v režii tehdy Viktora Polesného.
8: To samozřejmě předpokládá, že když jdeš hrát golf, tak jako nevíš, s kým se na tom hřišti potkáš. Jsou to většinou i cizí lidi, že jo? Který tě třeba neznají.
9: Ano, a také je to trapné. To je další trapný moment toho. To byl jeden z mých dalších turnajů. Těšíte se jistě? To bylo na hřišti v Cihelnách. A tam se dostal do flightu dva chlapy. Jeden byl Američan, žijící v Německu a byl to marketingový ředitel velké společnosti, která vyrábí golfovou výbavu. A měl handicap asi 6, což je opravdu hodně dobré. Já jsem měl 36. A druhý, který s ním hrál...
8: To on věděl, že ty máš 36? Ne, že si to neříkáte v tom flightu.
9: No, on to věděl.
8: Říkáte si, kolik ty máš 36, já mám 6.
9: Ono se to pozná taky podle toho, v jakém pořadí se odpaluje, protože ten nejhorší hraje jako poslední.
8: Aha. Takže on tušil, že máš vyšší číslo.
9: Ano. No, to on věděl.
8: Ano.
9: Ale to ještě nic neznamená. Ano. Může se taková zelená karta třeba nebo někdo ještě utrhnout a zrovna mu to jde.
8: Ano.
9: A ten druhý v tom našem družstvu byl takový Belgičan, který měl špediterskou firmu, pak všechno prodal a už jenom hrál golf. Ten měl handicap asi 12. No a teď oni odehráli nádherné rány, ty první, a já jsem zahrál tu první ránu. A taková ostuda v golfu je, když se vám první ranou nepodaří dostat se před dámská odpaliště. Tam jsou pánská odpaliště a pár metrů před nimi jsou odpaliště dámská. A když se nedostanete první ranou před ta dámská odpaliště, tak platíte rundu pro celý ten flight. Tak já jsem se nedostal tou první ranou před ta dámská odpaliště, ale k mému překvapení a hlavně k jejich překvapení jsem se před ně nedostal ani druhou, ani třetí ranou. Takže

0: teď to vidíte, protože teď už to znám, samozřejmě, když člověk hraje trošku líp, tak už to zná, co to je. Podíval jsem se na jejich obličeje a v těch obličejích bylo jasný to poznání během té první vteřiny, že tento den je zkažen. To věděli a nemýlili se. A tak jsme teda hráli, oni hráli výborně, já jsem hrál opravdu příšerně a došli jsme do té klubovny, já jsem byl polomrtvý, byl horký den a teď jsme si sedli na terasu té klubovny golfové, tam jsme si kontrolovali ty výsledky, ty moje strašné a ty jejich pěkné a v tu chvíli došlo k kuriózní situaci, že v těch cihelnách byl u vedlejšího stolu nějaká rodina a ti měli asi tak desetiletého kluka a ten desetiletý kluk za mnou přišel, jestli bych se mu podepsal. A teď já jsem zase viděl ty dva obličeje, který vůbec nechápali, jak po tomhle vemenu může někdo chtít, aby se mu podepsal. Tak to byla první chvíle, kdy jsem udělal dojem.
1: Podpisování fotografií, podepisování, to patří k téhleté práci. Máš ty nějakou historku z toho, když si dával autogram někomu? Nebo?
2: Já jsem se celou dobu děsil, že se zeptáš na golf, ale ty podpisy jsou praktičtější, to je lepší. No těch historek je plno, ale já si vzpomínám na jednu, která se mi vybaví vždycky, když jsme někde na vystoupení, bylo po vystoupení a pod pódiem byla taková malá holčička, evidentně si chtěla jít pro autogram, chtěla se vyfotit, ale styděla se. A její babička nevěděla, že já to slyším, já jsem byl na tom jevišti, pořád říká, jdi za ním, prosím tě, on se s tebou vyfotí, prosím tě. To je úplně v pohodě. Říká, ne, já tam nepůjdu. A on říká, jdi, prosím tě, pan Aleš je takovej hodnej, on se s tebou vyfotí, to není vůbec problém. A ne, já tam nechci jít, jako tohleto. A ta babička to nevydržela, otočila se na mě, říká, prosím vás, mohl byste si udělat fotku tady s naší malou? A já říkám, jo, samozřejmě. A ona se na ně kouká, říká, vidíš to, pojď se vyfotit s panem Hámou. Tak to bylo i s autogramem.
1: Já jsem čekal, víš, jak si říkám, jestli si můžu vyfotit, že se vyfotíš na svůj mobil s ní a zastaneš si to.
2: Ale krásný třeba je, a to byla nádherná historka, ozvala se mi kamarádka Ivana Anderlová. Měli jsme tenkrát v toboganu pana profesora Cyrila Hešla. A ona mi volala a říká, prosím tě, já vím, jaký to je, když ti lidi podpisy, ale já si ho strašně vážím, mám jeho knížky a tak, jako je úžasný. Mohla bych přijít a potom to boganu si ho nechat podepsat? A já jsem říkal, ty slavná herečka, slavná princezna, sbíráš podpisy. A říká, já vím, mě to je strašně trapný, ale já bych prostě chtěla ten jeho podpis. Tak Ivanka přijela, bylo potom vysílání, teď ona tam byla a měla z něj takovou trému, což bylo fascinující, jako ona měla z něj takovou hrůzu, že já jsem říkal, pane profesore, tady přišla kamarádka Ivanka Anderlová a ona byla tak vystresovaná, že za ním přišla, říká, dobrý den, pane profesore, já vás mám strašně ráda, mám všechny vaše knížky, mohla bych se vám podepsat? A my jsme si z ní dělali legraci, že stárnoucí herečka obchází a obtěžuje slavné lékaře a rozdává svoje podpisy, které už nikdo nechce, jo. Ale s těma podpisama je to vždycky radost, no.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Střídá se tedy ta možnost vybírat si ukázky mezi vámi jako posluchači a hostem, který ve studiu. Dnes je to Aleš Cibulka, tak teď je na něm zase řada. Co to
2: můžu
1: bude?
2: Vybírat, ano. Mm-hmm. Tak abych ti vysvětlil svůj výběr, prosím tě, jo?
1: Ano.
2: Tak my plánujeme na 3. října speciální tobogán na počest nedožitých 90 Václava Havla. To bude v Pražské křižovatce. Milí posluchači, vstupenky už jsou v prodeji. A proto jsem si vybral Dagmar Havlovou. A protože na poslední sobotu v letošním roce plánujeme v divadle u hasičů v toboganu oslavu 100 let Miloše Macourka. A to se těším, protože jsem vymyslel setkání všech postav, které vymyslel Miloš Macourek. Takže se sejde dívka na koštěti s létajícím Čestmírem, s Arabelou a bude tam samozřejmě i vodník z Arabely Pepa Dvořák. Vstupenky ještě nejsou v prodeji, ale už si to zapište do diářů. A to je důvod,
1: proč je vybíráš tyhle dva?
2: Proč jsem vybral Dagmar Havlovou
1: Josefa
2: Dvořáka. Jsem využil, ano. No, byla to dost skrytá reklama, takže proto je vybírám a 6. den je sobota, tam je Luděk Sobota, s tím teď neplánujeme nic.
1: Rozhovor s výhercem. Mm-hmm.
3: Tak, pane Spousta, vy už víte, oč se jedná,
4: no, že jo.
3: Chceme natočit takový krátký reklamní shot.
4: No.
3: Tedy mini rozhovor, vy jste projevil zájem, tak si tady sedněte, tohle to je kamera a sem nám budete mluvit.
4: Jo, jo, já bych se ještě...
3: Prosím, co pak jste chtěl?
4: Co?
3: No, co pak jste chtěl?
4: Jestli se to bude vysílat. No,
3: samozřejmě.
4: Jo.
3: Jinak bychom to přece netočili, že? Uvidí vás miliony.
4: No,
3: tak.
4: Jo.
3: Vy nám teď v kostce řeknete, jak se jmenujete.
4: Proč v kostce? Helejte, proč v kostce? Není to nějaký renonc? V kostce prejímá mě. Já bych řekl třeba, jestli by to vás neurazilo, že se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: Správně. Dále nám povíte, jak jste vyhrál těch 200 tisíc.
4: No jo, no.
3: Co si za něj koupíte,
4: no.
3: Že a tak dále, pěkně po vašem lidově.
4: No jo.
3: Bez příkras, bez komplikací, tak si to zkusíme jen tak bez komplikací.
4: Lidově, to ví, juchu, ne?
3: No prosím, mluvte.
4: Jo, no, o té koze, že budu kupovat, to bych neměl říkat, že jo? To, když koukají miliony.
3: Kozy nám sem nepleďte, ano?
4: Ano.
3: To takový kryc.
4: Kozy odeženem. Tak. Já bych třeba řekl, že bych se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: No, ale celou větou bych prosila. Ano, jako ve škole, celou větou. Jmenuji se František Spousta, jsem již v důchodu, no tak.
4: Jako ve škole, já ve škole nedal dohromady ani holou větu. Tak. Jmenuji se Spousta František Důchodce a zanedlouho mi bude 66 let. Protože se na mě usmálo štěstí, vyhrál jsem ve sportce 200 tisíc korun. Pojedeme k moři se ženou na starý kolena a sedou do Prahy. Nejlépe do Národního divadla. Na podzim bych chtěl nechat vykopat studnu a zvednout domek opatro vejš.
3: Perfektní, to nám stačí. Perfektní.
4: Dobrý.
3: Výborný.
4: Dobrý.
3: Můžem jet?
4: Já jsem byl dobrý.
3: Kamera.
4: Já byl dobrý. Kar.
5: Výherce poprvé.
4: Pozor.
3: Ale no tak, pane Spousta, co nám to děláte? Jako před chvílí, jaké pak lekání, když jsme vyhráli, že?
4: No jo.
3: No tak ještě jednou, pane, kamera.
4: To byla šupa, tohle.
6: Jedu.
5: Výherce po druhé.
6: Stop! Sakra, co to tam děláte?
4: Víš, já nic neudělal.
6: Vy ne, tam někdo něco dělá ze světlem.
4: No.
6: Někdo tam kopnul do štendru.
4: Prosím vás.
6: Prosím vás, na něj pořádně a nesvíďte mi tady na tu kredenc.
4: Nesvíďte mi na kredenc, já tam mám kosti pro psa.
3: U vás to bylo v pořádku. U vás to bylo v pořádku, pane Spousta, perfektní.
4: Je dobrý, jo?
3: Prosím vás, přepudrujte ho, ano, ať se nám nelesk.
4: Jo.
3: Tak bez nervozity, v klidu.
4: Tohle.
3: Lehonce
4: tohle
3: a veselé.
4: Příjemný, sakramente.
3: Tak.
4: Nechte mi to trošku toho tady potom.
6: Jedu.
3: Kamera.
6: Jedu.
4: No. Klap.
5: Výherce po třetí.
4: Jmenuji se Spousta František Důchodce.
3: Výborně. Stop.
4: Jo.
3: To si zachovejte. Perfektní. Fixovat. Kamera.
4: Teď jsem to chytil, víte. Klap. Já jsem dobrý.
5: Výherce po čtvrté.
4: Jmenuji se Spousta František a jsem už 66 let v důchodu.
3: Stop. Nějaká... Pane Skousta, teď jste to trochu popletl, že?
4: Chyba
3: no,
4: nějaká,
3: hezky,
4: že?
3: Klidu, bez nervozity, jako by tu nikdo nebyl.
4: Jo.
3: No, tak nejprve o té výhře, jak se jmenujete, cesta do ciziny, no je přesně, jak jsme si to naskoušeli.
4: No.
3: Tak prosím vás ještě jednou a soustředíme se, ano.
4: No.
3: Kamera.
6: Jedu.
4: Klap.
5: Výherce po páté.
4: Jmenuji se Sportka František a je mi 200 tisíc let.
3: Stop.
4: Rád bych se...
3: Stop.
4: Stop, halo.
3: No, tak pane Spousta, teď jste to zase popletl. No, jak se jmenujete?
4: Chyba ta.
3: Chyba byla, chyba. Jak se jmenujete?
4: Tak odpovídejte, jak se jmenujete, prosím vás.
3: Vy jak se jmenujete, pane Spousta?
4: Já jak se jmenujete?
3: Pane Spousta.
4: Spousta se jmenujete.
3: No, vidíte, že vy jste řekl Sportka František.
4: To je nesmysl, jo.
3: Že vám bude co nejdřív 200 tisíc let, to by vám přece nikdo nevěřil.
4: To by mi nikdo nevěřil.
3: No, tak hezky v klidu.
1: Ukázka, která tady jsme si povídali, že to je vlastně hodně podobné té Anežce Lídlové.
2: No to je Anežka Lídleška a to je ano. Předchůdkyně tahle ta scénka, protože tohle je rok 82, takže my to musíme vypátrat, jestli už třeba tohle tenkrát napsal Vladimír Dvořák, nebo jestli to zaslech a řekl si, hele, to napíšu pro Bohdalku a jakoby dáme to do level no. Vejš, zachránila tonoucího spolužáka.
1: Tak tehdy se vyměňovali i mezi zeměmi ty scénky. My jsme se inspirovali v Maďarsku, v Polsku, oni to přebírali do toho televariety, dělali tomu české verze, tak proč v rámci toho tehdejšího Československa takhle. Navíc tohle je podle mě rozhlasová verze a tam to byla televizní.
2: Ale na to přijdeme. Na to přijdeme, to si někdo z nich budeme pamatovat. Kdyby si na to nespomínal Pepa Dvořák ani paní Veškrnová, Bohdalka 100%.
1: Ne, Pepu úplně vidím, jako jak tu sedí a kroutí hlavu.
2: Jo,
1: ne, nic mi to neříká.
2: To je pravda.
1: Ale pak občas tak jako se ta paměť otevře a zaspomíná si na jiné věci kolem toho a tak nějak jako otevře se mu ta paměť.
2: A nebo použije externí paměť svoji já, jinou tam mu to připomene a on tomu pak dodá ten svůj šarm a dovypráví.
1: Máš tu zkušenost, že já takhle drží statistiku nějakou a že se dopátráš
2: věcí? Já v tomhle vím všechno. Já, když jsem se někdy ptal třeba Pepi na jejich rodinu, a protože tam ty jeho manželky a první manželka, druhá byla zároveň třetí,
1: ano.
2: Do toho pak přišla čtvrtá a teď oni jsou vzájemně kamarádky, teď tam jsou ty děti, jak přicházeli s těma manželkama a tak podobně. Když jsme jednou dělali fotografii jejich rodiny, tak podle mě se tam vloudili úplně cizí lidi a Pepa byl ochoten přiznat, že jsou to jeho vnuci. Ale to je fascinující rodina, která ale funguje. To je krásný, jak všichni toho Pepu tak milujou, že ty bývalé ženy a budoucí ženy to už asi žádný nebudou. Jak prostě, jak to tam klape, to je hezký.
1: Taky zdravíme.
2: Oba ano, ano.
1: Na dálku, že občas poslouchají. No a vy si musíte vybrat pokračování téhleté scénky, rozhovor s výhercem, nebo uděláme změnu a bude to scénka Takhle by to nešlo, pane Křivánku. S Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 už teď během písničky skupiny Krištof. Můžete posílat také SMSky, když se neprovoláte, pak je to ale číslo 90 011 04 a heslo Humor mezera A, ještě jednou opakuju, pro Josefa Dvořáka s Dagmar Veškrnovou Havlovou, anebo Humor mezera B pro trojici Libíček, Fischer a Balounová. Tak vybírejte, my budeme sčítat hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A na téhle stanici pro vás Humoriáda, hodina zábavy a českého humoru z archivů a podle vašich přání. Telefon 731 800 900 je vám k dispozici. Vybíráte mezi dvěma scénkami. Jedna s Josefem Dvořákem a Dagmar Veškrnovou Havlovou, ta druhá s Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Dobrý den po telefonu.
4: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku i Alešovi.
5: Zdravíme.
4: Tak Monika z jeho rodného Chodova.
5: A zdravím do Chodova, zdravím vás jako vždycky, ano.
4: A hlasuji pro Bčko a chtěla jsem Patrikovi poděkovat za festivalovou humoriádu, když byla paní Hitnerová minulý čtvrtek, tak to jsem se nedovolala. No a Aleši, vám posílám taky podrbání Tobihášovi a už jenom chybí k dokonalost, nebo těm všem kompletním hostům už chybí jenom Michal Jagelka a pak by to bylo kompletní.
5: Ano, vidíte, kompletní jsme byli na Silvestra vlastně, ano, to jsme tady byli v kompletní sestavě, ano, tak v běžné dny chodíme jenom ve dvou, ano.
3: Děkujeme moc, Moniko, mějte.
5: Zdravíme do Chodova.
3: Kdo se dovolal teď na telefon 731 800 900?
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A já bych taky asi zkusil pana Libička.
3: Dobře, píšu mu bod a děkuju za zavolání. Ano, ať se daří a bereme dalšího. Kdo to je?
7: Mí vás zdraví, po vás oba pána, jak Aleše, tak vás.
5: Zdravíme.
7: Já jsem už, prosím pěkně, ne Praha 8, ale přeho vidíte, taková výzka a i odsud na dálku si říkám, že to Bčko bude zajímavý, protože ty dva pánové a ta paní, ani nevím, která je, bude nádhera, protože Anečka Lídleška asi víme, jak dopadne.
5: Ano,
3: dobře.
7: Tak. Připátrání,
3: že... Ano, děkujeme. A ještě někdo, poslední hlas, dobrý den po telefonu.
8: Krásné, prosluněné odpoledne z Brna. Zdravím vás oba dva ve studiu. A
5: dobrý den.
3: Pokračování. Dobře, tak jo. Tady už to nebylo tak jasné, jako v případě prvního souboje, ale nakonec Ačko o pár hlasů. Takže budeme pokračovat.
5: Dozvíme se, jestli to dopadne jako Aneška Lídleška.
3: No, nebo to bude jiné.
5: Pro mě dobrý.
9: Soustředíme se, ano. Klidu a vesele.
10: Vesele, no.
9: Kamera.
10: Já to ještě, víte, já to umím celý, paní doktorko.
9: Ano.
10: Celý, ale...
9: Stop, prosím. Co jste chtěl říct?
10: No nic, a co bych tady pověděl? To je potvora mašina, tohle to vám řeknu. Sakramente, to je, no, to vrčí,
9: tak
10: víte?
9: Tak si to jdeme ještě jednou na zkoušku.
10: Já jsem takový od žaludku najednou.
9: Řekněte nám to bez kamery, buďte takhle. Tak.
10: No bez kamery, co bych říkal, bez kamery já to umím celý, a s kamerou to neumím. Ne?
9: No jenže se vám trošku, víte, klepou koleno.
10: Koleno mi nadskakuje, já bych mohl louskat ořechy.
9: Nic si z toho nedělejte, pane, no. Spousta, máte tam jenom bednu, takže se soustředíme.
10: Co tam mám, bednu?
9: Bednu.
10: Vy filmujete nějakou bednu?
9: Ne.
10: To tady nemusím být, to já můžu jít pryč teda.
9: Ne, seďte, pane Spousta, máte tam jenom bednu, víte? Ano. Detail hlavičky. A vy nám tady do kamery divákům pěkně povíte, jak to bylo s tou výhrou.
10: Tak. Jo. Už tam mám jenom hlavu, to jsem si mohl nechat dole košily, aspoň bych ji ušetřil.
9: Kamera.
10: Ano, klap.
11: Výherce po šesté.
10: Jo. Jmenuji se... Teď jsem to věděl. Jmenuji se František. Po mamince. Spousta. Spousta nás je spousta. Doma nás je spousta. Kam šloupnete, tam je spousta. Nás syn spousta, dcera spousta. A těch 200 tisíc jsme udělali s dcerou, když za mnou přijela do Prahy. Ona, jak vidí peníze, to víte, tak doma o korunu nezavadila. My hráli... No, a teď pojedeme, teď máme peněz dost, říkala manželka. Pojedeme k moři na starý na kolena. Se podívat, stále on vrže jí v kolenou, tak se tam... Já taky se jí nemůžu zbavit. Až do Prahy s dcerou, tak na Prašnou bránu věž. No, co tam bude stát, to prohlídneme. A teď bychom na podzim bych chtěl zvednout studnu. Studnu bych zvednul opatro, vejš?
9: Stop! Víte co, pane Sportka, spousta.
10: Já jsem zapomněl, že se chystám k moři.
9: Než abychom tu měli profilovat těch 200 tisíc, tak to já budu radši každému osobně vyprávět, jaký jste měl v životě štěstí. Balíme!
10: Takže ono se nefilmuje?
9: Ne!
10: Je... Tak to už se na mě usmálo štěstí, tenhle týden po druhý. Lidi zlatí, to je rázná paní. Jo, hele, oni jdou všichni pryč. A kde je ten hodnej pán, jak mi slíbil, těch 40 korun, když to pěkně řeknu?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Aleši, ty jsi byl někdy takhle nervózní z kamery, se říkali z režiséru.
5: Asi bych řekl ani ne, ale já si vzpomínám, že ta rozsvícená červená, nebo to, když se jako pustí do éteru rozhlasový mikrofon, že to dokáže neskutečný divy. Já si vzpomínám, když jsem dělal Dobré ráno v České televizi, že tam byl pan doktor, a to si vzpomínám do dneška. Měli jsme si povídat o klíšťatech, jako klíšťová encefalitida, jak vytáhnout klíště, a my jsme si telefonovali den předem, to jsem byl ve dvojici s Bárou Kroužkovou, a on nám to všechno velmi pečlivě líčil. My jsme řekli, pane doktore, to nám řeknete až zítra v televizi. Teď jenom voláme, ať se jako rámcově řekneme. Říkal, ne, prosím vás, to je tak. A všechno nám to vyprávěl, ale několikrát. Pak volal zpátky. My jsme to s ním probírali, jsme řekli, no to bude něco neskutečného. Tenhle ten pan profesor přišel, rozsvítila se ta červená a on neřekl, ale já jsem to nikdy v životě nezažil, on neřekl půl slova. Ale díky tomu, že jsme s Bárou byli na brífování z toho předchozího dne, tak jsme řekli, ono se to nesmí vytáčet. Víte, se dělá takhle a celý jsme to odříkali.
3: On možná tušil.
5: Ano.
3: Už asi někde byla, viděl, jak to s ním dopadá.
5: Přesně, zhasla ta červená, on se oklepal a říkal, já jsem zapomněl říct tu dezinfekci, to jsem jediný neřekl. A my jsme mu říkali, pane profesore, ne, dezinfekci, vy jste neřekl nic. On si toho vůbec nebyl vědomý a potom volal odpoledne. Manželka mu to doma nahrála na video a on se úplně zhroutil, protože on se dostal do úplného tranzu, on to vůbec nevěděl, že nic neříká. Takže tohle dokáže kamera nebo ta rozsvícená červená. Já to teda nemývám, no. Ano. Díky
3: tak,
5: bohu.
3: My tu naši červenou za chviličku pohasneme a vám dáme prostor volat, aby se nám to rozsvícela, naopak zase bílá jako telefonní, a vy jste rozhodli o tom, co budeme vysílat jako poslední ukázku. Do hry vrací Miloslava Šimka, Ačko a Bčko, ten Jan Libíček, Stanislav Fischer a Zdena Balounová. Vyberte si 731 800 900, opakuji telefon, a ještě jednou dnes je SMS-kové číslo 90 011 04. Sbíráme vaše hlasy. Vy rozhodujete v pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě můžete hlasovat. Miloslav Šimek nebo Jan Libíček, Stanislav Fischer, Zdena Balounová. Ptáme se vás, posluchačů, a ptáme se dnes s Alešem Cibulkou. Vy jste na telefonu 731 800 900. Tak kdo teď je slyšet?
2: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem.
3: Dobrý den.
2: Zdravím vás a Aleše, taky zdravím.
3: Děkuji vám moc.
2: Chtěla bych Ačko a Patriku vám bych chtěla poděkovat za včerejšek, za ty se Saskijou Burišovou.
1: Hvězdné návraty. Mm-hmm. Dobře, děkujeme.
2: Hvězdné návraty, ano, moc krát děkuju.
1: My děkujeme taky za poslech a že se líbilo. Kdo další? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a statečně zdravím pana Cibulku.
3: Dobrý den.
4: Nebudu zdržovat a vybírám Ačko. Mějte se moc hezky.
3: Děkujem taky, krásný den.
1: A střídáme za další telefonát. S kým to je?
5: Tady je Jaroslav z Brumova Bílnice, přál bych si pana Líbíčka.
3: Mm-hmm, děkujem.
1: Bod a spol tady, není tam sám v té ukázce, ještě jeden telefon určitě stihneme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchačka Lenka z Ústí nad Orlicí. Já zdravím pánové do studia.
3: Děkujem.
6: Prosila bych Ačko a extra pozdravu pana Cibulku, protože to je vždycky zaručená zábava na odpoledne.
3: Děkujem moc, díky.
1: Ať se daří, děkujem. Mějte se pěkně.
6: Naschledanou.
1: Ano, i vám. A uzavírá to kdo svým hlasem a pro koho?
7: Dobrý den, tady je Věra z Českého Meziříčí. Oba dva vás zdravím.
3: Děkujem.
7: A prosila bych Ačko.
1: Dobře, bratrovu svatbu chcete vzpomínat možná i na to, když člověk měl tu svoji vlastní. Tak bratrova svatba, to vyhrála Miloslav Šimek. Část téhleté povídky si teď dáme na závěr dnešního Moriády.
8: Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dávají jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání, vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A Věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš, otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Humoriáda.
1: dokončení téhleté povídky třeba někdy jindy a zase příště. My to dokončíme jednou písničku od Valdemara Matušky za malou chvíli. Mm-hmm. A taky rozloučením, tak hezké léto, Aleši, bylo to fajn. Tak
3: hezké léto, mimochodem, jak jsi se ptal na začátku, jestli si člověk zasměje sám sobě.
1: Ano.
3: Já jsem se teď pobavil sám nad sebou, já tady celou tu hodinu točím ten čudlík, že chci dát ty sluchátka víc a nejde mi to a oni jsou strčený někde úplně jinde, takže... Ale teď už jsem na to přišel, prosím tě, není pozdě?
1: Nevadí mi ho jinde, zase příště ho strčíme úplně jinam, ten konektor, takže nic se neuč, všechno bude zase jinak.
3: No nic.
1: Mějte se pěkně a vesele i vy, Aleši, zase
3: musíš
1: příště.
3: Musíš mi to celý zopakovat, nic jsem neslyšel.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Ve skanzenu ve Zlatých horách dokončili opravy po povodních. Na řidiče v Moravské Třebové čekají komplikace v centru. V Lipníku nad Bečvou můžete vybrat nejoblíbenější exponát výstavy Kov ve městě. Dnes bude většinou polojasno a teploty do 26 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Opravy ve Zlatokopeckém skanzenu ve Zlatých horách jsou téměř 2 roky po povodních kompletně hotové. Stály je více než 4 miliony korun. V posledních dnech dělníci pracovali na rekonstrukci páteřní přístupové cesty do areálu, říká ředitel skanzenu Jiří Juráš.
2: To vlastně hlavní přístupová cesta z parkoviště k pokladně a srubu. Jednalo se o kompletně nový povrch, protože ta stará vlastně kompletně téměř celá zmizela po těch povodních. Návštěvníci pohodlně zejména, teda hlavně jsme to bylo zamýšlené jako pro kočárky, že se krásně z parkoviště dostanou po rovný cestě až k nám. Tímhle uzavíráme vlastně obnovy po povodních.
0: Moravská Třebová začne na podzim s opravou kanalizace ve frekventované Komenského ulici. Na ní naváže obnova povrchu silnice. Práce v této části města dočasně zkomplikují dopravu, potvrdil vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Kanalizace v této části je již ve špatném stavu, proto dojde k její obnově. Město je domluveno s Pardubickým krajem, který po této akci obnoví povrch vozovky v celé šíři. Komunikace zůstane průjezdná jedním pruhem, předpokládáme řízení semafory.
0: Obyvatelé a návštěvníci Lipníku nad Bečvou zvolí v anketě nejoblíbenější exponát výstavy Kov ve městě. Vybírat můžou z více než 20 prací, které vytvořili umělečtí kováři Pavel Tasovský a jeho syn Pavel. Většina exponátů je na náměstí TG Masaryka, na zámeckém nádvoří a před kostelem církve československé husitské. Jak se dá hlasovat, popisuje Lukáš Juřík z Lipenského infocentra.
4: Můžete hlasovat klasicky prostřednictvím hlasovacího lístku, a to v turistickém informačním centru, nebo elektronicky, a to přes mobilní aplikaci Munipolis, nebo prostřednictvím formuláře ke stažení z webových stránek města, a to do 39.
1: Sport.
0: Nejhezčí gól letošního mistrovství světa ve fotbale dal Sidney Cabral z Kapverd. Výsledek ankety zveřejnila Mezinárodní fotbalová federace FIFA na svém webu. Cabral se trefil v úvodním kole play-off proti Argentině. Přesnou střelou do levého horního rohu branky vyrovnal na 2-2. Argentina potom vyhrála 3-2 v prodloužení a Kapverdy na šampionátu skončili.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně oblačno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat má slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na silnici z Pískova na Klopinu na Olomoucku. Kvůli stavebním pracím je tam kyvadlový provoz jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 28. července a svátek má Viktor, Alina a Svatomír. Vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká? Opět se těším na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáriu a čekají nás další písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Leona Machálková Svědy plnej bláznů. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 28. července. Svátek má vítěz. Nositelé latinského jména Viktor. A tady je Petr Jungmann. Sir Thomas Herriot přivezl první brambory z Kolumbie do Anglie před 440 lety, v roce 1586. Ve Španělsku už v té době RDP sice byly, ale ještě dlouho trvalo, než se staly součástí evropských jídelníčků. Prvním lidem se pohled na Prahu z 58 metrů a 70 cm vysoké Petřínské rozhledny naskytl před 135 lety v roce 1891. Za 4 měsíce stavby byla hrubá stavba hotová. Slavnostně otevřena pro všechny byla pak rozhledna jen o pár týdnů později 20. srpna. Největší letecká havárie československých aerolinií na území Československa se stala před 50 lety v roce 1976. Letadlo IL-18 na lince Praha-Bratislava spadlo do jezera Zlaté Piesky u Bratislavy. Zahynulo 70 cestujících a

0: korun. Prostě co metr, to mega a kousek. Dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik, bývalý ministr kultury i bývalý předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde má dnes kulatých 90. Tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady úterý 28. července, je minuta po čtvrté na šest a svátek má Viktor, Alina a Svatomír.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, roztrhne-li v červenci pavouk svou síť ve dvě, brzy se déšť ozve. Tak dnes sluníčko i mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. Jirka z Olomouce bude stříhat zlatý déšť, ulice Stupkova 16 stupňů, Šternberg Aleš 15 stupňů Celsia a oblačno, to hlásí Adam. Prostějov, 16,5 stupně oblačno, píše Míša, chystá se do práce, tak ať se v ní daří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Miroslav Hanuš.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Šesté studiové album A New World Record skupiny Electric Light Orchestra se stalo zaslouženým průlomem. Po obou stranách Atlantiku platina, umístění v první desítce hitparády, čtyři úspěšné singly, co víc si mohl Javelin přát. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Electric Light Orchestra.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 17:30, dobré ráno. Olomoucký studentský úklub byl od 80. let minulého století součástí kulturního života ve městě. Lidé do něj vyráželi na koncerty legendárních kapel. Svou roli sehrál i v roce 1989. V roce 2018 ale provoz skončil. Teď zástupci Univerzity Palackého ohlásili velkou rekonstrukci a na jaře příštího roku nový rozjezd.
1: Zažil jsem tady největší slávu u klubu na začátek 2000. Chodil jsem sem na největší kapely, dokonce jsem tady se svojí studentskou kapelou i několikrát hrál.
2: Nadšeně vzpomíná uprostřed odklízecích prací prorektor Matěj Dostálek a dodal, že budou hledat nový formát u klubu pro 21. století.
1: Víme, že to asi nemůžeme zasvětit jenom hudbě, ale doufáme, že to bude multižánrový klub, kde si najde místo divadla, filmové projekce, stand-upy, živá vystoupení podcastů a tak dále.
2: Aktuálně kolem nás dělníci bourají pozůstatky starého klubového zařízení. Zůstane ale například jako malý kousek fresky nad vchodovými dveřmi stará omítka s podpisem písničkáře a novináře Karla Kryla z roku 1989. U klub má ve svých vzpomínkách i současný rektor Univerzity Palackého Michal Kohajda.
3: Tak náš záměr je skutečně vrátit u klub zpět do rukou studentů. Já sám si pamatuju, že to bylo opravdu ikonické místo, kde byly koncerty, kde byly společenské akce.
2: Ukazuje nám i místo, kam by mohl úklub expandovat do venkovních prostor.
3: Ze strany vlastně vchodu je jedna velká zeď, kterou pamětníci ví, že byla za pódiem. Architekti tam naplánovali takové veliké okno, které by bylo možno otvírat. A z druhé strany, z vnějšku toho úklubu, vlastně by bylo takové jednoduché jeviště. Tím pádem by vlastně ten program mohl probíhat i tak, že by byl pozorován z venkovních prostor.
2: Olomoucký úklub fungoval od roku 1983, tedy už v době socialismu. Po rekonstrukci by se od příštího jara mohl zase stát centrem kulturního dění a společenských akcí. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Městské hradby v Komenského ulici v Hranicích čekají opravy. Práce začnou ve druhé polovině roku, rozhodli o tom radní. Část hradeb se před 3 lety zřítila. Dělníci zajistí odvodnění památky a doplní poškozené zdivo. V budoucnu v lokalitě bude prostor k odpočinku, řekla to městská památkářka Martina Cvešperová. Převod auta nebo změnu jeho registrace si lidé budou moct nově vyřídit i přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který schválila vláda a který teď zamíří do sněmovny. Součástí změn je také možnost ponechat si registrační značku při výměně auta nebo nechat si značky. Mohelnice hledá vánoční strom pro letošní advent. Město poptává vzrostlý smrk nebo jedli. Lidé, kteří o takovém stromu ví a nebo kterým jejich strom už na pozemku překáží a chtějí ho pokácet, se můžou obrátit na podatelnu městského úřadu Mohelnice. Informaci město zveřejnilo ve svém zpravodaji. Sport. Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezóny porážkou. Ve slezském derby nestačili na Opavu, která na domácím stadionu vyhrála 2-0. Karviná hrála od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno, přechodně oblačno. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Se zdržením teď počítejte v Lipovské ulici v Jeseníku. Kvůli opravám plynovodu a vodovodu je tam kyvadlový provoz jedním pruhem až po Puškinovu ulici.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořad okolo češtiny, 2 minuty po 17:30. Dobré ráno, Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 6 minut po půl šesté. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Už o půl desáté nás čeká další díl rozhlasového fejetonu okolo češtiny s bohemistou Ondřejem Bláhou. Tentokrát se podíváme na to, jestli má čeština opravdu volný slovosled. Proč není jedno, jestli skončíte u psychiatra, nebo u psychiatra skončíte. Kdybyste pořád nestihli, nezoufejte, najdete ho v audioarchivu celodenního vysílání, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je 28. července, úterý, svátek má Viktor, Alina a Svatomír a za 4 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude. No dnes sluníčko a mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 14 stupňů, skoro jasno a zatím klidno, zdraví Naďa. Jeseník 13 stupňů Celsia, vypadá to na slunečný den, to píše Dáša a Bára z Olomouce. Ta hlásí polojasno a 16 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Neužívání psychoaktivních látek je celospolečenský problém. Mórní záležitostí se stal kratom. Jaké účinky skrývají listy stromu rostoucího v Indočíně? Proč je tak vyhledávaný studenty a jak je to s jeho volným prodejem? Hosty Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc byly kapitánka Zuzana Slabá z Krajského ředitelství policie České republiky a Libor Cinegre, režisér filmu Sběratele kratomu. Poslouchejte reprízu Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
3: Rozhlas, to je výhra!
4: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
3: Rozhlas, to je výhra!

0: Písničku s tebou nám připomněla Marie Rotrová. Hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se například skupina Katapult a song Hlupák váha. Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Jsou 6:45. Snídáte-li dobrou chuť, jste na cestách, dobře dojeďte a dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, režisér a herec Miroslav Hanuš. Dozvíte se například i to, v jakém období hostoval v Národním divadle.
1: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, Nezvalův text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý na hnědo, měl jsem jen takový suspenzor, a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřený na hnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo, bylo.
2: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
1: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska.
0: Celý rozhovor s Miroslavem Hanušem si poslechněte dnes po 13. hodině.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. Olomoucká univerzita začala s rekonstrukcí legendárního studentského klubu. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách. Celou dobré ráno.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Olomoucká univerzita začala s rekonstrukcí legendárního U-klubu. V Němčicích nad Hanou zase dělníci opravují dvě ulice. Zástupci olomoucké charity vyhlásili sbírku pro bezdomovce. Dnes bude většinou polojasno a teploty do 26 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Univerzita Palackého znovu otevře legendární olomoucký U-klub. Vyhlásila už výběrové řízení na stavební firmu pro jeho rekonstrukci. Opravy za 27 milionů korun začnou v září. Skončit mají na jaře příštího roku. Studentský klub fungoval od 80. let minulého století a hostil nejvýznamnější české kapely a umělce, připomíná rektor Olomoucké univerzity Michal Kohajda.
2: Ten klub by měl sloužit nejenom jako hudební klub, ale měl by právě být místem různého setkávání. A celá ta dispozice je tomu uspůsobená, aby byla velmi variabilní, aby tady mohlo být jevišťové a hledišťové uspořádání, tak samozřejmě stolečky s možností třeba různých hraní deskových her nebo šachových turnajů. Mělo by to být velmi univerzální.
1: V Němčicích nad Hanou na Prostějovsku začala rekonstrukce ulic Tyršova a Nová. Opravy se týkají nejen povrchu silnic, ale taky kanalizace a chodníků. Pro obyvatele ulic to znamená podle nezávislého starosty Martina Ernsta částečné omezení průjezdu.
3: Tam už ty vozovky byly ve špatném stavu na ulici Nová, i ta kanalizace byla v horším stavu, takže se přistoupilo ke komplexním rekonstrukcím obou ulic.
1: Pracovníci střediska pro lidi bez domova při olomoucké charitě pořádají ve středu sbírku pro potřebné. Koná se od 8 do 16 hodin v nízkoprahovém denním centru ve Vurmově ulici. Dárci tam můžou nosit například příbory, hrnky, povlečení, ručníky, spodní prádlo, ponožky a mikiny. Vyplývá to z informací na sociálních sítích charity. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková dál stoupá světovým žebříčkem. Po nedávném titulu v Aténách a následné sobotní účasti v semifinále turnaje v Praze jí nově patří 25. místo. Nejlépe z Češek je ale na tom stále olomoucká rodačka Karolína Muchová a po ní hráčka přerovského klubu Linda Nosková, říká reportér František Typovský.
4: Krejčíková se dotáhla na Marii Bouskovou, která o body přišla poté, co neobhájila titul v Praze. V elitní stovce se drží 9 Češek, nejlepší z nich je aktuálně 6. Karolína Muchová. Těsně za ní je wimbledonská šampionka Linda Nosková. V mužském žebříčku zůstal nejlepším českým tenistou 12. Jiří Lehečka. Světovými jedničkami jsou Běloruska Sabalenková a Ital Sinner. Pořadí deblistek dál vede Kateřina Siňaková.
0: Počasí.
1: Dnes na střední Moravě čekáme polojasno, přechodně oblačno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, foukat má slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Uzavřená je teď silnice mezi Třeštinou a Dubicemi na Šumpersku a to kvůli opravám. Počítejte s objížďkou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Hezké úterý přeje Vítek Šoukal. Drezná se čeká další letní den. Jak moc bude velké horko, proberu už v této hodině z meteorology. A vy mi můžete psát na naše SMS číslo 723 70 33 51 na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, jakou nejhorší práci jste kdy museli dělat ve vedrech. Těším se na vaše vzkazy, no a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se skupina Olympic a právě teď bude zpívat Lucie Vondráčková. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45, dobré ráno. Letecké spojení mezi Prahou a Brnem se před 100 lety rozšiřovalo. Kolikrát denně se létalo a jak dlouhý let vlastně byl, zajímalo Ditu Vojnarovou, která podrobnosti našla v tehdejších novinách.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Rychlé a pohodlné cestování z Brna do Prahy zavedly československé státní aerolinie a v červenci roku 1926 se dokonce začalo létat vícekrát. Každý den, mimo nedělí a svátků, startovalo letadlo z Brna do Prahy v 8 hodin ráno. Odpoledne se cestující mohli vrátit zpět na Moravu podle jízdního řádu v 17 hodin. Druhé letadlo startovalo z Brna ve 13:55. Odlet z Prahy ráno byl v 9:30. Doba letu zhruba 1 hodina a 20 minut. V novinách se psalo: výhody leteckého spojení chápou plně obchodní kruhy a využívají k svému prospěchu letecké dopravy. Doporučuje se všem kruhům, které mají zájem na rozšíření letecké dopravy z Brna do Prahy, aby hojně používali dopravy letadly, aby jejich tonáž byla plně využita.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 28. července, svátek má Viktor, Alina a Svatomír. Vše nejlepší, je minuta po čtvrt na sedm, nejvyšší čas na snídani. Dobrou chuť.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červenec, žne, žita, višně k tomu vítá. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. V Žárové je před východem slunce polojasno, klidno, teplota 12 stupňů, napsal Tonda. Červená voda 13 stupňů, bude slunečno, hlásí Luk. Lukáš Šternberg, Aleš 14 stupňů, skoro jasno, vzkaz od Adama.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jak zní pravé lidové léto u našich východních sousedů, které melodie vás zaručeně přenesou přímo do víru těch největších letních slavností? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle vás tentokrát pozve na hudební výlet po velkých slovenských folklorních festivalech, abychom se společně cítili na Slovensku jako doma. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 6:30, dobré ráno. Dnes nás čeká opět horký letní den. Jakou nejhorší práci jste museli či musíte ve vedrech dělat? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na vaše první vzkazy. Martina z Olomouce napsala, že pracuje ve sklenicích několik hodin denně, už si prý na to vedro a dusno zvykla. Nesnáším, když musím ve vedru zavařovat okurky a ovoce, to už píše Karel z Rapotína. My jsme malovali a také to není ideální práce ve vedrech. Vzkaz od Franty z Přerova. Trhala jsem o víkendu z řádku mezi bramborama lebedů, té vedro nevadí, já se málem rozpustila a mám dokonce vypálené tričko v kůži. Jarka z Libiny. No, jakou nejhorší práci jste museli či musíte ve vedrech dělat? Těším se na vaše další vzkazy a uslyšíte je už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Vedení Prostějova nakoupí za 270 000 korun nové mobilní protipovodňové zábrany. Určené budou pro okrajové části Vrahovic, Čechůvek a Trpinek. O pořízení zábran požádali tamní obyvatelé, vyplývá to z tiskové zprávy. S dopravním omezením ode dneška musí počítat řidiči v Jeseníku. Kvůli pokládce nového asfaltu bude uzavřená Denisova ulice. Úsekem neprojedou podle informací radnice ani autobusové linky. Uzavírka potrvá do čtvrtka. Výlukové jízdní řády najdete na webu dopravce. Na náměstí Svobody v Mohelnici začnou v 9 hodin farmářské a řemeslné trhy. Zájemcům nabídnou mimo jiné sezónní ovoce a zeleninu, regionální potraviny nebo ruční výrobky. Vyplývá to z informací na webu radnice. Sport. Novým trenérem tenisty prostějovského klubu Jiřího Lehečky je Francouz Frédéric Fontang. Česká jednička to oznámila na svém Instagramu. Fontang se stal koučem Lehečky krátce před začátkem turnaje v mexickém Los Cabos. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno, přechodně oblačno. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: S komplikacemi ještě dnes počítejte na dálnici D35 na exitu 276 Holice. Je tam uzavřený nájezd i výjezd ve směru od Ostravy, ale také nájezd ve směru na Mohelnici a výjezd od Mohelnice, a to kvůli stavebním pracím.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Odvoz nebezpečných kadmiových kalů z Vikantice nabírá další zpoždění. Podrobnosti o tom už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 6:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 7 minut po půl sedmé. Dobré ráno. V nedohlednu je termín odstranění kadmiových kalů z Vykantic na Šumpersku. Víc než 1000 tun nebezpečných chemikálií leží několik desítek let v plechové hale na kraji obce. Státem vybraná firma plánuje likvidaci ekologické zátěže v Ústeckém kraji. Tamní úředníci ale nyní rozhodli, že celou záležitost je potřeba komplexně vyhodnotit z hlediska dopadu na životní prostředí. Vedení Vykantic má z dalších průtahů obavy.
1: Já už jsem měl za to, že to je poslední hodina té haly, že ta hala spadne.
2: Nezávislý starosta Vykantic Libor Sedlaříků plechové haly plné kadmiových kalů vzpomíná na poslední zimu, kdy se do zasněžené haly opíral silný vítr.
1: To nebyly jenom zvuky plechu, jakoby plechové zvuky, to byly zvuky konstrukční. Skutečně to vrzalo, skřípalo, jak kdyby ty sešroubované spoje to prostě pracovalo. To nebyly zvuky plechové, to byly konstrukční zvuky.
2: Starosta se teď bojí dalšího odkladu odvozu chemikálií. Zmizet měli podle původně daných termínů loni, nyní ovšem krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl, že se vše ještě posoudí v rámci procesu zvaného Velká EIA, říká mluvčí kraje Jan Nový.
3: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.
2: Starosta Vykantic má za to, že zpracování tzv. Velké EIA zabere 1 až 2 roky.
1: To máme zhruba řízení na 2 roky a to tady bude další 2 roky stát. Uvědomme si, že tam je 1000 tun kadmiových kalů, které když se dostanou do toku, tak to otrávíme až do Černého moře. Na co tady čekáme? Až to spadne?
2: Kdy bude Velká EIA uzavřena, nelze podle mluvčího Jana Nového odhadnout.
3: Závisí především na rychlosti zpracování dokumentace EIA ze strany oznamovatele, průběhu jejího projednání a vypořádání všech připomínek v zákonném procesu.
2: Sanaci kalů zastřešuje státní podnik Diamo a má na ní smlouvu se společností AHV Ekologický servis. Podle ní mají být chemikálie zlikvidované do konce tohoto roku, pokračuje mluvčí podniku Diamo Tomáš Indrej.
4: Naším cílem je dokončit projekt v termínu stanoveném smlouvou. Zda to bude možné, ale závisí především na výsledku probíhajícího povolovacího procesu. Nechceme proto jeho výsledek předjímat. Stále ale platí, že odstranění kadmiových kalů z Vykantic je pro nás, pro Diamo, prioritou.
2: Kadmiové kaly jsou ve Vykanticích uložené přes 40 let. Od roku 1984 do roku 2001 je sem vozil národní podnik Rudné doly Jeseník. Z Vykantic Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do úterního rána, za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přeji do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Václav Smolka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí přináší úterý, jak bude?
2: Tak dnes by mělo být polojasno až skoro jasno, přechodně se zvětší oblačnost až na oblačno. Maximální denní teploty dnes budou od 22 do 26 stupňů, na horách to bude kolem 18 stupňů a vítr bude slabý, přes den mírný severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: V noci i zítra čekáme málo oblačnosti, mělo by být polojasno až jasno, minimální noční teploty budou od 14 do 10 stupňů Celsia, maximální denní potom budou od 26 do 29 stupňů, na jihu to může být až 31 stupňů Celsia, na horách ty maximální denní teploty budou v intervalu od 20 do 24 stupňů a vítr bude jak v noci, tak během zítřka jenom slabý, proměnlivý nebo východní do 4 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remízky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Být řídícím letového provozu je mnohem větší stres, než být vojenským pilotem. A to jsem létal na všech typech stíhaček MiG-21, říká inženýr Lubomír Líbal, vojenský pilot a řídící letového provozu, triatlonista Ironman, zakladatel plaveckého oddílu ve Štemberku, několikanásobný vítěz českého poháru v zimním plavání. Jaké to je prožít filmový Top Gun v českých poměrech? Lubomír Líbal bude hostem ve prázdninové reprízy ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat dvě PET lahve. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla širší než ramena, ruce pokrčené u ramen drží PET lahve. S výdechem na pravé špičce vyrotujeme celý trup vlevo a zároveň propneme pravou paží do strany. S nádechem vrátíme zpět a opakujeme na opačnou stranu. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: tě na srdci mám.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 7 hodin. Dělníci opraví v Komenského ulici v Hranicích městské hradby. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou.
0: Oje!

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci bude hotová dřív. Dělníci opraví v Komenského ulici v hranicích městské hradby. Čaková na Bruntálsku instaluje na tamní obecní úřad novou fotovoltaickou elektrárnu. Dnes bude většinou polojasno a teploty do 26 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice v historickém centru Olomouce postupuje rychleji, než odborníci předpokládali. Dělníci tak budou moct na konci letních prázdnin odstranit lešení, které památku zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO obklopuje déle než 2 roky. Na sociálních sítích o tom informoval primátorův náměstek Miloslav Tichý za ANO. V říjnu dělníci odstraní i zázemí pro restaurátory v okolí sloupu. Městské hradby v Komenského ulici v Hranicích čekají opravy. Práce začnou ve druhé polovině roku, rozhodli o tom radní. Část hradeb se před 3 lety zřítila. Dělníci zajistí odvodnění památky a doplní poškozené zdivo. V budoucnu v lokalitě bude prostor k odpočinku, říká městská památkářka Martina Cvešperová.
3: Bude to relaxační zóna, která by měla navazovat na multifunkční centrum, které by tam někdy pod těma hradbou v budoucnosti mělo stát. Mělo by to být propojeno nějakým mostkem, lávkou a z těch vyhlídkových teras nebo z toho hradebního okruhu bychom potom se měli dostat přes hotel centrum na náměstí.
2: Začala instalace nové fotovoltaické elektrárny v Čakové na Bruntálsku. Obec ji instaluje na tamní radnici. Vedení Čakové tak chce ušetřit na energiích. Většinu nákladů pokryje dotace. Elektrárna bude funkční na konci října, říká nezávislý starosta Čakové Petr Náhlý.
4: Přes den bude elektrárna vyrábět elektřinu pro provoz obecního úřadu a přebytky se budou ukládat do bateriového úložiště. Večer, kdy elektrárna nevyrábí, využijeme uloženou energii pro veřejné osvětlení. Sport.
2: Fleretista Aleksandr Šupenič je po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře světovou jedničkou. Do čela žebříčku Mezinárodní federace postoupil majitel bronzu z Tokia z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu. Velký úspěch zaznamenali i kordisté s Olomoučanem Jakubem Jurkou před 2 roky v olympijské Paříži, kde vybojovali 3. místo. Podle předsedy Českého šermířského svazu Oldřicha Kubišty ale zájem dětí o tento sport zatím výrazně neroste.
5: Si myslím, že ještě chvilku bude trvat, než jako do šermu se pohrnou davy lidí, ale my jsme spokojeni určitě s tím, co máme. Samozřejmě ten zájem se zvětšil jak po Tokiu, tak po Paříži. V každé zemi ty priority jsou dlouhodobě nastavený a delší časový úsek to vyžaduje, aby se to změnilo prostě v hlavách lidí, který sport jako chtějí, aby děti dělali.
1: Počasí.
2: Polojasno, přechodně oblačno. Tak dnes bude vypadat obloha nad střední Moravou. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Opatrně projíždějte po silnici 43 mezi Štíty a Horními Heřmanicemi, srazila se tam 2 osobní auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Vítek Šoukal přeje příjemné, usměvavé ráno. Je tady úterý, den, který někdy bývá označován za nejtěžší den v týdnu, protože od víkendu jsme už daleko a do dalšího víkendu je ještě dál. Tak někdy si říkám, že jeden víkend v týdnu prostě nestačí. Možná to máte podobné. Hygienici z Olomouckého kraje vyráží i tyto prázdniny na kontroly letních táborů. Jak si vedou, uslyšíte za chvíli. A hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Dalibor Janda a právě teď bude znít skupina Opět a Radeček. Jejich hory. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno, zazněl výherní signál, startuje další kolo soutěže Českého rozhlasu Olomouc. Rozhlas to je výhra, voláte na náš telefon 221 555 444. Hezké ráno, prozraďte, kdo je na telefonu, odkud volá? Haló?
1: Ano, tady je Jiřinka ze Sudkova.
0: Jiřinko ze Sudkova, jaké máte po ránu počasí, co děláte?
1: Ano, děkuji, půjdu na zahradu pracovat, hezky počasí, je tady trošičku pod mrakem, a sem tam vykukuje sluníčko, bude krásný den a budeme pracovat.
0: Tak ať se to vydaří. A teď ta radost, 1 až 33, které číslo?
1: A číslo 29.
0: Číslo 29, tak to je knížka Kate Frost, Útěk na řecký ostrov. Také porcelánový hrneček Českého rozhlasu Olomouc a radiokarta pověsti z Olomouckého kraje. Tohle to vše je vaše, gratuluji vám.
1: Ano, děkuji moc, hezký den.
0: Mějte se hezky. Děkujeme. Děkujeme. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady úterý 28. července, je čtvrt na 8 a svátek má Viktor, Alina a Svatomír. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, roztrhne-li v červenci pavouk svou síť ve dvě, brzy se déšť ozve. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Javorníku máme polejasno bez větří 15 stupňů tepla, napsal František. Zde na Holubic u nás je 15 stupňů po včerejším odpoledním liáku a větru je klidno a začíná svítit sluníčko. Chystám se do obchodu a budu péct maso s bramborem. A Vlaďka z Bohdíkova hlásí jasnou oblohu a 12 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Olomoucká zóna na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zóna na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7:30, dobré ráno. Zhruba 8 tisíc dětí se zúčastní o těchto prázdninách letních táborů v Olomouckém kraji. Na jejich kontroly každoročně vyráží hygienici. Od začátku léta jich provedli 16 a udělili jednu pokutu. Na jeden z kontrolovaných táborů v Moravském Berouně na Olomoucku vyrazil náš reportér Josef Čermák.
1: S hlavním vedoucím Tomášem Boráněm vcházíme do jídelny. Tak už vlastně vidíme klasickou jídelnu, jsou tady várnice na čaj, na pitnou vodu. Co tady vlastně všechno kontrolovali, jak to probíhalo?
2: Tak vlastně kontrola z hygieny probíhá tak, že se kontroluje úplně všechno, co tady na táboře máme. Kontrolují se papíry, jak už vedoucích, tak dětí. Musí mít všichni bezinfekčnost, potvrzení od lékaře.
3: Za každé ze zhruba 170 dětí na tomto turnusu tu mají 3 papíry a kartičku pojištěnce. Dohromady nějakých 12 šanonů dokumentů, odhaduje táborový vedoucí Boráň.
2: Potom se prochází chatky, jestli mají uklizné, jestli tam máme povlečení. Potom se kontrolují umývárky, jestli tam máme dostatek toaletního papíru, utěrek, kolik máme kohoutků k dispozici a potom samozřejmě v kuchyni veškeré zařízení, v jakém je stavu a expirace našich surovin.
3: Podobných kontrol krajští hygienici za loňskou letní sezónu zvládli dohromady 86 a odhalili při nich 2 nedostatky, říká jejich mluvčí Markéta Koutná.
4: V Olomouckém kraji se v posledních letech setkáváme jen s minimem nedostatků a pokud se nějaké objeví, tak se týkají nejčastěji oblasti stravování. Tam se zaměřujeme zejména na to, jak jsou ty potraviny skladovány, zda jsou vyhovující podmínky pro skladování například masa nebo mléčných výrobků.
3: Kontroloři můžou udělit i pokuty. Jejich výše se odvíjí podle závažnosti případných nedostatků. Třeba na začátku letošní sezóny pořadatel jednoho z táborů v kraji dostal pokutu 1000 korun.
4: Celkově můžeme říct, že většinu letních dětských akcí v našem kraji pořádají zkušení organizátoři, kteří své povinnosti dobře znají a plní je zodpovědně. A
3: dodává mluvčí hygieniků Markéta Koutná. Táborníkům v kraji se ale podle ní ani tak nevyhýbají zdravotní komplikace.
4: V loňském roce jsme zaznamenali zvýšený výskyt krátkodobých zažívacích onemocnění na 2 zotavovacích akcích. A ve všech případech mělo onemocnění a mírný průběh. A krajská hygienická stanice přijala potřebná protiepidemická opatření a při následných kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky v provozu těchto táborů.
3: Kontroly na táborech budou pokračovat napříč celým krajem až do konce letní sezóny. Z Moravského Berouna Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
2: Je půl osmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Zemědělci v Olomouckém kraji sklidili obilí ze 2/3 polí. Průměrný výnos téměř 6¾ tuny z hektaru je zatím o něco nižší než v loňském roce. Žně jsou letos ale rychlejší. Loni na konci července měli zemědělci v kraji kvůli deštivému počasí sklizenu jen 1/3 polí s obilím. Vyplývá to z údajů ministerstva zemědělství. Bankovní identitu v Česku používá stále víc lidí. Na konci prvního pololetí jí mělo 5 milionů 300 tisíc Čechů, tedy o 200 tisíc víc než loni. Informoval o tom ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Lidé službu nejčastěji používají při komunikaci se státem, hlavně pro přihlášení do datových schránek. V pondělí zemřel herec a bývalý ředitel Šumperského divadla Petr Král. Bylo mu 85 let. Rodák z Olomouce patřil k nejvýraznějším osobnostem kulturního života na Šumpersku. V divadle působil od roku 1988 a stvárnil desítky rolí. Aktivní byl také v komunální politice. Dlouhodobě zasedal v šumperském zastupitelstvu. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavi vstoupili do nového ročníku šance ligy vítězstvím. V dohrávce porazili v Brně nováčka Artis 4-2. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno, přechodně oblačno. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na dálnici D1 za Lipníkem nad Bečvou u Jezernice ve směru na Ostravu. Kvůli opravě svodidel je tam uzavřený pravý pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Legendární studentský úklub v Olomouci po letech znovu ožije, podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po půl osmé na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do úterního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 7 minut po půl osmé. Dobré ráno. Olomoucký studentský úklub byl od 80. let minulého století součástí kulturního života ve městě. Lidé do něj vyráželi na koncerty legendárních kapel. Svou roli sehrál i v roce 1989. V roce 2018 ale provoz skončil. Teď zástupci Univerzity Palackého ohlásili velkou rekonstrukci a na jaře příštího roku nový rozjezd.
1: Zažil jsem tady největší slávu u klubu na začátek 2000. Chodil jsem sem na největší kapely, dokonce jsem tady se svojí studentskou kapelou i několikrát hrál.
2: Nadšeně vzpomíná uprostřed odklízecích prací prorektor Matěj Dostálek a dodal, že budou hledat nový formát u klubu pro 21. století.
1: Víme, že to asi nemůžeme zasvětit jenom hudbě, ale doufáme, že to bude multižánrový klub, kde si najde místo divadla, filmové projekce, stand-upy, živá vystoupení podcastů a tak dále.
2: Aktuálně kolem nás dělníci bourají pozůstatky starého klubového zařízení. Zůstane ale například jako malý kousek fresky nad vchodovými dveřmi stará omítka s podpisem písničkáře a novináře Karla Kryla z roku 1989. U klub má ve svých vzpomínkách i současný rektor Univerzity Palackého Michal Kohajda.
3: Tak náš záměr je skutečně vrátit u klub zpět do rukou studentů. Já sám si pamatuju, že to bylo opravdu ikonické místo, kde byly koncerty, kde byly společenské akce.
2: Ukazuje nám i místo, kam by mohl úklub expandovat do venkovních prostor.
3: Ze strany vlastně vchodu je jedna velká zeď, kterou pamětníci ví, že byla za pódiem. Architekti tam naplánovali takové veliké okno, které by bylo možno otvírat. A z druhé strany, z vnějšku toho úklubu, vlastně by bylo takové jednoduché jeviště. Tím pádem by vlastně ten program mohl probíhat i tak, že by byl pozorován z venkovních prostor.
2: Olomoucký úklub fungoval od roku 1983, tedy už v době socialismu. Po rekonstrukci by se od příštího jara mohl zase stát centrem kulturního dění a společenských akcí. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je 28. července, úterý, svátek má Viktor, Alina a Svatomír a za 2 minuty bude 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude. No, dnes sluníčko i mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Do Loplazy u Nezamyslic jasno 18,4 stupně Celsia, vlhkost 69%, napsal Miroslav. Honza z Písečné napsal, teploměr ukazuje 15 stupňů, je polojasno, větřík pofukuje do 3 metrů za vteřinu, vlhkost vzduchu, tak ta je dosti vysoká, 92%. V noci nám trochu popršelo, tak nemusíme zalévat záhony. A Bára z Olomouce hlásí skoro jasno a 17 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zneužívání psychoaktivních látek je celospolečenský problém. Módní záležitostí se stal kratom. Jaké účinky skrývají listy stromu rostoucího v Indočíně? Proč je tak vyhledávaný studenty a jak je to s jeho volným prodejem? Hosty Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc byly kapitánka Zuzana Slabá z Krajského ředitelství policie České republiky a Libor Cinegr, režisér filmu Sběratele kratomu. Poslouchejte reprízu Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 3 minuty po 3:15. Dobré ráno. Dnes nás čeká opět horký letní den. Jakou nejhorší práci jste museli či musíte ve vedrech dělat? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Já se schovám do stínu s malým, ale můj manžel v těchto vedrech svařuje a vypadá vždy po práci hodně strhaně, napsala Irena z Litovle. Nejhorší práce v horku je zavařování, ale spoustu věcí dávám v poslední době do mrazáku. Dnes odpoledne budu vozit kamení na zahradu, aby se uvolnilo místo na zaparkování auta. Kameny jsou zabořené v zemi, tak se není na co těšit, píše Zdena z Holubic. Zdeno, držím palce, ať z práce záda nebolí. Nejhorší práce pro mě byla ta, když jsem se učila kuchat drůbež, mám na to ale svůj fígl tak dobrý a pokud mohu ještě doporučit, zalévejte okurky přes textilní folii, nechte zakryté, zabráníte tak plísni, mám vyzkoušené, píše Naděja z Mohelnice. Pracuji v monterkách bez klimatizace s těžkými předměty, někdy je to o zdraví, vzkaz od Honzy z Mohelnice. Jakou nejhorší práci jste museli či musíte ve vedrech dělat? O tom mi dnes ráno píšete. Těším se na další vzkazy a uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 8 hodin. Ve skanzenu ve Zlatých horách dokončili opravy po povodních. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Ve skanzenu ve Zlatých horách dokončili opravy po povodních. V Teplicích nad Bečvou otevře v září nové infocentrum hranické propasti. Bruntál postaví nové odpočinkové místo v lomu u Marburku. Dnes bude většinou polojasno a teploty do 26 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Opravy ve Zlatokopeckém skanzenu ve Zlatých horách jsou téměř 2 roky po povodních kompletně hotové. Stály víc než 4 miliony korun. V posledních dnech dělníci pracovali na rekonstrukci páteřní přístupové cesty do areálu. Více ředitel skanzenu Jiří Juráš.
2: To vlastně hlavní přístupová cesta z parkoviště k pokladně na Srubu. Jednalo se o kompletně nový povrch, protože ta stará vlastně kompletně téměř celá zmizela po těch povodních. Návštěvníci pohodlně zejména teda hlavně jsme to bylo zamýšlené jako pro kočárky, že se krásně z parkoviště dostanou po rovný cestě až k nám. Tímhle uzavíráme vlastně obnovy po povodních.
1: Dělníci dokončili v Teplicích nad Bečvou rekonstrukci památkově chráněné budovy bývalého vlakového nádraží. Od září bude sloužit jako infocentrum hranické propasti, která je nejhlubší sladkovodní propastí světa. Cílem opravy bylo zachovat autenticitu stavby, říká památkářka hranické radnice Martina Cvešperová.
3: Ta budova vlastně nemá působit, že jsme ji postavili znovu, jak kdyby vypadalo úplně novodobě. Má působit tak, jak působila, když ji postavili, ale s tím důrazem na to, že už je vlastně 100 let stará. Takže autenticita toho objektu bylo to nejdůležitější.
1: Za investici do bývalého vlakového nádraží v Teplicích nad Bečvou zaplatí radnice Hranic 56 milionů korun. Nové odpočinkové místo má ještě letos vzniknout v lomu u Marburku v Bruntálu. Postaví ho tam město. Kromě posezení s ohništěm tam bude i vyvýšená vyhlídková plošina s lavicemi i stolem. Pod vyhlídkou budou další lavice i stojany na kola, říká mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.
4: Na to vše bude navazovat chodník z lomového kamene kladeného do betonu a mlatová plocha okolo ohniště. Posezení s mobiliářem je navrženo tak, aby zapadlo do okolní přírody. Kromě stěny po těžbě kamene je lom znám také například díky mokřadnímu biotopu s jezírkem a výskytem několika druhů obojživelníků. Sport.
1: Nejhezčí gól letošního mistrovství světa ve fotbale dal Sydney Cabral z Cap Verde. Výsledek ankety zveřejnila Mezinárodní fotbalová federace FIFA na svém webu. Cabral se trefil v úvodním kole play-off proti Argentině. Přesnou střelou do levého horního rohu branky vyrovnal na 2-2. Argentina následně vyhrála 3-2 po prodloužení a Cap Verde na šampionátu skončili.
0: Počasí.
1: Dnes na střední Moravě čekáme polojasno, přechodně oblačno. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat má slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D35 na 275. kilometru u Olomouce Holice ve směru na Hradec Králové i na Ostravu. Cestáři tam provádí prohlídky v pravém pruhu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, možná právě teď jste v práci a tak trochu závidíte těm, co mají dovolenou, no berme to z té lepší strany, zatímco oni utrácejí, vy vyděláváte. Zažili jste už někdy zemětřesení? Já ano, ale prospal jsem ho. Kde se s ním u nás můžete nejčastěji setkat? Přiblíží v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo za chvíli Martin Písařík a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Martin Maxa. Dobré ráno.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Zažili jste už někdy zemětřesení? Kde se s ním u nás můžete nejčastěji setkat? Přiblíží právě teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 28. července, svátek má Viktor, Alina a Svatomír. Vše nejlepší, je minuta po čtvrt na devět.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červenec, žne žita, višně k tomu vítá. Dnes sluníčko i mraky, teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr je v Luhačovicích, zde slunečno a teplota 17 stupňů. Červená voda 16 stupňů, sluníčko se hlásí o slovo, píše Lukáš. Šternberg v tuto chvíli 15,5 stupně Celsia, ale letí to rychle nahoru. Vzkaz od Vlasty.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Miroslav Hanuš.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Šesté studiové album A New World Record skupiny Electric Light Orchestra se stalo zaslouženým průlomem. Po obou stranách Atlantiku platina, umístění v první desítce hitparády, čtyři úspěšné singly, co víc si mohl Javelin přát. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Electric Light Orchestra.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno, v nedohlednu je termín odstranění kadmiových kalů z Vikantic na Šumpersku. Víc než 1000 tun nebezpečných chemikálií leží několik desítek let v plechové hale na okraji obce. Státem vybraná firma plánuje likvidaci ekologické zátěže v Ústeckém kraji. Tamní úředníci ale nyní rozhodli, že celou záležitost je potřeba komplexně vyhodnotit z hlediska dopadu na životní prostředí. Vedení Vikantic má z dalších průtahů obavy.
1: Já už jsem měl za to, že to je poslední hodina té haly, že ta hala spadne.
2: Nezávislý starosta Vikantic Libor Sedlaříků plechové haly plné kadmiových kalů vzpomíná na poslední zimu, kdy se do zasněžené haly opíral silný vítr.
1: To nebyly jenom zvuky plechu, jakoby plechové zvuky, to byly zvuky konstrukční. Skutečně to vrzalo, skřípalo, jak kdyby ty sešroubované spoje to prostě pracovalo. To nebyly zvuky plechové, to byly konstrukční zvuky.
2: Starosta se teď bojí dalšího odkladu odvozu chemikálií. Zmizet měli podle původně daných termínů loni, nyní ovšem krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl, že se vše ještě posoudí v rámci procesu zvaného Velká EIA, říká mluvčí kraje Jan Nový.
3: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.
2: Starosta Vikantic má za to, že zpracování tzv. Velké EIA zabere 1 až 2 roky.
1: To máme zhruba řízení na 2 roky a to tady bude další 2 roky stát. Uvědomme si, že tam je 1000 tun kadmiových kalů, které když se dostanou do toku, tak to otrávíme až do Černého moře. Na co tady čekáme? Až to spadne?
2: Kdy bude Velká EIA uzavřena, nelze podle mluvčího Jana Nového odhadnout.
3: Závisí především na rychlosti zpracování dokumentace EIA ze strany oznamovatele, průběhu jejího projednání a vypořádání všech připomínek zákonem procesu.
2: Sanaci kalů zastřešuje státní podnik Diamo a má na ní smlouvu se společností AHV Ekologický servis. Podle ní mají být chemikálie zlikvidované do konce tohoto roku. Pokračuje mluvčí podniku Diamo Tomáš Indrej.
4: Naším cílem je dokončit projekt v termínu stanoveném smlouvou, zda to bude možné, ale závisí především na výsledku probíhajícího povolovacího procesu. Nechceme proto jeho výsledek předjímat. Stále ale platí, že odstranění kadmiových kalů z Vikantic je pro nás, pro Diamo, prioritou.
2: Kadmiové kaly jsou ve Vikanticích uložené přes 40 let. Od roku 1984 do roku 2001 je sem vozil národní podnik Rudné doly Jeseník. Z Vikantic Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Uhdeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Vedení Prostějova nakoupí za 270 tisíc korun nové mobilní protipovodňové zábrany. Určené budou pro okrajové části Vrahovice, Čechůvky a Trpinky. O pořízení zábran požádali tamní obyvatelé, vyplývá to z tiskové zprávy. S dopravním omezením ode dneška musí počítat řidiči v Jeseníku. Kvůli pokládce nového asfaltu bude uzavřená Denisova ulice. Úsekem neprojedou podle informací radnice ani autobusové linky. Uzavírka potrvá do čtvrtka. Výlukové jízdní řády najdete na webu dopravce. Na náměstí Svobody v Mohelnici začnou už za půl hodiny farmářské a řemeslné trhy. Zájemcům nabídnou mimo jiné sezónní ovoce a zeleninu, regionální potraviny nebo ruční výrobky. Sport. Světová jednička ve čtyřhře tenistka Kateřina Siniaková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open s Britem Henrym Pettenem. Organizátoři Grand Slamu v New Yorku to oznámili na svém webu. Tenisové US Open začne 23. srpna. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno, přechodně oblačno. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Pozor na dálnici D1 na 307. kilometru u Velké, u hranic, ve směru na Ostravu. Je tam kvůli pracím údržby uzavřený levý pruh.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Bývalý politik a dramatik Milan Uhde dnes slaví 90 let. Na jeho kariéru zazpomínáme za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Máte naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 7:07. Dobré ráno. Muzikál a balada pro banditu si v 70. letech zpívalo celé Československo. Jeho skutečný autor se ale kvůli zákazu režimu musel schovat za jiné jméno. Muž s typicky hlubokým hlasem, významný dramatik a první předseda České poslanecké sněmovny Milan Uhde dnes slaví 90. Narodil se 28. července 1936.
1: Bylo tu, není tu, a vraní na plotu.
2: Já jsem nesměl jít na premiéru, protože já jsem měl ten zvyk, že si to tiše odříkávám z herci. Ale to Zdeněk povídá, milý, tam nemůžeš. Protože tam bude výjimečně nějaký chytrý fízl, který si řekne, co ten Uhde, že on v tom má nějaký prsty.
3: Vzpomíná Milan Uhde, který od 70. let patřil k zakázaným autorům. Jeho nejslavnějšímu muzikálu proto tehdy propůjčil jméno režisér Zdeněk Pospíšil.
2: Já jsem věděl, že budu zakázaný, ale nevěděl jsem, jak si zakázaný autor počíná. Já jsem v 60. letech patřil mezi rozmazlené debitanty. Já jsem měl s první hrou, s tou satirou Král Vávra, jsem měl pronikavý až nezvyklý úspěch.
3: Utajení napsal i další divadelní hry. Většinu času tehdy trávil doma péčí o děti.
2: Já jsem teď musel dbát, aby vyměšoval, abych vyzkoumal, kdy se musí přebalit. A to byl zážitek, který mě pomohl v literatuře. Vidět člověka ještě jinak, než jako nositele ideí. Takže ti komunisté se domnívali, že mě strašně uškodí. Ale já nakonec všechno, co jsem napsat chtěl a uměl, já jsem napsal.
4: Česká republiko, dobrý den.
3: V první den nově samostatné České republiky přednesl jako předseda poslanecké sněmovny tento známý projev. V politice pak zůstal aktivní několik dalších let.
2: Jsem byl dvakrát šťastný. Jednou, když jsem do té politiky vstoupil a snil, co já tam jako ministr kultury všechno dokážu. A když jsem po 8 letech pochopil, že mám jít domů.
3: Společenské dění komentuje dodnes. Letos na jaře například v Brně podpořil sjezd sudeckých Němců, proti kterému část lidí i politiků protestovala.
5: Zlo, které se prohnalo střední Evropou, Československou republikou a našimi životy, není dědičné.
2: Měli jít do odsunu jako řada jiných lidí, jejich vina byla jenom v tom, že se strašně báli. A já vím, co je to strach. A domnívám se, že když je ten strach dán pudem sebezáchovy, že nemá být důvodem k potrestání.
3: Roli dramatika stále neopustil. Svoji novou hru Obhájce tradičně tvořil se skladatelem Milošem Štědroněm.
6: S Milanem samozřejmě se spolupracuje báječně. Vesměs mu to zpívám po telefonu. Teď on tím svým biblickým prorockým hlasem řekne: Miloši, je to zdařilé, ale mohlo by to být ještě také jinak? Já jsem mu napsal písničku a napasoval jsem to na písničku z balady pro banditu. Tam u řeky na kraji, to je takový western valčík.
7: Díky za vše, Milane, díky za vše, Milane.
2: Vidím před sebou další hru, já nevím, jestli ji napíšu, protože jak praví velký básník, ze skici dál k dílu jde se po kolenou, že? Čili já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku.
3: Dnešní narozeniny Milan Uhde stráví s rodinou. Veřejně jubileum oslavil už v červnu v divadle Husa na provázku. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do úterního rána, za 2 minuty bude 8:45 a svátek má Viktor, Alina a Svatomír.
1: Počasí.
0: Pranostika říká v červenci, když dne ubývá, horka přibývá. Dnes sluníčko i mraky a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Jindra ze Šumvaldu hlásí 17 stupňů a skoro jasno. Hranice 18,5 stupně, napsala Věra. Bělkovice 18 stupňů, sluníčko svítí, budu rozvářet rajčata na šťávu. Eva napsala.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Menu sestavené z ultrazpracovaných potravin a doplněné energetickými nápoji vám připravíme s profesorkou vnitřního lékařství Olomoucké fakultní nemocnice Eliškou Sovovou. Vysvětlíme, proč se jídelníček takto složený přirovnává k návykovým látkám, v čem konkrétně nám ubližuje a jak se mu můžeme vyhnout. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno. Dnes nás čeká opět horký letní den. Jakou nejhorší práci jste museli či musíte ve vedrech dělat? O tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Jarda z Prostějova píše: nejhorší práce ve vedru, když kolegovi odešel motor jeho 3-tunového Valtra veterána na cestě po Francii, dostat ho ven, rozebrat, provizorně opravit a namontovat zpět. Bez základní mechanizace raději příště tlačit až domů, píše Jarda. Pokládka chodníků ve vedrech je fakt peklo. Jsme rádi, že budeme mít už hotové, píše Lukáš z Hranic. Pracují v kuchyni, takže se doslova v létě saunujeme. Vzkaz od Hanky z Jeseníku. Myslím, že v těch vedrech jsou na tom nejhůře hasiči při hašení požáru, píše Božena z Újezdu. Rostě napsal, že nejhorší práce ve vedru je dělání střechy, obzvláště lepení ipy. Děkuji za vaše vzkazy a buďme při práci ve vedrech na sebe extra opatrní.
1: Český rozhlas Olomouc a vít.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 9 hodin. Studentský úklub v Olomouci opravují dělníci, více o tom slyšíte ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno, za chvíli s vámi bude kolega Bořek Volný. Přeji pohodové a usměvavé úterý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Studentský úklub v Olomouci opravují dělníci. Krnov vypracuje studii na protipovodňová opatření v okolí toku řeky Opavice. Prostějovský tenista Jakub Menšík nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Bude většinou polojasno a teploty do 26 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Legendární studentský úklub v Olomouci po letech znovu ožije. Jeho opravy za 27 milionů korun zaplatí Univerzita Palackého. Klub je mimo provoz od roku 2018. Otevřít by měl na jaře příštího roku. Podle prorektora Matěje Dostálka bude fungovat jako centrum studentského a kulturního života.
2: Doufáme, že otevřeme v letním semestru 2027, což znamená letní semestr únor-březen 2027. Ta podoba by měla zůstat přibližně stejná, tady bude sál, tady bude pódium, budou tady dva bary, klubovna, která by měla sloužit i studentským komunitám a studentským klubům v průběhu týdne. Předpokládáme pravidelný provoz, ale ten svůj provozní formát a ekonomický formát si ten úklub budeme hledat.
1: V Němčicích nad Hanou na Prostějovsku začala rekonstrukce ulic Tyršova a Nová. Opravy se týkají nejen povrchu silnic, ale taky kanalizace a chodníků. Pro obyvatele ulic to znamená podle nezávislého starosty Martina Ernsta částečné omezení průjezdu.
3: Tam už ty vozovky byly ve špatném stavu na ulici Nová, i ta kanalizace byla v horším stavu, takže se přistoupilo ke komplexním rekonstrukcím obou ulic.
1: Řeka Opavice bude mít vlastní protipovodňová opatření. Tok při povodních v roce 2024 například zaplavil město Albrechtice a okolí. Krnov teď začal chystat novou studii. Ta bude řešit celý tok od pramene v Heřmanovicích až po soutok Opavice s Opavou v Krnově, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
4: Studie se zaměří především na zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku vody do vodních toků a návrh přírody blízkých retenčních, protierozních a protipovodňových opatření. Záměr jsme předjednali s dotčenými obcemi a správci vodních toků, ti nám deklarovali součinnost při jeho přípravě.
0: Sport.
1: Tenista z Prostějova Jakub Menšík dnes večer nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros Menšík už ve druhém kole.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno, přechodně oblačno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, foukat má slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržet se teď můžete na dálnici D46 na 24. kilometru v Prostějově ve směru na Olomouc. Kvůli opravě dopravních značek je tam uzavřený pravý pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné prázdninové dopoledne a hlavně přívětivé, snesitelné, takové jakési normální jako za našich mladých let, co říkáte. No a brzy 6.30, 8.30 a nejzazší vyhlídka meteorologů, ale bude se to lišit, Čechy versus Morava, od neděle do úterý, takže vlastně za týden 27 až 32, na jihovýchodě území v počátku ještě až 34 s tím postupným ochlazováním, potom obrovském vedru, v závěru období pravděpodobně větší ochlazení. Taková vyhlídka pro ty, kdo už se plánujeme někam schovat, zalézt, no a věřit třeba i v zalezení do klimatizovaných prostor. média veřejných služeb. 9:05, pěkně zdravíme a za chvilinku osvěžíme Meluzínou a taky putováním, Hanáckou rovinou i Jesenickými horami ve vyprávěních o místech známých i pozapomenutých. Tentokrát tedy o Meluzíně a kterak byla objevena léčivost losinské vody. Malé předosvěžení ještě těsně před těmi vedry. Za chvíli 9:00 v pověstech Olomouckého kraje.

ještě jednou a jednou a jednou ještě párkrát budeme brázdit časem a taky naším krajem. Třeba teď v 9 hodin, skoro 12 minut, 28. červencového dopoledne v prázdninovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Kraj Hané Jeseníku je krajem rozmanitým, no a nabízí také hodně, hodně zajímavé příběhy z větší či menší historie, více či méně pravdivé a známé. Tak je pojďme postupně poznávat ještě pár dnů v prázdninovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc v četbě na pokračování, kterou právě teď pro vás nabízíme. Připravila je Markéta Kočí-Machačíková, v režii Michala Bureše účinkuje Igor Bareš. Díl 17. nás zavádí do velkých losin.

o meluzíně. Žil kdysi na zámku ve Velkých Losinách slavný, ale neštěstím pronásledovaný rod. Poslední pán a jeho choť zemřeli krátce po sobě a zanechali na Losinách jedinou dceru. Jmenovala se Meluzína. Byla půvabná a velmi krásná, ale nikdy se nesmála. Nejprve se lidé domnívali, že je to proto, že osiřela a že se jí stýská po rodičích a společnosti. Ale uplynul rok, dva, na zámek přijížděli nápadníci a návštěvy, na její zasmušilosti to však nic nezměnilo. Časem se po kraji začalo šeptat, že se Meluzína každého sedmého dne zavírá na 24 hodin v zámecké věži. A nikdo neví, co tam dělá. Možná, říkalo se taky, je v tom nějaká kletba, jako trest za hříchy zámeckých pánů. Když se řeči roznesly kousek dál, začali nápadníci odpadat. Jenom jeden z nich vytrval, rytíř Bohumil. Na řeči nic nedbal a nenechal se jimi odradit, protože měl Meluzínu skutečně rád. I Meluzína ho měla ráda a neodolala. Slíbila mu, že si ho vezme, ale pod podmínkou, když i on jí slíbí, že nikdy nebude pátrat ani se ptát po tom, co ona každého sedmého dne v zámecké věži dělá. Bylo by to neštěstím pro oba. Bohumil jí to slíbil. A byla svatba. Od té chvíle byla Meluzína jako vyměněná, byla veselá, ráda se s každým dala do řeči a po celém zámku byl slyšet její zvonivý smích. A brzy bylo ještě veselý a živěji. Meluzíně a Bohumilovi se totiž narodil zdravý a šikovný chlapeček. Meluzína mu stále zpívala. Přes den veselé písničky, večer konejšivé ukolébavky. A byla nejšťastnější ženou na světě. Jenom vždycky, když se blížil sedmý den a ona se musela se svými miláčky rozloučit na celých 24 hodin, její úsměv zahalil stín a bylo jí do pláče. A časem se zdálo, že pokaždé

šel Bohumil za ní. Přikradl se ke dveřím, vyvrtal do nich malou dírku a podíval se dovnitř. Ve věžní komnatě stála velká mramorová káť. Meluzína odložila šaty a vstoupila do lázně. V tu chvíli se její nohy spojily a zablištěly se lesklými šupinami. A ona se od pasu dolů proměnila v rybu. Bohumil se zděsil. Zadržel dech a potichu zase odešel. Litoval, že se byl kdy podíval. Ale bylo pozdě. Meluzína věděla, že tam byl a viděl ji. Druhý den se vrátila z věže a byla tak smutná, jako by tam teprve odcházela. Porušil si svůj slib, Bohumile. Musím tě opustit, řekla. Ale proč? Zůstaň, prosím, úpěnlivě žádal Bohumil. Není to v mé moci, odpověděla. Políbila Bohumila, polaskala se s chlapečkem, pak vstala a naposledy se na ně oba láskyplně podívala. Otevřela okno a vznesla se s pláčem do povětří. S Bohem, neslo se ještě slabě za ní a průvan okno přibouchl. Dodnes ukazují na Losinském zámku komnatu, odkud Meluzína vyletěla oknem. Za bouřlivých nocí a větrného počasí je stále slyšet její přesmutný pláč. To prý zas zpívá svému chlapečkovi u kolébavku.

Jak byla objevena léčivost losinské vody? Sirné lázně ve Velkých Losinách jsou proslulé již dlouhá léta. Podle toho, co se říká, byla léčivost vody objevena zvláštní náhodou. Byl jednou jeden sedlák. Ve Velkých Losinách nebo někde poblíž měl statek. A měl prašivého valáška. Bývalo to pěkné zvíře, dobrý tahoun a věrný pomocník. Práci na statku zastával mnoho roků, ale sedlák si nevěděl rady, co s ním teď, když trpí prašivinou. Na uzdravení nebyla naděje. Koňské maso se tehdy nejedlo, aby mohl sedlák valáška prodat řezníkovi. Rozhodl se tedy, že valáška zavede do lesa, aby tam už nějak dožil a příroda se sama postarala o jeho osud. Rozloučil se s koníkem, naposledy ho pohladil a s těžkým srdcem ho tam nechal na pospas. Valášek se chvíli pásl, pak se potuloval kolem, až se dostal do bažiny. Nebyla hluboká, ale zapadl. Když se snažil z ní vybřednout, nešlo to. Brzy klesl na bok. Voda a bahno mu ku podivu dělali dobře. Po třech dnech v mělkém bahně se zase postavil, otřepal se. Když se napásl na louce, vrátil se zase zpátky, protože bahenní lázeň se mu zalíbila. Zakrátko se prašivina úplně ztratila. Všechny boláky se sloupily spolu se zaschlým bahnem. A tak valášek jednoho dne přiběhl zpátky na statek úplně zdravý. Sedlák nevěřil vlastním očím a zkoumal ten zázrak. Našel místo v lese, kde se valášek ve vodě vyvaloval. A pověděl o tom sousedům. Brzy se to rozkřiklo po celém kraji. Přicházeli lidé a zkoušeli vodou léčit všechny možné nemoci a neduhy. Tak prašivý valášek našel léčivé prameny ve Velkých Losinách a na tom místě potom vznikly lázně, které stojí dodnes.

šestý díl četby na pokračování z pověstí Olomouckého kraje. Byli jsme ve Velkých Losinách. Připravila Markéta Kočí Machačíková, v režii Michala Bureše, vyprávěl Igor Bareš, technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudební spolupráce Antonín Schindler, natočeno v Českém rozhlase Olomouc v roce 2023. A teď ještě do let 70. I toto je příjemné osvěžení a možná až zaláskování kapela.

0: Jak zní pravé lidové léto u našich východních sousedů, které melodie vás zaručeně přenesou přímo do víru těch největších letních slavností? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na hudební výlet po velkých slovenských folklorních festivalech, abychom se společně cítili na Slovensku jako doma. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhardt, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat,

0: jste čas vysílání rubriky Okolo češtiny. Mimochodem otázka i odpověď, třeba otázka zjišťovací, doplňovací, mají svoje pravidla, aby to neznělo protivně, aby to bylo podle pravidel, tak třeba v anoncích by mohlo zaznít. Má čeština opravdu volný slovo sled? To je otázka zjišťovací a stoupáme. Ale jak zní pravé lidové léto u našich východních sousedů? Tam nestoupáme, tam klesáme. To je důležitá věc, ale v dalším vydání pořadu Okolo češtiny si ukážeme, že i drobná změna pořadí slov slovosledu může zásadně proměnit význam věty. Proč není jedno, jestli skončíme u psychiatra nebo u psychiatra skončíme? V tomto pořadí, jak je to třeba s takzvanými příklonkami, které si ve větě nárokují přesné místo. Poslouchejme teď od Ondřeje Bláhy. Brzy jazyk nazývati,
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Často kolem sebe ve škole i jinde slyším, že čeština má volný slovosled, že si vlastně můžeme dělat, co chceme a české věty budou pořád srozumitelné. To určitě do značné míry platí, zejména když srovnáme češtinu s angličtinou, která má slovosled naopak dost přísný, tedy pevný. Ten relativně volný český slovosled je vlastně takovou kompenzací za to, jak náročné a složité je české skloňování. My totiž v češtině pomocí pádů vyjádříme, co má ve větě jakou funkci, a tedy slovosled se nám uvolní. Neplatí ale, že by na slovosledu v češtině nezáleželo. Srovnejme třeba tyto dvě věty, které se liší jen slovosledem. První věta je: skončil jsem u psychiatra. A druhá věta zní: u psychiatra jsem skončil. Ve větě skončil jsem u psychiatra se díky slovosledu vyjadřuje myšlenka, že mé problémy byly už takového rázu, že jsem musel vyhledat psychiatrickou pomoc. Kdežto věta u psychiatra jsem skončil znamená buď, že už k psychiatrovi nebudu chodit, nebo že jsem opustil psychiatrickou ordinaci a jdu někam jinam, třeba na nějakou jinou medicínskou atrakci. A nebo třeba takzvané příklonky mají v češtině určité nároky na slovosled. Není jedno, jak věty, ve kterých jsou příklonky, seřadíme. Vezměme si třeba větu: včera jsem se ti to bál říct. Po prvním slovu, tedy po příslovci včera, následují tři příklonky. Jsou to slůvka se, ti a to. Jejich pořadí ve větě není možné přehodit. Věty jako včera se to ti jsem bál říct jsou defektní, ani je vlastně nelze pořádně vyslovit. Takže cizinec, který se učí česky, to nemá v tomto ohledu lehké. Musí především vědět, která slova jsou v češtině příklonkami. Dále musí vědět, že příklonky se řadí až po prvním přízvučném slovu ve větě. A do třetice musí nerodilý mluvčí vědět, která česká příklonka má před kterou jinou příklonkou přednost, když se jich ve větě sejde víc. Ale všechno se vyvíjí. Slovosledná pravidla, která platí v psané češtině, se často v češtině mluvené moc nedodržují. Takže můžeme běžně slyšet věty jako se mi to líbilo, nebo jsem to nevěděl, kde je příklonka na nenáležitém prvním místě ve větě. Takže kdybychom to měli shrnout, můžeme si říct, že čeština nemá slovosled úplně volný, protože nějaká pravidla tu přece jen jsou. Lépe by asi znělo, že čeština má slovosled plastický, protože se dá široce přizpůsobovat tomu, co chceme říct a co chceme zdůraznit. Ze studia Českého rozhlasu v Olomouci vás všechny zdraví Ondřej Bláha.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: krásné obrázky, fotodokumentace, třeba i přes proklik z webu olomouc.rozhlas.cz k zámeckému létu. Po celé léto, no a až bude dozrávat víno, to už taky nebude možná dlouho trvat, možná už pomalu, ale jistě někde dozrává, tak bude spousta nových výherců. Tak se podívejte na tu fotodokumentaci třeba přes web olomouc.rozhlas.cz a hledejte zámecké léto a poslouchejte a třeba i soutěžte, ale pozor, kde, jak přesně, už za chvilku.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá čas.

0: prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zneužívání psychoaktivních látek je celospolečenský problém. Mórní záležitostí se stal kratom. Jaké účinky skrývají listy stromu rostoucího v Indočíně? Proč je tak vyhledávaný studenty a jak je to s jeho volným prodejem? Hosty Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc byly kapitánka Zuzana Slabá z Krajského ředitelství policie České republiky a Libor Cinegr, režisér filmu Sběratele kratomu. Poslouchejte reprízu Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
3: Brněnský folk tým kroutí už šestou dekádu na našich pódiích. Pánové už jsou pravda odrostlejší, kapelou prošla řada muzikantů, radost z hudby ale zůstává, což potvrdil i loňský Folkfest. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě folk týmu.
4: Když do pekla, tak ať na krásným koni, když se šíve, tak se vší parádou ne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Krásný den ze Zámeckého léta, z našeho pořadu, prázdninového pořadu vás zdraví Pavel Kudrna. No, rád bych řekl, že vás rád slyším, což není technicky možné, ale klidně reagujte, pavel.kudrna@rozhlas.cz, co se vám líbí, nelíbí. Ale já doufám, že nás rádi posloucháte, rádi si berete nové tipy do svého zápisníku na letní cesty a samozřejmě i rádi soutěžíte. Jestli jste tedy připraveni, můžeme začít. Jedna mimo soutěžní otázka. Víte, který zámek byl nejnavštěvovanější v loňském roce? Tak asi žádné překvapení. Lednice, 330 tisíc návštěvníků, obrovské číslo. Pak Český Krumlov a Hluboká, ale pozor, skokanem roku se stal zámek Zákupy. Tam se návštěvnost zdvojnásobila, takže gratulujeme. My vás pozveme teď na zámek, řekněme, s menší návštěvností, ale je krásný a za návštěvu rozhodně stojí. František Kinský nás tam zve.
0: Zámecké léto.
2: Míříme na západ Čech, kde na okraji Doupovských hor stojí zámek Valeč. Patří k nejpůsobivějším barokním krajinám v Čechách. Architektura se tu přirozeně propojuje s přírodou a sochařským uměním Matyáše Bernarda Brauna. Na místo vás vezme Jana Strejčková.
3: Kastelánem státního zámku Valeč, Milošem Bělohlávkem, se blížíme k hlavnímu vstupu do zámku.
4: Valeč není úplně běžný zámek. Když člověk přichází na zámek, tak očekává, že uvidí nějaké, řekněme, standardní vybavení. To znamená lovecké trofeje, obrazy, co se na vás všude dívají, interzovaný nábytek, benátská zrcadla. A jenom když vejdeme do průjezdu, tak vidíme, že Valeč je jiná. Protože Valeč je vlastně reprezentantem památek, které ve 20. století neměly to štěstí, že zůstaly zachovány. Valečský zámek po roce 1945 byl zestátněn, stejně jako všechny hrady a zámky v Čechách. Nejprve tady byla ozdravovna, pak tady byly sirotci ze Severní Koreji, pak dětský domov a to až do roku 76, kdy zámek v podstatě do základů vyhořel. Během jedné dubnové noci před 50 lety zámku schořily střechy, propadlo se celé druhé patro a v některých částech se zámek zřítil až do suterénu. Takže my tady všude kolem nás vidíme zdivo otlučené až na cihlu, pobořené klenby, poničené průchody. To všechno jsou ještě právě stopy ať už toho požáru, anebo toho, že pak dalších 20 let ten zámek v podstatě zůstal svému osudu.
3: No ale my jsme teď vstoupili do sálu, který je krásný a reprezentativní.
4: Je to tak, tohle je takzvaný Braunův sál, historicky velká jídelna, což je největší historický prostor zámku. Vidíme nádherné štuky, barokní fresky, původní parkety z konce 19. století. Je to jediná místnost, která prošla ve své podstatě kompletní renovací a rekonstrukcí a my vidíme víceméně v podobě, jakou mohla mít na konci 19. století. My teď stojíme před budovou zámku a před náma vidíme ohromnou zelenou plochu našeho anglického parku. Vidíme tam kopie Brownových soch, originály uvidíme za chvilku. Máme tam trosky největší nebo jedné z největších vodních kaskád ve střední Evropě. Máme tam nádherný letohrádek, úžasné barokní divadlo, takzvaný teatron, kde se v baroku odehrávaly barokní opery a veliké slavnosti, ohromné iluzivní brány, které ohraničovaly konec parku.
3: No a pokud jsme před chvílí měli možnost vidět kopie soch, teď vcházíme do lapidária.
4: To lapidárium, stejně jako zámek, je jiné, protože běžné lapidárium, což je ve své podstatě domov důchodců pro sochy, tak to je místo, kde většinou sochy vidíte v bílém světle na bílém pozadí. Tady ne, tady slyšíte hrát hudbu, vidíte barevné světlo a je to právě pro navození barokní atmosféry, protože ty sochy kolem nás, je tady 28 soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna, vidíme spoustu emocí, pohybu, Perseus s hlavou Medúzy a Andromedou, boha Dionýza, boha vína, Déméter, bohyni úrody, Afroditu, boha času, Chrona a to všechno kolem nás se různě kroutí a prohýbá a ta hudba, ta světla tomu dávají tu barokní atmosféru, protože baroko je především o emoci, o tom, co ve vás socha vyvolává. Je celkem jedno, kdo na ní je jedno, kdo ji vysochal, ale záleží, jakou emoci si odnášíte, takže to naše lapidárium je určené úplně pro kohokoliv. Stačí tady být, užít si ty sochy a kochat se, protože takhle velikou sbírku barokních soch, navíc z dílny Braunovy, tak to je jedna z největších sbírek tohoto typu v Čechách.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Valeč si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: rukní atmosféru opustíme, ale ty emoce si necháme, to k soutěži patří, taky napětí, kdo se dovolá. Zatím nevím, protože vy voláte, vytáčíte naše číslo, ale kdo bude třetí, to je záhada zatím i pro mě. Soutěž začíná, hrajeme o zámecký cestovatelský balíček, hrajeme také o návštěvu, soukromou návštěvu na zámku Františka Kinského i o pobyty, o víkendové zámecké pobyty. Já vám držím palce, jestli se teď dovoláte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Šaleně Ondráčkové trošku vezmu ten konec písničky, to proto, abychom si mohli případně popovídat s našimi soutěžícími. No říkám s našimi, protože máme vždycky toho, kdo se dovolá jako třetí, pak pokud by se jaksi nedařilo, tak nastupuje náhradník jednou, zatím za celý měsíc, vlastně ono už je to měsíc, my jsme začínali v červnu dva dny a teď vlastně už srpen je na dohled. Pan Martin z Lomničky bude soutěžit. Pane Martine, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Martine, udělejte mi radost. Já jsem takový zmetek. Řekněte vaše příjmení.
1: Neřeknu.
0: Řekněte. Pane Martine. Nechcete.
1: Ne.
0: Dobře, tak já vás... Ale stejně, jestli v pátek vás vylosu, tak já to příjmení budu muset říct. Teď vyvoláváte napětí mezi posluchači. Tak to necháme v tom napětí, ale já musím říct, zpívá o vás i pan Jahelka. Takže...
1: O mě to není.
0: No není to o vás, ale je to...
1: Není,
0: dobře,
1: není.
0: Já už vás nebudu trápit. Promiňte mi, že si z vás dělám trošku legraci.
1: Úplně v pohodě.
0: No teď už zvážním. V jakém roce došlo k ničivému požáru na zámku Valeč? Za A. 1896, za B. 1912, za C. 1976.
1: Je to Cčko.
0: Pane Martine, gratuluju, vyhráváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, takže bude se hodit na cesty?
1: Bude se hodit 100%.
0: Cestujete rád?
1: Cestujeme rádi.
0: Už máte podovolené?
1: Nemáme, máme předovolenou.
0: Kam vyrážíte, jestli se můžu zeptat?
1: Uvidíme někde po Čechách, až se vždycky vrátí z dovolení.
0: A nějaký zámek bude,
1: pardon,
0: doufám.
1: Tábora.
0: Nějaký zámek bude, ne?
1: Prosím?
0: Zámek nějaký bude?
1: Určitě jo.
0: Tak to je dobře. No tak já vás zdravím, pane Martine, do Lomničky, mějte se moc krásně, ať se daří,
1: nashledanou.
0: Tak to je tolik, pan Martin. Nezlobte si, já někdy prostě tak to trochu přeženu v tom soutěžení, ale pobavil jsem se, ale pan Martin to vzal naprosto skvěle a vy teď nevíte proč. Tak třeba vám to v pátek nenápadně prozradím. No my se zítra vydáme na zámek, který byl totálně zdevastovaný československou armádou, sovětskou armádou, mezi tím taky Wehrmachtem. Nejvíce na tom podepsala sovětská armáda, tam zdevastovali, co se dal. Vydáme se na zámek Děčín. Vzkvétá a my se tam podíváme a za návštěvu rozhodně stojí. Mějte se krásně, zdraví vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Odvoz nebezpečných kadmiových kalů z Vykantic na Šumpersku nabírá další zpoždění. Rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci skončí dříve. Dělníci opraví v Komenského ulici v hranicích městské hradby. Dnes bude většinou polojasno a teploty do 26 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Vedení Vykantic na Šumpersku stále nezná nový termín odstranění kadmiových kalů z obce. Původně je měli odborníci odvést loni. Likvidace chemikálií je naplánovaná v Ústeckém kraji. Tamní úředníci teď rozhodli, že celou záležitost je potřeba komplexně vyhodnotit z hlediska dopadu na životní prostředí. Kdy bude takzvaná velká EIA hotová, nelze podle mluvčího hejtmanství Jana Nového odhadnout.
2: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Termín nelze v současné době odhadnout. Závisí především na rychlosti zpracování dokumentace EIA ze strany oznamovatele, průběhu jejího projednání a vypořádání všech připomínek v zákonném procesu.
0: Rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice v historickém centru Olomouce postupuje rychleji, než odborníci předpokládali. Dělníci tak budou moct na konci letních prázdnin odstranit lešení, které památku zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO obklopuje déle než 2 roky. Na sociálních sítích o tom informoval primátorův náměstek Miloslav Tichý za ANO. V říjnu dělníci odstraní i zázemí pro restaurátory v okolí sloupu. Městské hradby v Komenského ulici v Hranicích čekají opravy. Práce začnou ve druhé polovině roku, rozhodli o tom radní. Část hradeb se před 3 lety zřítila. Dělníci zajistí odvodnění památky a doplní poškozené zdivo. V budoucnu v lokalitě bude prostor k odpočinku, říká městská památkářka Martina Cvešperová.
3: Bude to relaxační zóna, která by měla navazovat na multifunkční centrum, které by tam někdy pod těma hradbou v budoucnu s tím mělo stát, mělo by to být propojeno nějakým mostkem, lávkou a z těch vyhlídkových teras nebo z toho hradebního okruhu bychom potom se měli dostat přes hotel centrum na náměstí.
1: Sport.
0: Fotbalisté Artisu Brno prohráli ve svém historicky prvním utkání v české nejvyšší soutěži s Mladou Boleslaví 2-4. Ligu po prvním kole vede díky rozdílu ve skóre mistrovská Slavia. Výhry zapsalo dalších 7 týmů. Ve druhé fotbalové lize jsou po úvodním zápase v čele Dukla Praha, Ústí nad Labem, Jihlava a Opava. Právě Opava porazila v pondělní dohrávce Karvinou 2-0.
1: Počasí.
0: V Olomouckém kraji dnes bude polojasno, přechodně oblačno. Denní teplotní maxima 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat má slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na Poděbradově náměstí v Prostějově, srazila se tam 2 osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Prázdninová dopoledne u nás v Českém rozhlase Olomouc nabízejí také úspěšné pořady a možnost znovu v repríze si poslechnout třeba i ty z rubriky Dobrá rada. Takže úterní dopolední program po 10. hodině, opakování, repríza z ledna tohoto roku na téma fenomén Kratom, také jeden dokumentární film a policejní pohled a náhled. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc v repríze se Zorkou Ješkovou, režisérem Liborem Cinegrem a kapitánkou Zuzanou Slavou z krajského ředitelství Policie České republiky Olomouckého kraje. V zápětí

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zneužívání psychoaktivních látek je celospolečenský problém. Světové společenství i jednotlivé státy legislativně regulují a represivně postihují nakládání s omamnými a psychotropními látkami, které mají potenciál nepříznivě působit na fyzické a psychické projevy uživatele. Nezanedbatelný je také negativní přesah samozřejmě do té ekonomické, zdravotní i sociální oblasti společnosti. Relativně nově se na českém trhu objevily nové přípravky, které obsahují psychoaktivní látky, a jednou z těch nejznámějších a zejména mezi mládeží nejvyhledávanější látkou je kratom. Možná o něm dnes uslyšíte poprvé tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. A já jsem moc ráda, že dnes mohu přivítat v našem studiu a na tohle téma budeme odborně hovořit s kapitánkou Zuzanou Slabou z krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Vítejte u nás, přeji dobrý den.
3: Dobré dopoledne.
2: A zároveň tady u nás vítám Libora Cinegra ze Slezské univerzity v Opavě, který je zároveň režisérem filmu Sběratelé kratomu. Vítejte u nás také, dobrý den.
4: Také dobrý den přeji.
2: Pojďme si nejprve prosím popovídat o tom, co to vlastně kratom je a jak působí, co působí. Tak kdo začne, Libor Cinegr?
4: Tak já začnu a zdravím i posluchače. Kratom je vlastně přípravek, který se vyrábí z stromu Mitragyna speciosa, což je strom, který vypadá asi podobně jako topol, má to skoro 40 metrů a je původem z jihovýchodní Asie, z čeledí mořenovitých. A vlastně tento strom se potom zpracovává, oni vlastně ti farmáři, ať už v Indonésii, Malajzii nebo v Tajsku, ho zasadí v takových jako opravdu bažinách, je to na rovníku, takže potřebuje opravdu velkou vlhkost a vysokou teplotu. A oni ho tak jako zastřihávají do takových spíš keříků, aby vlastně ta energie šla do toho listu. A ty listy potom sbírají, usuší, rozdrtí na melou a posílá se to do Evropy nebo do Ameriky právě formou jako ten kratom. Takže je to vlastně takový namletý
2: prášek takový, přesně, zelené tak. Barvy.
4: Tedy? Zelené barvy, ano.
2: A formou toho prášku už takhle už se to prodává, už se to nějak víc neupravuje.
4: Přesně tak. Bohužel vlastně v té Asii jihovýchodní se to užívá trošku jinak. Oni buď pracují s tím čerstvým listem, nebo si z toho dělají takové čaje, nebo se tomu říká dekokce, že oni vlastně opravdu vyvařují ty listy, až je z toho taková jako intenzivní takový vývar, řekl bych. Ale kvůli vlastně ekonomickým důvodům se do Evropy a Ameriky posílá ten namletý prášek, což oni třeba vůbec takhle neužívají. Je to pro ně spíš jako kulturní šok, že my to tady užíváme opravdu, že pijeme ten prášek vlastně, a naše tělo na to třeba není úplně jako připravený, jako nemáme čtyři žaludky jako bíložravci. Takže pro ně to je kulturní šok a je to čistě jenom kvůli penězům, protože vlastně ten mletej prášek zabere míň místa na lodi, když to řeknu na rovinu.
2: A co vlastně tento mletý prášek způsobuje? Kdo bude odpovídat?
4: Tak tento mletý prášek má v sobě řadu alkaloidů a jedním z nich je právě mitraginin, a to je alkaloid, který právě je zodpovědný za tu psychoaktivitu toho kratomu. A také v některém kratomu může být i 7-hydroxymitraginin, což už je opravdu velice silný opiát, ale ten tam je opravdu ve stopovém množství. A oni jsou různé druhy kratomu a je to strašně individuální, na každého to může působit jinak, ale základně je zelený, červený a bílý, a ten červený jako jediný se fermentuje a ten lidi používají třeba na nějaké bolesti, protože má analgetické účinky, je protizánětlivý a ten se užívá spíš jako když někdo má problémy třeba se spánkem, a ten zelený a bílý spíš se užívá na nějaký výkon nebo na nějaké kreativní věci a tak dále, jo.
2: A dá se to u nás volně koupit tedy, nebo už je to nějak regulováno? Zuzana Slaba.
3: Tak vlastně do loňského roku, do listopadu, tak to bylo volně přístupné, kdy se ten kratom prodával jako sběratelský předmět a nebyl vůbec nějakým způsobem regulovaný. Od listopadu už je regulovaný ten prodej s tím, že si ho můžou zakoupit lidé starší 18 let a musí být i licencované prodejny, kdy člověk se musí prokázat, že mu bylo více jak 18 let a nesmí se prodávat dětem.
2: Mm-hmm. Takže vlastně, kdo je starší 18 let, tak se do takového kratom shopu klidně může zajít. Ty kratom shopy, já jsem viděla na mapě v Olomouce, že nějaké máme i tady, takže oni normálně volně fungují. Prakticky dá se to tak říci.
3: Přesně tak, ale s tím, že i ten kratom byl zařazen do psychomodulačních látek, takže nějakým způsobem ta látka, byť je regulovaná, tak to nějak značí nějaké riziko toho užívání.
2: Jak to teda, že to je volně prodejné, když zároveň jsou tam vlastně je to prostě psychoaktivní látka, je to droga, dá se říci.
4: Tak já bych se vrátil k tomu filmu Sběratelé kratomu. My jsme to pojmenovali, protože ten kratom se u nás tady přes nějakých 10 let, ono teda v mainstreamu je to třeba 5 let, ale opravdu ten kratom tady je klidně 15 let, můžeme říct, tak se prodával jako sběratelský předmět. Že vlastně ti prodejci našli takovou právní kličku, kdy vlastně oni to prodávali jako ten sběratelský předmět nebo nějakou příměs do barev a takovou jako nějaký doplněk, ale nebylo to určeno k přímé konzumaci, což vedlo ke spoustě negativním jevům, jako například to, že oni nesměli vlastně vůbec říkat žádný informace o tom, takže někdo si to třeba koupil, ale vůbec nevěděl, chtěl to užít, ale nevěděl, jestli si má dát 3 gramy nebo 50 gramů. Spousta lidí vůbec nevěděla, že může vzniknout nějaká závislost na této látce. Mm-hmm. A vlastně ta doba, než přišla ta regulace, kdy se to prodávalo jako ten sběratelský předmět, tak to byla vlastně jako úplná anarchie, protože to mohl opravdu koupit kdokoliv, kdekoliv, byly ty automaty, dostalo se to k dětem. A teď jsme měli dvě možnosti, buď to zakázat, anebo to regulovat.
2: Takže se zvolila cesta regulace.
3: Přesně tak, s tím, že ale všichni prodejci nebo na veškerých produktech, které obsahují kratom, tak tam musí být změna ta rizika, co ten kratom může vlastně způsobit.
2: Mm-hmm. Jak vlastně vnímá kratom veřejnost v té současné době a jak to vlastně celé vnímá i policie? O tom si budeme samozřejmě povídat i dál a také o filmu Sběratelé kratomu. Dnešními hosty tady Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc jsou kapitánka Zuzana Slabá a režisér filmu Sběratelé kratomu Libor Cinegr.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Posloucháte Dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc. My si povídáme o kratomu a povídáme si s kapitánkou Zuzanou Slabou z Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a Liborem Cinegrem ze Slezské univerzity, režisérem filmu Sběratelé kratomu. Vy jste mi tady, Libore, poskytl zajímavé informace, že vlastně Česká republika v tom celosvětovém měřítku patří k největším vůbec odběratelům kratomu na osobu. Můžete to i nějak doplnit, tuhle informaci, a jak je to možné? Jak se to tak stalo?
1: Je tomu tak, ČR je best in kratom a vykazují to čísla. Řekla kolegyně doplní vlastně, kolik tady za minulý rok bylo tun kratomu v České republice.
2: Ano, tak za loňský rok 2025 k nám bylo dovezeno prokázaných více jak 481 tun.
1: Samozřejmě může ještě dalších klidně 100-200 tun mohlo být nějakým způsobem schováno jako nějaký jiný produkt. A druhá věc je, že těch uživatelů tady dnes už se hovoří, že může být až 400 tisíc, což znamená, že po alkoholu, marihuaně a návykových lécích je to čtvrtá nejužívanější látka a je opravdu etablovaná. No a vaše otázka, jak jsme se dostali do téhle situace, že je tady víc kratomů a víc uživatelů než třeba v Americe, kde to je taky populární a kde to vlastně reaguje trošku na ten problém, co tam mají s opiáty, tu opiátovou krizi, tak u nás se to stalo jednoduše tak, že prostě přišla jedna nějaká reportáž o tom, že kratom je vlastně něco jako heroin a bylo to trošku takové černobílé, na to se chytla druhá reportáž, třetí, jeden influencer, druhý influencer, a vlastně se tady během těch 4 let udělala kratomu tak obrovská reklama, že se opravdu z undergroundové substance, kterou tady užívali 10 let tisíce lidí, stala opravdu jakoby mainstreamová látka.
0: Mm-hmm. Ale ona v podstatě tam v zemi svého původu se užívá jako lék. Takže to, že se z toho stala v uvozovkách droga nebo psychoaktivní látka, řekněme, tak to je vlastně dáno tím, jakým způsobem se užívá.
1: Bylo to dané i tou dostupností, že vlastně v každém obchodě, na každém rohu byly automaty, zároveň to šlo objednat přes internet. A zároveň je to takové, asi bych řekl, že se to jako snadno užívá, že opravdu je to takové v uvozovkách vděčné pro ty uživatele, že to prostě neobnáší nic moc složitého. Takže tady asi to je takový jako koktejl prostě těch věcí.
2: A já ještě doplním, já si myslím, že hodně udělalo to, že se o kratomu vlastně mluvilo tak, nebo co si vybavuji i já před těmi 4 nebo 5 lety, že kratom užívají vysokoškoláci, jo, nějakým způsobem, aby se nabudili na učení. Takže hodně lidí to bere tak, že vlastně jim to jako pomůže, že to brali jako bylinku, jako něco třeba místo kafe nebo energetiáku. Že to nebrali nějakým způsobem tak, že na tu látku může vzniknout závislost a že potom v případě, že chtějí ukončit to její užívání, tak vlastně máte abstinenční příznaky, je to těžký ukončit to užívání, a v případě, že někdo skutečně užívá už několik desítek gramů denně, tak to může mít i své nějaké následky, které můžou dokonce dopadnout i smrtí.
0: Už máte, policie už registruje takové případy?
2: Začalo se to registrovat s tím, že první registrace začaly v roce 2024, kdy se potvrdily 2

0: úmrtí na kratom a v loňském roce 2025 to bylo celkových 11 úmrtí na kratom, kdy 6 úmrtí bylo na kratom a nějaká kombinace třeba léku nebo alkoholu a zbytek 5 lidí, co zemřelo na kratom, tak to bylo čistě na tuto látku.
1: A kdybychom se na to podívali v tom celorepublikovém nějakém srovnání, tak jak je na tom Olomoucký kraj v porovnání s ostatními kraji v užívání tedy kratom?
0: To úplně tady ani nějakým způsobem nechci jako specifikovat, protože tím, že to jsou ojedinělé případy, tak nechcou poukazovat třeba, i který kraj je horší nebo lepší, takže to vám tady v tuto chvíli nezodpovím.
2: Ale ano, já můžu doplnit, že vlastně my s filmem celý minulý rok jsme strávili vlastně v kinech po celé republice a vždycky jsem měl pocit, že to tak jako, když se fakt zeptáme na rovinu těch lidí, ať zvednou ruku, tak většinou tak jako třetina až polovina sálu tu ruku zvedla a vždycky tam jako by ta informace o tom bylo. A zároveň vy jste říkal, že to užívají mladí, ale užívají to opravdu i lidi v produktivním i postproduktivním věku.
1: Když hovoříme o tom užívání mladými lidmi, my jsme tady už zmínili tu regulaci od 18 let, takže stále se zatím dostává kratom i k mladším ročníkům?
0: Myslím si, že kdo chce, tak se cestu vždycky najde. Je to asi v případě jak alkoholu, který od 18 let, víme, že prostě děti si vždycky cestu najdou a tak to bude i v případě toho kratomu. Nedělám si iluze, že touhle regulací teďka spasíme svět a skutečně lidi budou přemýšlet o téhle látce, skutečně budou jí brát v nějakým omezeným množství, ale každý prostě to musí asi vyhodnotit sám.
2: Ale pokud vlastně před regulací se z 10 mladých lidí, kteří se to rozhodli užívat, k tomu dostalo 10 a po regulaci se k tomu dostane i kdyby polovina, tak jsme vlastně 5 dětí v uvozovkách zachránili před tady tím problémem.
1: Libor Cinegre, režisér filmu Zběratelé kratomu a kapitánka Zuzana Slabá jsou dnes hosty Dobré rady.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: S vámi je Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc. No a my si dnes povídáme o jedné bohužel módní záležitosti, hlavně mezi mladými i mladistvými, a to je psychoaktivní látka, která se nazývá kratom. Hovoříme právě o kratomu dnes s kapitánkou Zuzanou Slabou z Krajského ředitelství policie České republiky a režisérem filmu Sběratelé kratomu Liborem Cinegrem. A další otázka samozřejmě je, jak rychle na tuto látku, na kratom, která je takovou bohužel módní záležitostí, jak rychle vlastně na to vzniká závislost a jak to člověk pozná, že už jde o závislost?
2: Já bych začal tak jako obecně, že opravdu nikdo nikdy neví, jaká je jeho, já tomu říkám, taková jako spirituální látka, protože ze 100 lidí, kteří vyzkoušejí třeba alkohol, tak klidně 80 ví, že to prostě bude užívat jenom na oslavách, prostě třikrát do měsíce, ale prostě vždycky nějaký procento těm lidem to v tom mozku tak jako hezky se spáruje, že ten alkohol už budou navždycky potřebovat. A s tím kratomem je to stejný. A tím, že ten kratom vlastně působí na vícero receptorů v mozku, což ho dělá farmakochemicky jako velice zajímavou látkou, tak ale zároveň tam je větší potenciál, že více lidem vlastně v tom mozku, a to nám opravdu ti uživatelé, co si prošli závislostí, říkají, já jsem se do toho zamiloval na první prostě užití, mi v tom mozku něco cvaklo a věděl jsem, že tohle budu potřebovat. A to my vlastně nikdy nevíme, jestli budeme tenhle člověk nebo ne. A opravdu adiktologové nebo terapeuti říkají takovou hezkou příměr, že vlastně lidi jsou přirozeně zvědaví a chcou experimentovat. A vždycky ta první fáze je ten experiment, že teda něco vyzkouším. No a v momentě, kdy se mi tam proběhne v tom mozku ta chemická reakce jako dobře a udělá mi to hezky, tak už si začnu říkat, ano, tak já už si ten kratom dám jenom při učení, nebo jenom když budu sportovat. A v ten moment se z experimentu stává berlička. Už to jako potřebuju jenom na nějaký třeba situace. No a v momentě, kdy už to berlička trvá několik měsíců, tak to přejde do protézy. Najednou už to nepoužívám jenom na učení, ale už to používám každý den, co se probudím. Dám si, musím si to dát po obědě, musím si to dát po večeři. A ta protéza potom, když ji sundám rychle, tak už bez ní nemůžu chodit a spadnu. A musím vyhledat odbornou pomoc.
3: Právě bych ještě doplnila, tak při tom pravidelným užívání kratomu, tak vznikne ta daná závislost, protože kratom působí na opioidní receptory a lidi v tuto chvíli se s tím vlastně léčí na detoxu, chodí do adiktologických poraden. Už opravdu ta závislost je omezuje na vlastní svobodě a už to musí řešit, protože bez toho nedokáží fungovat.
1: A jakou formou se vlastně kratom užívá? Je to jenom formou vlastně tady toho nápoje, anebo třeba i formou vlastně aplikace do žel například?
2: Ne, to nejde do žil, ale vlastně užívá se to, že se vezme ten prášek a smíchá se s nějakým pitím a vypije se to, ale nebo se to dá v té jihovýchodní Asii to kouří, ale to je úplně vlastně ta nejhorší jako varianta, jak to užívat. A jak jsem říkal, tak tam se žvíkají třeba i ty čerstvé listy, nebo se vaří z čerstvých listů ty odvary, ale u nás vlastně buď je tady tahle, anebo ještě jsou extrakty kratomu, které jsou nějakým způsobem kapalný, že si to jako nakape se pár kapiček třeba do pusy, ale ještě bych chtěl hrozně jenom říct důležitou věc, že se tady na trhu od roku 2025 začal objevovat syntetický kratom 7-hydroxymitraginin, a to je opravdu jakoby třeba 90-100% vlastně ten alkaloid vytažený, dělá se to v Americe, možná i v Číně, a je to strašně nebezpečný a tam to předávkování je opravdu velice snadný, takže je to nelegální podle regulace, ale je to na tom trhu, užívá se to a to opravdu má největší rizika.
3: Ona ještě by doplnila, tak vlastně kratom ty lidi používají, nebo třeba i sportovci nějaký, já nevím, aby měli větší výkon, aby měli energii, ale tím, že mají tu větší toleranci a užívají ho čím dál více, tak následně už má ty sedativní účinky. Jo, že už najednou jsou unavení, potřebují spát, nejsou schopni fungovat. Takže oni začínají třeba na nějaké menší dávce, ale to už jim nestačí, takže začnou zvyšovat, ale bohužel prostě už to nemá ten efekt, co na začátku.
2: A jenom krátký určitě doplním, máme uživatele, kteří dávali 100 gramů, 170 a dokonce jsme slyšeli teďka 230 gramů denně, což je opravdu, to už jsou, jakože normálně ta dávka třeba pro toho rekreačního uživatele je 3 gramy.
1: Už víme tedy, že kratom je nebezpečný. Čekají nás tedy dvě důležitá témata, jednak prevence, ale samozřejmě ještě i zopakovat téma regulace. Můžeme vlastně shrnout, jak to vlastně tou regulací teda aktuálně je nastaveno? Kdo z vás?
3: Tak v tuto chvíli je možné si zakoupit kratom v licencovaných prodejnách od 18 let. s tím, že na tom každém kratomu musí být uvedena rizika, které užívání kratomu vlastně obnáší.
2: Jsou tam napsané ty nebezpečné kombinace, že se to nesmí užívat při těhotenství, při kojení a ty kombinace, to bych tady chtěl znova zmínit, prostě s alkoholem je to extrémně nebezpečný, nějaké léky spojené s psychikou, antidepresiva a tak dále, tak to jsou ty nejrizikovější, ale taky tramadol, může vzniknout serotoninový syndrom, takže i ta malá dávka kratomu v kombinaci může být nebezpečná a dále ta regulace řeší to, že je zakázaná reklama, což byl taky problém, vlastně to jsme řešili, že spousta lidí se o tom dozvěděla z Facebooku, z TikToku, prostě z reklamy, a teďka ti prodejci opravdu je to zakázaný, nesmí na těch obalech být nějaký atraktivní přesně influenceri nebo nějaká hezká grafika, prostě je to jak v podstatě jak na krabičce z cigaret, nesmí to být jakoby lákavý. A řeknu jenom poslední větu, že ta regulace kratomu je třeba dvakrát přísnější, než je u nás regulace alkoholu. Za mě je to správně, za mě ten alkohol bychom měli regulovat mnohem přísněji.
1: A existuje nějaké i nebezpečí třeba prodeje kratomu v rámci černého trhu, řekněme?
3: Já myslím, že černý trh díky tady tomuhle samozřejmě asi bude mít tady své místo.
1: Tak ví jako... to policie nebo neví? Existuje nebo neexistuje?
3: Očekává se to.
1: Očekává.
2: Vždycky se říká, nebo pan protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil nám říkal do filmu, že vždycky 5-10% bude ten černý trh nebo ta šedá zóna, že to prostě tak je. Vždycky se nám v té společnosti nějací dobrodruzi.
3: A abych to teda uzavřela, tak vlastně ta nová regulace směřuje k lepší evidenci a zároveň i té prevenci, což byl záměr.
1: A téma prevence je velmi důležité a my je otevřeme za chvíli tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc, osvěta prevence. No a také máme pár varovných signálů k tomu, že vlastně kratom užívají opravdu děti už na základních školách, takže také o tom uslyšíte více za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: dětem a mladiství a vůbec osvěta a prevence. Pojďme si teď povídat o tom, jakým způsobem vlastně se snažíme chránit naše děti, mládež, dospívající před těmito návykovými látkami. Jak funguje osvěta v dnešní době? A vlastně k jakým ročníkům, až se dostáváme, o kterých se ví, že kratom někdy užívali?
1: Tak s tím, že už teďka máme ty statistiky, které dokazují, že kratom může způsobit i smrt nebo vážná zdravotní rizika, tak teď do té osvěty na prevenci toho kratomu tak bude rozšířenější. My už v loňském roce jsme rozeslali do olomouckých základních škol letáčky jak pro děti, tak i pro rodiče, aby nějakým způsobem si uvědomili rizika toho kratomu. Mm-hmm. Pro rodiče informace o tom, jak to poznat, protože spousta rodičů třeba to možná i zlehčují ten problém kratomu, že si říkají, hele, je to lepší, než kdyby pil energeťák. Jo, je to lepší, než prostě kdyby kouřil marihuanu.
0: A je to pravda?
1: To nemůžeme úplně takhle specifikovat, protože nikdo neví ani, jakou dávku užívá. Jo? A aha, pro rodiče, aby rodiče zase měli názor ten, že je to lepší, než aby jako pil energeťáky, to mně asi úplně nepřijde jako OK, ale záleží taky, jak často ty energeťáky pijou, protože to je taky problém sám o sobě. Ale aby rodiče to nezlehčovali, aby rodiče, když uvidí, že dítě má prostě často špinavý PET flašky od nějakého zeleného pití, aby si nemysleli, že dítě pije nějakou maču nebo bylinkový čaj, nebo když jim dítě řekne, to je jenom prostě linkový čaj, tak aby si uvědomili, že může to její dítě užívat kratom.
0: Mm-hmm. Jaké jsou další příznaky? Pojďme právě k těm příznakům, aby rodiče věděli, nebo prarodiče, ti prostě, kdo teď poslouchá, na co se mají zaměřit.
2: Tak opravdu ten uživatel kratomu, který už jako užívá pravidelně, tak skoro vždycky užívá už nějaký vyšší dávky. Takže potřebuje mít doma minimálně 100-200 gramů prostě pytel a někdy mají doma i třeba kilogram, 2 kilogramy. A to už je prostě opravdu velká záležitost, objemná, takže to není, že to schová do peněženky nebo do sešitu. To už prostě musí mít v nějakém šuplíku pod polštářem. Takže jako když to řeknu úplně fakt blbě a řešíte opravdu někoho na základní škole nebo takhle, kde to ještě si můžete dovolit, tak tam si myslím, že to jde najít ta věc, že to jako nejde schovat nějak jako úplně dobře.
0: A já tady udělám jenom střih. Vy jste říkala, že děti mohou říkat, to je mača, to není nic škodlivého. Mača je taky zelená. Jak poznáme kratom od mači, když to třeba není popsané jako opravdu a dítě tvrdí, že je to mača?
2: No, poznáte to po čichu. Jakoby musíte dát ten rodič koupit maču a čuchnout si k mače a prostě čuchne si ke kratomu a ucítí opravdu jako rozdíl výrazný a hlavně podle chuti. Jo, ta mača prostě má takovou jemnou chuť, příjemnou, čajovitou, zatímco ten kratom je takový hodně jako hořkej. Aha. A takovej trpčí a hrubší, bych řekl.
0: Takže mít doma vlastně ten balík té látky, co dál by nás mělo varovat jako rodiče?
1: Tak ono, pokud to dítě nebo ten dospívající třeba tu látku užívá už tu další dobu, že už má třeba tu vyšší tolerantnost, tak to dítě může být právě unavené, že může hodně pospávat, nic se mu nechce, jo, už vlastně je otupělý třeba, jo, že si bude všímat změny jeho chování, že tam něco je jako špatně. Takže člověk už v dnešní době si může koupit i test na kratom. Jak je funkční nebo jak může být prokazatelný, netuším, ale už tyhle možnosti jsou.
2: Zvyšuje se prokrastinace u těch vyšších dlouhodobých dávek a taková obecně jako nechuť do života. A ještě mám tip třeba pro partnery, partnerky, když by měli podezření třeba u partnera, protože taky já třeba vím o případu úmrtí na kratom, kdy opravdu to byl 40-letý zdravý doktor a vůbec jako nikdo z jeho okolí nevěděl, že to užívá, včetně partnerky. A u těch dlouhodobých vysokých dávek se projevuje i snížené chuť na sex, snížené libido, protože to se ukazuje podle nějakých studií, že to může i rozrušovat tvorbu třeba testosteronu. Takže i tohodle si můžou třeba partneři, partnerky všímat a vím, že se to řeší tím, že jezdíme jako projekce pro střední školy hodně, tak já dávám anonymní dotazy a většinou z 10 dotazů, tak 8 je právě se týká tady této problematiky.
0: Aha. My jsme úplně neodpověděli tu otázku, o kterých ročnících základní školy se ví, že už to tam děti užívají.
1: Tak rozhodně to je druhý stupeň. Někde se hovoří i o prvním stupni, ale to jsou asi spíš výjimky, ale druhý stupeň rozhodně. Hlavně s tím, že oni se dozvědí tu informaci, že jim to pomůže na učení, že jim to pomůže na soustředěnost, na energii, takže proto to začnou užívat, akorát to nemají následně pod kontrolou. Máme tady i případ, kdy jeden ředitel nějaké základní školy tak volal s tím, že co má vlastně dělat, že děti se třeba toho přepijou, pak je to tam pozvracený, že všude jsou flašky vlastně od toho zeleného pití, že to se blbě dá umývat. Jakým způsobem vlastně to mají řešit? Jo, to teda bylo ještě před tou regulací. regulací. Mm-hmm.
0: My za chvilinku už vstoupíme do finální části našeho dnešního povídání v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc, kde právě se snažíme upozorňovat právě na tuto látku, která se nazývá kratom, na její negativní účinky, na její nebezpečí. Takže čeká nás závěrečná část, téma osvěta, také postižitelnost ze strany policie a samozřejmě také vám napovíme, kde vlastně můžete i vy třeba nahlédnout na film Sběratelé kratomu režiséra Libora Cinegra, který je dnes tady ve studiu také s námi.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Vstupujeme do finální části dnešního povídání s kapitánkou Zuzanou Slabou a režisérem filmu Sběratele Kratomu Liborem Cinegrem. Právě Kratom a jeho nebezpečí je dnešní téma Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc. Jak to vlastně je s osvětou, paní kapitánko? Co všechno děláte pro to, aby a ví se opravdu už dnes mezi lidmi hodně o tom, že kratom opravdu je nebezpečný?
2: Vnímáme v tuto chvíli to, že o tom kratomu se ještě, o tom, že je tak moc nebezpečný, tak se ještě neví. Vzhledem k tomu, že ta látka je tady nějakým způsobem poměrně ještě krátkou dobu, tak teprve teďka se objevují ty veškerá rizika, co to dlouhodobé užívání kratomu může přinést. My za Olomoucký kraj, nebo v rámci naší prevence, tak v letošním roce chceme dělat nějakou preventivní besedy, popřípadně nějaké konference, třeba i pro rodiče, aby nějakým způsobem věděli, co to je, co to může způsobit a jak přijít na to, že třeba jejich dítě ten kratom užívá.
1: Mm-hmm. Kdy vlastně už zasahuje třeba policie v souvislostech nebo v tom, co se děje kolem kratomu?
2: To teprve začne, protože s tím, že teďka to máme regulované od těch 18 let a musí být ty speciální prodejny, tak ano, budou kontrolovány prodejny, jestli to je všechno tak, jak má. Záleží, jestli potom to bude nějaká Česká obchodní inspekce, jo, takže tam se potom budou dávat nějaké asi pokuty za nedodržení těch daných podmínek.
1: Mm-hmm. Určitě mnohé informace mohou lidé, kteří by se chtěli právě o kratomu a o tom, co všechno kratomu může způsobit, dozvědět, tak mohou načerpat právě z filmu Libora Cinegra Sběratele kratomu. Pojďme si shrnout, co všechno vlastně v tom filmu tedy mohou lidé vidět a kde jej mohou shlédnout, pokud ještě neviděli.
3: Tak my jsme ten film začali točit v roce 2023 a 2024 a já vždycky na úvod před projekcemi říkám, že ten film je takovej jako observační dokument toho, co se vlastně dělo v té poslední nejžhavější fázi, kdy vlastně se to tady užívalo ve velkém, ale nebylo to regulované a vlastně ten náš film končí tím, že vlastně bude ta regulace. A to, co se bude dít teďka po té regulaci, tak už natáčíme a připravujeme vlastně druhý díl. Pro mě ten hlavní impuls byl vlastně, že mně přišlo, že ty informace jsou často nevyvážené o tom, že na jednu stranu jste si přečetla někde, že to je něco jako energiťák, čaj nebo kafe, a na druhou stranu někteří politici říkali, že to je něco jako heroin, což taky není pravda. Nedá se to s tím srovnávat takhle. Takže my jsme nabídli nějaký komplexní snímek, je tam hodně i byli jsme vlastně v té Indonésii 4 týdny, takže jsme vlastně ukázali trošku, jak se to vyrábí. Takže je to takový asi řekl bych úvod do toho tématu. Myslím, že jsme tam hodně i ukázali, proč to třeba nezakazovat, protože mluvíme tady a je to velice v pořádku o těch rizicích, ale zároveň některým lidem to opravdu může něco přinést, kteří mají nějaké vážné handicapy. Takže je to takové, uděláte si jako komplexní ten a potom v tom druhém díle se budeme věnovat více do hloubky, třeba vědecky a tak dále.
1: Kdy spatří světlo světa, dá se už teď říci, druhý díl?
3: Chtěli bychom ho mít hotový vlastně začátkem příštího roku.
1: Ano. A první díl, kde mohou lidé vidět?
3: Momentálně na e-vysílání České televize. Ano. A je to veřejně dostupné online a také na platformě Watch and Know od AFO, Akademie Film Olomouc.
1: Tak, děkuji. Co byste chtěli k tomuto tématu ještě dodat úplně na závěr? Kapitánka Zuzana Slabá.
2: Já bych asi jenom dodala to, že kratom není registrované léčivo, že je to psychoaktivní látka s nějakými možnými riziky, která je v České republice legální pouze v tom regulovaném režimu. A i když tato látka není zcela zakázaná, tak právě proto je ta prevence zásadní, aby se lidé informovali, co to může způsobit, jak to nějakým způsobem užívat, aby to měli pod kontrolou, aby se vědomě rozhodovali si vlastně v té látce najít to, co chtějí, ale aby si byli vědomi toho rizika té závislosti.
1: Děkuji, kapitánka Zuzana Slabá z policie České republiky Olomouckého kraje z krajského ředitelství a režisér filmu Sběratelé kratomu Libor Cinegr. Poslední slovo je na vás.
3: Tak já bych doplnil, že já jsem vlastně opravdu pyšnej, že Česká republika se vydala tímto směrem. Je to naprostý unikát ve světě a musím říct, že celý svět sleduje, jak to tady ta naše regulace psychomodulačních látek vlastně dopadne a už se baví o tom, že by to Němci chtěli chtěli skopírovat v Nizozemsku, jak na tom v šedé zóně, taky se na to koukají a i vlastně ti Američani. A musím říct, že naši odborníci lítají po světových konferencích a vlastně vypráví, jak to tady vlastně udělali. A opravdu jsem rád, že v té době ta vláda naslouchala odborníkům a nikoli vlastně nedala na nějaké populistické zkratkovité řešení.
1: Já vám moc děkuji oběma za čas, který jste nám věnovali tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. S Liborem Cinagrem po jeho návratu ze Spojených států se tématu dál budeme věnovat, o zkušenostech budeme hovořit a samozřejmě se k němu vrátíme i v některé další Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Díky moc za to, naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Moc vám děkuji, naschledanou.
1: Zora Jižková pro vás dnešní Dobrou radu připravila. My se blížíme k 11. hodině a čekají nás nové zprávy.
4: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Podle premiéra Babiše by mohl být příští rok schodek rozpočtu výrazně pod 400 miliardami. Řidiči se vracejí na opravenou trasu mezi Vrbnem a Heřmanovicemi. Dělníci opravují ve výklekách kaply. Dnes bude většinou polojasno a teploty do 27 stupňů. Hezké úterý u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO významně pod 400 miliardami korun. Řekl to před dnešním jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Na schůzce mají řešit právě sestavování rozpočtu. Babiš taky řekl, že chce příští rok tlačit ministry k provozním úsporám. Zároveň očekává růst investic. Letos má stát hospodařit se schodkem 310 miliard. Řidičům na Vrbensku končí dlouhé objížďky. Po 4 měsících oprav se dnes znovu otevírá silnice mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi. Rekonstrukce si vyžádala úplnou uzavírku. Silnice potřebovala opravu kvůli poškození po kůrovcové těžbě a také následkům povodní, které její stav výrazně zhoršily. Upřesnil Otakar Pavlík z Bruntálské správy silnic.
2: Tam byly nějaké hloubkové sanace ve vozovce a těch propustků bylo poměrně dost. Takže tak, jak to tam vypadalo, těch nerovností a těch výtlupů tam bylo spoustu, takže teďka je to úplný komfort.
0: Zemědělci v Olomouckém kraji sklidili obilí ze 2/3 polí. Průměrný výnos, téměř 6¾ tuny z hektaru, je zatím o něco nižší než v loňském roce. Žně jsou letos ale rychlejší. Loni na konci července měli zemědělci v kraji kvůli deštivému počasí sklizenu jen 1/3 polí s obilím. Vyplývá to z údajů ministerstva zemědělství. Kaple svatého Antonína Paduánského na návsi ve Výklekách na Přerovsku se dočká nové fasády. Původní je podmáčená. Dělníci už stavbu staticky zajistili. Investice vyjde na zhruba 700 tisíc korun. Polovinu nákladů uhradí dotace. Hotovo by dělníci měli mít příští rok. Více nezávislá starostka Kateřina Jandová.
3: Bude takový jako přelomový rok, budeme slavit 130 let výročí od postavení té kaple, hasiči budou mít 100 let výročí a zároveň bude i výročí o první zmínce o obci. Sport.
0: Aktuální česká tenisová jednička prostějovský hráč Jiří Lehečka zahajuje přípravu na závěrečný Grand Slam sezóny US Open na turnaji v Los Cabos. Plní tam roli nejvýše nasazeného hráče. 12. tenista světového žebříčku se v Mexiku také představí poprvé s novým trenérem, jímž je Francouz Frédéric Fontang. Lehečka se po Wimbledonu, kde postoupil do osmifinále, rozešel po 8 letech s trenérem Michalem Navrátilem. Pod jeho vedením se dostal do světové špičky.
1: Počasí.
0: Na střední Moravě čekejte odpoledne polojasno, přechodně oblačno, teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat má mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na silnici 448, když pojedete od Konice k Laškovu. Před jeho částí Kandií došlo k nehodě.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Takže výtluky, ale i výkleky, také jakési zprávy, tuším, ze sportu z Loskavanosti, odkud. No a možná někdy ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc proběhla i ta černá kočkovitá šelma, teď ovšem v jižních Čechách. Ovšem my v publicistice a v příspěvcích, řekněme nadčasových, ale prázdninových, zamíříme za jinou, onačejší kočkovitou šelmou. Za tou největší, nikoli však černou, doufám, možná ouška. Rys je naší největší kočkovitou šelmou. V současné době se vyskytuje především v Beskydech a na Šumavě, tak snad tedy jenom tam, kde je to opravdu určeno, omezeno, ohraničeno. Byly časy, kdy v naší přírodě rys nežil, protože byl vyhuben. Jak se daří návrat rysu do přírody, jak o ně pečují, tedy pod dohledem v zoo v Olomouci na Kopečku. Další tvoreček a svatý Kopeček už za chvíli v prázdninovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Teď ovšem krteček.

0: bezplatně vzpomínka na Haničku.
1: A za každou chvíli s tebou platím 11 hodin, 11 a půl minuty a za chvíli zase třeba Queen a vzpomínka na Freddyho, protože the show must go on. Dopolední show, no vysílání, proudové vysílání Českého rozhlasu Olomouc od prázdninách od pondělí do pátku vás zve na kopeček a tam už čeká další tvoreček, no mačička, kočička, kocur. Ve svém teritoriu tedy nesnese leckoho, lišky, divoké kočky a taky další šelmy. Vyžene i vlka. Jenom medvědy nechává raději na pokoji. Možná jste taky zaregistrovali teď příběh z Ameriky, jak tam medvěd vniknul do automobilu a celou noc troubil a troubil a troubil a troubil. Za rysem karpatským se ovšem teď v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc vydáváme pěkně do kopečka, na kopeček, do zoo a vydala se tam konkrétně redaktorka Petra Ševců se zoologem průvodcem Janem Pluháčkem.
2: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
3: No, teď ho najít, to bude opravdu nesnadný.
4: Ano, to se někdy stává v zoologických zahradách, že procházíme kolem výběhů a nevidíme dotyčné zvíře, které se tam má pohybovat, protože někde skryto odpočívá nebo zrovna zašlo dovnitř. A to se nám stalo u rysa, který je někde schovaný v houští. Co si musíme říct, když mluvíme o rysovi?
3: Rys je největší kočkovitá šelma dneska žijící v Evropě. Největší kočkovitá šelma žijící přirozeně na našem území. Je to nádherné zvíře, samozřejmě do české přírody patří. Byl u nás vyhuben, následně jsem byl navrácen, takže dneska už máme zpátky několik populací rysů v naší přírodě, což je samozřejmě nesmírně dobře. Vrací se do přírody v celé Evropě. My jako zoologické zahrady se snažíme tomu napomáhat, takže máme řadu takzvaných reintrodukčních projektů, to zná projektu, kdy se ten druh znovu zavádí do přírody, takže je to velice důležité zvíře.
4: Kdybychom viděli ty, které máte tady v zoo, kolik bychom jich napočítali?
3: Viděli bychom je oba, v podstatě my bychom k nim mohli jít do výběhu a snažit se nějakým způsobem jako vyšťournout, ale teď bych to dělal nerád, protože my ty rysy potřebujeme vlastně nalákat do boudy, kde mají připravenou návnadu, tak aby se za nima zavřelo, protože potřebujeme navakcinovat jako vlastně všechny ostatní kočkovité šelmy a v tomhle terénu je jinak nenavakcinujem.
4: Já si pamatuju, že jsem před lety byla natáčet na takzvané vlčí hlídce, kde jsme hledali stopy vlků, ale také rysů a v té době jich ještě moc v té volné přírodě nebylo. Říkáte, že teď se to daří navracet rysa do přírody. V tom přirozeném prostředí jakou roli má?
3: Rys je v našem prostředí vrcholový predátor, který samozřejmě loví větší kopytníky nebo i třetí velké savce, jako jsou třeba zajíci. Takže ta jeho role je samozřejmě nesmírně důležitá v regulaci populací těchto zvířat.
4: Zároveň je to asi zvíře dost plaché a nemusíme se bát v lese, že bychom ho potkali?
3: No, o nás se určitě bát nemusíme, protože vlastně je to zvíře, které se člověku vyhýbá. Přirozeně vidět rysa je velmi nesnadné v přírodě. Nicméně ti rysy vlastně oni jsou teritoriální, takže mají území, která si hájí proti ostatním rysům a ta pravidelně kontrolují, pravidelně obchází. A dost často jsou to zvířata značně konzervativní, takže mají vyšlapané uličky v tom teritoriu, kudy chodí pravidelně. A bohužel pro ně potom pytláci nebo nelegální lovci jsou schopni tohleto snadno vystopovat a na toho rysa si počíhat. A to je ten hlavní důvod, proč ještě rys třeba není po celé republice, protože je stále ohrožován tím nelegálním lovem.
4: Z jakého důvodu vůbec pytláci loví rysy?
3: Nejsem lesník, takže vám to neřeknu přesně, ale nabízí se dva hlavní důvody. Jednak může být trofejní lov, to znamená loví toho rysa proto, aby z něj měli teda trofej. A nebo vlastně to může být i kompetice o právě tu spárkatou zvěř, to znamená, že čím méně toho uloví ten rys, tím více toho můžou ulovit lidi.
4: Když se vrátíme k těm dvěma, které tady máte v zoo Olomouc a které my dnes nemáme to štěstí vidět, jak dlouho už tady jsou a jaký je ten jejich režim tady v zoo?
3: No, oni si ten režim stanovují v podstatě sami. To znamená, že samozřejmě ošetřovatelé denně kontrolují, dostávají denně potravu, čistou vodu. Zjišťujeme teda, jestli jsou ve správné kondici, což ten rys většinou bývá. Jinak ten pár je tady už řadu let, bohužel posledních několik let mláďata neměl, takže v současné době zvažujeme výměnu těch zvířat. Naši rysy jsou součástí evropského chovného programu v zoologických zahradách a ten program pak sám samozřejmě

0: Šesté studiové album A New World Record skupiny Electric Light Orchestra se stalo zaslouženým průlomem. Po obou stranách Atlantiku platina, umístění v první desítce hitparády, čtyři úspěšné singly, co víc si mohl Javelin přát. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Electric Light Orchestra.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

chlapci v pasci a možno aj rys ostrovit a jiné kočkovité šelmy. Tak to byla Marika Gombitová, Chlapci v pasci, v zápětí taky kapela Smoky, anebo Michal David z třetí galaxií. No a je to paráda, lehnout si na záda, zpívá se taky v jedné písničce. Víte, který mrak je ve tvaru květáku a který zase připomíná obrovské pohoří nebo velkou věž? Atlas mraků, nikoli v ten film, ale Atlas valašských mraků. Proskoumáme za chvíli v pozvánce a v jedné reportáži.

0: Na třeba nějaký prázdninový výlet v 11 hodin 28,5 minuty 28. července, kdy prázdniny vrcholí a to počasí to ještě vyvrcholí. Vydáte se na vycházku po turistické naučné stezce, objevíte místo, kde se dá pohodlně poležet. No a ještě přitom prozkoumat nebe nad hlavou. Atlas Valašských mraků je nové vyhlídkové zastavení v lokalitě Horečky ve Frenštátě pod Radoštěm a poutníkům nabízí zcela originální zážitek. Prozkoumala si ho také kolegyně z rozhlasu, redaktorka Petra Štrimplová.
1: Atlas Valašských mraků. Zajímavé místo, ke kterému víc informací se dozvím od Patricie Pustějovské z Turistického informačního centra ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tak kde my se nacházíme?
2: My se nacházíme na Horečkách. Je to vlastně takové nejstarší nebo nejvíc oblíbené místo tady v Beskydech na Frenštátsku. Turisticky i rekreačně oblíbené. A vznikl tady vlastně nový takový point, který doplňuje nové lavičky, nový mobiliář na Horečkách. Je to Atlas Valašských mraků. Dá se říct, že tady lidé můžou zalehnout do dvou nových laviček, vegetit, prostě odpočívat a přitom pozorovat mraky. A aby věděli, jaký který mrak co vlastně je, tak je k tomu určena tady mrakomluva, kde se dozvědí, jako, co je to nebeský závoj, šedá mlha, beránky na nebi můžou pozorovat, anebo taky temný král mraků, což je bouřkový mrak. Takže se tu vlastně dozvědí takové zajímavosti. A hlavně i ten panel jakoby má poučit o tom, že to, co si doneseme do přírody, máme si i odnést. Takže všechny odpadky sebou zpátky a rozstřídit tam, kde patří plast, tam, kde patří papír, všechno prostě uklidit, nic tu nenechávat.
1: Já se vrátím ještě k těm vysvětlivkám, protože to máte moc pěkně udělané. Je tady bača mezi ovečkami na zádech, ten naviguje na to, aby si člověk lavičky opravdu lehl na tu lavičku. No ale k těm typům mraků, cirrus, stratus, cumulus, pěkně to máte i s vysvětlivkou, co teda který mrak, jak vypadá, co připomíná, třeba květák připomíná cumulus. To jsou přesně takové ty, jak ze Springfieldu.
2: Ano,
1: myslím,
2: ano.
1: Od Simpsonu. Tak tady se dá teda poležet, posedět, odnést si kousek valašského nebe.
2: Ano, přesně tak. A prostě odpočinout a nechat se prostě unášet těmi mráčky a modrým nebem nad hlavou, když nejsou mraky, takže je to no, paráda.
1: A přes mraky teda, nebo pod mraky, když se do té krajiny člověk z těch lehátek rozhlédne, tak co vidí, jaké výhledy se otevírají?
2: Takže z této strany, právě z opačné strany Horeček, vidíme Červený kámen, který je vlastně kopec mezi Lichnovem a Kopřivnici a Štramberkem. Mm-hmm. A zároveň tady vidíme i Kotouč ve Štramberku.
1: Kde se odhlodaný.
2: Těží, ano, kde ano. Se těží vápenec, takže myslím si, že je to zase jiný pohled na Beskydy a moc pěkný, jako je to tu prostě paráda.
1: No a tohle je vlastně jedno místo na nějaké trase, na stezce, na putování.
2: Víceméně tady to místo doplňuje naučnou stezku Beskydské nebe. Je to takový nově vzniklý point s lavičkami, takové jednoduché místečko, které doplňuje ten nový mobiliář tady přímo na Horečkách.
1: Takže odkud kam my putujeme?
2: Z této strany se dostaneme vlastně k bývalému hotelu Vlčina. A můžeme pokračovat dál k Lurdské kapli a dostaneme se dál vlastně ke Skokanskému mostu.
1: Tak přijďte na Horečky. Poležení, posezení, pokoukání i nějaké to šlapání v terénu. Patricie Pustějovská z Frenštátu pod Radhoštěm, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: báseň a píseň kometa Jarka Nohavici. Chtěl jsem jí zaspívat, kdyby to mělo být úplně stoprocentní. No a tohle je vyprávění, které už se stalo legendárním, o Petře Kvitové, o Miroslavovi a taky o jednom wimbledonském talíři.
1: A tak jsem začal sondovat ten talíř a říkám, to je vaše?
0: Je to Petry Kvitové a teď také Lindy Noskové, nejenom wimbledonské vzpomínání, ale dokonce i rozhlasové básnění.
2: Až k ránu šel, když kvet už červánek. Já zíral za ním. Neohléd se ani.
0: Umí Miroslav Hanuš. Předvede dneska po 16. hodině. Třeba na vaše přání, stejně jako výběr humoru a scének. Po 16. hodině vy a Miroslav Hanuš. Korejs. To taky legenda všechno party, ale také

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Miroslav Hanuš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
2: Rozhlas! To je výhra!
0: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Není Humoriáda jako jiné pořady. Alex a host, tam bude Miroslav Hanuš, možná i co by poeta a vypravěč, přednášeč, recitátor básní. No a po 16. hodině, tak tam bude Toník Procházka, plzeňský Molière. No a teď pozor, velký pozor, jestli to vyslovit nebo ne, nebo jestli to nechat raději na Jarce v těch babských radách. To je tenký led. Pizza, chipsy?
1: Jo. Babské rady.
2: Objevte kouzlo pizza chipsů. Je to rychlé a chutná to božsky. Potřebovat budete 200 gramů strouhané mozzarelli, 50 gramů strouhaného parmezánu, špetku sušeného oregana a bazalky. Troubu si předehřejte na 200 stupňů. Na plech vyložený pečícím papírem vytvořte malé hromádky sýra. Mezi nimi nechte dostatek místa, protože se během pečení roztečou. Pečte přibližně 12 minut, dokud okraje nezezlátnou. Zajímavá je i varianta cibulovo-sýrových chipsů. Potřebovat budete 3 velké cibule, 150 gramů tvrdého sýru, olivový olej, sůl, pepř a uzenou papriku. Tenká cibulová kolečka vyskládejte na pečící papír, sýr nastrouhejte najemno a každé kolečko zasypte sýrovou hromádkou smíchanou s kořením a vše zakápněte olivovým olejem. Vždy platí, že po vytažení z trouby nechte chipsy několik minut vychladnout. Teprve poté získají tu správnou křehkost a křupavost.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

skôr, než príde streda, i když tá bude ešte na Moravě třeba lehce přes 30 stupňů Celzia, ale potom už ozajstná výheň. Tak si užijeme toho dnešního opravdu ještě snesitelného počasí a taky nechme se informovat a spravit za chvíli ve zprávách.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Teploty se podle meteorologů tento týden můžou blížit až 40 stupňů Celsia. Odvoz nebezpečných kamionových kalů z Vykantic na Šumpersku nabírá další zpoždění. Základní škola v Rokytnici prochází kompletní opravou za 28 milionů korun. Jasno nebo skoro jasno, teploty až 32 stupně Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Česko čeká mimořádně horký týden. Ode dneška by měly teploty podle předpovědi meteorologů stoupat nad tropickou třicítku. Od čtvrtka se pak maxima budou blížit až ke 40 stupňům. Český hydrometeorologický ústav proto varuje před extrémní zátěží teplem a také rizikem vzniku požárů. V pátek a o víkendu přijdou přehánky a bouřky. Původně měly nebezpečné kadmiové kaly z Vykantic na Šumpersku zmizet už loni. Aktuálně je termín odvozu v nedohlednu. Likvidace chemikálií je naplánována v Ústeckém kraji. Tamní úředníci ale rozhodli, že se vše musí posoudit v procesu zvaném Velká EIA. Kdy bude uzavřený, nelze podle mluvčího kraje Jana Nového odhadnout.
3: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Termín nelze v současné době odhadnout. Závisí především na rychlosti zpracování dokumentace EIA ze strany oznamovatele, průběhu jejího projednání a vypořádání všech připomínek v zákonném procesu.
2: Základní škola v Rokytnici na Přerovsku se proměnila ve velké staveniště. Obec se rozhodla historický objekt kompletně zmodernizovat a přistavět další dvě učebny. Na práce za 28 milionů korun získala dotace.
4: Škola byla naplněná až po střechu žákama. Dvakrát jsme navyšovali kapacitu, kterou už přivřela oči hygiena, takže jsme museli přistoupit k tomu, že přistavíme dvě učebny.
5: Provázení Kamil Malenda, nezávislý starosta Rokytnice. Z přízemí školy zůstane jen skelet. Dělníci s bíječkami bourají celé vnitřní uspořádání.
4: Bude to stát za to, protože ta škola to určitě potřebovala.
5: Přízemí dělníci dokončí až v prosinci. Do té doby se budou muset školáci učit v náhradních prostorách, a to v Hasičském muzeu a v Sokolovně. Z Rokytnice Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Středisko pro lidi bez domova při Olomoucké charitě vyhlásilo na zítřek sbírku. Dárci můžou přinášet věci od 8 do 16 hodiny do nízkoprahového denního centra ve Vurmově ulici. Žádané jsou hrnky, lžíce, celé sady povlečení, ručníky, spodní prádlo, ponožky, pánské teplákové kalhoty nebo mikiny. Sport. Česká tenistka Kateřina Siniaková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open s Britem Henrym Pettenem, který je stejně jako ona deblovou světovou jedničkou. Prvním 16 párům jinak dominují elitní singlisté. Dvojici vytvořili mimo jiné Běloruska Arina Sabalenková se Srbem Novakem Djokovicem. Počasí. Odpoledne bude jasno, přechodně oblačno, s teplotami 23 až 27 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 18. Fouká mírný severozápadní vítr. Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, teploty 28 až 32 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 21 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dvě osobní auta se nabourala na Jesenicku na silnici z Velkých Kunětic do Vidnavy. Nehoda skončila bez zranění. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Nákladní auto se srazilo s osobním vozem v Plumlově na Prostějovsku. Nehoda se stala v Bezručově ulici za křižovatkou s ulicí U Boží muky. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 4 minuty po 12. hodině. Krásné poledne vám přeje Český rozhlas Olomouc a od mikrofonu Zora Ješková. Přátelé, dnes můžeme slavit úplně všichni, kteří máme rádi čokoládu. Mléčnou tady, protože právě na dnešek 28. červenec připadá Světový den mléčné čokolády a je skvělou příležitostí k oslavě této oblíbené sladkosti, k ochutnání nových druhů anebo třeba k návštěvě cukrárny. Tak si to dopřejte, no a pokud byste chtěli zdravější čokoládovou variantu, tak si dejte tu vysokoprocentní, hodně kakaovou. Užijte si to, vychutnejte si to a já moc doufám, že si s námi dnes vychutnáte také písničky na přání. Právě startujeme na telefonu 221 555 444 a blahopřejeme všem Viktorům, Arinám a Svatomírům, kteří mají svátek, a také vám všem, kteří máte narozeniny anebo třeba slavíte nějaké hezké výročí svatby. Užijte si to, blahopřejeme všechno nejlepší. Těší se na vás Český rozhlas Olomouc.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Písničky Nepřání jsou na svém startu, ještě SMS-kový telefon 723 70 33 51. A nebo je tady pro vás i naše webová stránka olomouc.rozhlas.cz a na ní formulář pro písničky Nepřání. Na telefonu je s námi jako první paní Jaroslava Skrnová. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc, všechny jeho moderátory. Paní Zorinko, vám děkuji za vzdání písničky. Písničku bych chtěla poslat mojí sestřičce paní Evičce Pastorkové z Olomouce. Zítra má krásné narozeniny. Přeji jí hodně zdraví a všechno, ať jí dobře dopadne. Potom bych chtěla zahrá písničku paní Zdeničce z Unčova, která je momentálně v Olomouci Chválkovicích na LDNC. Paní Martice s manželem ze Struková, paní Lidušce Siglové z Dobravice a panu Ládičkovi z Krnova. Všem přeji z Krnova, pardon, z Tovačova, s Kanárkama. Omlouvám se. Pan Ladíček z Tovačova z Krnova.
1: Pan Ladíček z Tovačova a všichni jeho Kanárci, kterých už by snad teď mělo být okolo 120, co si tak vzpomínám, poslední údaje z počátku července. No tak uvidíme, uslyšíme. Třeba nám to pan Ladě z Tovačova upřesní a vám děkujeme. No povídejte.
2: Já jsem si šla, když jich bylo 100.
1: Ano. A potom vlastně se rodili ještě další mláďata.
2: Další.
1: Tak uvidíme.
2: Mockrát vám děkuji, paní Zorinko, a někdy zase neslyšenou. Písnička je i pro vás.
1: Díky. Zdravíme vás do Krnova, ať tam máte hezký den. Naschledanou.
2: Děkuji moc, naschledanou.
1: Tak, telefon SMS-kový také zůstává 723 70 33 51, ale hlavně v tuhle chvíli pro vás opět volná telefonní linka do písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc 221 555 444. Těšíme se na vás. A teď už Eva Olomerová.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Zdraví paní Lidušku z Olomouce. Vítejte.
1: Krásný den, paní Zorínko, vám přeji do Českého rozhlasu Olomouc a vás srdečně opět vítám mezi námi. Dnes bych chtěla poslat písničku, jelikož jsem se nedovolala za 3 dny, tak ještě Aničkám. Paní Aničce z Velké nad Veličkou, milá paní Aničko, přeji vám všechno nejlepší k svátečku, hlavně hodně zdravíčka, které tolik potřebujete. Aničce Zemanové z Horky nad Moravou, Aničce Janečkové z Prostějova. Aničko, prosím, ozvi se mi. Dále Karlovi Křížkovi ke včerejším narozeninám, panu Jiřímu z Litovle, Marušce Faltinkové do Roštění, do Kroměříže Marušce, Halouskové Věrušce a všem svým milým, kteří mě posílají písničky. Všem vám moc krát děkuji a těším se opět na vás naslyšenou. Děkuji, paní Zorínko, moc krát.
0: Mm-hmm. Také moc pozdravujeme. Vy jste vybrala písničku od Bonnie Tyler. Tak posíláme a přejeme krásný den. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: Další hudební pozdravy už předáváme prostřednictvím SMS-kového čísla 72370 3351 a budeme veršovat. Výborně, paní Zdeníčka z Holubic. Chtěla bych nechat zahrát do rozhlasu. Já děkuju moc za pozdrav tady. Dále všem posluchačům a také zemědělcům. Rozhlas, ať vám pěkně hraje a kukuřice dobře zraje. Kolem sebe hodně ptáků a na poli hodně máků. Ať máte hodně zrní, vlečky se rychle plní. Na poli ať je živo a hodně kmínu na pečivo. Ať máte hodně všech plodin, když pracujete dlouho do nočních hodin. To vše a mnohem víc všem zemědělcům na pole přeje Zdena z Holubic. Děkujeme.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Brněnský folk tým kroutí už šestou dekádu na našich pódiích. Pánové už jsou pravda odrostlejší, kapelou prošla řada muzikantů, radost z hudby ale zůstává, což potvrdil i loňský Folkfest. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě folk týmu.
3: Když do pekla, tak ať na krásný koni, když se šíve, tak se vší parádou hned.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Český rozhlas Olomouc v písničkách na přání. Zdraví do Lipníku nad Bečvou. Paní Zdenička a pan Václav, vítejte, dobrý den.
5: Dobrý den, my vás vítáme, hodně zdravíčka a opatrujte se nám.
4: Děkuju.
5: No a teď tému Petrovi do toho Přerova od Matušky něco a Staňovi Hurinovskému do domova důchodců do Pavlovic. Že zasílajou Zetkovi hlavně to zdravíčko.
4: Přesně tak a to přejeme také vám do Lipníku nad Bečvou. Paní Zdeničko, zdravíme, nashledanou.
5: Nashledanou, opatrujte se.
4: Děkuju a vy také, zdravíme Lipník taky, nad Bečvou, pěkný den. Pěkná písnička, jak zaletí také do Svinova. Martě Šperlichové, k svátku, hodně zdraví, štěstí a

spoustu dobré pohody. Tak to ti, milá Marto Šperlichová, přeje Eva a Jarda z Mikulovic. A také ještě posílají písničku na Zavadilku Matějovým pro dobrou pohodu.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Olomouc je dnes prosluněná s příjemnými teplotami, doufáme, že jeseník také. Právě do jeseníku teď zdravíme paní Lidušku v písničkách na přání. Dobrý den, zdravíme pohádkovou babičku.
2: Děkuji vám moc krát, paní redaktorko. Za první jsem strašně ráda, že vás slyším a že krásně povídáte a že jsem miloučka. A já dneska bych chtěla popřát hodně, hodně zdraví mým děvčatům, hlavně do nemocnice, a je to Zdenička z Uničova, Evička ze Strukova. Holky, držte se, nevzdávejte se a bojujte. A písničku posílám Dášence, Miládce, Stáničce z Lomnice, Robertovi do Olomouce, Zdeničce do Hrochova a všem, který mám ráda, a všem pomalinku, jak to vyjde, budu posílat písničky za to, že na mě nezapomněli a že mě taky posílají. Vám, paní redaktorko, moc, moc děkuju a někdy zase naslyšenou.
1: Budeme se těšit, paní Liduška z Jeseníku. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Pěkný hudební pozdrav letí také do Svinova paní Martě Šperlichové ke krásnému svátku. Tak kdy vlastně budou slavit Markičky? Zítra, středa 29. Dnes je to Viktor, Alina, ale zítra Marta, ve čtvrtek Bořivoj, v pátek Ignác a v sobotu 1. srpna to už budeme mít Oskara a v neděli 2. srpna Gustava. Tak nezapomeňte na své milé. No a teď tady hrajeme i do Svinova Marky Šperlichové. Markičko, k svátku hodně zdraví, štěstí a dobrou pohodu. To ti přeje Eva a Jarda z Mikulovic, také na Zavadilku Matějům. Pěkný pozdrav letí naší bývalé sousedce. Je to paní Marie Recová ze Hvozdu, toho času v Bohuslavicích, v domě pokojného stáří. Milá Maruško Recová, hrajeme vám jen tak pro radost, pro potěšení. Moc na vás myslíme, brzy se zastavíme. Věrka Nechvátalová ze Hvozdu.

0: Jitka Korn a paní Tonička z Ludmírova, zdravíme vás v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Povídejte, komu budeme hrát?
1: Já bych prosila nechat zahrát k zítřejšímu svátku našim Martičkám. Je to paní ředitelka Martička Spurná, paní Martička Macounová a naše paní účetní Martička Šmidová. Všem třem přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, radosti a božího požehnání. Přeji všichni seniori a všichni zaměstnanci domova. A ještě bych chtěla touto písničkou poděkovat panu Milánkovi Koupilovi z Velimova za včerejší. My jsme měli tady mši svatou u svaté Anny v kapli ve vesnici a on nás doprovázel na klávesi.
0: Aha,
1: tak mu
0: ano.
1: Moc krát děkujeme a přejeme mu též hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a božího požehnání. Přeji všichni seniori a všichni z domova. Pane Milánku, děkujem a vám také, paní Zorko, děkujeme a moc krát naschledanou.
0: Děkujeme za pozdravy, vyřizujeme a krásné dny, naschledanou, zdravíme Ludmírov. Dobrý den, zahrajte prosím všem, kteří mi přáli k svátku přes Český rozhlas Olomouc, také přes mobil, všem moc děkuji, mám vás ráda, zdraví Anička z Vápené. A zahrajte prosím také Věrušce s vnukem Adámkem, Zdeničce z Proskějova i s Kočenkou, Zdeničce z Hrochova, Marušce z Kroměříže, Břeťovi ze Štítů, písničku posílají Jana a Jiří z Roštění.

0: Jak zní pravé lidové léto u našich východních sousedů, které melodie vás zaručeně přenesou přímo do víru těch největších letních slavností? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na hudební výlet po velkých slovenských folklorních festivalech, abychom se společně cítili na Slovensku jako doma. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhardt, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Tak a my teď zdravíme do Olšan u Šumperka. Paní Bohunku, dobrý den.
4: Dobrý den, Zorinko, všem rozhlasákům hodně pozdravu, krásný léto, užijte si to a prosila bych pozdravovat Květušku, Vlastu, Áju, Aničku, všechny Aničky, co měli svátek. Potom zdravím tady Zdeničku Kobzovou, potom zdravím babičku Verunky Zálabákové a všechny ostatní. A Šimunkovi, ten bude mít zítra 20, všechno nejlepší, hodně zdravíčka a štěstíčka a Olšanský domeček, ať se těší pro hezkou písničku. Všechny zdravím. Mějte se moc.
3: Děkujeme, děkujeme. Moc vás pozdravujeme. Držte se.
4: Děkujeme.
3: A písnička i pro vás. Holubí,
4: děkuji.
3: Dům si dáme. Naschledanou.
4: Ano. Naschledanou, děkuju.
3: Paní Bohunka z Olšan u Šumperka, holubý dům tedy pro všechny jmenované a tohle přání, a k zaletí také k dnešním narozeninám Miriam Broškové ze Žulové. Zároveň přejeme jejímu bráškovi Bertíkovi, který měl včera svátek, ať si užívají prázdnin a ať mají spoustu krásných zážitků s rodinou i kamarády. Zdraví Nýznerováci, pozdrav Miriam Broškové ze Žulové i rodině. Zahrejte prosím pěknou písničku paní Božence Sléhové z Luké u Konice. Paní Boženka Sléhová z Luké slaví dnes nádherných 86 let. Milá paní Boženko, do Luké vám přejeme hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a spokojenosti všichni ti, kteří vás mají rádi. A ještě jeden vzkaz. Písnička letí také do Cakova u Senice na Hané a je to milované vnučce Terince Juříčkové. Ke krásným narozeninám přejeme vše jen to krásné, šťastné, zdraví, moře lásky od všech, kteří máme rádi. Hezké životní okamžiky s Jarečkem a s Lakičkem Hanouškem. Splněná přání a boží požehnání přeje milé Terince Juříčkové, babička, dědeček, Libor a Sonja se Zlatíčky a rodiny ze Skřípova, Ludmírova, Litovle a Červenky.

0: Jiří Schelinger nám dospíval Holubí dům a písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Teď je zdraví paní Staňku z Lomnice u Rýmařova. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Tahle písnička je pro vás, pro Český rozhlas Olomouc.
0: A děkujeme.
1: Všechny zaměstnance. Tuhle písničku bych nechala zahrát Libuši Kvapiové a její rodině, Libuši Kubíčkové a její rodině, Viktorce Kubíčkové a její rodině a Zdeničce z Jeseníku pohádkové babičce.
0: Paní Riduška, ano.
1: Všem zatím přeji všem hodně, hodně zdravíčka a štěstíčka. Hmm. To také potřebujeme.
0: Děkujeme velmi.
1: A naslyšenou.
0: Budeme se těšit příště. Naschledanou, paní Staňko. Zdravíme do Lomnice u Rýmařova. Dnes slaví narozeniny milý bratr Martin Opavský ze Slavíkova. Celá rodina ti, Martine, přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, boží požehnání a ať se ti, Martine, daří vše, co děláš. Písničku zároveň posíláme také našim 80-letým rodičům a děkujeme za lásku a vychování. S pozdravem Marcela Jenderková z Určic a celá rodina. Blahopřejeme Martinovi Opavskému.

0: Vašek Neckář, Český rozhlas Olomouc. Zdraví v písničkách na přání pana Laďu Stovačova. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, paní redaktorko. Já bych chtěl popsat a posílám hlavně Český rozhlas Olomouc, český posluchače a vás taky ještě jednou.
0: Děkuji.
1: A chtěl bych poslat písničku paní Lizušce do Olomouca, paní Stance do Olomnice, paní Jirince do Sudkova, paní Marušce do Kroměře. Paní Maruško, vám přeju, děkuju za pozdrav po mé sestře, děkuju, vážím si vás. Paní Marušce do Přerova a mé sestře nádherné Elzenku do Kroměříža. Ať se brzo uzdraví. Všetkem přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. A i pro vás a pro všechny posluchače,
0: ano,
1: to mě hrajou.
0: Moc vás pozdravujeme, pane Ladíku. Vy jste mi prozradil, že my jsme se tady bavili o vašich kanárcích, tak těch odchovaných by bylo dohromady celkem 130. Takže těch 120.
1: Ty mě nechali,
0: ano.
1: Ty mě nechali nebo 4. A tak 128 by mělo být ve voliéře, ale kolik mě uletělo, to nevím.
0: Jak kdy se to tak stane?
1: No, až budu dávat do vnitřku a počítat to, no, až si starý mladí, už to bylo všechno dohromady ve velké voliéře a nedá se nic dělat.
0: Nedá se nic dělat, tak se někdy stane, ale chovat určitě budete dál. My vás pozdravujeme do Tovačova. Naschledanou.
1: Já bych se chtěl ještě zeptat, která paní mě volala dnesky.
0: Joj, a to já si nevzpomenu teď.
1: Paní Jiřinka ze Sudkova to nebyla?
0: Já se přiznám, že nevím, jestli to nebyla paní Jaroslava Skrnova, možná.
1: No, anebo Jaroslava Skrnova.
0: Ano.
1: Tak této přeju taky. Tak hodně zdraví, štěstí, rodině, pohody.
0: Děkujeme,
1: děkuju,
0: zdravíme i vás.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Tak ještě SMSky. Hrajeme také milým Viktorům Hulákovým do špiček u Přerova, také do Chicaga. Milí Viktorové, my vám přejeme spoustu zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti a rodinnou lásku. Dny plné krásných okamžiků, hela s celou rodinou. Pěkný pozdrav letí také pro všechny do klubu seniorů na Jiráskově ulici v Hodolanech, tady v Olomouci. Všechny do seniorského klubu zdraví Helča Zamykalová z Nové ulice u Olomouce a vzkazuje, už se na vás těším, kvůli nemoci bohužel nemohu přijít. Tak zdravíme seniory z Jiráskovy ulice v Hodolanech v Olomouci. Hezký hudební pozdrav posíláme také Marušce do Javora. Maruško, ať tě to moc nebolí, také naší Jarmilce, ať už v klidu odpočívá po práci a Jaruš, Jarmilko, ta práce neuteče, není to zajíc. Takže oběma pro potěšení písničku posílá děda, který je má rád. A teď tady máme jeden vzkaz. Moc děkuji paní Lidušce Loničkové za přání a přeji hodně zdravíčka a vzkazuji, zavolám. Jenomže bohužel tahle zpráva pro paní Lidušku Loničkovou je nepodepsaná. Nevíme, kdo ji poslal. A už to asi ani nestihneme vzhledem k tomu, že čas se chýlí pomalu ke 13. hodině. Takže dbejte na to, aby vaše vzkazy, pokud píšete SMSky, odcházely skutečně celé i s těmi podpisy a také s adresáty. Poslední písnička bude od Marcely Leiferové. Dáme si hrdou lásku a zároveň zveme k dalším zprávám Českého rozhlasu Olomouc a pak už Alex Minářová a dnešní host bude to herec Miroslav Hanuš. Zora Jižková i dál přeje krásný poslech.

0: velmi milé, mě to překvapilo, je to tady moc hezké a určitě sem přijdu zas.
1: Obdivuju tady ten personál, jako mají i s námi té trpělivost a opravdu nedovedu si představit bez rádia život.
2: Máme se tady dobře, tady krásně, máme den otevřených dveří a je to tady pohoda, děkujeme moc krát.
3: Dobrý den, jmenuji se Luďa, já jsem z Uničova a zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Třináct hodin.
4: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
5: Šumperská radnice se stala terčem kybernetického útoku. Úřad funguje v omezeném režimu. Oprava komunikace v Jeseníku zkomplikuje autobusovou dopravu. Hranice vyhlásily titul Stavba roku. Vítězové jsou dva. Jasno nebo polojasno, teploty až 31 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Hekeři napadli městský úřad v Šumperku. Jeho provoz je až do odvolání omezený. Podle tajemnice úřadu Heleny Miterkové pokus o útok zaznamenali už včera večer. Případný únik dat prověřují.
6: Máme omezený výkon některých agend. Některé evidenční úkony musíme provádět v papírové podobě. Platby jsme schopni přijímat pouze v hotovosti a nefunguje nám elektronická komunikace mimo úřad.
5: Dopravními omezeními musí ode dneška počítat cestující autobusovou dopravou v Jeseníku. V Denisově ulici začíná pokládka nového asfaltového povrchu. Autobusové linky 112 a 113 proto touto ulicí dočasně neprojedou. Informace o výlukových jízdních řádech jsou zveřejněné na webu dopravce. Uzávěrka potrvá do čtvrtku, uvádí na svém webu Jesenická radnice. Obnova nábřeží v Kropáčově ulici a montáž 17-metrové kované sochy Čápa zvítězili v soutěži Stavba roku města Hranic. Rozhodla odborná komise. Ocenění uděluje více než 20 let. Letos poprvé podpořila dvě stavby. Pokračuje mluvčí radnice Petr Bakovský.
7: Nám se stává, že některý rok nevybereme žádnou stavbu, tentokrát nás ale oslovili hned dvě stavby a odborná komise usoudila, že by byla opravdu škoda, kdyby jedna z nich zůstala opominuta. Jsou to stavby, které jsou velice odlišné od sebe, takže by se i těžko posuzovalo, která z nich by si ten titul zasloužila víc.
5: Kaple svatého Antonína Peduánského na návsi ve Výklekách na Přerovsku bude mít opravenou fasádu. Původní je podmáčená. Dělníci už stavbu staticky zajistili. Práce budou stát zhruba 700 tisíc korun, polovinu nákladů uhradí dotace. Hotovo by měli mít příští rok, pokračuje nezávislá starostka Kateřina Jandová.
8: Bude takový jako přelomový rok, budeme slavit 130 let výročí od postavení té kaple, hasiči budou mít 100 let výročí a zároveň bude i výročí o první zmínce o obci.
4: Sport.
5: Novým trenérem Jiřího Lehečky, člena prostějovského tenisového klubu, je Francouz Frédéric Fontang. Česká jednička to oznámila na svém Instagramu. Fontang se stal koučem Lehečky krátce před začátkem turnaje v mexickém Los Cabos.
4: Počasí.
5: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno. Teploty 27 až 31 stupeň Celsia. V Jeseníkách okolo 23 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Dělníci opravují prasklý mostní závěr na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou. Před velkým újezdem za 287 kilometrem proto neprojedete pravým pruhem. Kvůli opravám mostu je částečně omezen provoz na dálnici D35 na obchvatu Olomouce v obou směrech mezi exity Slavonín Nemilany mezi 268 a 268 kilometrem jezdí se zúženými pruhy a kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi. V obou směrech se jezdí jen dvěma pruhy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
9: Televizní diváci si ho oblíbili díky seriálovým rolím Majora Korejse či Starosty Hložánka. Je také divadelním režisérem, v prosinci ho čeká premiéra a občas si střihne roli moderátora. Nedávno diváky provedl předáváním Centálie. Miroslav Hanuš, vítám vás. Dobrý den.
4: Alex a host.

0: Herec a divadelní režisér známý co by major Korejs z případu prvního oddělení nebo jako starosta Hložánek ze seriálu Ulice Miroslav Hanuš má za sebou výjimečný večer. Vy jste se nedávno ujal moderování Centálie.
1: Ano, byl jsem lapen, není to, občas se tomu věnuju, ale Itálie, to je vždycky takový trochu problém. Když to dělají herci, tak takhle. Já jsem jim dopředu řekl, to nevíde, jo? Ondřejovi Kapkovi, prezidentovi. To nemůže vyjít, Ondřej, ale to jsem mu řekl už ve chvíli, kdy jsme se dohodli. Jo? Protože vždycky budu pro někoho moc starý, moc mladý, moc chlap, moc ženská, moc vtipnej, málo vtipnej, že jo? Když to dělají novináři, tak lidi nadávají, že oni umějí moderovat a takovým tím suchým způsobem. Někdo je zas moc na ně komunální. No tak jsem si říkal, tak ještě než půjdu do důchodu, takže bych si stihnul ještě tohle to zkusit, protože přece jenom je to adrenalin, je to z národního a je to přímý, že ano. A pod rukama se vám to sype časově, což se mi přesně dělo celou dobu.
0: Tak, ale ono to není první vaše moderování, vy čas od času moderujete, tak jak dlouho jste zvažoval tu nabídku, zda Itálie moderovat? Bylo to vlastně jakoby radost, nebo měl jste radost toho, že jste tu nabídku dostal?
1: No, radost jsem měl a současně to je takový to, a tím vzniká otázka, že jo, tak máte radost a starost. No a pak jsem si řekl, já to ještě zkusím, už jsem se chystal, že budu tak v klidu, jak si se blíží k tomu důchodu, budu dělat ty věci, co umím. A tohle jsem si řekl, no to je zajímavá výzva, to zkusím, jestli pak ztroskotám nebo ne. No.
0: A jak jste se hodnotil zpětně? Jak jste měl pocit po skončení Itálie?
1: Já jsem byl úplně v pohodě. A vlastně jsem měl takové hezký ohlasy, jo, mimo pár fakt komických takových těch, jak ty lidi musí se vyjádřit, tak já nemám žádný sítě, nic, ale žena mi to vyzobává, ty nejlepší kousky dostávám, takhle přijdu domů, lehnu si a podívej, co o tobě píšou, že jo, tak tam jsou nějaký jakový, že to se nedá ani reprodukovat, že je to tak asi jasný, co tam tyhle týpci píšou.
0: Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.
1: Ano, tak Mirek asi ten, tak, který by se zavděčil lidem všem.
0: Jak probíhala příprava?
1: Já jsem si psal i scénář k tomu, samozřejmě ten sižet základní je danej, pořadí těch. No a pak jsem, mně se ty věci často jako zdají v noci, já si napíšu jako ten scénář, ale pak se mi třeba zdá, jakým způsobem to interpretovat, jo? Nebo jak to rozšířit. To jsem to postavil na některých prostě postřezích, historkách a pak jsem tam ještě citoval z Ladislava Vančury z Rozmarného leta, který mám hrozně rád a tam byly takový skutečně jako vhodný místa, tak jsem je použil. No a dost jsem se připravil pečlivě, bych řekl, být připraven toť vše, Hamlet. No tak jsem říkal, než se to začne hroutit, tak abych věděl, co přijde, tak jsem si vypracoval dost jako propracovaný scénář, z kterého jsem hned asi po 12. 13. minutě a mělo to, že má to skoro 2 hodiny, jsem začal slevovat, protože z těch boků na vás mávají ty asistenti a říkají, už seš -5 minut, už seš prostě 10, 15, jo, a je to přímý, no.
0: Jste to mohl roztrhat rovnou potom ten scénář.
1: No, a tak já jsem vybíral ty nejlepší kousky a skákal jsem, že jo, vynechával jsem otázky na ty předávající, protože já jsem chtěl nechat co nejvíc prostoru těm, co děkují, že jo, což je problém, protože ty vždycky dostanou citovou závrat, že ztratí pojem času a děkují. Mladí se dojímají a děkují prostě 3x díl a staří se dojímají, protože už je to třeba naposled a děkují taky 3x díl, no takže vám to nevíde, ale jenom o 15 minut, takže řekl bych, nebylo to tak špatný na to, že jsem nikomu, jo, když tam byl třeba Václav Moravec, který je zvyklý dělat s politikama, že jo, tak ten prostě ten jediný snad dodržel ten čas, protože ten prostě to vypnul toho člověka, úplně mu to jako sebral ten mikrofon a nedělal mu to problém. Ale to jsou moji přátelé, kolegové, no tak to jsem já nedělal.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Herec a divadelní režisér Miroslav Hanuš je naším hostem. Minulém vstupu jste popisoval nebo přiblížil svou akci, nebyla to vaše akce, ale akci, kterou jste moderoval, předávání Centálie v Národním divadle. Vy jste ale v Národním divadle nepůsobil, respektive hostoval jste tam nějak ze začátku své kariéry.
2: No, na škole
1: ještě?
2: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. Nezvalův text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý na hnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej na hnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo, bylo.
1: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
2: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy se to nosilo trochu jinak než dneska. A tak jsem se na to necítil. Ale je pravda, že z mého ročníku tam prakticky rovnou šla Simona Postlerová a Bára Hrzánová a ty šly jako rovnou tam. Řada lidí tam šla jako rovnou, ale pak nevydrželi třeba. Že rozptýlili se do jiných ústavů. No.
1: Tak vy jste těch ústavů také prošel celou řadu, ale když ještě zůstanu v Národním divadle, kde jste tedy byl krátce během svých studií, jaké bardy jste tam stihnul zažít? No, jako rád vzpomínáte?
2: Byl tam pan Vrabec, pan Ráš, Blanka Bohdanová třeba, tu jsem hrozně jako obdivoval. Paní Holišová třeba, nebyla tak známá, ale výborná herečka podle mě. A byl tam pan Kemmer ještě, pan Hrušínský, pan Růžek, že to prostě byly skutečně ty kapacity nejvyšší, který jsem s úctou pozoroval.
1: Měli nějakou svoji speciální šatnu, do které, řekněme, obyčejní herci neměli
2: tak
1: přístup?
2: Tam je šaten řada, že? A oni se teda o ty šatny musí dělit, protože je to třísouborové divadlo, takže co se hraje ten večer, tak mám tu šatnu, ale každý tam měl asi svoji skříňku, no. A pak jsem ještě hostoval na Nové scéně, to byly Nezralé maliny se jmenuje ta instance televizní, to je pan Hubač a tam právě hrál pan Růžek s panem Hrušinským mimo jiný teda a já jsem vždycky koukal, jak oni se budou soustředit, protože šli na takovou hodně jako nadupanou scénu a oni se soustředili tak, že stáli v těch šálách těsně jako krok před tím jevištěm a bavili se o fotbale. Jo? Ale s tím krokem šli a rovnou, prostě silná emoce, rovnou to tam jako zapíchli. A já jsem říkal, no takhle se dělá to soustředění. A pak jsem to pochopil, já to dělám dneska taky vlastně, že já si oblíknu ten kostým a už se blížím, už vím, co budu hrát, už jsem v tom pocitu, ale vedle toho dokážu vést keci, mě teda fotbal nezajímá, takže jsem o něčem jiným, ale vlastně to je takový jako ulehčování toho nadupaného kotle a tam vejdu a můžu rovnou. Takže později jsem to pochopil, tenkrát mě to udivovalo, o čem se tak vášnivě baví, o fotbale prostě.
1: No to, že vy se nebavíte o fotbale, to mě vůbec nepřekvapuje. Vy jste někde řekl, že sport neuznáváte.
2: Ano,
1: i o tom budeme mluvit.
2: No, takhle, já mám takovou, já se sportem nesouhlasím.
1: Jo, ano, že se sportem nesouhlasíte, to je přesné. To je přesné, ano. Tak i k tomu se dostaneme. Miroslav Hanuš je naším hostem.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Miroslav Hanuš, herec a divadelní režisér, dobře známý ze seriálu Ulice či Případy prvního oddělení. Ulice nedávno slavila 20 let od svého vzniku. Jak vy jste dlouho v Ulici? Byl jste u jejich začátku?
1: Ne.
0: Vy jste přišel během...
1: Já myslím, že jsem asi 12 nebo 15 let, nevím, a já jsem měl vždycky vlastně jako menší roli, akorát, že ona časem vznikla jako velice výrazná, takže...
0: Čím to? No, přikládáte to, nějaké zásluhy sobě?
1: Především sobě. Kdy jsem si jako vypracoval, ostatně Korejce jsem si taky vypracoval. Jednu chvíli úplně na začátku se uvažoval, že Korejc tam bude třeba 6 dílů a přijde někdo jiný, ale Korejc se tam tak zaryl, že ho nebylo lze odstranit a zůstala mi ta role. No, tak snad to jako dělám dobře a teď je to taková role zábavná trochu invalidního důchodce už, tak, který plácá blbosti. Jo. Předtím to byl takový politik, který byl na ženský a na pití.
0: Teď mluvíte o panu Hlažánkovi, starostovi.
1: O Hlažánkovi, jo. Vypadalo to, že narážím na někoho, nebo...
0: Říkal jsem si Korejs, jestli se nám někam nevyvinul.
1: Korejs je vzorňák, jo.
0: Tak.
1: No. Ale Hlažánek, ten si odžil svý, jako... Takže dneska se tam už tak jako zmateně potuluje a plete se do politiky, ačkoliv je v invalidním důchodu, ale pořád má dojem, že by jako měl co říct. No, tak, ale jsem tam už jenom tak občas, ale pořád, teď mi zase nabízeli smlouvu na další rok, takže pořád občas jsem povolán, abych trochu pobavil, protože těch linek humorných tam není jako mnoho, ale ta moje postava toho popleteného politika bývalýho je vtipná.
0: Tak 20 let Ulice, jak ještě dlouho to odhadujete, že Ulice bude žít?
1: Já myslím, že tak ten vzor, protože to je remake, nebo jak se to jmenuje, není to úplně remake, že? Je to britský seriál původně a ten se točil 50 let. A skutečně tam někteří, kteří tam nastoupili jako děti, což bylo tady u nás taky, že dospělí, dneska jsou velký herci, tak tam byli celý život. Oni teda odskakovali, dělali i jiné věci, ale ten, kdo hrál tam velký role, tak tam skutečně prošel až jako do smrti tím seriálem.
0: Takže nejste ještě ani v polovině.
1: No,
0: podle toho.
1: Já už asi jo.
0: No a když se dostaneme k té druhé vaší výrazné seriálové roli, majora Korejse, tak on byl velmi neoblíbený, arrogantní, teď dělal ty své podrazy a ta role se vyvinula, překvapivě, byť to byl kriminální seriál.
1: No, to je taková atypická věc a pro herce řekl bych velmi šťastná, protože obvykle u těchto seriálů se žádá, aby se prostě ten typ pořád opakoval, jo, ten tým je sestavený nějak, jo, třeba teď frčej, že jo, ženy, jo, teď je asi 5 seriálů, kde ta hlavní vyšetřovatelka je žena, takže tam je žena většinou rozvedená s milostnými problémy, že jo, v některém díle dorazí její bývalý manžel či milenec, také policista, že zase tak opakuje, no a pak je tam jeden starý, jeden mladý fešák, mladá popletená, no to je taková klasická sestava, to se tak jako pořád opakuje dokola, divák si toho žádá, není zvědavej na vývoj těch postav, ale Korejs se překvapivě vyvíjel. A tak on odešel na konci té druhé série, kdy se předpokládal, že už se nebude točit dál, a ještě se točila třetí a kluci vymysleli, aby ho dostali zpátky, protože on se povýšil na to ředitelství nějaký policejní, tak mezi tím dostal 2 infarkty a umřela mu žena. A on prostě, člověk se úplně nezmění, ale jako to, co by ho zajímalo, já jsem říkal, chlapi, to jste udělali dobře, protože já vám celou dobu říkám, že Korejc je vynikající policista. Jo, možná je trochu vůl, ale je to dobrý policajt a je to srdcem policajt. A ve chvíli, když zůstal sám a děti někam se rozprchly, tak já jsem viděl toho Korejce, jak tam dřepí v tom Berouně, v tom prázdném baráku. A i za cenu, že půjde s penězma vhodně níž, jo, tam se to funkčně prostě snižuje, tak se snaží vrátit k té praktické práci toho policajta, protože ta ho jediná jako vlastně bavila. No, ale vrací se už jako trochu zdevastovaný a změněný člověk, což je atyp. A pro herce je to velice jako příjemný. A ještě se stává outsiderem na tom vlastním oddělení a outsideri jsou vůbec dobří hrdinové ke hraní. Jo.
0: Proč? Zrovna outsideri.
1: No, protože buď záporáci, že to je jasný, ale ty chudáci jsou prostě dojemní a teď se tam tak motají, snaží se prosadit. Podaří se jim to, nepodaří, že jo. Zatímco, když tam prostě hraje, já nevím, Filip Blažek drsnýho bouchače a samozřejmě má nějaký problém a jde to dopředu. A říká, vyhodí to Korejse, nebo se tam chytne, nebo dřív umře, zhroutí se někde v bufetu. Takže ten chudák, a navíc já mám k těmhle lidem blízko, jo. Já když jdu po ulici a teď potkám bezdomovce či prodejce nového prostoru, že jo, čím oni se živějí, tak já třeba mám 3 ty nový prostory, jo. A tuhle mi někdo říkal, tak proč si kupuješ ty 3? Tak jim dej rovnou peníze. Já jsem říkal, to se mi nezdá dobrý, protože ty lidi se snaží se prostě nějak jako snaží se pracovat, ty příběhy jsou někdy, to je raz, dva. A raz, dva se vám to může stát a jste na ulici. Mm-hmm. Člověk by to neřekl, ale jo. A já jsem říkal, ale já nechci, aby oni jako žebrali u mě ty peníze. Já jim dám něco navíc, ale to je něco jiného, než když si ten nový prostor koupím a pak ho třeba nechám, když jdu k doktorovi, tak ho nechám v čekárně, jo, ať se ho tam přečtou i jiný lidi. No. Takže já mám tuhleto slabost pro ty lidi a taky je rád hraju.
0: Já budu teď Václav Moravec, přeruším vás, ano. No. Miroslav Hanuš zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec Miroslav Hanuš. Už jste v minulém vstupu připomněl svoji výraznou roli majora Korejse, který se, jak jste říkal, vyvíjel, stal se z něj nakonec takový outsider. Možná u někoho mohl vzbudit i soucit.
1: No to doufám.
0: I když si člověk připomněl to všechno, co dělal předtím Kozákovi a dalším.
1: No, tak jasně, ale jsou situace, kdy prostě nikdo není jenom vůl. Jo? My ho známe třeba jenom z práce, kdy ona nás zve a tohle, ale on má přece nějaký další život a tak. A pak, když člověk otevře tu knihu celou, tak se k tomu staví jinak. Že? A když teda někdo měl dva infarkty a umřela mu žena na rakovinu a děti někam zmizly a on zůstal sám, no tak hned každý si myslím, že řekne, no tak ten, tomu se zrovna nedaří dobře. Jako. Tak já doufám, že tam je záběr v tom prvním dílu té druhé, třetí série, kdy o Korejcovi, Korejc tam není, protože je jako ještě pryč a je tam jenom, jak se dívá na televizi, a Ondra Vetchý tam má nějakou diskovku a něco řeší, že jako to. A tam sedí, spousta lidí mi říkalo, já si to tak pamatuju. A on je, já jsem jenom seděl a čuměl jsem jako v televizi na tu tiskovku, úplně nevoholený a jedl jsem lečo z konzervy. A jenom jsem koukal a spousta lidí mi říkalo, že si ten záběr strašně pamatuju. Ten jediný záběr v tom dílu, jak ten zoufalý chlap tam najednou visí. A že jim bylo líto.
0: Takže přeci jenom ten soucit.
1: Jsem snad vydojil.
0: Jste vydojil. Tak, ale vy jste překvapivě, byť jste už jednou uvedl, že se sportem nesouhlasíte,
1: ano,
0: tak jste
1: nesouhlasím.
0: Se stal místopředsedou fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Tak nejprve mi řekněte, proč se sportem nesouhlasíte?
1: No,
0: a co s tím chcete dělat?
1: No nic, já s tím nebudu nic dělat, a když je to ty lidi baví, ať to dělají. Jo, já myslím, že to je jako pokažený, jo, že to je pokažený. Především, jak se do toho míchají prachy a všichni chtějí vyhrát, tak já jsem od sportu očekával nějaký ideály, jo, neskuly olympijské, ale takové to fair play. Ale já kam se podívám, tak to je zkažený, to nikdo nemůže popřít. Půlka se, je potřeba zavřít těch lidí, až to rozkrádají, že jo, nebo tam fixujou s těma výsledkama, a nebo prostě ty lidi se ženou do takových výkonů, že si úplně zhuntujou tělo. Takže to není prostě prospěšný. Když jsem se ptal nějakých sportovců, říkal, to není jako prospěšný tělo. Říkal, no to vůbec ne.
0: Vrcholový sport určitě.
1: To je prostě úplně, jo, na to musí vznikat celý nemocnice, aby opravovali ty polorozbitý sportovce, aby ještě chvíli mohli, než se začnou kůhlat do konce života. No tak na tom nevidím nic obdivného. A navíc já nejsem vůbec soutěživý typ, tak mě vůbec nezajímá, kdo vyhraje. Jo. Ne, naopak.
0: Mám je líto toho, co prohraje.
1: No, mě líto toho, co prohraje. Takže já jsem vždycky říkal, hejte, mě kdyby dali do brány, jo, tak já tam budu v té bráně, ale vidím, někdo strašně usiluje, útočí na mou bránu, tak já bych řekl, no, jestli vám na tom tolik záleží, tak prosím, račte si vsítit do mé brány, protože mě na tom nezáleží. No, tak mě do brány nedáte, že jo, v tomhleto.
0: Ano, takže byste uhnul střele.
1: No. A potom ty prachy, kdy se to prostě mění v amorální věc, opravdu, kdy jsou věci tak zmatený, že nějaký hráči stojí prostě desítky milionů nebo co, aby si je přeprodávali nějaký kluby, a jiní lidi nemají co jíst na světě, no přijde mi to zmatený, no.
0: Tak za malou chvíli se vrátíme k vaší roli, tedy místopředsedy fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Naším hostem je Miroslav Hanuš.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Miroslavem Hanušem alias Korejsem či starostou Hložánkem a překvapivě i místopředsedou fotbalového svazu ve filmu Vyšehrad. Překvapivě, to už jsme vysvětlili v minulém vstupu, protože vy prostě se sportem nesouhlasíte, ale do čela fotbalového svazu, nebo co by místopředseda, jste se postavil, tu roli jste si střihnul.
1: Tu jsem si střihnul s radostí, takhle, pokud je třeba turistika, výborný sport, jo, to proti tomu nic nemám, trošku si zaližovat, zajezdit na kole, pohybovat se, Sokol, nebo takhle, v pořádku, ale...
0: Nesoutěžit.
1: Ale no, nesoutěžit, to je jako základ, nesoutěžit, jo, to bych apeloval na posluchače, nechte toho. A tam toho pána, co jsem hrál, on se nějak jmenuje ve skutečnosti, že jo, je zavřený, nebo je těsně před zavřením, nebo je mezi zavřeníma momentálně, nevím, co mu je, jo, tak toho jsem k tomu...
0: Bafuňář.
1: Takový bafuňář, no, to jsou teda nejlepší, jo, ty žádný sport neprovozují, jenom koukají, co by tam jako ukradli, a ještě se tváří, že jsou nějaký světlonoši, tak tyhle ty lidi skutečně jako nemám rád. Jo? A já jsem to neměl hrát, měl to hrát někdo jiný, ale to stočilo ten první díl.
0: Jiří Dvořák.
1: Jirka to měl, Jiří to měl hrát, ale měl covid, takže mě zavolali v noci, jestli bych ráno mohl tady, to nebyla rozsáhlá role, to se natočilo za dopoledne, ale když jsem zjistil, že se můžu vyjádřit k otázce sportu, respektive těchto debilů v tom sportu, no tak jsem s chutí se toho ujal a pomstil jsem se svým herectvím tomu člověku skutečnému. Já bych ho jmenoval, ale já nevím, jak on se jmenuje. No a pak se točil druhý díl a tam už on je zavřený, ale tak tam jsem jako s chutí pokračoval. No a možná bude i třetí film, ten byl rozdělaný, takže když budou peníze, tak se asi natočí. A tam by měl mít zase jako větší nějaký prostor. No. Ale díval jsem
0: pokud
1: se...
0: Pokud nebude sedět ještě.
1: No teď já jsem taky seděl v tom druhém díle. Seděl jsem, tam jsem měl celu, v ní jsem měl zlatý záchod.
0: Ano, jo, vlastně. Jo. Jsem viděl tu fotku.
1: A všecko, jako, všecko na světě jsem tam mohl mít. Takže a o tam tuť usiluje o ten post toho šéfa zase zpátky, že z toho vězení. Všecko je postavený na hlavu, tak já mám rád ten humor, když je trošku ostřejší a nekorektní, protože tyhle ty tlačiči příliš korektní mě jako rozčilujou, jo. Rysují mě hodně, protože tuhle jsem si uvědomil, že prostě oni ve mně vypěstovali autocenzuru a tu jsem naposledy pozoroval za komunistů. Jsem říkal, nesmíš něco říct a teď si říkám, nesmíš něco říct, protože ty číhači tam číhají, aby mě napadli, že jsem řekl něco proti ženám nebo proti komukoliv, jo. A já prostě jsem hrozně za ženy. Mně to přijde strašně nespravedlivý, jo? Že někdo mi tohle to řekne. No, tím jsem se nějak vzdálil předmětu našeho hovoru.
0: Vzdálil jste se předmětu našeho hovoru, ale přiblížil jste se k tomu datu, které jsme nedávno slavili, a to je tedy 17. listopad. Když jste zmínil to, že máte autocenzuru, tak
1: jo.
0: Dáváte pozor tak na to, co řeknete.
1: No, ale za to ty lidi nemám rád a snažím se nemít autocenzuru. Já se snažím být slušný člověk, otevřený. Přehnaná korektnost podle mě vede vlastně k mínusu, protože na ty věci se moc tlačí, lidi to pak nemají rádi vlastně. Takže ano, závan svobody 17. listopadu proběhl, trval asi 3 dny, bych řekl, a pak se to šlo zase rojit jiným směrem, což je asi normální.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je herec a také divadelní režisér Miroslav Hanuš. A teď pojďme právě k tomu vašemu režírování, protože vás čeká jedna premiéra ve vaší režii a pak vlastně ještě druhá.
1: Ano, ano. Teď bude v prosinci, tuším 11. bude Harold a Mott, velmi známá hra, která je ve Studiu 2 nasazená pro Elišku Balcerovou. Prostě to je vždycky, to hraje nějaká hvězda. Že jo? A Dan Krejčík hraje toho chlapíka. A potom budu dělat věc, kterou jsem už jednou dělal. Pan Kaplan má Třídu rád, kterou jsem dělal to už jako mnoho let. A tentokrát jsem se do ní sám obsadil, protože mám tu roli toho Kaplana tak rád. To bude v divadle Na Fidlovačce. A už jsem to jednou dělal, tak v tomhle případě si dovolím režírovat hru a současně hrát. Dělám to velice výjimečně a když se dělá něco od začátku, tak je to fakt schizofrení. Jsou lidi, kteří to umějí. Martin Huba třeba běžně režíruje věci, v kterých hraje a dokáže to. Mě to uvádí trošku jako, že mi ty kolečka přeskakují v té hlavě. Jo, ale tady jsem si to tak naplánoval.
0: A co vás přimělo po těch 15-17 letech znova režírovat hru? Pan Kaplan má Třídu rád, a ještě se obsadit tady.
1: A ještě se obsadit. No, hledal jsem prostě titul, který by byl komediální, ale trošku by se hodil do té doby, aby to nebyla čirá komedie. A tam ta moje dramatizace spočívá v tom, že prostě v určitém pohledu na uprchlíky, který jsou vyhnaný za války, že jo, a přijíždějí v 30. letech do Ameriky a tam se ty nebohý lidi, kterým je 80 nebo něco, přijeli z úplných vesnic, zpravidla je to teda židovská populace, ale jsou tam i jiní lidi, který přijedou do Ameriky a teď, aby tam mohli existovat, musí chodit do toho kurzu angličtiny, což je oblíbený, že Marečku, podejte mi pero, dospělí lidi ve škole, je to. A mně to přijde současně veselý a současně hodně dojemný, jak ten jejich boj s tou angličtinou je hrozně marnej, jo. Jak tam jsou ty samý lapsusy. No a ten svět se tak hodně pohybuje, tak podívat se i na to téma, který je jako vážný tím humorným pohledem, to je jako důležitý, protože humor je, jak říkám, jediný způsob, jak přežít tenhle ten život. A ten text to umožňuje. Já jsem se vlastně snažil najít něco jiného, ale vlastně jsem nenašel lepší text. Je to i s písničkama, jsou tam tak po těch národnostech, jsou tam vlastně lidovky nebo šlágery té doby, který sami jako hrajem, herci na nástroje a zpívá se. To je to život té třídy. No a nenašel jsem jako titul, který by mě umožnil dělat nejen veselou věc, ale i s nějakou náplní. A ta kombinace, tu mám nejradši, tragikomedii mám nejradši, to je ostatně i Harold a Mott. Tak jsem si řekl, tak já to ještě jednou dám, už je to vlastně dávno, co jsem to dělal. A když už to budu dělat, tak všichni herci jsou jiný, než byli v té původní inscenaci. Upravil jsem to, je to trošku jinak, ale nemoc. A já sebe jsem obsadil, nechci říct, že jsem nikoho jiného nenašel, asi by se našel i nějaký jiný herec, ale já tu roli mám tak rád, protože to je to, co jsem mu říkal, to je trošku ten outsider, to jsou ty samý outsideri, co to vždycky odskáčou, že jo, který nemají prachy na nic, který ty dějiny někam ženou a tam se pak učí anglicky v 90. kde je úplně jasný a když já vím, že tohle je 38. potom jako 41. že těm lidem je 80 a ta válka bude trvat ještě do 45. tak já divák vím, že oni z toho už nevyváznou, že oni asi dřív umřou, než se naučí anglicky, jo. Tak je to, umožňuje mi to ten tragikomický pohled, laskavej a humornej, tak jsem to prostě měl velikou chuť to udělat, jsem si říkal, když máš chuť, tak si nabídni.
0: Prostě. Tak dobrou chuť. Ať se vám to povede, držím palce a hlavně ať se vám daří. Miroslav Hanuš.
1: Napodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Výnosy ze žní v regionu jsou zatím nižší než loni. Sbírku na opravu kostela pořádají v Mostkovicích na Prostějovsku. Nově opravený bude studentský úklub v Olomouci. Jasno nebo polojasno, teploty až 31 stupeň Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zemědělci v Olomouckém kraji sklidili obilí ze 2/3 polí. Průměrný výnos skoro 6¾ tuny z hektaru je zatím o něco nižší než v loni. Žně jsou letos ale rychlejší. Minulý rok na konci července měli zemědělci v kraji kvůli deštivému počasí sklizenu jen 1/3 polí s obilím, informovalo ministerstvo zemědělství. Členové olomoucké městské části Střed nesouhlasí s plánovaným rozšířením doby placeného parkování v centru. Podle rozhodnutí radních mají řidiči od února platit i za stání o víkendech a v pracovních dnech do 22. hodiny. Komise navrhuje, aby parkoviště u Tržnice a Husova sboru zůstala v současném režimu, tedy o víkendech a v pracovních dnech od 18. hodiny zdarma. Podle mluvčího radnice Jana Horejše rada města podnět posoudí.
2: Návrhem na zachování stávajícího režimu na parkovištích u Husova sboru a u Tržnice se bude rada města zabývat. Každopádně, na předchozích jednáních rady byla projednávána také možnost zavedení sníženého návštěvnického tarifu na těchto parkovištích. Oba návrhy bude nyní nutné posoudit z hlediska jejich proveditelnosti a funkčnosti.
0: Farníci z Mostkovic na Prostějovsku pořádají veřejnou sbírku na opravu fasády tamního kostela na Nebevzetí Panny Marie. Jde o jeden z nejstarších kostelů na Prostějovsku. Historie kulturní památky sahá do poloviny 12. století. Rekonstrukce bude stát bezmála 7 milionů korun. Podle organizátora sbírky Jana Růžičky opravy rozdělí do dvou etap.
3: Se vlastně nejprve opraví, která asi nejvíc hoří, řeknu ta věž vstupní celá, a druhá etapa bude ten zbytek toho kostela. V současné době tedy je tam nějakých 80 tisíc nazbíráno, všem dárcům děkujeme.
0: Studentský úklub v Olomouci po letech znovu ožije. Opravy za 27 milionů korun zaplatí Univerzita Palackého. Klub je mimo provoz od roku 2018. Otevřít by měl příští jaro. Podle prorektora Matěje Dostálka bude fungovat jako centrum studentského a kulturního života.
4: Doufáme, že otevřeme v letním semestru 2027, což znamená letní semestr únor-březen 2027. Ta podoba by měla zůstat přibližně stejná, tady bude sál, tady bude pódium, budou tady dva bary, klubovna, která by měla sloužit i studentským komunitám a studentským klubům v průběhu týdne. Předpokládáme pravidelný provoz, ale ten svůj provozní formát a ekonomický formát si ten úklub budeme hledat.
1: Sport.
0: České reprezentantky prohrály na mistrovství světa ve field lacrosse v Tokiu všechny tři zápasy ve skupině a skončí nejlépe 13. Nepotvrdí tak 7. místo z minulého šampionátu před 4 lety. Lacrosse se vrací do programu letních olympijských her. První kvalifikační fází bude listopadové mistrovství Evropy.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v jeseníkách okolo 23 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchanou dodávku budete mít na dálnici D1 z Přerova do Brna mezi exity Mořice Ivanovice na Hané. Stojí na 240,5 kilometru.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tady je Český rozhlas Olomouc, 4 minuty po 14. hodině úterý 28. července. Připravte si tušky a papíry vy, kteří jste nestihli v neděli pochoutkový rok. Teď si můžete vše vynahradit. My vás už za chvíli naučíme péci jeden výtečný piškotový zákusek s ovocem a sněhovou doslova čepicí. Do pochoutkového roku nahlédneme v této hodině našeho vysílání, ale můžete s námi také soutěžit. Hřebíky, náš vědomostní kvíz otevřeme jen co dospívá Helenka Vondráčková, pak i Hana Zagorová. A mimochodem, mezi cenami tady máme jednu knihu, která může být i skvělým dárkem pro někoho, kdo kdo miluje Olomouc v obrazech a také v jejím historickém i současném pojetí. Olomouc ztracená v čase. Opravdu unikátní kniha může být vaše, stačí jenom zavolat na telefon 221 555 444 a správně zodpovědět na 3 soutěžní otázky. Zora Jižková u mikrofonu, těšíme se na vás.

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Hřebíky mají telefon 221 555 444 a kromě unikátní knihy Olomouc Ztracená v čase, tady máme i porcelánový nebo plechový hrnek s logem Českého rozhlasu, sluneční brýle. Ty se v těch dnech, které jsou před námi a budou opravdu velmi horké, mohou hodit. Plátěná taška, CDčka, audioknihy i narozeninové bonbonky s hlasem Ladislava Lakomého, literární tvorba Českého rozhlasu Olomouc. Je toho opravdu hodně. Pojďme vstoupit do hry. Dobrý den, vítejte. Kdo je s námi jako první?
3: Tady je pan Robert Olomouce, dlouho jsem se nedovolil.
2: Vítejte, pane Roberte. Tak zkusme, kterou otázkou začnete?
3: Přemýšlím. Zkusím, já nevím, čtverku.
2: Otázka číslo 4 se ptá, která obilnina je klíčová pro výrobu pravých italských těstovin. Je to za A žito, za B tvrdá pšenice, za C ječmen. Co myslíte?
3: Když nevíš, jde za B.
2: Říkáte tvrdou pšenici, tady se vám to vyplatilo, ano. Je to přesně tak, pojďme dál.
3: Teďka přemýšlím. Zkusím,
2: tak
3: já nevím, pětku.
2: Otázka pátá. Skladatel Bedřich Smetana se narodil v roce 1824, a to v zámeckém pivovaru v jednom východočeském městě. Kde? Kde se narodil Bedřich Smetana? Za A v Poličce, za B v České Třebové, za C v Litomyšli.
3: Zkusím opět za B.
2: Říkáte Českou Třebovou, tak tentokrát to nevyšlo. Je to Litomyšl,
3: no,
2: samozřejmě.
3: To
2: škoda, těšíme
3: to
2: se mrzí, příště.
3: To jsem strašně chtěl.
2: Tak určitě bude i další možnost. Mějte se krásně, nashledanou. Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc míří kam a za kým. Dobrý den.
4: Dobrý den, Marie. Karlovice.
2: Maruška, zdravíme vás do Karlovic. Tak kromě čtverky a pětky.
4: Tak desítku.
2: Otázka číslo 10 se ptá, kdo se obvykle nachází ve Forbíně. Ve Forbíně najdete za A orchestr, nebo za B diváky, anebo za C jsou tam herci?
4: Tak dám za A.
2: Orchestr říkáte. Říkáte, že Forbína je orchestřiště. Forbína je v základním smyslu slova část jeviště mezi oponou a hledištěm. Známe forbíny pánů Voskovce a Vericha. Přední okraj jeviště prostě. Škoda. Takže herci, správná odpověď. Těšíme se příště, děkujeme. Nashledanou.
4: Nashledanou.
2: A pokračujeme dál. Hřebíky míří za kým. Dobrý den, kdo je další na telefonu?
5: Dobrý den, Vašek z Vidnavy.
2: Pane Vašku, zdravíme, je to na vás.
5: Tak si já začnu od jedničky.
2: Tak si zahrajeme šachy. Hrajete šachy?
5: Ne.
2: Tak si zkuste tipnout, kolik střelců celkem je na šachovnici při zahájení hry. Tedy na obou stranách dohromady, když to sečteme. Jsou tam střelci za A2, za B4, za C6.
5: Měli by to být 4.
2: No vidíte, jste skvělý. Ano, přesně tak. Dva bílý, dva černí. Pojďme dál.
5: Ano. Musím teďka 6.
2: Otázka 6. Nejvýše položená železniční stanice České republiky leží na Šumavě ve výšce 995 metrů nad mořem. Jak se jmenuje obec, ve které ji najdeme? Je to za A Filipova Huť, za B Kubova Huť, anebo za C Štědrákova Huť.
5: Je to Kubova Huť.
2: Vy jste tam určitě byl.
5: Ne, nebyl.
2: Ale znám to. Je odtud výchozí trasa na Boubín. Výborně. Třetice.
5: A ještě zkusím osmičku.
2: Otázka číslo 8. Autorem původního projektu budovy Národního divadla, toho úplně původního, byl český architekt, profesor pozemního stavitelství a jmenoval se za A. Jan Lukeš, za B. Josef Zítek, Za C Josef Mánes, autor projektu původního.
5: Tak teď to nevím, tak zkusím Bčko.
2: Říkáte nevím, dám za B. No, tentokrát se to vyplatilo.
5: No, já jsem to

0: Rok dvojku.
1: Číslo dvě. Jak to, že měsíc v noci na obloze svítí? Co myslíte, čím to je, že nám měsíc v noci svítí? Takže buď za A, je to díky sopkám, které na měsíci vybuchují a vydávají světlo, nebo za B, je to proto, že měsíc odráží sluneční světlo, a nebo z měsíce na nás tajně svítí mimozemšťané?
0: Zkusím to B.
1: Zkoušíte Bčko, tady je to. Určitě. Tak co teď?
0: Je tam sedmička.
1: Trojka, sedmička, devítka.
0: Tak trojku.
1: Tak trojku. Při práci na počítači anebo na mobilním telefonu musíme být obezřetní. Víte, co v této souvislosti vyjadřuje anglické slovíčko scam? Scam znamená buď za A aktualizaci systému, nebo za B signalizuje technický problém, a nebo za C signalizuje podvod v systému.
0: Za A.
1: Aktualizace systému, říkáte, to, že je scam. Tak, a my tady musíme říci, že tohle scam bohužel neznamená.
2: Jau.
1: Je to podvod. Scam označuje podvodné jednání. Škoda. Tak nevadí, těšíme se příště, děkujeme za hru.
0: Naschledanou.
1: Takové dnes byly hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Už nám zbývají pouhé dvě otázky a ty nám přecházejí do dalšího kola. Děkujeme za hru. No a teď už si připravte tušky, papíry, pokud s námi chcete vstoupit k dalšímu receptu pochoutkového roku.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Být řídícím letového provozu je mnohem větší stres, než být vojenským pilotem. A to jsem létal na všech typech stíhaček MiG-21, říká inženýr Lubomír Líbal, vojenský pilot a řídící letového provozu, triatlonista Ironman, zakladatel plaveckého oddílu ve Štenberku, několikanásobný vítěz českého poháru v zimním plavání. Jaké to je prožít filmový Top Gun v českých poměrech? Lubomír Líbal bude hostem prázdninové reprízy ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhart, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: teď už míříme do kuchyně pochoutkového roku. V neděli vám Patrik rozehnal v tom letošním jubilejním ročníku. Připomněl recept ze třetího místa roku 2023. Piškotový zákusek s rebarborou a sněhovou čepicí, původně od Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou. Naučíme se ho teď dělat s cukrářem Vojtou Vrkyškou. A to vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku. Tak Ivan Vorochucký, Jaroslav Sapík, Nadia Konvalinková, Pepa Maršálek, Roman Paulus, tak ti všichni kuchtí, no a právě teď Vojta Vrkyška. Ten si recept vylepšil podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
2: Pochoutkový rok.
1: Já začnu krémem. Tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. A pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
3: Ten studený krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo. Vyšleháme to?
1: Je to tak.
3: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
1: Uděláme si korpus. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem. Rychle tam vyšleháme žloutky. Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
3: A zase jenom promíchat mydlou v ruce.
1: Přesně tak.
3: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
1: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh. My si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
3: Ten náš piškot pistáciový.
1: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií. Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru, ten efekt bude stejný.
3: Tím vyložíme tedy stěny toho ráfku dortového.
1: A posadíme si tam náš piškot.
3: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš, na to naneseš tu rebarboru nějak?
1: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Mám tady vychladlou rebarboru, taky tam celou takhle mrsknu.
3: Si vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
1: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit, ideálně přes noc a na to pak pohačáme sněhovou čepici.
3: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, v tom je voda v rendlíku?
1: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
3: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu?
1: Já jsem na výsost spokojen.
3: Krásná práce.
0: pochválil Patrik Rozehnal. Tak co vy? Stihli jste poznamenat všechno potřebné? Pokud ne, tak recept na tento úžasný piškotový zákusek s pistáciovým krémem, rebarborou a sněhovou čepicí podle Vojtěcha Vrytišky najdete na www.pochoutkovirok.cz. Dostanete se i přes naše webovky Olomouc, rozhlas.cz. No samozřejmě, je tam samozřejmě také původní recept od Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou. No a v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2023 umístil na stříbrné pozici. Záhorácké zábytky s chlupatými knedlíky vylepší Jaroslav Sapík.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: Co nás čeká dál? Tak právě teď kapela Elán, budou tady také OMD. No a pak už další díl rozhlasového fejetonu okolo češtiny s Ondřejem Bláhou. Podíváme se na to, zdali má čeština opravdu volený slovosled. Posloucháte Český rozhlas Olomouc.

0: Šesté studiové album A New World Record skupiny Electric Light Orchestra se stalo zaslouženým průlomem. Po obou stranách Atlantiku platina, umístění v první desítce hitparády, čtyři úspěšné singly, co víc si mohl Javelin přát. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Electric Light Orchestra.
1: Českého rozhlasu Olomouc.
2: Menu sestavené z ultrazpracovaných potravin a doplněné energetickými nápoji vám připravíme s profesorkou vnitřního lékařství Olomoucké fakultní nemocnice Eliškou Sovovou. Vysvětlíme, proč se jídelníček takto složený přirovnává k návykovým látkám, v čem konkrétně nám ubližuje a jak se mu můžeme vyhnout. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tak jsme se jednou minutou přehoupli přes 3:15 v úterním odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Ano, českého, ten je hodně o češtině. A co vy ovládáte dobře češtinu? Co myslíte? Věděli byste třeba, že i drobná změna pořadí slov může zásadně proměnit význam věty? No je to skutečně tak. Proč není jedno, jestli skončíte u psychiatra nebo u psychiatra skončíte? Jak je to vlastně s takzvanými příklonkami, které si ve větě nárokují přesné místo? Tak pojďme si poslechnout a trošku se přiučit další jazykové češtinářské zajímavosti s naším bohemistou Ondřejem Bláhou.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Často kolem sebe ve škole i jinde slyším, že čeština má volný slovosled. Že si vlastně můžeme dělat, co chceme, a české věty budou pořád srozumitelné. To určitě do značné míry platí. Zejména když srovnáme češtinu s angličtinou, která má slovosled naopak dost přísný, tedy pevný. Ten relativně volný český slovosled je vlastně takovou kompenzací za to, jak náročné a složité je české skloňování. My totiž v češtině pomocí pádů vyjádříme, co má ve větě jakou funkci, a tedy slovosled se nám uvolní. Neplatí ale, že by na slovosledu v češtině nezáleželo. Srovnejme třeba tyto dvě věty, které se liší jen slovosledem. První věta je: skončil jsem u psychiatra. A druhá věta zní: u psychiatra jsem skončil. Ve větě skončil jsem u psychiatra se díky slovosledu vyjadřuje myšlenka, že mé problémy byly už takového rázu, že jsem musel vyhledat psychiatrickou pomoc. Kdežto věta u psychiatra jsem skončil znamená buď, že už k psychiatrovi nebudu chodit, nebo že jsem opustil psychiatrickou ordinaci a jdu někam jinam, třeba na nějakou jinou medicínskou atrakci. A nebo třeba takzvané příklonky mají v češtině určité nároky na slovosled. Není jedno, jak věty, ve kterých jsou příklonky, seřadíme. Vezměme si třeba větu: včera jsem se ti to bál říct. Po prvním slovu, tedy po příslovci včera, následují tři příklonky. Jsou to slůvka se, ti a to. Jejich pořadí ve větě není možné přehodit. Věty jako včera se to ti jsem bál říct jsou defektní, ani je vlastně nelze pořádně vyslovit. Takže cizinec, který se učí česky, to nemá v tomto ohledu lehké. Musí především vědět, která slova jsou v češtině příklonkami. Dále musí vědět, že příklonky se řadí až po prvním přízvučném slovu ve větě. A do třetice musí nerodilý mluvčí vědět, která česká příklonka má před kterou jinou příklonkou přednost, když se jich ve větě sejde víc. Ale všechno se vyvíjí. Slovosledná pravidla, která platí v psané češtině, se často v češtině mluvené moc nedodržují. Takže můžeme běžně slyšet věty jako se mi to líbilo, nebo jsem to nevěděl, kde je příklonka na nenáležitém prvním místě ve větě. Takže kdybychom to měli shrnout, můžeme si říct, že čeština nemá slovosled úplně volný, protože nějaká pravidla tu přece jen jsou. Lépe by asi znělo, že čeština má slovosled plastický, protože se dá široce přizpůsobovat tomu, co chceme říct a co chceme zdůraznit. Ze studia Českého rozhlasu v Olomouci vás všechny zdraví Ondřej Bláha.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Pokud se podíváte na naše webovky na adrese olomouc.rozhlas.cz, tak se tam hned na titulce dozvíte i o tom, že v Jeseníkách tiká časovaná bomba. A to doslova, je to 1000 tun toxického kadmia, které hlídá jen stará hala. No a úřady odvoz tohoto toxického odpadu opět odložili. Co se vlastně děje ve Vykanticích na Šumpersku? Také o tom budeme mluvit v nových zprávách Českého rozhlasu Olomouc. Poslechněte si podrobnosti za 4 minuty v 15 hodin. A také varování před tropickým

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Před vysokými teplotami varují meteorologové. Zpoždění má odvoz nebezpečných kalů z Vykantic. Teplice nad Bečvou otevřou nové infocentrum Hranické propasti. Jasno nebo polojasno, teploty až 31 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Česko čeká mimořádně horký týden. Od zítřka by měly teploty podle předpovědi meteorologů stoupat nad tropickou třicítku, od čtvrtku se pak maxima budou blížit až ke 40 stupňům Celsia. Český hydrometeorologický ústav proto varuje před extrémní zátěží teplem a taky rizikem vzniku požárů. V pátek a o víkendu přijdou přeháňky a bouřky. Původně měly nebezpečné kadmiové kaly z Vykantic na Šumpersku zmizet loni. Aktuálně je termín odvozu v nedohlednu. Likvidace chemikálií je naplánována v Ústeckém kraji. Tamní úředníci ale rozhodli, že se vše musí posoudit v procesu zvaném Velká EIA. Kdy bude uzavřený, nelze podle mluvčího kraje Jana Nového odhadnout.
4: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Termín nelze v současné době odhadnout. Závisí především na rychlosti zpracování dokumentace EIA ze strany oznamovatele, průběhu jejího projednání a vypořádání všech připomínek v zákonném procesu.
3: Prostějov nakoupí za 270 tisíc korun nové mobilní protipovodňové zábrany. Určené budou pro okrajové části Vrahovice, Čechůvky a Trpinky. O pořízení zábran požádali tamní obyvatelé, píše se v tiskové zprávě radnice. Dělníci dokončili v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku opravu památkově chráněné budovy bývalého vlakového nádraží. Od září bude sloužit jako infocentrum Hranické propasti, která je nejhlubší sladkovodní propastí světa. Cílem opravy bylo zachovat autenticitu stavby, pokračuje památkářka Hranické radnice Martina Cvešperová.
5: Ta budova vlastně nemá působit, že jsme ji postavili znovu, jak kdyby vypadalo úplně novodobě. Má působit tak, jak působila, když ji postavili, ale s tím důrazem na to, že už je vlastně 100 let stará. Takže autenticita toho objektu bylo to nejdůležitější.
3: Za úpravy bývalého vlakového nádraží v Teplicích nad Bečvou zaplatí Hranice 56 milionů korun. Středisko pro lidi bezdomova při Olomoucké charitě vyhlásilo na zítřek sbírku. Darci můžou přinášet věci od 8 do 16 hodiny do nízkoprahového denního centra ve Vurmově ulici. Žádané jsou hrnky, lžíce, celé sady povlečení, ručníky, spodní prádlo, ponožky, pánské teplákové kalhoty nebo mikiny. Sport. Prostějovský tenista Jakub Menšík nastoupí dnes večer k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros. Menšík už ve druhém kole.
0: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 23 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Porouchané nákladní auto budete míjet na dálnici D35 z Olomouce do Lipníku nad Bečvou za exitem Přáslavice na 283,5 kilometru.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Za malou chvíli a v této hodině odpoledne Českého rozhlasu Olomouc budeme hodně cestovat. A bude to cestování zajímavé. Vydáme se třeba do Tršic na seniorský tábor a nebo navštívíme Karlovarsko. Pojedeme až na okraj Doupovských hor, kde stojí jeden z nejpozoruhodnějších barokních areálů v Česku. Je to zámek, který vás okouzlí braunovými sochami a také vypráví osudový příběh zkázy a obnovy. Tak zkuste si tipnout, kam vás v zámeckém létě už za chvíli zavede František Kinský. A dobrý poslech přeje Zora Jižková.

0: Léto má být plné odpočinku, ale také zážitků a třeba i cestování. A to můžete prožít s námi, s Českým rozhlasem Olomouc. Každý den s námi během letních prázdnin můžete navštěvovat naše zámky. Poznáváme je s Františkem Kinským. A kam se zámecké léto vydá tentokrát?
1: Zámecké léto.
2: Míříme na západ Čech, kde na okraji Doupovských hor stojí zámek Valeč. Patří k nejpůsobivějším barokním krajinám v Čechách. Architektura se tu přirozeně propojuje s přírodou a sochařským uměním Matyáše Bernarda Brauna. Na místo vás vezme Jana Strejčková.
3: Kastelánem státního zámku Valeč Milošem Bělohlávkem se blížíme k hlavnímu vstupu do zámku.
4: Valeč není úplně běžný zámek. Když člověk přichází na zámek, tak očekává, že uvidí nějaké, řekněme, standardní vybavení. To znamená lovecké trofeje, obrazy, co se na vás všude dívají, interzovaný nábytek, benátská zrcadla. A jenom když vejdeme do průjezdu, tak vidíme, že Valeč je jiná. Protože Valeč je vlastně reprezentantem památek, které ve 20. století neměly to štěstí, že zůstaly zachovány. Valečský zámek po roce 45 byl zestátněn, stejně jako všechny hrady a zámky v Čechách. Nejprve tady byla ozdravovna, pak tady byly sirotci Severní Koreji, pak dětský domov, a to až do roku 76, kdy zámek v podstatě do základů vyhořel. Během jedné dubnové noci před 50 lety zámku schořily střechy, propadlo se celé druhé patro a v některých částech se zámek zřítil až do suterénu. Takže my tady všude kolem nás vidíme zdivo otlučené až na cihlu, pobořené klenby, poničené průchody. To všechno jsou ještě právě stopy ať už toho požáru, anebo toho, že pak dalších 20 let ten zámek v podstatě zůstal svému osudu.
3: No ale my jsme teď vstoupili do sálu, který je krásný a reprezentativní.
4: Je to tak, tohle je takzvaný Braunův sál, historicky velká jídelna, což je největší historický prostor zámku. Vidíme nádherné štuky, barokní fresky, původní parkety z konce 19. století. Je to jediná místnost, která prošla ve své podstatě kompletní renovací a rekonstrukcí, a my vidíme víceméně v podobě, jakou mohla mít na konci 19. století. My teď stojíme před budovou zámku a před náma vidíme ohromnou zelenou plochu našeho anglického parku. Vidíme tam kopie Braunových soch, originály uvidíme za chvilku. Máme tam trosky největší nebo jedné z největších vodních kaskád ve střední Evropě. Máme tam nádherný letohrádek, úžasné barokní divadlo, takzvaný teatron, kde se v baroku odehrávaly barokní opery a veliké slavnosti. Ohromné iluzivní brány, které ohraničovaly konec parku.
3: No a pokud jsme před chvílí měli možnost vidět kopie soch, teď vcházíme do lapidária.
4: To lapidárium, stejně jako zámek, je jiné, protože běžné lapidárium, což je ve své podstatě domov důchodců pro sochy, tak to je místo, kde většinou sochy vidíte v bílém světle na bílém pozadí. Tady ne, tady slyšíte hrát hudbu, vidíte barevné světlo a je to právě pro navození barokní atmosféry, protože ty sochy kolem nás, je tady 28 soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna, vidíme spoustu emocí, pohybu, Perseus s hlavou Medúzy a Andromedou, boha Dionýza, boha vína, Deméter, bohyni úrody, Afroditu, boha času, Chrona, a to všechno kolem nás se různě kroutí a prohýbá, a ta hudba, ta světla tomu dávají tu barokní atmosféru, protože baroko je především o emoci, o tom, co ve vás socha vyvolává. Je celkem jedno, kdo na ní je, je jedno, kdo ji vysochal, ale záleží, jakou emoci si odnášíte, takže to naše lapidárium je určené úplně pro kohokoliv. Stačí tady být, užít si ty sochy a kochat se, protože takhle velikou sbírku barokních soch, navíc z dílny Braunovy, tak to je jedna z největších sbírek tohoto typu v Čechách.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Valeč si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Možná i vy jste o prázdninách letos poslali děti na tábor. Určitě se jim líbil. No ale teď si představte, že by místo dětí jeli na tábor babička nebo dědeček. Tak v Tržicích na Olomoucku přesně tohle naplánovali. Pro seniory tam pořádají příměstský tábor. A jak se líbí, tak to vám povíme za chvíli v Českém rozhlase Olomouc.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: zdravíme z muzejní noci, jsme zrovna v Olomouckém rozhlase.
1: Ahoj mami, zdravím tě z rádia, měj se hezky, bylo to tady fajn.
2: Zdravíme strejdu Josefa z Českého rozhlasu.
3: Ať se brzy uzdraví.
0: Mně se tady moc líbí a všem moc doporučuji.
4: Zdravím našeho tátu, který teďka zrovna skládá kamion.
5: A doufáme, že příští rok půjde s námi a slibujeme mu, že to vezmeme aspoň přes jednu hospodu.
6: Zdravím naši paní učitelku, mám vás rád a doufám, že mi dáte ještě nějakou jedničku.
2: Ahoj, zdravím Olomouc.
7: A hlavně přeji všem pracovníkům hodně úspěchu, zdaru a hodně spokojených posluchačů.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Možná i vy jste to zažili ve svém dětství. Ráno nástup a táborová hymna a potom odjezd na výpravu. Taky v Tršicích na Olomoucku se koná tento příměstský tábor, koná se tento týden, jenomže místo dětí se ho účastní seniori. Co všechno pro ně organizátoři připravili, tak to už ví naše reportérka Barbora Taševská. Dobré odpoledne, Báro, jaký mají seniori program?
1: Hezké odpoledne. Táborníci se schází každý den v 8 hodin ráno, dají si snídaní a pak jim začíná právě ten program. Já jsem s nimi byla v lese, kde si pro ně připravil informace tamní Hajný. Další program popisuje jeden z organizátorů, Tadeáš Vybíral.
2: Máme i návštěvu muzea místního, takže okolo tady místní historie se dozví naši táborníci. Čeká nás i kreativní část, kde si vyrobí vlastně společně zástěry. Každý si je může vytvořit, jak by jako chtěl podle svého. Čeká nás i informativní část, kdy přijede vlastně policie České republiky s přednáškou o podvodech a různých věcech, které se můžou na seniory právě jako chystat s nekalými úmysly. Čeká nás i celodenní výlet. Takže taková vzpomínková část do dětství na výlet s babičkou, s dědou, takže jako to máme i takhle společné, to se spojeme s teenager táborem vlastně z Velké Bystřice a čeká nás také prohlídka místní základní školy.
0: Baro, jaký byl o příměstský tábor seniorů zájem?
1: Zájem byl podle organizátorů velký. Nakonec se přihlásila asi 20 táborníků a to nejen z Tršic, pokračuje Tadeáš Vybíral.
2: Zájem zpočátku byl veliký, protože se nám dokonce hlásila i paní z Prahy, jenomže potom, když se dozvěděla, že to příměstský tábor, že nenabízíme vlastně ubytování, tak jí to zamrzelo, což jako nás také, protože by bylo super mít tady někoho až z takové dálky, ale zájem je i tady z okolí jako dostatečně velký, protože tady máme fakt dost lidí z okolních vesnic, které jako vůbec nespadají pod Tršice, takže to bylo super.
1: Zmiňuje také, že mezi účastníky jsou i lidé, kteří jinak akce příliš nevyhledávají.
2: Jsme právě za to rádi, že to vyhledali i tací lidé, kteří třeba vůbec nemusí mít nějakou jako orientaci ve společnosti, třeba nechtějí. A tohle to nás právě nadchlo, že se právě ozvali nám a šli do toho s námi.
0: Má takový tábor pro seniory nějakou přidanou hodnotu?
1: Já navážu na to, co před chvílí říkal Tadeáš Vybíral. Mluvila jsem o tom s předsedkyní Krajské rady seniorů Milenou Hesovou a každá taková aktivita je podle ní pro seniory velmi důležitá. Jde totiž o sociální kontakt a je jedno, zda jde o tábor nebo třeba klubovou činnost.
3: Sociální kontakt dávám opravdu k podzimu života na jedno z prvních míst, kde bychom měli pomáhat, jak to půjde jenom. Fakt jsem přesvědčena o tom, že to duševno je základ toho fyzického zdraví, které si musíme nějakým způsobem pěstovat. Každý se musíme o své zdraví starat a to duševno je strašně, strašně důležité a vlastně ztráta sociálního kontaktu přináší osamělost, izolaci, další téma, který s tím můžeme spojit, deprese, úzkosti, duševní svěžest.
1: Ještě dodám, že právě Krajská rada seniorů Olomouckého kraje každoročně pořádá pobytový tábor pro seniory. Jezdí na něj 200 účastníků.
0: No a na ten příměstský pro seniory v Tršicích nás pozvala Bára Taševská a reportáž si můžete poslechnout přímo z místa také zítra v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. Báru, děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
4: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Jak zní pravé lidové léto u našich východních sousedů, které melodie vás zaručeně přenesou přímo do víru těch největších letních slavností? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na hudební výlet po velkých slovenských folklorních festivalech, abychom se společně cítili na Slovensku jako doma. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

houply přes 3/4 na 4 a nabízíme jednu otázku. Zažili jste někdy zemětřesení? Říkáte, že ne, ale víte, že se s ním můžete setkat i u nás v Česku, kde nejčastěji přiblíží za chvíli Martin Písařík.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Šumperská radnice se stala terčem kybernetického útoku. Funguje úřad nebo ne? I o tom se dozvíte v dalších zprávách Českého rozhlasu Olomouc. Bude to v 16 hodin za 4,5 minuty. Nezapomeňte nás poslouchat ve Dni v kraji po 17. hodině. Budeme hovořit s meteorology. Prý nás čekají tropická vedra, někde snad až 40. Tak se na vše zeptáme. No a po zprávách po 16. hodině v té nejbližší hodince už vás čeká humoriáda. Scénky a pořady vám bude nabízet Antonín Procházka na telefonu 73.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Šumperská radnice se stala terčem kybernetického útoku. Úřad funguje v omezeném režimu. Oprava komunikace v Jeseníku zkomplikuje autobusovou dopravu. Dva vítěze má letos titul. Stavba roku města Hranice. Jasno nebo polojasno, teploty až 31 stupeň Celsia. Slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeji Jiří Kořínek. Hekři napadli městský úřad v Šumperku. Jeho provoz je až do odvolání omezený. Podle tajemnice Heleny Miterkové pokus o útok zaznamenali už včera večer. Případný únik dat prověřují.
2: Máme omezený výkon některých agend, některé evidenční úkony musíme provádět v papírové podobě. Platby jsme schopni přijímat pouze v hotovosti a nefunguje nám elektronická komunikace mimo úřad.
1: Omezeními musí ode dneška počítat cestující autobusovou dopravou v Jeseníku. V Denisově ulici začala pokládka asfaltového povrchu. Linky 112 a 113 proto ulicí dočasně neprojedou. Informace o výlukových jízdních řádech jsou zveřejněné na webu dopravce. Uzávěrka potrvá do čtvrtku, uvádí na svém webu Jesenická radnice. Obnova nábřeží v Kropáčově ulici a montáž 17-metrové kované sochy čápa zvítězili v soutěži Stavba roku města Hranic. Rozhodla odborná komise. Ocenění uděluje více než 20 let. Letos poprvé podpořila dvě stavby, pokračuje mluvčí radnice Petr Bakovský.
3: Nám se stává, že některý rok nevybereme žádnou stavbu, tentokrát nás ale oslovili hned dvě stavby a odborná komise usoudila, že by byla opravdu škoda, kdyby jedna z nich zůstala opominuta. Jsou to stavby, které jsou velice odlišné od sebe, takže by se i těžko posuzovalo, která z nich by si ten titul zasloužila víc.
1: Kaple svatého Antonína Peduánského na návsi ve Výklekách na Přerovsku bude mít opravenou fasádu. Původně je podmáčená, dělníci už stavbu staticky zajistili. Práce budou stát zhruba 700 tisíc korun, polovinu nákladů uhradí dotace. Hotovo by měli mít příští rok, pokračuje nezávislá starostka Kateřina Jandová.
4: Bude takový jako přelomový rok, budeme slavit 130 let výročí od postavení té kaple, hasiči budou mít 100 let výročí a zároveň bude i výročí o první zmínce o obci.
1: Sport. Novým trenérem Jiřího Lehečky, člena prostějovského tenisového klubu, je Francouz Frédéric Fontang. Česká jednička to oznámila na svém Instagramu. Fontang se stal koučem Lehečky krátce před začátkem turnaje v mexickém Los Cabos.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno. Teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 23 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli opravám mostu je částečně omezen provoz na dálnici D55 mezi Olomoucí a Kokorami. Mezi 7,5 a 3,5 kilometrem jedou dělníci levým pruhem. Kvůli opravám mostu je částečně omezen provoz na dálnici D35 na obchvatu Olomouce v obou směrech mezi exity Slavonín Nemilany. Mezi 268,5 a 268 kilometrem se jezdí zúženými pruhy. Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi. V obou směrech se mezi 312 a 320 kilometrem jezdí dvěma pruhy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den.
5: S humoriádníkem Antonínem zatočíme s vaším splínem.
0: Humoriáda.

0: Ďakujem, že si, tak to bola písnička od skupiny No Name. Antonín Procházka se směje, protože jsem mu dal úkol, že čím víc toho prozradí o sobě posluchačům, tím budou šťastnější.
1: No tak třeba, tak boty mám 42, nebo jak to myslíte, co chcete prozradit? Jako?
0: To byl předstupeň k tomu rozhovoru, jo. Který bude. To nemusíte sám vyplňovat dotazník teď. Aha. 42 jste říkal.
1: 42.
0: To je osmička.
1: Jo.
0: Jo, dobře. Ještě něco osobního chcete teď sdělit, než se zeptám?
1: No koše dál. Mám taky tak nějak 39 asi, jo. A teď možná už víc. Člověk už je trošku vypasenější, než byl před 40 lety.
0: No tak že? Máte se dobře, že? Co si budeme říkat?
1: No tak všichni se máme dobře, co já, jo. Všichni se máme báječně.
0: Dobře. Tak, prosím vás, letní rozhovor. Co provádíte v létě nejčastěji?
1: No, tak co provádí?
0: Něco veselého.
1: Cože?
0: Něco veselého.
1: V létě provádím vlastně úplně podobné věci, jako třeba v zimě. Jo, normálně pracuju, protože práce je pro mě zábavou, že jo, takovým. No, takže já teďka zkouším v divadle, no, a to zkouším klidně i na podzim a tak, no. Já si jako dovolenou si děláme se ženou až posléze, až v září, v říjnu, kdy u moře už nejsou tolik lidi a není tam 45, no.
0: Tak já navážu místa, kde to máte v létě rád?
1: Jezdíme často do Řecka, no, do Itálie a tak, no.
0: Zážitek z dětských prázdnin letních?
1: My jsme jezdili pravidelně na tábory, to jsem miloval, no. Byli jsme tam 3 týdny, no a pak jsem trávil většinou kromě říži na Bajdě, to bylo koupaliště, já jsem chodil do plaveckého taky oddílu, no tam jsme byli celý prázdniny, že jo, od rána do večera.
0: Proč ne? To k létu patří. A propos, jak řešíte vedra? Ptám se před tím, co přijde.
1: Jo, takhle. No, tak tady v Praze máme klimatizaci. Tak jako mě moc, já mám teplo rád, ale co je moc, to je moc. Už potom, už je člověk takový chcíplej, no.
0: Já jsem se neptal, jak je to moc, ale jak to řešíte? Teď jsem byl jako v politické debatě. Odpovězte mi na otázku.
1: No, přetrpím to, no.
0: Výborně, děkujeme za recept pro naše posluchače.
1: Ano,
0: a teď přežít, s kým začneme, čím osvěžíme z našeho archivu?
1: No tak, víte co, začneme člověkem, který měl rád taky jich teplo, Miroslav Horníček.
0: No, bude to syn lovce medvědů, nebo o tom bude to jeho vyprávění?
2: Tam byl takový souboj indiánský mezi náčelníkem Šošonu a Old Shatterhandem, takový indiánský souboj, že každýho přivážou za jednu ruku ke stromu a do druhý mu dají zbraň. A můžou si vybrat tomahawk, díku, nebo to. Sečnou zbraň tedy, jo, ne revolver. A teď po sobě jdou. A Shatterhand zahodí tu svou zbraň, odhodí, a jde na ně jenom tou svou slavnou pěstí, jo. Shatterhand, bouřlivá ruka, jak pravý překlad. A my to hráli pod tímhle překladem. Takže on ho tou pěstí lupne do šišky, ten zvadne, vysí na tom řemenu, že to hrál Karel Ford, který už se mnou hrál v tom, v té tragédii. Probudí se a říká, bílá tvář mě porazila. Jsem znehodnocen, potupen, zahanben, musím zemřít. Dovolte, abych zaspíval své pohřební písně a zemřel. A oni mu řeknou, ne, to nebyla potupa. Ty jsi to nevěděl, ale to je Old Shatterhand. A teď on úžasne, protože být poražený Old Shatterhandem, to je sláva. A on říká, ne, tak žádná potupa, to ne. Old Shatterhande, ještě jednu do huby, prosím. Prostě tyhle májovský keci takový tam byli. No my jsme to už hráli asi po 15. Ten můj ubalil, ten zůstal vyset, probudí se, jsem zahanben, potupen, dovolte, aby zemřel, zaspíval své pohřební písně a tak. A oni, kolegové, místo aby mu řekli, nejsi potupen, nejsi zahanben, to je Old Shatterhand, který tě porazil, tak mu řekli, no dobrá, zaspívej své pohřební písně. No a teď nastala nepopsatelná scéna, kdy to hrál Štěpán Zemánek, kluk z Moravy, chasník takový, hrál nádherně Franska v Mariše. Prosím, tam to šlo, ale tady on hrál toho Šošona a on propojil moravský folklor s indiánským, takže tančil takový tanec. Tančil, mával rukama. No, vyklidili jsme jeviště, on tam zůstal sám. Měl 10minutový tanec, protože nikdo tam... My jsme nemohli na jeviště, nemohli prostě, že? Takže od té doby se o tomhle představení vypravou legendy. Jenomže potom nás jeden plzeňský kritik strašně sepsul v novinách. Vyšla kritika na nás a napsal: páni herci, jak jste ubozí. Dětičky si střádají korunku ke korunce, aby mohli vidět divadlo, a vy na ně těmahle rošťárnama jste chudáci, a to no, hrozně nám vynadal. Strašně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Syn lovce medvědů, známá to Majovka. Zažil jste něco podobného na divadle? Zažíváte stále?
1: No, takhle. Já jsem, když jsem nastoupil do Plzně, jsem si vzpomněl, když Miroslav Horníček mluvil o Plzně, tak jsme hráli Vraždu na faře od Agáty Christy a pan Neužil, dědeček tady dneska...
0: Václava Neužila.
1: Václava Vaška Neužila, taky se jmenoval Václav, tak hrál faráře a já jsem tam hrál první roli v Plzni, tak ještě jsem byl takový ucho, Kandras. A měli jsme spolu scénu a já jsem jako s pánem Bohem a měl jsem odejít tomu faráři. A pan Neužil mě chytnul za flígr a říkal: počkej, neodcházej ještě. A držel mě tam. A já už jsem neměl co mluvit, jo. Tak jsem tam tečel a pan: no, já budu muset odejít s pánem Bohem. A říkal: ne, ne, posečkej ještě, mladý muži. A držel mě tam. A já jsem říkal: co teď? Tak mi napadla taková spásná myšlenka. Já jsem sebou sekl a jakože jsem vomdel a zůstal jsem tam ležet. A teď zase on byl v úzkých, protože nevěděl, co se mnou najednou. No, tak jsem tak jako, trošku jsem jako udělal maturitu z recese, protože pak už si na mě dával pozor.
0: No, zase nevyplácí dělat si neschvály
1: takhle.
0: No, ale zážitky máte určitě. Budeme mít další zážitky s Miroslavem Horníčkem anebo s Petrem Nárožným. Tak to je dotaz na naše posluchače. Pište SMS, hlasujte Humor mezera A, Humor mezera B. V tomto tvaru posílejte SMS na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.

0: Posluchači a přidávat hlasy pro Miroslava Horníčka a nebo Petra Nárožného. Tak pro koho to bude od vás? Dobrý den.
1: Halo. Krásný odpoledne, ano. Petra 7, zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Procházku.
2: Dobrý den.
1: Zdravíme. A prosil bych Ačko.
0: Ano.
1: Horníčka, protože to byl génius ve vyprávění českého humoru.
0: Žáno.
1: Je génius.
2: Správně, děkuji.
0: Souhlasíme.
1: Děkuji.
0: A děkujeme, hezký den. Vy jste chtěl, pane Procházko, ještě něco k panu Nárožnému, když už ho máme v tomto souboji s panem Horníčkem?
2: Jo, no, abych nezdržel. Já jsem s panem Nárožným jezdil, asi 20 let jsme jezdili a vždycky to bylo strašná zábava. Jednou jsme takhle opouštěli Ostravu a tam chodili takové hezké holky kolem, pane Nárožný, to jsou kočky, co? A on říkal, Toníku, já už se na mladý holky dívám jako bezdomovec na Mercedes.
0: Hezké, děkujeme. Hezké. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Standa Řezník, vás zdraví, Pavle Kučero.
0: Dobrý den.
3: S dovolenou, že jo?
0: Cože? Ještě jednou? S dovolenou?
3: Jestli jste neměl dovolenou.
0: Já mám dovolenou celý život a mezi tím chodím do rádia.
3: Tak to jo, zdravím i pana Procházku.
2: Dobrý den.
3: Alias Špacíra, protože my jsme měli ve třídě na základní škole Petra Procházku a tomu jsme říkali Špacír. Mm. A chtěl bych pokračovat Ačkem a moc vám děkuju za vysílání, pěkný, a pana Horníčka.
0: Děkujeme, máme zapsáno, Stando, mějte se hezky a zveme dalšího, kdo pak je s námi. Dobrý den.
4: Ano, dobrý den. Zdravím pana Procházku.
2: Dobrý den.
4: Pana moderátora Pavla.
0: Dobrý den.
4: A chtěla jsem se zeptat pana Procházky.
2: Prosím.
4: Jestli je pravda, že máte střední ekonomickou školu.
2: Ano, prosím, je to pravda.
4: A souhlasí. Jak se vám učilo na těch všemi deseti na spaměť, když nám to všechno zatřeli a nic tam nebylo vidět?
2: No, já jsem věděl hned, že tam nepatřím na tu školu, no, takže...
4: Jsem
2: to proles, pač si to přáli rodiče.
4: Já škole, ale jak jste zase mohli jít na herce, kde se učí a čtverky milion papíru pořád na nový vystoupení.
0: Hodně textu.
4: No. Ano, hodně textu.
2: Jako, že jsem se musel učit texty?
4: Moc učit a pořád neustále.
2: No, tak ale to mě bylo příjemnější než ty čísla, víte?
0: To se líp pamatoval.
2: Ano,
4: a to já bych se celé život nechtěla učit. Já to odučím se a hotovo.
0: Dobře, kam s vaším hlasem?
4: Chtěla bych Ačko.
0: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, zdravím jednoho i druhého.
0: A my
5: a
0: vás?
5: A prosím, za to jste svým smíkem, třeba v rytmu čača. A prosila bych Bčko.
0: Děkujeme pěkně. Historka možná ovlivnila posluchačku. Uvidíme, kdo je s námi dál. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím všechny humoriádníky a humoriádnice. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
2: Dobrý den, mlestivá paní.
6: Přeju vám vše dobré, ať jste šťastný a zdravý. A hlasuj Pavle pro Ačko.
0: Ano.
6: A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné tropické středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
2: Pane,
6: vy
2: to máte hezky nastudované.
0: A čtyřka textu, jak říkala posluchačka předtím. Asi. Tak, přátelé, Miroslav Horníček, tentokrát s Milanem Lasicou a Juliem Satinským na téma zralost.
7: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli a už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo. Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
8: Ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
7: No, trošku schudnul. Po vašem.
8: No. Já jsem byl na materské.
7: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborné, tak a dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
8: Ano, ano, ano.
7: No, to mě nešokovalo.
8: A i mě.
7: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom lituju, že jsem to neviděl. Prosím tě, Molierův Don Juan, tak každý to zná, že jo. I když nezná Molierův,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak nám zahráli společně skupina Opět a Radeček a Moravská filharmonie Olomouc a zpěvák té kapely bude na podzim tancovat ve Stardance, abychom věděli, s Adrianou Maškovou. Vy jste nebyl ve Stardance, Tondo, nebo
2: cože?
1: Byl? Vy jste nebyl ve Stardance?
2: Ne, nebyl.
1: A budete někdy, chtěl byste?
2: Nechtěl. Takže nebudu.
1: Spousta lidí tohle to říkala a pak
2: jo, najednou
1: přišel
2: tam
1: čas.
2: Já nemám tolik času vlastně, abych tam tomu věnoval.
1: To se tak až v důchodu potom.
2: Trénuje. No já už dávno jsem
1: já
2: v penzi, že jo.
1: To byl vtip. Dobře, pojďme se pobavit s dalším z našich humorníků z archivu. Co to bude?
2: No tak, že bychom si dali Františka Nepila.
1: Tak jo, Anglie.
3: Královna Astrid je členkou flotily plující pod belgickou vlajkou mezi Ostende a Douvrem. Všechny lodě této flotily mají jména princů a princezen, jen Astrid je jméno královny, asi proto, že je největší. Kdyby zakotvila na stadionu Evžena Rošického na Strahově, spotřebovala by celou rovinku před hlavní tribunou, včetně doběžiště. Má tři paluby, vybavené kromě jiného i kavárnou, restaurací, obchodem i barem, a do podpalubí se jí vejde 450 osobních automobilů nebo 70 autokarů či tiráků. Královna Astrid a ostatní lodě této flotily nezajišťují ovšem jediné spojení do Anglie. Z francouzského Calais přefičela Emma Bornová kanál La Manche vznášedlem za pouhou hodinu, jenomže na takové vznášedlo by nevzali náš autobus, takže jsme pluli z Ostende 4 hodiny, ale už po 2 hodinách jsme měli dojem, že obeplouváme celou Anglii kolem dokola. První půl hodinu po vyplutí obchází zvědavě veškeré paluby a veškerá schodiště všech 1850 cestujících, takže nikdo nevidí nic. Vrátí se tedy do restaurace, do kavárny a vůbec do tepla a odají se za hálce. Paluby zůstanou volné pro pár romantiků, kteří vychutnávají atmosféru plavby a nemohou se nasytit pohledu na moře. Poznáte je snadno, i když se zajdou zahřát do společenských hal. Všichni totiž chrchlají, kašlou, popotahují a troubí do kapesníků, protože jsou nastydlí z té psí zimy, mlhy a z toho mžení. Přibližně každou hodinu se všech 1850 cestujících znovu zvedne a dá se na pochod po lodi ve víře, že se na palubách děje něco zajímavého. Neděje se ovšem nic, dokonce nejsou vidět ani břehy Albionu, ačkoliv nás ve škole učili, že vidět jsou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik. František Nepil, téma Anglie. Byl jste v Anglii, Tondo?
2: Byl, no. Byl jsem několikrát.
1: A jaké je to bylo? Co jste zažil?
2: No, bylo to fajn. Byl jsem několikrát v Londýně. Uh-huh. Na tom obyčejně jdu se podívat na West End, na nějaké představení.
1: Ano.
2: Pracovně. No a pak jsme si udělali takový hezký výlet ve Skotsku, jsme byli, no.
1: Aha, tak proto ta představení u nás děláte tak dobře, když se inspirujete u klasiku v Londýně.
2: No,
1: už to chápu.
2: To nevím, jestli...
1: Tak ještě na Broadway a je to.
2: No, tam jsem taky několikrát viděl.
1: On všude byl, všechno zná.
2: Kousku.
1: Dobře, tak počkáme na posluchače, jestli budou pokračovat rádi s Františkem Nepilem, anebo si dají raději Zdeňka Izera a Nemocnici na kraji vesnice. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A k tomu vám zpívá Marcela Holanová.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje aktuální výběr pro naše posluchače František Nepel nebo Zdeněk Izer, na který humor máte náladu. Dobrý den.
4: Miroslav Karviné. Dobrý den, pane Procházko.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A vám vlast Zdenkovi Izerovi.
3: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, Miroslave, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady Josef Praha.
3: Zdravíme.
6: Já bych velmi vehementně hlasoval pro pana Izera.
3: Máme to vehementně zapsáno.
5: Vehementně.
3: Mějte se, naslyšenou, hezký den. I vám, dobrý den.
6: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně.
3: No.
6: Já bych prosil pana Izera, zdravím moderátora i hosta, jo?
3: Jo.
6: Takže no, přeju vám hodně zdraví a pana Izera, no.
3: Nápodobně, mějte se, Vojto, dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavle Pavlíčku, já vás zdravím, pozdravím pana Procházku, velitele, a chtěla bych Ačko, ale na Sněžece, mějte se, nashledanou.
3: Děkujeme, děkujeme, Aleno.
5: Alenko.
3: Další, dobrý den.
8: Dobrý den, tady posluchačka Jitka z Brna a chtěla bych Ačko.
3: Píšeme
8: a zdravím
3: si
8: vás všechny, bavím se, je to paráda.
3: Je to paráda.
5: Lehnout si na záda a číst si?
3: Ne, a poslouchat humoriáda.
8: Ano, tak vy teď nemůžete, ale potom můžete.
3: Tak děkujeme krásně, mějte se hezky.
8: Naschledanou.
3: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló?
9: Dobrý den, Kroměří zdraví Toníčka a přejeme mu hodně zdravíčka.
5: Děkujeme.
9: A chtěli bychom Bčko, děkujeme.
3: Tak to byla hezká básnička, děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme všechny dorazivší hlasy a výsledek zní. No, typujeme, Tondo?
5: Asi Zdeněk, Izer?
3: No, je to tak. František Nepil zůstává v Anglii a my se přesuneme do nemocnice na kraji vesnice.
10: Pejška mám. Ne, pejška nemám. Jo, kočičku mám. Ne, kočičku taky nemám.
11: Sestří, kdo je ten pomatený stařík?
12: Toto je pan Novák.
11: Tak ho uložte na pokoj, prosím.
10: Sestří, kůžlátko mám. Ne, taky nemám.
12: Vy máte ráka, pan Novák.
10: Aha.
11: Ježiši Mária.
12: A čo s tým popáleným pacientom na štvorke? Má zle popálené brucho.
11: Uložte ho prosím na záda a dejte mu Viagru, aby se mu na tu popálenou kůži nepřilepila peřina.
13: Pane Procházka, nikam mi neutíkejte. Máme v těch vašich testech ještě nějaké nesrovnalosti. Bylo by docela dobré, kdybyste přišel v pondělí v 7 ráno ještě jednou a budu znovu potřebovat vzorek moči, stolice a semene.
14: Ježíš, ale v 7 v pondělí to už něco mám, pane primáři, znáte to, podnikatel. Nestačilo by, kdybych vám poslal slipy?
13: Výborný nápad, pane Procházka, na zhledanou. Sestří, tak za půl hodiny otevřu ambulanci. Pošlete mi pacienty a tu vizitu odložíme na zítra. Naopak zítra vyvěste na ambulanci ceduli, že z důvodu blahobytu neordinujeme.
10: Pane primáři, můžu na sůjčko?
13: Jistě, jak si žijete na patologii?
10: No to jsou fóry, ale teď vážně, včera byl u mě ten pan Jánský.
13: Aha, prý jste měli nějaký konflikt, dokonce mi přišla nějaká stížnost poštou, ale já většinu poštu házím do koše, takže nevím, o co jde.
10: No, seděl vám takhle na chodbě ten pan Jánský, úplně vyřízený, a co prej se děje? Já mu povídám, pane Jánský, radši si sedněte, já mám jenom špatný zprávy. Vaše dcery měly auto nehodu. A on, no a co, co se jako stalo? Já mu říkám, ta nejstarší, ta, co řídila, ta, co dělala ten balet, tak nejen, že přišla o ruku v zápěstí, ale i o celou nohu. Ta prostřední, taková ta bystrá, jak loni vyhrála tu matematickou olympiádu, ta má zhmožděný mozek a s tím bude debil až na dosmrti. No a ta nejmladší, taková ta princeznička krásná, tak ta má pořezaný obličej od střepů a plechů, tu vůbec nepoznáte.
11: Pro Krista pana, co ten pan Janský?
10: No ten se zhroutil a pořád opakoval, to snad ne, tak jsem mu uklidnil a říkám, dělal jsem si srandu, pane Janský, všechny jsou mrtví.
11: Ach, ten váš humor, kolego, že vás to baví, kam na to chodíte, pro boha?
10: No na pracovišti.
11: Vy už jiný nebudete, vidíte, běžte zase k vašim mrtvým a já ty vaše vtipky vysvětlím těm živým.
10: No vy jste poklad, pane primáři. A probo, co ten mládenec? 27 let, AIDS, kapavka, syfilis, filcký. Ještě žije?
11: Tak samozřejmě, snažíme se, aby žil.
10: No a co mu na to dáváte?
11: Tak palačinky, bramboráky, pizzu.
10: To jako pomáhá?
11: To ne, to je jediné, co vleze pod dveřmi.
10: Jo, taky hezký for. Tak já letím, pane doktore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Poněkud drsné metody v nemocnici na kraji vesnice a jeden pacient se jmenoval jako náš host, ale ano. Určitě to nebyl Antonín.
2: To byly jiné, Procházka běžný.
3: No já vím.
2: A zde nějaký zrovna rozšířené. Tady dneska budu, že jo?
3: Tak třeba jo, třeba předběhnul dobu. Ne? Svým humorem určitě. Hmm. Tak přátelé, bude tu medicinman Michal Tučný a po něm se dozvíme, koho si odhlasujete do finále, jestli bude Zdeněk Izer pokračovat tentokrát ve scénce Autobusák na záchytce, anebo o rybaření bude vyprávět smutný muž Jaroslav Málek. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Medicine Man.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda, finální souboj probíhá právě teď. Zdeněk Izer nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. Dobré odpoledne, kdo pak volá a hlasuje. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, zdravíme. I pana Procházku.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro autobusáka na záchyce.
1: Dobře, máme to.
2: Hezký zbytek, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý odpoledne, Karel z Krakován, takovou malinkou glosu. Zabývělo jezere Krakovany, dva kiláky je týnet nad Labem a my jsme tam měli opravdu aut a tam byla naše Tejnice, nebo nemocnice na kraji Tejnice a přeju si Ačko.
1: Dobře, rozumíme, krásně jste si to spojil se vzpomínkami osobními, výborně, dobré odpoledne, kdo je dál na telefonu?
5: Dobrý odpoledne, zdravím vašeho hosta.
3: Dobrý den.
5: Zdravím ze Světlé hory.
1: Ano.
5: A přál bych si Ačko.
1: A vaše křestní jméno jenom ještě?
5: David ze Světlé
1: David,
5: hory.
1: Davide, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou.
3: Davide.
1: Naslyšenou. Tak, ještě někdo přidá své hlasy, poslední šance, na telefonu 731 800 900, ještě můžete chvilku hlasovat, i když já už tuším, kam se nasměrujeme a kam se pohneme dál. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Pavlíčku, tady je Božena ze Žatel. Já vám srdečně zdravím a i pana Procházku a byla bych samozřejmě pro Ačko a přeju vám krásný zbytek dne a vůbec celý týden a hezké léto.
1: Děkujeme. Mějte pěkně, nápodobně, přejeme.
6: Děkuji.
1: Díky moc. Tak, autobusák na záchyce bude z pořadu Telebazar Zdeněk Izer a Tina Pletánková.
7: Teda, ještě já vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo, hele, měli jsme z Milníka, jo, jedu. Nic, dobrý. Jenom, pane řidiči, mě se chce čůrat. Ujedu pár metrů. Pane řidiči, čůrat. Pane řidiči, kakat. Pane řidiči, já jsem nestih vystoupit s těch kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Požrali, stavěli auto, říkali, ten má asi ty gumy, ten nemá lékárničku, zastřel ho ve škarpě. To byla vostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že mám blbý zimní obutí a v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu, tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožrali rychlejc poběží, jo.
8: Jak vás to vůbec může napadnout?
7: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
8: A víte co?
7: Nevím.
8: Já mám návrh.
7: Povídejte.
8: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
7: No, nebudeme z toho dělat aféru.
8: Když je to soutěž, jak tady říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
7: Nemůžu.
8: Proč ne?
7: Já mám mělníku v hospodě.
8: Já jsem si je nevzal z
7: té hospody. Já jsem si šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožralí udělali v mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevěde nikdo do mělníka ani ven.
8: Tak nějak to uděláme, aby jsme se nedělali...
7: No, nějak to uděláme.
8: Nebudeme se dělat zlou krev,
7: to
8: rozumíte?
7: Je, a tohle je zlá krev nebo hodná?
8: To je opilá krev pro vás.
7: Opilá krev.
8: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
7: Kterým?
8: No, nebudeme se dělat zlou krev.
7: Nebudeme. To víte, že ne.
8: No, tak podívejte.
7: To víte, že nebudeme.
8: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
7: No.
8: Já tu desetinou čárku napíšu. Před to 0,4, no zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
7: Víte co, já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
8: Tak já to
7: já nebudu před klukama za blbce. Pokejte si tam napsat.
8: No, jak myslíte, já to teda napíšu, dobře.
7: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jdu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
1: A jsme v závěru dnešní humoriády. Děkujeme Antonínu Procházkovi, že si mezi zkoušením na divadle na nás udělal čas.
7: No prosím, rádo se stalo.
1: A co zkoušíte? Obyčejnou holku?
7: Obyčejnou holku v divadle Lucie Bílé, ano, muzikálek.
1: Kdy bude premiéra?
7: V září.
1: V září, takže celé léto se zkouší.
7: No tak celé léto to teprve zkouším dva dny, takže...
1: No to ještě není... léto nekončí.
7: No, já vím, no. Mě to nevadí, ale já...
1: Máte svou práci.
7: Já, tak, je to pro mě zábava.
1: A my jsme rádi i za naše posluchače, že jste uspěl v dnešní humoriádě jako bezvadný host.
7: Jo.
1: No, máte jedničku, děkujeme.
7: Od koho od vás, jo?
1: Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.
7: Tak mi to napište do žáka ideje.
1: No, tak jsem s ní. Naschle.
7: Naschle, jdu na pivo.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedmnáct hodin.
3: Výnosy ze žní v regionu jsou zatím nižší než loni. Sbírku na opravu kostela pořádají v Mostkovicích, Přerovské, Svatova, Vřinecké hody nabídnou koncerty, folklor i historické slavnosti. Jasno nebo polojasno, teploty až 31 stupeň Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zemědělci v Olomouckém kraji sklidili obilí ze 2/3 polí. Průměrný výnos skoro 6¾ tuny z hektaru je zatím o něco nižší než v loni. Žně jsou letos ale rychlejší. Minulý rok na konci července měli zemědělci v kraji kvůli deštivému počasí sklizenu jen 1/3 polí s obilím, informovalo ministerstvo zemědělství. Členové olomoucké městské části Střed nesouhlasí s plánovaným rozšířením doby placeného parkování v centru. Podle rozhodnutí radních mají řidiči od února platit i za stání o víkendech a v pracovních dnech do 22. hodiny. Komise navrhuje, aby parkoviště u Tržnice a Husova sboru zůstala v současném režimu, tedy o víkendech a v pracovních dnech od 18. hodiny zdarma. Podle mluvčího radnice Jana Horejše rada města podnět posoudí.
4: Návrhem na zachování stávajícího režimu na parkovištích u Husova sboru a u Tržnice se bude rada města zabývat. Každopádně, na předchozích jednáních rady byla projednávána také možnost zavedení sníženého návštěvnického tarifu na těchto parkovištích. Oba návrhy bude nyní nutné posoudit z hlediska jejich proveditelnosti a funkčnosti.
3: Farníci z Mostkovic na Prostějovsku pořádají veřejnou sbírku na opravu fasády tamního kostela na Nebevzetí Panny Marie. Jde o jeden z nejstarších kostelů na Prostějovsku. Historie kulturní památky sahá do poloviny 12. století. Rekonstrukce bude stát bezmála 7 milionů korun. Podle organizátora sbírky Jana Růžičky opravy rozdělí do 2 etap.
5: Se vlastně nejprve opraví, která asi nejvíc hoří, řeknu, ta věž vstupní celá, a druhá etapa bude ten zbytek toho kostela. V současné době tedy je tam nějakých 80 tisíc nazbíráno, všem dárcům děkujeme.
3: Koncerty, historické slavnosti, folklor i tradiční jarmark nabídnou od 7. do 9. srpna Svatova Vřinecké hody v Přerově. Novinkou letošního ročníku bude program Hody u trafačky, který má do městských oslav vrátit lidové tradice a folklor. Jedním z vrcholů bude sobotní historické představení připomínající 770. výročí povýšení Přerova na město, uvedla Kateřina Sehnálková z kulturních a informačních služeb Přerov.
6: Sport.
3: Se staronovým trenérem Petrem Fialou, který na pozici hlavního kouče nahradil Roberta Petrovického, a kompletním mužstvem zahájili tréninky na ledě v přípravě na novou sezonu hokejisté Olomouce. Kádr Hanáků prošel po nepovedeném minulém ročníku rozsáhlou obměnou. Na straně odchodů figuruje 9 jmen, seznam příchodů čítá dokonce 12 hráčů.
1: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, teploty 27 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 23 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kvůli opravám mostů je částečně omezen provoz na dálnici D55 mezi Olomoucí a Kokorami. Mezi 7,5 a 3,5 kilometrem jedou dělníci levým pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: 4 minuty po 17. hodině úterý 28. července. Otevíráme den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Vítejte při poslechu. Chtěli byste žít vedle časované bomby? Asi ne. Právě taková, ale tiká v Jeseníkách, povíme víc. Také vyjedeme na dětský tábor do Moravského Berouna a trochu si ho zkontrolujeme z hlediska hygieny a další tábor si pak užijeme v Tršicích. Ten ale bude seniorský. A opět zavítáme za obyvateli Zoo Olomouc a představíme naši největší kočkovitou šelmu. Už teď můžete zkusit typovat, která to je. Dobrý úterní podvečer přeje Zora Jižková.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji, přehled událostí a Jiří Kořínek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hekři napadli městský úřad v Šumperku. Jeho provoz je až do odvolání omezený. Podle tajemnice úřadu Heleny Miterkové pokus o útok zaznamenali už včera večer. Případný únik dat prověřují. Původně měly nebezpečné kadmiové kaly z Vykantic na Šumpersku zmizet loni, aktuálně je termín odvozu v nedohlednu. Likvidace chemikálií je naplánována v Ústeckém kraji, tamní úředníci ale rozhodli, že se vše musí posoudit v procesu zvaném Velká EIA. Pokračuje mluvčí kraje Jan Nový.
3: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Termín nelze v současné době odhadnout. Závisí především na rychlosti zpracování dokumentace EIA ze strany oznamovatele.
2: Tématu se budeme podrobněji věnovat v následujících minutách Dne v kraji. Prostějov nakoupí za 270 tisíc korun nové mobilní protipovodňové zábrany, určené budou pro okrajové části Vrahovice, Čechůvky a Trpinky. O pořízení zábran požádali tamní obyvatelé. Dělníci dokončili v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku opravu památkově chráněné budovy bývalého vlakového nádraží. Od září bude sloužit jako infocentrum Hranické propasti, která je nejhlubší sladkovodní propastí světa. Cílem opravy bylo zachovat autenticitu stavby, uvedla památkářka Hranické radnice Martina Cvešperová. Obnova nábřeží v Kropáčově ulici a montáž 17-metrové kované sochy Čápa zvítězily v soutěži Stavba roku města Hranic, rozhodla odborná komise. Kaple svatého Antonína Peduánského na návsi ve Výklekách na Přerovsku bude mít opravenou fasádu, původní je podmáčená, dělníci už stavbu staticky zajistili. Práce budou stát zhruba 700 tisíc korun, polovinu nákladů uhradí dotace, hotovo by mělo být příští rok, uvedla nezávislá starostka Kateřina Jandová. Studentský úklub v Olomouci po letech znovu ožije. Opravy za 27 milionů korun zaplatí Univerzita Palackého. Klub je mimo provoz od roku 2018. Otevřít by měl příští jaro. Podle prorektora Matěje Dostálka bude fungovat jako centrum studentského a kulturního života. Středisko pro lidi bez domova při Olomoucké charitě vyhlásilo na zítřek sbírku. Dárci můžou přinášet věci od 8 do 16 hodiny do nízkoprahového denního centra ve Vurmově ulici. Žádané jsou hrnky, lžíce, celé sady povlečení, ručníky, spodní prádlo, ponožky, pánské teplákové kalhoty nebo mikiny.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
0: Do Česka míří další vlna veder. Jaká bude situace v Olomouckém kraji? Za chvíli se zeptáme meteorologů.

0: to, lásko, vážne, relí poslední.
1: Počasí.
2: A na telefonu Českého rozhlasu Olomouc meteorolog Václav Smolka. Dobré odpoledne, jak dnes bylo v Olomouckém kraji?
3: Dobré odpoledne, tak dnes převažovalo slunečno, přechodně se během dne ta oblačnost zvětšila. Co se týče těch maximálních teplot, tak ty se pohybovaly nejčastěji od 23 do 27 stupňů Celsia a vál většinou mírný severozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu.
2: Co večer a v noci, co nás čeká a pomůže pěskytelům třeba alespoň troška deště v těch dalších hodinách?
3: Tak co se týče deště, tak ten nečekáme, potom dál čekáme ubývání oblačnosti, v noci by mělo být jasno nebo skoro jasno, ráno bude relativně chladné, čekáme ty minimální teploty od 13 do 9 stupňů, v údolích to může být až kolem 7 stupňů a vítr ten bude jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude bez větří.
2: Vypadá to, že platí pranostika svatá Anna chladna z rána. Platí také předpověď, že do Česka se chystá další druhá vlna veder a od kdy, pokud ano?
3: Tak postupně se bude oteplovat v těch následujících dnech. Zítra čekáme ty maximální teploty nejčastěji v intervalu od 27 do 31 stupňů. K tomu slunečno, té oblačnosti bude opravdu jen málo a povane jenom slabý proměnlivý vítr. Postupně ty teploty budou, jak jsme říkali, růst. Ve čtvrtek čekáme ty maxima v intervalu od 32 do 36 stupňů. No a nejteplejší zřejmě bude teďka pátek 34 až 38 stupňů Celsia v těch maximech odpolední.
2: Můžeme čekat nějaké velké významné teplotní rozdíly mezi Jeseníkama a zbytkem Olomouckého kraje, pokud by se někdo chtěl trošku ochladit do hor, říkal si, vyjde to?
3: Tak samozřejmě v těch horských oblastech tam bývá odpoledne chladněji, nejinak tomu bude i v těch dalších dnech. Ve středu čekáme ty maximální teploty na horách nejčastěji od 22 do 26 stupňů, nad 1000 metrů to bude kolem 21 stupňů. Ve čtvrtek se oteplí právě i na těch horách, tam čekáme 27 až 31 stupňů a zhruba v polohách nad 1000 metrů to bude kolem 25 stupňů.
2: Informace od meteorologa Václava Smolky. Děkujeme za ně, vše budeme upřesňovat a přejeme klidnou službu. Naschledanou.
3: Děkuji, hezky zbytek dne, naslyšenou.
1: Den v kraji.
2: Za chvíli se vydáme do Vykantic na Šumpersku. Tam je uloženo více než 1000 tun nebezpečných chemikálií, kadmiové kaly. Jejich odvoz je ale v nedohlednu a před zimou se z tohoto místa stane časovaná bomba. Vysvětlíme proč? Poslouchejte Český rozhlas Olomouc.

0: představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Žít doslova vedle časované bomby asi nikdo z nás nechce. Přesto termín odstranění kadmiových kalů z Vykantic na Šumpersku je stále v nedohlednu. Více než 1000 tun nebezpečného odpadu leží už desítky let v plechové hale na kraji obce. Státem vybraná firma plánuje likvidaci této ekologické zátěže v Ústeckém kraji. Jenže tamní úředníci nově požadují komplexní posouzení vlivu na životní prostředí. A vedení Vykantic má z dalších průtahů obavy. Vysvětlíme víc.
2: Já už jsem měl za to, že to je poslední hodina té haly, že ta hala spadne.
3: Nezávislý starosta Vykantic Libor Sedlařík u plechové haly plné kadmiových kalů vzpomíná na poslední zimu, kdy se do zasněžené haly opíral silný vítr.
2: To nebyly jenom zvuky plechu, jakoby plechové zvuky, to byly zvuky konstrukční. Skutečně to vrdzalo, skřípalo, jak kdyby ty sešroubované spoje to prostě pracovalo. To nebyly zvuky plechové, to byly konstrukční zvuky.
3: Starosta se teď bojí dalšího odkladu odvozu chemikálií. Zmizet měli podle původně daných termínů loni, nyní ovšem krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl, že se vše ještě posoudí v rámci procesu zvaného Velká EIA, říká mluvčí kraje Jan Nový.
4: Záměr může

0: mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.
1: Starosta Vykantic má za to, že zpracování tzv. Velké EIA zabere 1 až 2 roky.
2: To máme zhruba řízení na 2 roky a to tady bude další 2 roky stát. Uvědomme si, že tam je 1000 tun kadmiových kalů, které když se dostanou do toku, tak to otrávíme až do Černého moře. Na co tady čekáme? Až to spadne?
1: Kdy bude Velká EIA uzavřena, nelze podle mluvčího Jana Nového odhadnout.
0: Závisí především na rychlosti zpracování dokumentace EIA ze strany oznamovatele, průběhu jejího projednání a vypořádání všech připomínek v zákonném procesu.
1: Sanaci kalů zastřešuje státní podnik Diamo a má na ní smlouvu se společností AHV Ekologický servis. Podle ní mají být chemikálie zlikvidované do konce tohoto roku, pokračuje mluvčí podniku Diamo Tomáš Indrej.
3: Naším cílem je dokončit projekt v termínu stanoveném smlouvou, zda to bude možné, ale závisí především na výsledku probíhajícího povolovacího procesu. Nechceme proto jeho výsledek předjímat. Stále ale platí, že odstranění kadmiových kalů z Vykantic je pro nás pro Diamo prioritou.
1: Kadmiové kaly jsou ve Vykanticích uložené přes 40 let. Od roku 1984 do roku 2001 je sem vozil národní podnik Rudné doly Jeseník. Z Vykantic Michal Poláček, Český rozhlas.
4: Další informace, včetně fotografií z Vykantic, najdete na stránkách i rozhlasu a našem webu olomouc.rozhlas.cz.
5: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: kraji.
1: Hned na dva tábory vás zavedeme ve Dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Jeden bude seniorský, druhý dětský. Ten dětský si zkontrolujeme právě teď. Hygienici v Olomouckém kraji provedli už celkem 16 kontrol a udělili jednu pokutu. Reportér Josef Čermák natáčel na táboře v Moravském Berouně a také zjišťoval, na co se hygiena všechno zaměřuje.
2: S hlavním vedoucím Tomášem Boráněm vcházíme do jídelny. Takže už vlastně vidíme klasickou jídelnu, jsou tady várnice na čaj, na pitnou vodu. Co tady vlastně všechno kontrolovali, jak to probíhalo?
3: Tak vlastně kontrola z hygieny probíhá tak, že se kontroluje úplně všechno, co tady na táboře máme. Kontrolují se papíry, jak už vedoucích, tak dětí. Musí mít všichni bezinfekčnost, potvrzení od lékaře.
4: Za každé ze zhruba 170 dětí na tomto turnusu tu mají 3 papíry a kartičku pojištěnce. Dohromady nějakých 12 šanonů dokumentů, odhaduje táborový vedoucí Boráň.
3: Potom se prochází chatky, jestli mají uklizné, jestli tam máme povlečení. Potom se kontrolují umýváky, jestli tam máme dostatek toaletního papíru, utěrek, kolik máme kohoutků k dispozici a potom samozřejmě v kuchyni veškeré zařízení, v jakém je stavu a expirace našich surovin.
4: Podobných kontrol krajští hygienici za loňskou letní sezónu zvládli dohromady 86 a odhalili při nich 2 nedostatky, říká jejich mluvčí Markéta Koutná.
5: V Olomouckém kraji se v posledních letech setkáváme jen s minimem nedostatků a pokud se nějaké objeví, tak se týkají nejčastěji oblasti stravování. Tam se zaměřujeme zejména na to, jak jsou ty potraviny skladovány, zda jsou vyhovující podmínky pro skladování například masa nebo mléčných výrobků.
4: Kontroloři můžou udělit i pokuty. Jejich výše se odvíjí podle závažnosti případných nedostatků. Třeba na začátku letošní sezóny pořadatel jednoho z táborů v kraji dostal pokutu 1000 korun.
5: Celkově můžeme říct, že většinu letních dětských akcí v našem kraji pořádají zkušení organizátoři, kteří své povinnosti dobře znají a plní je zodpovědně.
4: Dodává mluvčí hygieniků Markéta Koutná. Táborníkům v kraji se ale podle ní ani tak nevyhýbají zdravotní komplikace.
5: V loňském roce jsme zaznamenali zvýšený výskyt krátkodobých zažívacích onemocnění na 2 zotavovacích akcích. Ve všech případech mělo onemocnění a mírný průběh. Krajská hygienická stanice přijala potřebná protiepidemická opatření a při následných kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky v provozu těchto táborů.
4: Kontroly na táborech budou pokračovat napříč celým krajem až do konce letní sezóny. Z Moravského Berouna Josef Čermák, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Další tábor nás ve Dni v kraji přivítá za chvíli. Je seniorský, je v Tršicích, je velmi oblíbený a jak jsme zjistili, užívají si ho i posluchači a posluchačky Českého rozhlasu Olomouc.

0: Také vzpomínáte na svá dětská léta, ráno nástup a táborová hymna, potom výprava do terénu. Ano, takové tábory jsme zažívali. No ale i v Tršicích na Olomoucku se tento týden koná tábor, na kterém tohle účastníci mohou zažít. Je to ovšem tábor příměstský a tentokrát je určený seniorům. Co všechno pro ně organizátoři připravili, to jsme probrali s reportérkou Baru Taševskou.
1: Táborníci se schází každý den v 8 hodin ráno, dají si snídaní a pak jim začíná právě ten program. Já jsem s nimi byla v lese, kde si pro ně připravil informace tamní Hajný. Další program popisuje jeden z organizátorů, Tadeáš Vybíral.
2: Máme i návštěvu muzea místního, takže okolo tady místní historie se dozví naši táborníci. Čeká nás i kreativní část, kde si vyrobí vlastně společně zástěry. Každý si je může vytvořit, jak by jako chtěl podle svého. Čeká nás i informativní část, kdy přijede vlastně policie České republiky s přednáškou o podvodech a různých věcech, které se můžou na seniory právě jako chystat s nekalými úmysly. Čeká nás i celodenní výlet. Takže taková vzpomínková část do dětství na výlet s babičkou, s dědou, takže jako to máme i takhle společné, to se spojeme s teenager táborem vlastně z Velké Bystřice a čeká nás také prohlídka místní základní školy.
0: Baro, jaký byl o příměstský tábor seniorů zájem?
1: Zájem byl podle organizátorů velký. Nakonec se přihlásila asi 20 táborníků a to nejen z Tršic, pokračuje tady, až vybíral.
2: Zájem zpočátku byl veliký, protože se nám dokonce hlásila i paní z Prahy, jenomže potom, když se dozvěděla, že to příměstský tábor, že nenabízíme vlastně ubytování, tak jí to zamrzelo, což jako nás také, protože by bylo super mít tady někoho až z takové dálky, ale zájem je i tady z okolí jako dostatečně velký, protože tady máme fakt dost lidí z okolních vesnic, které jako vůbec nespadají pod Tršice, takže to bylo super.
1: Zmiňuje také, že mezi účastníky jsou i lidé, kteří jinak akce příliš nevyhledávají.
2: Jsme právě za to rádi, že to vyhledali i tací lidé, kteří třeba vůbec nemusí mít nějakou jako orientaci ve společnosti, třeba nechtějí. A tohle to nás právě nadchlo, že se právě ozvali nám a šli do toho s námi.
0: Má takový tábor pro seniory nějakou přidanou hodnotu?
1: Já navážu na to, co před chvílí říkal Tadeáš Vybíral. Mluvila jsem o tom s předsedkyní Krajské rady seniorů Milenou Hesovou a každá taková aktivita je podle ní pro seniory velmi důležitá. Jde totiž o sociální kontakt a je jedno, zda jde o tábor nebo třeba klubovou činnost.
3: Sociální kontakt dávám opravdu k podzimu života na jedno z prvních míst, kde bychom měli pomáhat, jak to půjde jenom. Fakt jsem přesvědčena o tom, že to duševno je základ toho fyzického zdraví, které si musíme nějakým způsobem pěstovat. Každý se musíme o své zdraví starat a to duševno je strašně, strašně důležité a vlastně ztráta sociálního kontaktu přináší osamělost, izolaci, další téma, který s tím můžeme spojit, deprese, úzkosti, duševní svěžest.
1: Ještě dodám, že právě Krajská rada seniorů Olomouckého kraje každoročně pořádá pobytový tábor pro seniory. Jezdí na něj 200 účastníků.
0: Říká naše kolegyně Bára Taševská, která se vypravila na seniorský příměstský tábor do Tršic na Olomoucku. Ještě doplním, že reportáž si můžete poslechnout zítra v ranním vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
4: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhardt, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
1: Víte, jak se jmenuje v současné době u nás žijící největší kočkovitá šelma? No je to samozřejmě rys. Ve svém teritoriu nesnese lišky, divoké kočky a další šelmy, vyžené i vlka. Jen medvědy nechává na pokoji. Za rysem karpatským se do zoo Olomouc vydala redaktorka Petra Ševců se zoologem Janem Pluháčkem.
2: No teď ho najít, to bude opravdu nesnadný.
3: Ano, to se někdy stává v zoologických zahradách, že procházíme kolem výběhů a nevidíme dotyčné zvíře, které se tam má pohybovat, protože někde skryto odpočívá nebo zrovna zašlo dovnitř. A to se nám stalo u rysa, který je někde schovaný v houští. Co si musíme říct, když mluvíme o rysovi?
2: Rys je největší kočkovitá šelma dneska žijící v Evropě. Největší kočkovitá šelma žijící přirozeně na našem území. Je to nádherné zvíře, samozřejmě do české přírody patří. Byl u nás vyhuben, následně jsem byl navrácen, takže dneska už máme zpátky několik populací rysů v naší přírodě, což je samozřejmě nesmírně dobře. Vrací se do přírody v celé Evropě. My jako zoologické zahrady se snažíme tomu napomáhat, takže máme řadu takzvaných reintrodukčních projektů, to zná projektu, kdy se ten druh znovu zavádí do přírody, takže je to velice důležité zvíře.
3: Kdybychom viděli ty, které máte tady v zoo, kolik bychom jich napočítali?
2: Viděli bychom je oba, v podstatě my bychom k ním mohli jít do výběhu a snažit se nějakým způsobem jako vyšťournout, ale teď bych to dělal nerád, protože my ty rysy potřebujeme vlastně nalákat do boudy, kde mají připravenou návnadu, tak aby se za nima zavřelo, protože potřebujeme navakcinovat jako vlastně všechny ostatní kočkovité šelmy a v tomhle terénu je jinak nenavakcinujeme.
3: Já si pamatuju, že jsem před lety byla natáčet na takzvané vlčí hlídce, kde jsme hledali stopy vlků, ale také rysů a v té době jich ještě moc v té volné přírodě nebylo. Říkáte, že teď se to daří navracet rysa do přírody. V tom přirozeném prostředí jakou roli má?
2: Rys je v našem prostředí vrcholový predátor, který samozřejmě loví větší kopytníky nebo i velké savce, jako jsou třeba zajíci. Takže ta jeho role je samozřejmě nesmírně důležitá v regulaci populací těchto zvířat.
3: Zároveň je to asi zvíře dost plaché a nemusíme se bát v lese, že bychom ho potkali?
2: No, o nás se určitě bát nemusíme, protože vlastně to zvíře, které se člověku vyhýbá. Přirozeně vidět rysa je velmi nesnadné v přírodě. Nicméně ti rysy vlastně oni jsou teritoriální, takže mají území, která si hájí proti ostatním rysům a ta pravidelně kontrolují, pravidelně obchází. A dost často jsou to zvířata značně konzervativní, takže mají vyšlapané uličky v tom teritoriu, kudy chodí pravidelně. A bohužel pro ně potom pytláci nebo nelegální lovci jsou schopni tohleto snadno vystopovat a na toho rysa si počíhat. A to je ten hlavní důvod, proč ještě rys třeba není po celé republice, protože je stále ohrožován tím nelegálním lovem.
3: Z jakého důvodu vůbec pytláci loví rysy?
2: Nejsem lesník, takže vám to neřeknu přesně, ale nabízí se dva hlavní důvody. Jednak může být trofejní lov, to znamená loví toho rysa proto, aby z něj měli teda trofej, a nebo vlastně to může být i kompetice o právě tu spárkatou zvěř, to znamená, že čím méně toho uloví ten rys, tím více toho můžou ulovit lidi.
3: Když se vrátíme k těm dvěma, které tady máte v zoo Olomouc a které my dnes nemáme to štěstí vidět, jak dlouho už tady jsou a jaký je ten jejich režim tady v zoo?
2: No, oni si ten režim stanovují v podstatě sami. To znamená, že samozřejmě ošetřovatelé je denně kontrolují, dostávají denně potravu, čistou vodu, zjišťujeme teda, jestli jsou ve správné kondici, což ten rys většinou bývá. Jinak ten pár je tady už řadu let, bohužel posledních několik let mláďata neměl, takže v současné době zvažujeme výměnu těch zvířat. Naši rysy jsou součástí evropského chovného programu v zoologických zahradách a ten program pak sám samozřejmě vytipovává a kontaktuje místa, kde probíhají reintrodukční projekty, tak aby ti rysy se mohly vracet do přírody.
3: Říká zoolog Jan Pluháček ze Zoo Olomouc na Svatém kopečku Petra Ševců, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Co vám vám nabízíme zítra. V Roketnici na Přerovsku se pustili do opravy a rozšíření budovy základní školy. Ten objekt je více než 100 let starý a kapacitou nevyhovuje, jenomže tam mají tolik dětí, že už se do ní nevejdou. My se zeptáme, jak velká bude investice na opravu základní školy a jestli třeba budou i nějaké ty dotace. Dozvíte se zítra ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. No a také se podíváme na důležité silnice v Olomouckém kraji a zjistíme pro vás, co se na nich v nejbližší době chystá.
4: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Český rozhlas Olomouc, blíží se nám 18. hodina, za 5 minut další aktuální zprávy a pak už můžete popřát svým milým v dechovkách na přání. A nezapomeňte na cymbal a husle a léto u našich sousedů s Honzou Žurkem.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Údeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
3: 18 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Před vysokými teplotami varují meteorologové. Dva vítěze má letos stavba roku v Hranicích. Nově opravený bude studentský úklub v Olomouci. Jasno nebo polojasno, teploty až 31 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Do Česka se vrací tropy. Od zítřka by měly teploty podle předpovědi meteorologů stoupat nad tropickou třicítku. Od čtvrtka se pak maxima budou blížit 40 stupňům Celsia. Český hydrometeorologický ústav proto varuje před extrémní zátěží teplem a taky rizikem vzniku požárů. V pátek a o víkendu přijdou přehánky a bouřky. Obnova nábřeží v Kropáčově ulici a montáž 17-metrové kované sochy Čápa zvítězily v soutěži stavba roku města Hranic. Rozhodla odborná komise. Ocenění uděluje více než 20 let. Letos poprvé podpořila dvě stavby. Pokračuje mluvčí radnice Petr Bakovský.
4: Nám se stává, že některý rok nevybereme žádnou stavbu, tentokrát nás ale oslovili hned dvě stavby a odborná komise usoudila, že by byla opravdu škoda, kdyby jedna z nich zůstala opominuta. Jsou to stavby, které jsou velice odlišné od sebe, takže by se i těžko posuzovalo, která z nich by si ten titul zasloužila víc.
3: Studentský úklub v Olomouci po letech znovu ožije. Opravy za 27 milionů korun zaplatí Univerzita Palackého. Klub je mimo provoz od roku 2018. Otevřít by měl příští jaro. Podle prorektora Matěje Dostálka bude fungovat jako centrum studentského a kulturního života.
5: Doufáme, že otevřeme v letním semestru 2027, což znamená letní semestr únor-březen 2027. Ta podoba by měla zůstat přibližně stejná, tady bude sál, tady bude pódium, budou tady dva bary, klubovna, která by měla sloužit i studentským komunitám a studentským klubům v průběhu týdne. Předpokládáme pravidelný provoz, ale ten svůj provozní formát a ekonomický formát si ten úklub budeme hledat.
3: Středisko pro lidi bez domova při Olomoucké charitě vyhlásilo na zítřek sbírku. Dárci můžou přinášet věci od 8 hodiny do 16. do nízkoprahového denního centra ve Vurmově ulici. Žádané jsou hrnky, lžíce, celé sady, povlečení, ručníky, spodní prádlo, ponožky, pánské teplákové kalhoty nebo mikiny.
0: Sport.
3: Prostějovský tenista Jakub Menšík nastoupí dnes večer k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros. Menšík už ve druhém kole.
0: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno. Teploty 27 až 31 stupeň Celsia. V Jeseníkách okolo 23 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zlomený strom spadl na osobní auto na silnici za Hrabůvkou na Přerovsku na cestě do Radíkova. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Z
6: Zprávy v 18 hodin jsou za námi. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás moc zdraví. Vilém Pospíšil, blíží se to, na co spoustu z vás určitě čeká. V ruce máte své mobilní telefony, nebo stojíte někteří třeba u své pevné linky a vytáčíte telefonní číslo 221 555 444. To vás spojí přímo se mnou. Vybereme spolu nějakou lidovou, cymbálovou, dechovou píseň. Můžete ji poslat svým přátelům. Psát můžete také SMS na číslo 723 70 33 51. Nezapomeňte, že dnes slaví svůj svátek všichni Viktorové, no a na začátek si pojďme dát Božejáky a píseň pro hasiče, kteří doufejme během těch vysokých teplot v příštích dnech nebudou mít tolik práce. Hezký poslech.

0: Hořejáci hráli na začátek naší společné hodinky v pořadu Hrajeme pro radost. Pro všechny hasiče věřím, že někteří třeba poslouchají Český rozhlas Olomouc. Zakaž mu panenko, zakaž mu hospodu se zpívalo v písni, to doufám, že se nikomu z vás nestalo a třeba až doposloucháte Český rozhlas Olomouc, tak vyrazíte na jedno až dvě pivečka. Teď ale pojďme přivítat prvního posluchače, kterým je pan Jirka z Olomouce. Dobrý den.
1: Hezký podvečer, pane moderátore Vilenku Pospíšile, písnička je pro vás, zároveň mám děkuju za krásné přijetí. Poslal bych tu písničku ještě panu moderátorovi Zespravi Jirkovi Kořenkovi a celému kolektivu Českému rozhlasku Olomouc moc děkuji, zároveň přeju hodně zdravíčka a také jim ze srdce moc děkuji za jejich práci každodenní, kterou vysíláte v Českém rozhlasku Olomouc. Dále bych to poslal Robertovi z Olomouce, který mi taky přál, paní Věruse z Olomouce, potom své ženě Anice, která měla 26. července svátek, zároveň bych jí popřál hodně zdravíčka, ať se jí moc daří v životě. A dále bych to poslal našim věrným posluchačům i posluchačkám, kteří volejou do písniček na přání odpoledne i teďka podvečer a zároveň jim přeji hodně zdravíčka. Pane moderátore Vilemku, moc krát vám děkuji, zároveň mám si hodně zdravíčka a krásnou směnu i cestu domů.
0: Děkuji vám moc.
1: Moc krát děkuji.
0: Ráda se stalo naslyšenou. Dnes slaví jeden rok Anetka Beranová a včera oslavila Viktorka Beranová z Rudy nad Moravou. Hodně zdravíčka a štěstíčka posílá a přeje babička a děda ze Štítů. Hrajeme také do Jeseníku panu Viktorovi Jackovi a Viktoru Vencálkovi, kteří dnes slaví svůj svátek, těm přeje vše nejlepší Ruda od Hřiště.
2: Český rozhlas Olomouc, písnička.

0: Eva a Vašek zpívali o tom, že jsou děti slunce. Slunce, ano, to já tady také z okna našeho studia Českého rozhlasu Olomouc vidím a hlavně cítím. Teplo je mi tedy pořádné, no a proto je dobré se projít třeba někam na stráně. Tam na stráně další píseň, která zazní za malou chvíli. Vydáme se tam spolu s Vejvodovou kapelou a vydáme se také do Litovle za panem Jiřím. Zdravím vás, hezký den.
1: Já vás taky srdečně zdravím, pane Vilemku, dobrý podvečer vám přeji a zdravím samozřejmě i všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Jestli máte sluníčka v Olomouci málo, já vám ho tam pošlu, jeho tady dostatek.
0: Ne, právě, že ho mám až moc možná. Děkuji.
1: Takže tento hudební pozdrav bych chtěl poslat paní Janě a Jiřímu do Roštění, paní Lidušce do Olomouce, Věruškám a paní Věrušce Hrouskové do Bílovic, Věrušce do Olomouce, nesmím zapomenout na moje děvčátka v Prostějově, paní Zdeničku s paní Maruškou. Zlatička moje, já vám přeji upřímně k pěkné prožití úterního podvečera a večera. Hezky strávený celý týden ve zdraví, ve štěstí, v lásce a jak říkávám, se sluníčkem v srdci a v zádech. Mějte se hezky, buďte šťastní, buďte zdraví, dávejte na sebe pozor a zase se budu někdy těšit a slyšenou. Vilemku vám moc krát děkuju, příjemnou službu a šťastnou cestu domů.
0: Děkuji vám.
1: Hezky.
0: Vy také.
1: Taky naschle.
0: Naschledanou. Písničku posíláme také jako poděkování Jendovi ze Štětovic, Janě Škodové z Prostějova a Zdeničce z Holubic za přání k jmeninám. To bylo asi nedělní přání, protože píše Anička ze Štětovic a také ještě doplňuje, že Amalce děkuje za cukrový

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
2: Rozhlas, to je výhra!
3: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
2: Rozhlas, to je výhra!

0: písničku chci pro vás taky a pro mě, protože mě je samotné smutno. A byla bych ráda, kdyby nějaká paní se takhle ozvala a občas jsme si mohli zavolat, pane Vilémku.
1: Tak,
0: a moc krát vám děkuju, jste moc hodnej, nashledanou.
1: Ráda se stalo, mějte se krásně, věřím, že i ta písnička samozřejmě zlepší náladu, od toho jsme tady celý Český rozhlas Olomouc. Písničku posíláme do Babic Kopičkovým, kterým přeje příjemné odpoledne švagrová. Hrajeme také do domova v Ludmírově, milé vlastičce nečesané. Písničku posílám plnou zdraví, duševní síly, rodinné lásky a božího požehnání. Bude zase lépe se zdravíčkem, napsala Helena Vrátilová. No a píseň posílá také všem obyvatelům, ostatním sestřičkám, ostatnímu personálu. Přeje zdravíčko a

0: Já přijdu s kytičkou za tebou. Teďka za mnou, ne přímo do studia, ale alespoň po telefonu, přišla paní Lída z Moravičan. Bez kytičky, ale to vůbec nevadí, za to si vybrala písničku, která jako další zazní. Krásný den, zdravím vás.
1: Krásný den, vás taky zdravím, pane Vilemku, ještě jednou, jsou ráda, že vás slyším a děkuju za milý přivítání. A chtěla bych dnes poslat písničku s velkým poděkováním za polední písničku a pěknému večeru paní Jarušce z Krnova, taky paní Zdeničce Pavelčíkové z Uničova, která je teď momentálně na LDNC v Olomouci ve Chválkovicích. Přeji brzké uzdravení a ať ji všechno dobře vyjde. A taky do Šumvaldu Božence Dubové, do Doubravice manželům Gotwaldovým, Lidušce a Jendovi a celé rodině a do Nemile panu Oldovi Crhákovi. No a zítra má svátek Marta, tak bych chtěla poslat hudební dárek taky třem Martám z Doubravice, paní Martě Rozmanové a paní Martě Jakubíkové a do Mohelnice paní učitelce, paní Martičce Junkové a všem Martám, Martičkám, které mají zítra svátek, posílám písničku a přeji děvčatům všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti. No a ještě děkuju za včerejší písničku panu Ondrovi z Velkých Karlovic, ale posílám ze srdce dnesky písničku všem a panu Oldovi upustím, teď jsem to polkla pořádně. Ondrovi, ne Oldovi.
0: Dobře to dopadlo.
1: Ondrovi ju pošlu příště. Někde ju mám napsanou, protože já ju v hlavě, ne, to je jakási nová. Tak děkuju, pane Vilemku, písnička je taky pro vás. Mějte se krásně a pozor na ty pařáky.
0: Budu se snažit. Přesně
1: mějte
0: tak.
1: Mějte se pěkně.
0: Mějte se, rád jsem vás slyšel.
1: Naslyšenou.
0: Krásný podvečer, prosím o písničku pro pana Antonína z Bedihoště k jeho nedělním narozeninám. Přeji zlepšení, zdraví v těžké nemoci, také pohodu a boží požehnání, napsala paní Eva z Modřic u Brna. Píseň letí také do Ústí nad Orlicí pro Růženu a Františka, ať mají pohodové dny a hlavně pevné zdraví, to vše přeje Neteř. A zdravíme také Věrušku s vnukem Adámkem, Staňku z Lomnice, Josefa a Jarušku z Malé Morávky, Aničku a Jarka z Jindřichova Hradce, Jiřího z Kunštátu a Františka od Brna a Jiřího z Litovle. Těmto svým přátelům posílají píseň Jana a Jiří z Roštění.

0: Stříbrňanka právě dospívala na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. My ale pokračujeme dál, čas na několik dalších písní nám ještě zbývá a proto zdravím na telefonu pana Michala z Petrova nad Desnou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl pozdravit všechny lidi, posluchače a písničku posílám taky do rádia a posílám ji Magičovi a Mlinsovi po těžké dukyně v práci a ještě Kostovi, babci, no a polecký den vydařený ke grilu od smrti.
0: Tak máme to všechno, písnička jo. Je připravena pod tou naší starou lípou od Veselky, věřím, že se bude líbit. Díky moc za zavolání, naslyšenou. Krásný den do Českého rozhlasu Olomouc a také všem posluchačům. Zahrajte prosím pro potěšení a také s přáním stálého zdraví Janičce a Jiřímu z Roštění, Zdeničce do Hrochova, Lidušce do Olomouce, Zdeničce do Uničova a Zdeničce do Holubic. Všechny zdraví Marie z Kroměříže. Dobrá nálada a potěšení, to je něco, co doufáme, přinese další píseň také Zdeňce v Pískově, přeje jí vše nejlepší kamarádka. Zahrajeme písničku také Vrátíkovi ze Štenberka pro pohodový a hezký večer, tomu posílá píseň Maruška. No a pokud vy chcete poslat nějaký takovýto krásný SMS-kový vzkaz, tak pro jistotu zazní telefonní číslo ještě jednou právě teď.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jak zní pravé lidové léto u našich východních sousedů, které melodie vás zaručeně přenesou přímo do víru těch největších letních slavností? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na hudební výlet po velkých slovenských folklorních festivalech, abychom se společně cítili na Slovensku jako doma. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Být řídícím letového provozu je mnohem větší stres, než být vojenským pilotem. A to jsem létal na všech typech stíhaček MiG-21, říká inženýr Lubomír Líbal, vojenský pilot a řídící letového provozu, triatlonista Ironman, zakladatel plaveckého oddílu ve Štemberku, několikanásobný vítěz českého poháru v zimním plavání. Jaké to je prožít filmový Top Gun v českých poměrech? Lubomír Líbal bude hostem prázdninové reprízy ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Pokračujeme dál, není čas ztrácet čas, ještě tu je několik posluchačů, kteří si chtějí dovolat někoho pozdravit a vybrat svou oblíbenou píseň. Tím dalším je pan Jenda ze Štětovic, hezký den.
4: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku pro potěšení posílám. Zdenice Šinové do Hrochova, Zdenice do Prostějova s milující Kočenkou, Zdenice do Holubic, Lastice Skukálkové do Krnova, děkuju za písničku, Anice Zimové do Štětovic a její vnuce přeji příjemný prázdniny, lidu jste do Olomouce a mojím sestrám. Všem děkuji za písničky, co mě posíláte. Pane Bílenku, vám děkuji za pěkné přivítání a někdy se budu těšit na slyšenou. Moc děkuji.
3: Já také, ráda se stalo na slyšenou. Dechovku hrajeme a posíláme také drahé mamince Božence Horníčkové. Moje milá maminko, posílám písničku, ať tě potěší, mám tě moc ráda, jsi moje zlatíčko. Hezký podvečer, hrajeme píseň pro také pro pana Jiřího z Litovle. Přeji mu krásné dny prožité ve zdraví a v pohodě. Spokojenosti napsala paní Marie z Prostějova.

0: To byla Budvarka a jejich Olešnická polka. Jak vždycky říkám, třeba jste si někteří z vás u sebe v obýváku skočili tu polku. Pokračujeme dál. Tentokrát se dovolal pan Květoslav ze Senice, pokud se nepletu, že? Dobrý den.
1: Je to tak. Zdravím vás a přeji dobrý podvečer vám do rozhlasu a všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. A jak jsem řekl, přeji krásný večer. Před chvílí hrála písnička o přátelství a tak jsem si uvědomil, že to je úžasná věc opravdu. A proto, abych i to vyřešil, tak si dovolím popřát. A za prvé, k zítřejším meninám své ženě Martině přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, které potřebuje jako všichni. Pak dobré kamarádce Martě Ševčíkové a další kamarádce Martě Všetičkové, což je jedna známá cestovatelka z Olomouce a celou naši bývalou cestovatelskou partu. Přeji všem hezký podvečer, vám děkuji za vybrání písničky, ještě jednou srdečně všechny zdravím a ať žije Marta.
0: Děkuji vám moc za zavolání, mějte se krásně, věřím, že se písnička bude líbit i vám.
1: I vám děkuju.
0: Naslyšenou. Dobré odpoledne, podvečer, prosím vás, zahrajte pěknou písničku naší mamince Lidušce Loníčkové. Milá maminko, děkujeme za krásné přání, které si posílala Karlovi, přejeme ti hezký večer a pohodu, Leona a Karel. Prosím o zahrání písničky z celého milovaného srdíčka a děkuji za nejmilejší veliké poděkování posílám Aničce z Bludova a za krásnou oslavu také a za nejmilovanější písničku. Milé pozdravení také všem milým Jiřince ze Soudkova, Marušce z Bludova, Mařence a Františkovi Skálovým do Hrabové, Aničce ze Zábřehu, Zuzce a Jiřímu. Všem přeji krásný večer, hodně zdraví, štěstí, lásku. To vše přeje František od Brna.

0: podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Jak tak sleduji čas, je 18 hodin a 50 minut přesně. To znamená, že nám opravdu vyzbyde čas už na poslední posluchačku, která promluví dnes do pořadu Hrajeme pro radost. A tentokrát to bude paní Anička z Bludova. Já vás moc zdravím, hezký den.
2: Já vás taky zdravím, pane Vilémku, a zdravím Český rozhlas Olomouc. Příjemné moderátory, zvlášť toho dnešního, a milovníky dechovky. Je krásné, když si na vás někdo vzpomene a nechá zahrát pěknou písničku. Písničku posílá Marušce a Frantovi Skálovi, Mířince do Sudkova, Marušce do Kolšova, Marušce do Bludova, paní Marci do Žulové, Jarušce a Pepovi do Malé Morávky, panu Ivanovi od Opavy a jeho paní, milému Františkovi od Brna, manželům Pospíšilíkovým a manželům Blížňákovým do Rapotina. Všem přeji zdraví, lásku, pohodu, štěstí a vzájemné porozumění. A všem Bludovákům přeje Anička Bludova. Děkuju, mějte se hezky všetci.
1: Vy také, díky za zavolání, naslyšenou. Písničku posíláme do Moravské Třebové, kamarádce Františce Pískové, jen tak pro potěšení, napsala paní Zdenka. Píseň letí také do Červenky, milovanému Bráškovi, Mírovi a švagrové Mirečce, také třem klukům Navrátilovým, Stanice, kamarádkám, sousedům a známým. Posílám písničku, ať vás provází zdraví, láska a pohodička každý den, napsala paní Hela. No a poslední přání, poslední vzkaz bude od paní Lídy z Olomouce. Písničku pro pěkný podvečer a také ke jmeninám posílám Martince Pytlíčkové do Senice, Marušce z Kroměříže, Jendovi ze Štětovic s manželkou Lidušce Uchytilové, Staničce z Lomnice, Jindřišce z Kroměříže přeji brzké uzdravení a také Vládičkovi z Tovačova, Milánce z Přáslavic a Jiřímu z Litovle. To už by bylo vše z dnešního pořadu Hrajeme pro radost, zazní Velká láska a potom ještě jedna píseň. Potom přijde 19. hodina přesně, nejaktuálnější zprávy Českého rozhlasu Olomouc. No a potom Honza Žůrek a cymbal a husle. Tak hezký poslech.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Šumperská radnice se stala terčem kybernetického útoku. Oprava komunikace v Jeseníku komplikuje autobusovou dopravu. Nové infocentrum otevřou v září v Teplicích nad Bečvou. Jasno nebo polojasno, teploty až 31 stupeň Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Hekři napadli městský úřad Šumperku. Jeho provoz je až do odvolání omezený podle tajemnice Heleny Miterkové. Pokus o útok zaznamenali už včera večer. Případný únik dat prověřují.
2: Máme omezený výkon některých agend. Některé evidenční úkony musíme provádět v papírové podobě. Platby jsme schopni přijímat pouze v hotovosti a nefunguje nám elektronická komunikace mimo úřad.
0: S dopravními omezeními musí ode dneška počítat cestující autobusy v Jeseníku. V Denisově ulici začíná pokládka nového asfaltového povrchu. Linky číslo 112 a 113 proto touto ulicí dočasně neprojedou. Informace o výlukových jízdních řádech jsou na webu dopravce. Uzávěrka potrvá do čtvrtku, uvádí na svém webu jesenická radnice. Původně měly nebezpečné kadmiové kaly z Vykantic na Šumpersku zmizet už loni. Aktuálně je termín odvozu v nedohlednu. Likvidace chemikálií je naplánována v Ústeckém kraji. Tamní úředníci ale rozhodli, že se vše musí posoudit v procesu zvaném Velká EIA. Kdy bude uzavřený, nelze podle mluvčího kraje Jana Nového odhadnout.
3: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Termín nelze v současné době odhadnout. Závisí především na rychlosti zpracování dokumentace EIA ze strany oznamovatele, průběhu jejího projednání a vypořádání všech připomínek v zákonném procesu.
0: Dělníci dokončili v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku opravu památkově chráněné budovy bývalého vlakového nádraží. Od září bude sloužit jako infocentrum Hranické propasti, která je nejhlubší sladkovodní propastí světa. Cílem opravy bylo zachovat autenticitu stavby, pokračuje památkářka Hranické radnice Martina Cvešperová.
4: Ta budova vlastně nemá působit, že jsme ji postavili znovu, jak kdyby vypadalo úplně novodobě. Má působit tak, jak působila, když ji postavili, ale s tím důrazem na to, že už je vlastně 100 let stará. Takže autenticita toho objektu bylo to nejdůležitější.
0: Za úpravy bývalého vlakového nádraží v Teplicích nad Bečvou zaplatí Hranická radnice 56 milionů korun. Sport. Prostějovský tenista Jakub Menšík odehraje večer první zápas od účasti na Wimbledonu. Na úvod turnaje ve Washingtonu změří síly s Američanem Svajdou, který se do hlavní soutěže dostal z kvalifikace. V mexickém Los Cabos čeká ráno českého času zápas prvního kola Dalibora Svrčinu. Utká se s Australanem Waltonem. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno. Teploty 27 až 31 stupeň Celsia. V Jeseníkách okolo 23 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané osobní auto budete mít na dálnici D1 do Ostravy. Stojí u Lipníku nad Bečvou na 298. kilometru na Krajnici. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost. Kvůli opravám mostu je částečně omezen provoz na dálnici D35 na obchvatu Olomouce. V obou směrech mezi exity Slavonín Nemilany mezi 268. a půltým a 268. kilometrem se jezdí zúženými pruhy a kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na D1 mezi Bilotínem a Mankovicemi. V obou směrech se mezi 312. a 320. kilometrem jezdí jen dvěma pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je úterý, zprávy v 19 hodin jsou minulostí, vy posloucháte Český rozhlas Olomouc, no a to znamená jediné, připraven je pořad Cimbal a Husle. Tentokrát se v nové epizodě vydáme na východ, k našim východním sousedům na Slovensko. Uděláme si takový hudební výlet po velkých slovenských folklorních festivalech, abychom se společně aspoň chvíli cítili na Slovensku jako doma. Celý pořad pro vás připravil Honza Žurek, tak hezký poslech.

Krásný letní podvečer, milí posluchači Českého rozhlasu Olomouc. Od mikrofonu vás zdraví Honza Žůrek a jsem opravdu rád, že jste opět naladili pořad Cimbal a husle, který vysíláme každé úterý po 19. hodině. Máme před sebou polovinu prázdnin a tak jsem mezi vašimi jistě exotickými dovolenými dnešní díl nazval Na Slovensku jako doma. Podíváme se totiž k našim sousedům a zhrneme si ty vůbec nejvýznamnější slovenské folklorní festivaly. Začneme snad největším, legendárním folklorním festivalem Východná. Ten se koná na začátku července pod Tatranskými štíty. V letošním velmi bohatém programu vystoupil s atraktivním pořadem tanců a písní z různých oblastí Slovenska i proslulý Sluk, tedy slovenský ludový umelecký kolektiv. A právě jejich muzika nahrála doprovod k tanci Vyhadzovaná z Mijavska.

Ještě před Východnou ale tradičně ožívá region Slovenských Kopanic. Mezinárodní folklorní festival Myjava se tam odehrává už uprostřed června a nabízí neopakovatelnou velmi srdečnou atmosféru, jak se na svátek lidové kultury sluší. Na letošním ročníku se v temperamentním programu s velkým úspěchem představil i domácí folklorní soubor Kopaničiar z Myjavy, který patří k pilířům tamního folkloru a udržuje tradice rázovitosti tého kraje. V podání jejich skvělé muziky vybírám písničku Chodili chlapci k nám.

Přesuneme se opět o kousek dál. Hned další týden po velkém festivalu ve Východné se totiž milovníci folkloru pravidelně sjíždějí na střední Slovensko. Konají se tam folklorné slávnosti pod Poľanou v Detve. Tento festival je naprosto specifický náturou místních obyvatel, fujarami a nezaměnitelným zpěvem. Legendou v celém regionu je rodák ze sousední Očové, virtuózní houslista, primáš a hudební skladatel Ján Berky Mrenica starší a jeho lidová hudební skupina. Jako pozvánku na další ročníky podpolanského festivalu si teď pustíme v jejich podání sadu písní Světila zornička a Kadě idem, tadě trněm.

Zatímco první tři zmíněné festivaly už mají letos brány zavřené, na ty další dva vás můžu s obrovskou radostí ještě pozvat. V pohodě to totiž stihnete. Už na přelomu července a srpna naplno propuknou oblíbené Jánošíkové dni v Těrchové. Do malebné přírody Malé Fatry se sjedou muzikanti, aby oslavili nejen typickou těrchovskou muziku. V nadupaném programu, dokonce v sobotním večerním gala programu Ve ružemi hrajte moje zlaté struny, najdete

Kdo by ještě neměl folkloru dost, může také přes příští víkend vyrazit na Oravu, kde se v překrásném prostředí skanzenu konají podroháčské folklorné slávnosti v Zuberci. Program je vždy plný skvostů a letos v něm najdete i ludovou hudbu z Korušina z Liesku. Od níž ještě uslyšíte, jak páslo děvča Pávy. Tím náš dnešní výlet po Slovensku zakončíme. Honza Žurek vám děkuje za pozornost a bude se na vás těšit opět v úterý po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Krásný poslech.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Aroma Vakeren.

Dobrý večer, lačerate, šukaršu neben. Připomeneme si památný den romského holokaustu. V noci z 2. na 3. srpna roku 1944 nacisté v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau zlikvidovali tzv. Cikánský rodinný tábor. Řeč bude také o vězeňských orchestrech v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech.

0: Poslech o Roma Vakeren zpříjemnili Gejza Horvát a Roman z Pardubice. V některých nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech působily vězeňské orchestry. Některé vznikly z iniciativy samotných vězňů, jiné byly zřízeny na rozkaz SS-áckého vedení. Jakou roli hrála hudba v těchto extrémních podmínkách a jak fungovaly orchestry přímo v táboře Auschwitz-Birkenau? O tom nám poví sociální antropolog a romista Zbyněk Andrš z Univerzity Pardubice.
1: Několik orchestrů bylo i v Osvětimi, nebo v tom velkém táborovém komplexu Osvětim-Birkenau.
2: Pane Andrši, jak to měli ti muzikanti s hudebními nástroji? Oni si je přivezli sebou? Nechali jim je?
1: No a to je zajímavá věc. Pravděpodobně to tak bylo. Já jsem se nikde nedozvěděl nebo nedočetl vlastně jakou cestou se tam ty nástroje dostaly, protože jsou zmínky v literatuře nebo ve vzpomínkách pamětníků, například lékařů, kteří působili v Osvětimi a přežili celé to období. Tak jeden z těch lékařů, který pocházel z Čech a byl tedy původem Žid, zmiňuje, že tam slyšeli i cymbál. Čili musel tam být i cymbalista, cymbál. A je to pro mě trošku jakoby záhada. No patrně při příjezdu těch prvních transportů ještě před rokem 1943, kdy ty podmínky byly velice tvrdé, ale to zpřísňování těch poměrů v těch koncentračních a vyhlazovacích táborech, jako byla Osvětim, probíhalo postupně. A v těch počátcích zřejmě bylo možné, aby ti muzikanti si sebou vzali ty nástroje.
2: To je hodně zajímavé, protože i kdyby tam měli ty nástroje potom nelegálně, tak při těch kontrolách by se ty nástroje našly. A nebo když by měli jít hrát těm Němcům, ti Němci jim poskytli ty hudební nástroje.
1: No, v případě té Osvětimi nebo Auschwitz-Birkenau, ku příkladu ta, řeknu, cikánská kapela v dobovém jaksi pojetí, byla zřízena na popud jednoho SSáka, který se jmenoval Broad. Fungovala příležitostně při různých akcích, ale zejména při těch třeba nástupech, ale i při popravách, mučeních a tak dále. Ale pak tam bylo ještě dalších 4 až 5 kapel, které byly v těch jiných přilehlých táborech a byla tam kapela taková jakoby oficiální, která hrála právě při těch nástupech do práce. No, to byly asi, předpokládám, spíš dechové kapely.
2: Já se samozřejmě ještě vrátím k Osvětimi, odkud pochází známá romská píseň Auschwitzate Hinkerbaro. Jak to bylo s těmi muzikanty právě tam?
1: Tak přímo v tom takzvaném cikánském táboře, který měl označení B2E, ti muzikanti převážně to byli tedy houslisti, možná primáši někteří z nich, nebo kontráši a harmonikáři. No a ti hráli z počátku toho pobytu v tom roce 42, ještě v první polovině roku 1943, tak kdy to bylo volnější, ten režim, tak mohli chodit i po blocích, samozřejmě ne v případě, když byli v práci a tak dále, ale třeba večer. Takhle je znám případ Františka, nevím, jak se jmenoval druhým jménem, ale byl to Rom, který pocházel z Oslavan. Byl to harmonikář, který už před válkou se svou ženou vlastně provozoval hudbu jako živnost, chodil po trzích a zpíval za peníze. No a ten v tom táboře navštěvoval zejména své příbuzné, obcházel ty baráky a tam hrál.
0: Vysvětluje sociální antropolog a romista Zbyněk Andrš. Adagives Imar Savoro, Manga Vlačera. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu. Krnov vypracuje studii na protipovodňová opatření v okolí toku řeky Opavice. Zítra bude jasno až polojasno, teploty překročí 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliard korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reform nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
2: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
1: Babiš taky řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Řeka Opavice bude mít vlastní protipovodňová opatření. Tok při povodních v roce 2024 například zaplavil město Albrechtice a okolí. Krnov teď začal chystat novou studii. Ta bude řešit celý tok od pramene v Heřmanovicích až po soutok Opavice s Opavou v Krnově, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: Studie se zaměří především na zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku vody do vodních toků a návrh přírodě blízkých retenčních, protierozních a protipovodňových opatření. Záměr jsme předjednali s dotčenými obcemi a správci vodních toků, ti nám deklarovali součinnost při jeho přípravě.
1: Město Police nad Metují na Náchodsku bude na parkovišti nedaleko poutního místa Hvězda nové zázemí pro turisty. Za zhruba 4 miliony korun vznikne do konce letních prázdnin přístřešek a inovativní WC. Jeho výhodou je podle starosty Jiřího Škopa z ODS prakticky bezobslužný provoz.
4: Podobnou technologii jsme tady v našem regionu zatím nezaznamenali. Je to vlastně ostrovní systém WC, který není napojen na žádné přípojky. Funguje sám o sobě na principu solárních panelů. Dole má pod sebou dvě nádrže na vodu a samozřejmě na odpad. A je to řízené dálkově, takže my na dálku budeme vidět, kdy je potřeba vodu doplnit nebo naopak vyvést. Sport.
1: Tenista Jakub Menšík nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros Menšík už ve druhém kole. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě území kolem 27 stupňů a na horách 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí na kilometru 147 odstranili poslední zbytek dopravního omezení z levého pruhu. Už se jede dvěma pruhy, brzdí se na kilometru 141. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč na 5. kilometru vyšetřují nehodu, jede se jen odstavným pruhem a krátce zpomalíte. A na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína za sjezdem na Příbory na 31. a 5. kilometru uzavřený pravý pruh. Auto se tam převrátilo přes střechu, téměř se ale nezdržíte. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Následuje repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
5: Televizní diváci si ho oblíbili díky seriálovým rolím Majora Korejse či Starosty Hložánka. Je také divadelním režisérem, v prosinci ho čeká premiéra a občas si střihne roli moderátora. Nedávno diváky provedl předáváním Centálie. Miroslav Hanuš, vítám vás. Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Herec a divadelní režisér známý co by major Korejs z případu prvního oddělení nebo jako starosta Hložánek ze seriálu Ulice Miroslav Hanuš má za sebou výjimečný večer. Vy jste se nedávno ujal moderování Centálie.
1: Ano, byl jsem lapen, není to, občas se tomu věnuju, ale ty Tálie, to je vždycky takový trochu problém. Když to dělají herci, tak takhle, já jsem jim dopředu řekl, to nevíde, jo, Ondřejovi Kapkovi, prezidentovi. To nemůže vyjít, Ondřej, ale to jsem mu řekl už ve chvíli, kdy jsme se dohodli, jo. Protože vždycky budu pro někoho moc starý, moc mladý, moc chlap, moc ženská, moc vtipnej, málo vtipnej, že jo. Když to dělají novináři, tak lidi nadávají, že oni umějí moderovat a takovým tím suchým způsobem. Někdo je zas moc na ně komunální. No tak jsem si říkal, tak ještě než půjdu do důchodu, takže bych si stihnul ještě tohleto zkusit, protože přece jenom je to adrenalin, je to z národního a je to přímý, že ano. A pod rukama se vám to sype časově, což se mi přesně dělo celou dobu.
0: Tak, ale ono to není první vaše moderování, vy čas od času moderujete, tak jak dlouho jste zvažoval tu nabídku, zda Tálie moderovat? Bylo to vlastně jakoby radost, nebo měl jste radost toho, že jste tu nabídku dostal?
1: No, radost jsem měl a současně to je takový to, a tím vzniká otázka, že jo, tak máte radost a starost. No a pak jsem si řekl, já to ještě zkusím, už jsem se chystal, že budu tak v klidu, jak se blíží k tomu důchodu, budu dělat ty věci, co umím. A tohle jsem si řekl, no to je zajímavá výzva, to zkusím, jestli pak ztroskotám nebo ne. No.
0: A jak jste se hodnotil zpětně? Jak byste měl pocit po skončení Tálie?
1: Já jsem byl úplně v pohodě. A vlastně jsem měl takové hezký ohlasy, jo, mimo pár fakt komických takových těch, jak ty lidi musí se vyjádřit, tak já nemám žádný sítě, nic, ale žena mi to vyzobává, ty nejlepší kousky dostávám, takhle přijdu domů, lehnu si a podívej, co o tobě píšou, že tak tam jsou nějaký jakový, že to se nedá ani reprodukovat, že je to tak asi jasný, co tam tyhle týpci píšou.
0: Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.
1: Ano, tak Mirek asi tak. Ten, který by se zavděčil lidem všem.
0: Jak probíhala příprava?
1: Já jsem si psal i scénář k tomu, samozřejmě ten sižet základní je danej, pořadí těch. No a pak jsem, mně se ty věci často jako zdají v noci, já si napíšu jako ten scénář, ale pak se mi třeba zdá, jakým způsobem to interpretovat, jo? Nebo jak to rozšířit. To jsem to postavil na některých prostě postřezích, historkách a pak jsem tam ještě citoval z Ladislava Vančury z Rozmarného leta, který mám hrozně rád a tam byly takový skutečně jako vhodný místa, tak jsem je použil. No a dost jsem se připravil pečlivě, bych řekl, být připraven, toť vše, Hamlet. No tak jsem říkal, než se to začne hroutit, tak abych věděl, co přijde, tak jsem si vypracoval dost jako propracovaný scénář, z kterého jsem hned asi po 12. 13. minutě a mělo to, že má to skoro 2 hodiny, jsem začal slevovat, protože z těch boků na vás mávají ty asistenti a říkají, už seš minus 5 minut, už seš prostě 10, 15, jo, a je to přímý, no.
0: Jste to mohl roztrhat rovnou potom ten scénář.
1: No, a tak já jsem vybíral ty nejlepší kousky a skákal jsem, že jo, vynechával jsem otázky na ty předávající, protože já jsem chtěl nechat co nejvíc prostoru těm, co děkují, že jo, což je problém, protože ty vždycky dostanou citovou závrat, že ztratí pojem času a děkují. Mladí se dojímají a děkují prostě 3x díl a staří se dojímají, protože už je to třeba naposled a děkují taky 3x díl, no takže vám to nevíde, ale jenom o 15 minut, takže řekl bych, nebylo to tak špatný na to, že jsem nikomu, jo, když tam byl třeba Václav Moravec, který je zvyklý dělat s politikama, že jo, tak ten prostě ten jedinej snad dodržel ten čas, protože ten prostě to vypnul toho člověka, úplně mu to jako sebral ten mikrofon a nedělal mu to problém. Ale to jsou moji přátelé, kolegové, no tak to jsem já nedělal.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už

0: kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bohem lásku, já jedu dál. S bohem láskou já jedu dál.
1: Herec a divadelní režisér Miroslav Hanuš je naším hostem. V minulém vstupu jste popisoval nebo přiblížil svou akci, nebyla to vaše akce, ale akci, kterou jste moderoval, předávání Centálie v Národním divadle. Vy jste ale v Národním divadle nepůsobil, respektive hostoval jste tam nějak ze začátku své kariéry.
2: No, na škole
1: ještě?
2: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. Nezvalův text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý na hnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej na hnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo, bylo.
1: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
2: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska. A tak jsem se na to necítil. Ale je pravda, že z mého ročníku tam prakticky rovnou šla Simona Postlerová a Bára Hrzánová a ty šly jako rovnou tam. Řada lidí tam šla jako rovnou, ale pak nevydrželi třeba. Že rozptýlili se do jiných ústavů.
1: Tak no. Vy jste těch ústavů také prošel celou řadu, ale když ještě zůstanu v Národním divadle, kde jste tedy byl krátce během svých studií, jaké bardy jste tam stihnul zažít? Jako rád vzpomínáte?
2: Byl tam pan Vrabec, pan Ráš, Blanka Bohdanová třeba, tu jsem hrozně jako obdivoval. Paní Holišová třeba, nebyla tak známá, ale výborná herečka podle mě. Byl tam pan Kemr ještě, pan Hrušínský, pan Růžek, že to prostě byly skutečně ty kapacity nejvyšší, který jsem s úctou pozoroval.
1: Měli nějakou svoji speciální šatnu, do které, řekněme, obyčejní herci neměli
2: tak
1: přístup?
2: Tam je šaten řada, že? A oni se teda o ty šatny musí dělit, protože je to třísouborové divadlo, takže co se hraje ten večer, tak mám tu šatnu, ale každý tam měl asi svoji skříňku, no. A pak jsem ještě hostoval na Nové scéně, to byly Nezralé maliny, se jmenuje ta instance televizní, to je pan Hubač a tam právě hrál pan Růžek s panem Hrušinským mimo jiný teda a já jsem vždycky koukal, jak oni se budou soustředit, protože šli na takovou hodně jako nadupanou scénu a oni se soustředili tak, že stáli v těch šálách těsně jako krok před tím jevištěm a bavili se o fotbale, jo. Ale s tím krokem šli a rovnou, prostě silná emoce, rovnou to tam jako zapíchli. A já jsem si říkal, no takhle se dělá to soustředění. A pak jsem to pochopil, já to dělám dneska taky vlastně, že já si oblíknu ten kostým a už se blížím, už vím, co budu hrát, už jsem v tom pocitu, ale vedle toho dokážu vést keci, mě teda fotbal nezajímá, takže jsem o něčem jiným.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Pozvání do pořadu Alex a host přijal Miroslav Hanuš, herec a divadelní režisér, dobře známý ze seriálu Ulice či Případy prvního oddělení Ulice nedávno

0: slavila 20 let od svého vzniku. Jak vy jste dlouho v ulici? Byl jste u jejich začátku?
1: Ne.
0: Vy jste přišel ne. Během...
1: Já myslím, že jsem asi 12 nebo 15 let, nevím, a já jsem měl vždycky vlastně nějakou menší roli, akorát, že ona časem vznikla jako velice výrazná, takže...
0: Čím to? No, přikládáte nějaké zásluhy sobě?
1: Především sobě. Kdy jsem si jako vypracoval, ostatně Korejce jsem si taky vypracoval. Jednu chvíli úplně na začátku se uvažoval, že Korejc tam bude třeba 6 dílů a přijde někdo jiný, ale Korejc se tam tak zaryl, že ho nebylo lze odstranit a zůstala mi ta role. No, tak snad to jako dělám dobře a teď je to taková role zábavná trochu, invalidního důchodce už, tak, který plácá blbosti. Jo. Předtím to byl takový politik, který byl na ženský a na pití.
0: Teď mluvíte o panu Hlažánkovi, starostovi.
1: O Hlažánkovi, jo. Vypadalo to, že narážím na někoho, nebo...
0: Ne. Říkal jsem si Korejs, jestli se nám někam nevyvinul.
1: Korejs je vzorňák, jo.
0: Tak.
1: No. Ale Hlažánek, ten si odžil svý, jako... Takže dneska se tam už tak jako zmateně potuluje a plete se do politiky, ačkoliv je v invalidním důchodu, ale pořád má dojem, že by jako měl co říct. No, tak, ale jsem tam už jenom tak občas, ale pořád, teď mi zase nabízeli smlouvu na další rok, takže pořád občas jsem povolán, abych trochu pobavil, protože těch linek humorných tam není jako mnoho, ale ta moje postava toho popleteného politika bývalýho je vtipná.
0: Tak 20 let ulice, jak ještě dlouho to odhadujete, že ulice bude žít?
1: Já myslím, že tak ten vzor, protože to je remake, nebo jak se to jmenuje, není to úplně remake, že jo? Je to britský seriál původně a ten se točil 50 let. A skutečně tam někteří, kteří tam nastoupili jako děti, což bylo tady u nás taky, že jo, dospělí, dneska už jsou velký herci, tak tam byli celý život. Oni teda odskakovali, dělali i jiné věci, ale ten, kdo hrál tam velký role, tak tam skutečně prošel až jako do smrti tím seriálem.
0: Takže nejste ještě ani v polovině.
1: No,
0: podle toho.
1: Já už asi jo.
0: No a když se dostaneme k té druhé vaší výrazné seriálové roli, majora Korejse, tak on byl velmi neoblíbený, arrogantní, teď dělal ty své podrazy a ta role se vyvinula, no, překvapivě, byť to byl kriminální seriál.
1: No, to je taková atypická věc a pro herce řekl bych velmi šťastná, protože obvykle u těchto seriálů se žádá, aby se prostě ten typ pořád opakoval. Jo? Ten tým je sestavený nějak, jo? Třeba teď frčej, že jo? Ženy. Jo? Teď je asi 5 seriálů, kde ta hlavní vyšetřovatelka je žena. Takže tam je žena většinou rozvedená s milostnými problémy, že jo? V některém díle dorazí její bývalý manžel či milenec, také policista, že to se tak opakuje. No a pak je tam jeden starý, jeden mladý fešák, mladá popletená, no to je taková klasická sestava, to se tak jako pořád opakuje dokola, divák si toho žádá. Není zvědavej na vývoj těch postav, ale Korejs se překvapivě vyvíjel. A tak on odešel na konci té druhé série, kdy se předpokládal, že už se nebude točit dál, a ještě se točila třetí a kluci vymysleli, aby ho dostali zpátky, protože on se povýšil na to ředitelství nějaký policejní, tak mezi tím dostal 2 infarkty a umřela mu žena. A on prostě, člověk se úplně nezmění, ale jako to, co by ho zajímalo, já jsem říkal, chlapi, to jste udělali dobře, protože já vám celou dobu říkám, že Korejs je vynikající policista. Jo? Možná je trochu vůl, ale je to dobrý policajt a je to srdcem policajt. A ve chvíli, když zůstal sám a děti někam se rozprchly, tak já jsem viděl toho Korejsa, jak tam dřepí v tom Berouně, v tom prázdném baráku. A i za cenu, že půjde s penězma vhodně níž, jo, tam se to funkčně prostě snižuje, tak se snaží vrátit k té praktické práci toho policajta, protože ta ho jediná jako vlastně bavila. No, ale vrací se už jako trochu zdevastovaný a změněný člověk, což je atyp. A pro herce je to velice jako příjemný. A ještě se stává outsiderem na tom vlastním oddělení a outsideri jsou vůbec dobří hrdinové ke hraní. Jo.
0: Proč? Zrovna outsideri?
1: No, protože buď záporáci, že to je jasný, ale ty ty chudáci jsou prostě dojemní a teď se tam tak motají, snaží se prosadit. Podaří se jim to, nepodaří, že jo. Zatímco, když tam prostě hraje, já nevím, Filip Blažek drsnýho bouchače a samozřejmě má nějaký problém, ale jde to dopředu. A říká, vyhoděj to, korej se, nebo se tam chytne, nebo dřív umře, zhroutí se někde v bufetu. Takže ten chudák, a navíc já mám k těmhle lidem blízko, jo. Já když jdu po ulici a teď potkám bezdomovce či prodejce nového prostoru, že o čem se živějí, tak já třeba mám 3 ty nový prostory, jo. A tuhle mi někdo říkal, tak proč si kupuješ ty 3? Tak jim dej rovnou peníze. Já jsem říkal, to se mi nezdá dobrý, protože ty lidi se snaží se prostě nějak jako snaží se pracovat, ty příběhy jsou někdy, to je raz, dva. A raz, dva se vám to může stát a jste na ulici. Člověk by to neřekl, ale jo. A já jsem říkal, ale já nechci, aby oni jako žebrali u mě ty peníze. Já jim dám něco navíc, ale to je něco jiného, než když si ten nový prostor koupím a pak ho třeba nechám, když jdu k doktorovi, tak ho nechám v čekárně, jo, ať se ho tam přečtou i jiný lidi. No. Takže já mám tuhleto slabost pro ty lidi a taky je rád hraju.
0: Já budu teď Václav Moravec, přeruším vás, ano. No. Miroslav Hanuš zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec Miroslav Hanuš. Už jste v minulém vstupu připomněl svoji výraznou roli majora Korejse, který se, jak jste říkal, vyvíjel, stal se z něj nakonec takový outsider. Možná u někoho mohl vzbudit i soucit.
1: No to doufám.
0: I když si člověk připomněl to všechno, co dělal předtím Kozákovi a dalším.
1: No, tak jasně, ale jsou situace, kdy prostě nikdo není jenom vůl. Jo? My ho známe třeba jenom z práce, kdy ona nás zve a tohle, ale on má přece nějaký další život a tak. A pak, když člověk otevře tu knihu celou, tak se k tomu staví jinak. Že? A když teda někdo měl dva infarkty a umřela mu žena na rakovinu a děti někam zmizly a on zůstal sám, no tak hned každý si myslím, že řekne, no tak ten, tomu se zrovna nedaří dobře. Jako. Tak já doufám, že tam je záběr v tom prvním dílu té druhé, třetí série, kdy o Korejcovi, Korejc tam není, protože je jako ještě pryč a je tam jenom, jak se dívá na televizi, a Ondra Vetchý tam má nějakou diskovku a něco řeší, že jako to. A tam sedí, spousta lidí mi říkalo, já si to tak pamatuju. A on je, já jsem jenom seděl a čuměl jsem jako v televizi na tu tiskovku, úplně nevoholený a jed jsem lečo z konzervy. A jenom jsem koukal a spousta lidí mi říkali, že ten záběr strašně pamatuju. Ten jediný záběr v tom dílu, jak ten zoufalý chlap tam najednou visí. A že jim bylo líto.
0: Takže přeci jenom ten soucit.
1: Jsem snad vydojil.
0: Jste vydojil. Tak, ale vy jste překvapivě, byť jste už jednou uvedl, že se sportem nesouhlasíte,
1: ano,
0: tak jste
1: nesouhlasím.
0: Se stal místopředsedou fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Tak no. Nejprve mi řekněte, proč se sportem nesouhlasíte?
1: No,
0: a co s tím chcete dělat?
1: No nic, já s tím nebudu nic dělat, a když je to ty lidi baví, ať to dělají. Jo, já myslím, že to je jako pokažený, jo, že to je pokažený. Především, jak se do toho míchají prachy a všichni chtějí vyhrát, tak já jsem od sportu očekával nějaký ideály, jo, neskuly olympijské, a takové to fair play. Ale já kam se podívám, tak to je zkažený, to nikdo nemůže popřít. Půlka se, je potřeba zavřít těch lidí, až to rozkrádají, že jo, nebo tam fixlujou s těma výsledkama, a nebo prostě ty lidi se ženou do takových výkonů, že si úplně zhuntujou tělo. Takže to není prostě prospěšný. Když jsem se ptal nějakých sportovců, říkal, to není jako prospěšný tělo. Říkal, no to vůbec ne.
0: Vrcholový sport určitě.
1: To je prostě úplně, jo, na to musí vznikat celý nemocnice, aby opravovali ty polorozbitý sportovce, aby ještě chvíli mohli, než se začnou kůhlat do konce života. No tak na tom nevidím nic obdivného. A navíc já nejsem vůbec soutěživý typ, tak mě vůbec nezajímá, kdo vyhraje. Jo. Ne, naopak.
0: Mám je líto toho, co prohraje.
1: No, mě líto toho, co prohraje. Takže já jsem vždycky říkal, hejte, mě kdyby dali do brány, jo, tak já tam budu v té bráně, ale vidím, někdo strašně usiluje, útočí na mou bránu, tak já bych řekl, no, jestli vám na tom tolik záleží, tak prosím, račte si vsítit do mé brány, protože mě na tom nezáleží. No, tak mě do brány nedáte, že jo, v tomhle tom.
0: Ano, takže byste uhnul střele.
1: No. A potom ty prachy, kdy se to prostě mění v amorální věc, opravdu. Kdy jsou věci tak zmatený, že nějaký hráči stojí prostě desítky milionů nebo co, aby si je přeprodávali nějaký kluby. A jiní lidi nemají co jíst na světě, no přijde mi to zmatený, no.
0: Tak za malou chvíli se vrátíme k vaší roli, tedy místopředsedy fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Naším hostem je Miroslav Hanuš.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Já.

0: Povídám si s Miroslavem Hanušem, alias Korejsem, či starostou Hložánkem a překvapivě i místopředsedou fotbalového svazu. Ve filmu Vyšehrad překvapivě, to už jsme vysvětlili v minulém vstupu, protože vy prostě se sportem nesouhlasíte, ale do čela fotbalového svazu, nebo co by místopředseda, jste se postavil, tu roli ano. Jste si střihnul.
1: Tu jsem si střihnul s radostí, takhle, pokud je třeba turistika, výborný sport, jo, si myslím, to proti tomu nic nemám, trošku si zaližovat, zajezdit na kole, pohybovat se, Sokol, nebo takhle, v pořádku, ale...
0: Nesoutěžit.
1: Ale no, nesoutěžit, to je jako základ, nesoutěžit, jo, to bych apeloval na posluchače, nechte toho. A tam toho pána, co jsem hrál, on se nějak jmenuje ve skutečnosti, že jo, je zavřený, nebo je těsně před zavřením, nebo je mezi zavřeníma momentálně, nevím, co mu je, jo, tak toho jsem k tomu...
0: To
1: jsem
0: takový bafuňář.
1: Takový bafuňář, no, to jsou teda nejlepší, jo, ty žádný sport neprovozujou, jenom koukají, co by tam jako ukradli a ještě se tváří, že jsou nějaký světlonoši, tak tyhle ty lidi skutečně jako nemám rád. Jo? A já jsem to neměl hrát, měl to hrát někdo jiný, ale to stočilo ten první díl.
0: Jiří Dvořák.
1: Jirka to měl, aha, Jiří to měl hrát, ale měl covid, takže mě zavolali v noci, jestli bych ráno mohl tady, to nebyla rozsáhlá role, to se natočilo za dopoledne, ale když jsem zjistil, že se můžu vyjádřit k otázce sportu, respektive těchto debilů v tom sportu, no tak jsem s chutí se toho ujal a pomstil jsem se svým herectvím tomu člověku skutečnému, já bych ho jmenoval, ale já nevím, jak on se jmenuje. No a pak se točil druhý díl a tam už on je zavřený, ale tak tam jsem jako s chutí pokračoval, no a možná bude i třetí film, ten byl rozdělaný, takže když budou peníze, tak se asi natočí a tam by měl mít zase jako větší nějaký prostor, no. Ale díval jsem
0: pokud
1: se...
0: Pokud nebude sedět ještě.
1: No, teď já jsem taky seděl v tom druhém díle. Seděl aha, jsem, tam jsem měl celu, v ní jsem měl zlatý záchod.
0: Ano, ano, jo, vlastně. Jo. Jsem viděl tu fotku.
1: A všecko, jako, všecko na světě jsem tam mohl mít. Takže a o tam tuť usiluje o ten post toho šéfa zase zpátky, že z toho vězení. Všecko je postavený na hlavu, tak já mám rád ten humor, když je trošku ostřejší a nekorektní, protože tyhle ty tlačiči příliš korektní mě jako rozčulujou, jo. Rysují mě hodně, protože tuhle jsem si uvědomil, že prostě oni ve mně vypěstovali autocenzuru a tu jsem naposledy pozoroval za komunistů. Jsem říkal, nesmíš něco říct a teď si říkám, nesmíš něco říct, protože ty číhači tam číhají, aby mě napadli, že jsem řekl něco proti ženám nebo proti komukoliv, jo. A já prostě jsem hrozně za ženy. Mně to přijde strašně nespravedlivý, jo? Že někdo mi tohle to řekne. No, tím jsem se nějak vzdálil předmětu našeho hovoru.
0: Vzdálil jste se předmětu našeho hovoru, ale přiblížil jste se k tomu datu, které jsme nedávno slavili, a to je tedy 17. listopad. Když jste zmínil to, že máte autocenzuru, tak
1: jo.
0: Dáváte pozor tak, na to, co řeknete.
1: No, ale za to ty lidi nemám rád a snažím se nemít autocenzuru. Já se snažím být slušný člověk, otevřený. Přehnaná korektnost podle mě vede vlastně k mínusu, protože na ty věci se moc tlačí, lidi to pak nemají rádi vlastně. Takže ano, závan svobody 17. listopadu proběhl, trval asi 3 dny, bych řekl, a pak se to šlo zase rojit jiným směrem, což je asi normální.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Na vysílání Českého rozhlasu je herec a také divadelní režisér Miroslav Hanuš. A teď pojďme právě k tomu vašemu režírování, protože vás čeká jedna premiéra ve vaší režii a pak vlastně ještě druhá.
1: Ano, ano. Teď bude v prosinci, tuším 11. bude Harold a Mott, velmi známá hra, která je ve studiu 2 nasazená pro Elišku Balcerovou. Prostě to je vždycky, to hraje nějaká hvězda. Že jo? A Dan Krejčík hraje toho chlapíka. A potom budu dělat věc, kterou jsem už jednou dělal. Pan Kaplan má Třídu rád, kterou jsem dělal to už jako mnoho let. A tentokrát jsem se do ní sám obsadil, protože mám tu roli toho Kaplana tak rád. To bude v divadle Na Fidlovačce. A už jsem to jednou dělal, tak v tomhle případě si dovolím režírovat hru a současně hrát. Dělám to velice výjimečně a když se dělá něco od začátku, tak je to fakt schizofrení. Jsou lidi, kteří to umějí. Martin Huba třeba běžně režíruje věci, v kterých hraje a dokáže to. Mě to uvádí trošku jako, že mi ty kolečka přeskakují v té hlavě. Jo, ale tady jsem si to tak naplánoval.
0: A co vás přimělo po těch 15-17 letech znova režírovat hru? Pan Kaplan má Třídu rád, a ještě se obsadit tady.
1: A ještě se obsadit. No, hledal jsem prostě titul, který by byl komediální, ale trošku by se hodil do té doby, aby to nebyla čirá komedie. A tam ta moje dramatizace spočívá v tom, že prostě v určitém pohledu na uprchlíky, který jsou vyhnaný za války, že jo, a přijíždějí v 30. letech do Ameriky a tam se ty nebohý lidi, kterým je 80 nebo něco, přijeli z úplných vesnic, zpravidla je to teda židovská populace, ale jsou tam i jiní lidi, který přijedou do Ameriky a teď, aby tam mohli existovat, musí chodit do toho kurzu angličtiny, což je oblíbený, že Marečku, podejte mi pero, dospělí lidi ve škole, je to. A mně to přijde současně veselý a současně hodně dojemný, jak ten jejich boj s tou angličtinou je hrozně marnej, jo. Jak tam jsou ty samý lapsusy. No a ten svět se tak hodně pohybuje, tak podívat se i na to téma, který je jako vážný tím humorným pohledem, to je jako důležitý, protože humor je, jak říkám, jediný způsob, jak přežít tenhle ten život. A ten text to umožňuje. Já jsem se vlastně snažil najít něco jiného, ale vlastně jsem nenašel lepší text. Je to i s písničkama, jsou tam tak po těch národnostech, jsou tam vlastně lidovky nebo šlágery té doby, který sami jako hrajem, herci na nástroje a zpívá se. To je to život té třídy. No a nenašel jsem jako titul, který by mě umožnil dělat nejen veselou věc, ale i s nějakou náplní. A ta kombinace, tu mám nejradši, tragikomedii mám nejradši, to je ostatně i Harold a Mott. Tak jsem si řekl, tak já to ještě jednou dám, už je to vlastně dávno, co jsem to dělal. A když už to budu dělat, tak všichni herci jsou jiný, než byli v té původní inscenaci. Upravil jsem to, je to trošku jinak, ale nemoc. A já sebe jsem obsadil, nechci říct, že jsem nikoho jiného nenašel, asi by se našel i nějaký jiný herec, ale já tu roli mám tak rád, protože to je to, co jsem mu říkal, to je trošku ten outsider, to jsou ty samý outsideri, co to vždycky odskáčou, že jo, který nemají prachy na nic, který ty dějiny někam ženou a tam se pak učí anglicky v 90. kde je úplně jasný a když já vím, že tohle je 38. potom jako 41. že těm lidem je 80 a ta válka bude trvat ještě do 45. tak já divák vím, že oni z toho už nevyváznou, že oni asi dřív umřou, než se naučí anglicky, jo. Tak je to, umožňuje mi to ten tragikomický pohled, laskavej a humornej, tak jsem to prostě měl velikou chuť to udělat, jak jsem si říkal, když máš chuť, tak si nabídni.
0: Tak dobrou chuť. Ať se vám to povede, držím palce a hlavně ať se vám daří. Miroslav Hanuš.
1: Napodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Češi by se podle ministerstva zahraničí měli ve Španělsku vyhýbat oblastem, které sužují požáry. Oslavany získali stavební povolení na sportovní halu. A zítra čekáme jasno až polojasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Resort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic, pokračuje mluvčí české diplomacie Adam Čergé.
2: V případě nouze lze kontaktovat České velvyslanectví v Madridu nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle plus 420 222 420 222.
1: Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Například v okolí Madridu ohně za posledních několik dní spálily asi 77 tisíc hektarů půdy. V Oslavanech na Ivančicku vznikne sportovní hala. Radnice získala povolení na stavbu, která vyroste v areálu tělovýchovné jednoty na nábřeží řeky Oslavy. Město počítá s tím, že za halu zaplatí přes 100 milionů korun. Část plánuje zaplatit ze svého a koncem roku chce zažádat o dotaci Národní sportovní agenturu, vysvětluje starosta Vít Aldorf z ODS.
3: Jedná se o halu s minimem 300 míst pro diváky a v nejbližších dnech nebo týdnech budeme řešit soutěž na dodavatele této akce, abychom měli vlastně jednoznačně jasnou pořizovací cenu.
1: Samotná stavba podle starosty zabere zhruba 2 roky. Členové olomoucké městské části Střed nesouhlasí s plánovaným zrušením doby placeného parkování v centru. Podle rozhodnutí radních řidiči mají od února platit i za stání o víkendech a v pracovních dnech do 22 hodin. Komise navrhuje, aby parkoviště u Tržnice a Husova sboru zůstala v současném režimu, tedy o víkendech a v pracovních dnech od 18 hodin zdarma. Podle mluvčího radnice Jana Horejše rada města podnět posoudí.
4: Návrhem na zachování stávajícího režimu na parkovištích u Husova sboru a u Tržnice se bude rada města zabývat. Každopádně, na předchozích jednáních rady byla projednávána také možnost zavedení sníženého návštěvnického tarifu na těchto parkovištích. Oba návrhy bude nyní nutné posoudit z hlediska jejich proveditelnosti a funkčnosti.
0: Sport.
1: Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezónu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká listopadové mistrovství světa už s novým trenérem Američanem Brianem Idalským.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě Česka 27 stupňů a na horách může být 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy směrem na Brno se vyhněte překážce za nájezdem od Čestlic. Na 9. kilometru leží v pravém pruhu Hadice. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte překážku za Loděnicí. Na 8. kilometru je uzavřený pravý pruh, stojí v něm nepojízdné vozidlo. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.
0: Zlatá láska.
5: Přinášíme vám další příběh dvou milujících se lidí. Poznali se, když jemu bylo 20 let a jí 19.
6: Jejich lásce přála vánoční hvězda. Rodila se na horách, na zasněžených svazích i za roztopenými kamny.
5: Začala dopisy, přinesla radost z lyžování, byla obdarována dětmi i citem chovaným k vlastním rodičům. A trvá dodnes.
6: Jak napsal František Palacký, co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska vám přináší opravdové odžité příběhy lidí, kteří se milují a jsou spolu v manželství už více než 50 let.
1: Patří k nim i dnes 79-letý Zdeněk a o jeho rok mladší žena Věra. Už 58 let nosí společné příjmení Pelcovi.
0: Celý svůj život prožili na úpatí Krkonoš, kam se za nimi vydal do Horní Brané Patrik Rozehnal, aby jim naslouchal.
2: Zlatá láska.
3: Vy budete Zdeněk?
4: Ano.
5: Dobrý den.
3: Dobrý den, kde máte paní?
5: Paní, ta na vás čeká vevnitř.
3: A vy tam u toho budete taky, ale?
5: No, budu muset asi, když už jsem to celý jako tak nějak spunktoval.
0: Byly Vánoce roku 1965 a voják Zdeněk Pelc dostal povolení k opuštění posádky. S kamarádem se dohodnul, že vyrazí na Štěpánskou zábavu.
1: Ještě netušil, že dojde k osudovému setkání. Na chodbě u zrcadel poznal známou svého velitele, Vlastu. Bavila se s krásnou mladou blondýnkou.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No tak jsem šel za tou Vlastou a říkám, hele, Jano Němčovič tě pozdravuje a tak, a jak se máš?
6: Bavil se právě s tou mou kamarádkou, to byla moje nejlepší kamarádka z ekonomky. No a my jsme tam přišli na tu zábavu a samozřejmě jsme tam neměli žádný místa k sezení, tak jsme tam jen tak se rozlíželi, no a pak přišel voják. Jo, já jsem šla na zábavu kvůli tancování. Ten byl šikovný, tak to bylo fajn a za ten večer jsme si řekli spoustu věcí. Já nevím proč, prostě za ten večer, co jsme si napovídali, tak jsme si napovídali spoustu takových normálních, úplně normálních věcí. Že? A nemůžu říct, že když jako jsem ho viděla, že bych jako říkala, ježiš, toho bych chtěla, nebo tak. Normální člověk to byl, jo.
5: No a to právě, když skončila ta zábava a šli jsme si pro kabáty, tak já jsem nějak tak počítal s tím, jo, že bych ji teda doprovodil, no a tam jsem se dověděl. Já jsem přišla s Vlastou a s Vlastou taky odejdu. A když tak mě napiš. A to jsem teda o tom začal pak přemýšlet, no a začali, adresu jsem měl, protože jsem věděl, kde pracuje.
6: Ale já si nepamatuju ani, že jsem mu řekla napiš.
5: No když tak mě napiš, ano, to tam bylo,
6: řekla,
5: ano.
6: Aniž bych ti dala.
5: S Vlastou jsem přišla a s Vlastou taky odejdu. Aha. A když tak mě napiš.
3: Tak tohle je možná rozhodující věta vašeho vztahu, protože kdyby na ní nedošlo, kdyby vy jste Věro nenasadila toho brouka do hlavy, napiš mi, tak já budu muset napsat sakra, tak se možná ten vztah nerozvine.
6: Ten dopis mě přišel do práce a teďka tam byla ta jeho dívka, která byla se mnou dokonce v kanceláři, jo, jmenovala se Eva a já jsem jí říkala, hele Evo, mě píše Zdeněk, to je ale nějaký divný, ne? A ona, no to nevadí, my už spolu nechodíme. To bylo zásadní.
5: No zkrátka, začali jsme si psát, že jo, no a opravdu intenzivně. To jako dopis stíhal, dopis se dá říct, takže my jsme si toho stačili o sobě hodně napsat, takže to bylo jako kdyby jsme spolu mluvili. No.
0: Tak začal příběh lásky mezi Věrou a Zdeňkem Pelcovými.
1: Zdeněk byl už odmala veden ke sportu. A protože vyrůstal v Krkonoších, bylo to hlavně lyžování, kterému se věnoval i na vojně a vyhrával medaile.
0: Jeden takový závod se chystal v únoru 1966 ve Špindlerově mlýně. Zdeněk tam dorazil s armádním týmem a doufal, že se potká s Věrou.
6: No, já jsem teda byla dost v práci, já jsem na něho neměla čas, jo, protože já jsem tam dělala jako pro dva hotely účetní a to bylo hodně práce, takže ani jsem ho nezastihla na sjezdovce, jednou jsem se tam šla podívat a říkám, abych viděla, jak jezdí, no, a nezastihla jsem ho tam, to je pravda.
3: Byla ta mise ve Špindlerově mlýně po této stránce vůbec úspěšná?
5: No, co se týče, aby mě tam chodila někde fandit na závody, tak to se jí bohužel nějak tak nepodařilo. Když přišla, tak už jsem byl v cíli, tak jako to mě neviděla. No, ale jinak tam jsme měli celkem volno, že jo, tam nebyl nějaký vojenský režim, zkrátka dostavit se, já nevím, na tu snídaní, na trénink a odpoledne zase potom bylo volno, dalo se říct, tak tam byl krásný volný režim. Zotavovna vojenská, tam jsme jako byli ubytovaní a já jsem se tohodle ubytování nějak tak zřek. Zvolil jsem personální pokoj pro účetní na hotel ve Špindlu.
3: To jste se tam prostě přihnal, přistěhoval, řekl, no, věře, tak jsem tady.
5: No tak musel jako opatrně, že jo. Jsme šli nejdřív do kina na film Lásky jedné plavovlásky, jo. Taky jsem měl plavovlásku, no tak jsem ji tam jako poprvé jako doprovodil nahoru a jsem viděl, kde jako to je, jak to tam vypadá, no a pak už se to tak nějak změnilo, že jsem tam přespával celých 14 dní.
3: A došlo k něčemu víc ve Špindlu?
5: No, kdyby ve Špindlu to, k tomu víc nedošlo, tak by ani ta svatba tolik nespěchala. No, tak zkrátka, tak se to nějak schrulo a proběhlo to zkrátka, no.
3: A bylo to hezký?
5: No, určitě, to jsou věci, na které se dobře vzpomíná. No zkrátka jsme si rozuměli, povídali jsme si hezky, no, rozuměli jsme si jako čím dál víc a bylo to, ta touha byla vzájemná, stalo se.
3: Když tedy Věra přišla s tím, že jsou jisté následky toho pobytu ve Špindlu, jak jste se k tomu postavil, co to udělalo s vámi? Protože pro chlapa je to většinou informace najednou teď a tady přijde, že na to třeba pozná nějak na svém těle. Ale co to bylo pro vás?
5: No tak zase, jo, tak velký překvapení to pro mě nebylo. Já jsem s tím nějak tak víceméně počítal, že to takhle dopadne.
3: Jo, takže vy už jste do toho jako šli v tom Špindlu s tímhle.
5: No, stalo se. Takhle, abych to řekl, ne, že bychom se na tohle to bylo času dost, klidně až po vojně, že jo, ale zkrátka, když se urodilo, tak se urodilo, ale postavil jsem se k tomu čelem, věděl jsem, že nebudu kličkovat a že zkrátka musíme se postavit k tomu zodpovědně, že jo, k tomu novému životu, který.
6: Já jsem vůbec nepřemýšlela, že bych řekl něco jinak, takže my jsme jeli dál, prostě jenom jsme věděli, že máme nějaký jako starost, že bude starost a že to musíme nějak zvládnout.
3: Už tehdy jste věděla, že je to chlap, na kterého je spolehnutí?
6: Jo, to jsem si myslela, to je pravda, no. Víte, to už poznáte tak nějak, to se dá, to jde tak nějak vnitřně.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Věra a Zdeněk Pelcovi.
2: V roce 1966 se zamilovali. Počali dítě a chtěli se vzít. Začali tedy plánovat svatbu. Oba byli šťastní. Radost kalila jen skutečnost, že se toho nedožil Zdeňkův tatínek.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já jsem to bral tak, že to bylo teda hrozná rána, protože táta, kromě toho, že byl rozumnej, zkušenej a pedagog to byl, pro mě to byl takový starší kamarád. Já jsem se nemusel bát, jako některý kluci něco provedli a doma dostali řemenem. Já jsem přišel, řekl jsem, stalo se mě tohle a tohle a on mě poradil, jako, jak se to má řešit a pomohl mě zkrátka v tomhle.

0: ale jako živýho, no. Protože on byl vcelku oblíbený a známý, populární. Říkám, byl v horské službě, byl to učitel, závodník bývalej, no, ředitel té lyžařské školy, člen horské služby, který dělal, popularizoval tu horskou službu a ochranu přírody, květenu.
1: Není vám líto, že jste ho tady nepoznala?
2: Strašně. To mě opravdu, ale to mě, to tolikrát o tom ještě mluvím, už, jak, už to je dlouho, tenkrát mě to bolí, to samozřejmě, ale pořád, prostě nedávno, tady se na tu fotku podívám a říkám, já bych tak s tím tatínkem ráda mluvila, protože o něm všichni říkali moc hezky, že jo, a byla by s ním legrace. Maminka jako babička byla taky fajn, to jo, no ale chlap je chlap, že jo, to zase má takový jiný narážky a tohle, ale zase Zdenkova maminka zase je strašně statečná, taky je vychovala úplně sama a pomáhala a jako ta neměla chybu. A mimo to, když jsme s tím přišli, že teda budeme mít to Mimčo, no tak ona to právě takhle vzala takhle odvážně, že jo, protože je to taky potkalo, no a tak přišla k nám domů, no a tak jim to rodičům je tak pozbudila, že to není žádný problém vlastně.
0: Zkrátka, to tady vyjednávala za mě nebo za nás, protože já jsem byl 300 km tam na vojně a nemohl jsem si odskočit. Mě mi nedali nějaký den volna nebo na takovýhle vyjednávání. Tak zkrátka přišla za rodičema Věry a tam si o tom popovídali a o mně a tak, takže oni už potom neměli takový strach, že to je nějaký neznámý vojín, jenom že jo, no, už taky už o mě něco malinko věděli. No. Snažila se zachránit situaci, jak to šlo.

0: Se svatbou se spěchalo. Věděli, že sňatek v květnu přináší neštěstí. A při červnovém obřadu by už na nevěstě byl vidět požehnaný stav.
1: A tak volba padla na jediný volný termín na 30. dubna. Na čarodějnice.
0: Věřin tatínek si přál, aby obřad měli v kostelíčku, kde se sám ženil. Tedy v Horních Štěpanicích. Hostinu si pak snoubenci domluvili v Hančově boudě na Benecku.
1: I nadešel jejich velký den. 30. duben 1966.
2: Mě švagr a se mojí starší sestrou dovezli ke kadeřnici, která chtěla učesat nejdřív moji sestru, protože jsem se jí zdála na tu svatbu asi moc mladá, tak si vybrala, takže jsem se ještě musela propracovat, abych byla jako první upravena. Nejdřív jsme teda byli ve Vrchlabí na řadě. Tam jsme byli fotografa a pak se jelo na to Benecko do kostelíčka. No a bylo to hezký.
3: Kdy jste začala trochu slzet, vlhnout oči?
2: Hned? No tak to právě. Když jsme byli na tom úřadě a teďka tam začali mě přát, tak já jsem to tak obrečela. A oni nikdo nevěděl, proč brečím, ale já taky ne. Jo, a každý mě přál a slzíčky, že jo. No a nevím proč do teďka. Jestli jsem věděla, že to nebude jen tak jednoduchý, si myslím. Tak už.
3: To bylo štěstím.
2: Jak jste se tak hezky zeptal, tak to teda bylo zvláštní. Nikoho jsem takhle neviděla ještě, ale...
4: Tam to nějak tak proběhlo, akorát se divili, že jsem tam v civilu a že jako jsem voják teďka zrovna, tak se mě jenom zeptali, jestli mám to povolení na ten civil, tak jsem jim řekl, že jo, i když jsem ho neměl, protože jsem nechtěl jsem se ženit.

0: zkrátka v uniformě. Ten kostel, to pro mě taky bylo takový něco jiného a byl jsem takový trošku rozhozený a taková jedna perlička, kdy se nás ten farář ptal, jako jestli berete si zde, ona nejdřív Věry, jako zde přítomného a to a řekla ano, že jo. No a teďka, když se ptal mě, tak já jsem říkal, tak já chvíli zaváhám, jako že si to rozmýšlím a když se zeptal ano a já jsem nic neříkal, tak ona řekla po druhé taky ano za mě a bylo to hotové, no.
1: Já jsem musela říct dvakrát ano, protože ten pan farář, on se zeptal Zdenka, ale on se díval na mě, chápete?
2: Ten farář.
1: No, protože on se mě zeptal, jestli si beru dobrovolně. Tak samozřejmě už jsem to jednou uměla, tak jsem to jenom zopakovala, že jo. Ale teď to říkal, oslovil ho, ale díval se na mě, chápete? A ten byl ticho a ten pan farář se zase zeptal a vůbec mu nevadilo, že to slyšel ode mě, stačilo to.
2: Moment. Řekl jste vůbec ano?
0: No, v Jeružce jsem ano řekl, na úřadě jsem řekl ano, ale pan farář to ode mě neslyšel.
1: Bylo špatné. Ale bylo to tam hezký, protože můj strýc a jeho manželka byli zpěváci a zpívali i jako na kůře a zpívali nám tam Věrný milování krásně, tak na tom kostele to bylo moc hezký, protože tam nám moc hezky zaspívali.
3: Myslím, že i jako svatebčanovi by mi šel mráz po zádech. V kostelíčku vidět vás takhle, vás ještě slzet, do toho Věrné milování.
1: V kostelíčku už neslzela. Já už jsem si to odslzela na tom úřadě. Tam už jsem to měla, tam už to bylo bez slziček, tam už víte, to už bylo, že už jsme byli mazáci.
0: Už jsme byli svoji. To bylo vlastně jenom takový neoficiální, když jako si to pan táta přál, ale stejně, kdyby jsme nás oddali jenom v kostele, tak by to v té době bylo neplatný, neplatný, že jo?
1: Ale bylo to tam hezčí než ne, na to.
0: Bylo to takový důstojnější, by se dalo říct. Bylo to jedinečný, no.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jak vypadal život v lásce, nám dnes líčí manželé Věra a Zdeněk Pelcovi.
2: Po svatbě bydleli u rodičů Věry. V malé domácnosti, kde s nimi žila ještě Věřina mladší sestra. Byl to čas, kdy museli počítat každou korunu a mít i druhou práci.
1: Když přišli na svět synové Zdeněk a Tomáš, pomáhala s hlídáním a výchovou Věřina maminka. Byla obětavá, hodná a na nic si nestěžovala.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Až teprve, když jsem dostávala rozum, když už jako jsem byla starší, tak jsem, mě to šlo zpátky a říkám, ty, to musel být záhul. Já to budu muset ty máti aspoň oplatit. Pak jsme si koupili to auto, trošku jsme začali jako malinko, že bychom si někam měli podívat a mamka nikdy nikde nebyla, že jo. Tak jsme ji vzali třeba do zoologický nebo takhle a říkala jsem, já ji to takhle budu muset oplatit. A jenomže ona jí bylo 66 roků a ona umřela. No, tak už si to říkám nahoru. Protože máte rodiče, kterým se chcete vděčit a ono to nejde a ještě to bylo proto, že jela na banální operaci a oni to zkazili a ona se nevrátila. A kdyby přijela, tak já jsem říkala, že bych přestala chodit do práce, že bych se o ní starala, že ještě se mi to říkala v té nemocnici a se neboj.
4: Zdeňku. Když přišel tenhle těžký okamžik pro vaši ženu, pomáhal jste nějak?
5: Ale já si myslím, že zas ona to těžce nesla, ale zase navenek se to tolik neprojevovalo. Jo, brala to statečně, každej, oba dva jsme měli už tu zkušenost, já jsem přišel o tátu, ona o maminku, tak jsme se nějak tak vzájemně podporovali. Já na to vzpomínám, jak tenkrát měla jít na tu operaci, takže tam měla by v určitou hodinu bejt a tenkrát jí nějak tak ujel autobus, tak já jsem honem šel pro auto a vesel mi tam teda do té nemocnice. Ona byla nervózní, že je tam pozdě a že to bude špatně a to jsme ještě nikdo netušil, že tady za týden nebude.
4: Je to pro vás důležité mít vedle sebe chlapa, takového silného i sportovce, i duší velmi silného, že v těchto chvílích pomůže, že je vedle vás?
3: Určitě. To bylo takový samozřejmý, že prostě víte, mamka ho měla ráda.

0: Lev Nikolájevič Tolstoj napsal: Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.
1: O to víc je třeba o rodinu pečovat a vážit si každé chvíle, kdy je vše v pořádku. To už dobře vědí Věra a Zdeněk Pelcovi.
0: Když bylo jejich dceři Pavlíně 24 let, jela za kamarádem do Pardubic, kde se jí udělalo špatně.
1: Bylo právě po Vánocích a po zdlouhavých vyšetřeních přišli lékaři na to, že má v hlavě aneurysma, výduť tepny.
2: Bohu díky, na to teda přišli. A tím pádem musela být operace, takže jsme zažili chvíli, kdy nám volala z ty nemocnice mami, tati, teďka mě ostříhali ty moje dlouhé vlasy, které jsem si nechala namelírovat, protože mě budou otvírat hlavu a musím jim podepsat, že teda kdyby se něco stalo, takže to ten souhlas k tomu. No, takže tady oddělali kost, tam ji to spravili, zase ji přidělali tu kost. A my jsme tam přijeli druhý den odpoledne do ty nemocnice, ona tam ležela taková spavá hrozně, tak s náma pár slov prohodila, zase usnula, tak jsme tam pak každý den jezdili za ní, pak nám pan primář říkal, že ještě asi 14 dní, než to jako bude jasný, že to dopadne. No a bohu díky, musím zaklepat, tak se z toho dostala.
3: Já bych ještě k tomu chtěl dodat, že nejhorší byl ten okamžik, když po tomhle z tom telefonátu nám řekla, že teda jde na tu operaci a tak teďka odpoledne, kdo tam zavolá do ty nemocnice a jak to dopadne, jsme si říkali, jestli já nebo manželka Věra. No a najednou zazvonil telefon, a naše příbuzná s okolností bratrance, manželka mých synů, tam zrovna pracovala jako zdravotní sestra, věděla a zavolala nám a říkala, no tak Pavlinka už má po operaci a já jsem s ní teďka mluvila.
2: Řekla, pozná mě.
3: To nám jde, a no to nám tak spad kámen ze srdce, že nemusíme my tam vytáčet to číslo a čekat, co nám řeknou. To nám strašně pomohlo a byli jsme rádi, viď?
2: No,
3: měli jsme štěstí, že ten doktor, který ji tam přijímal, a to bylo mezi svátkama, tam obyčejně nebývá ta úplně ta nejsilnější sestava z těch doktorů, že jo? A on byl trpělivý a tak dlouho ji vyšetřoval, až zjistil, že opravdu je problém v té hlavě, hned ji dovezli do Hradce a druhý den na ty neurochirurgii ji odoperovali.
2: My jsme tam pak šli teda samozřejmě poděkovat, jsme říkali, že jsme rádi, že se to stalo tam, kde teda byl opravdu dobrý personál, že tady to udělali. Jenomže to ještě neskončilo, protože potom s tím kamarádem, s kterým byla v těch Pardubicích, když teda už jako byla zdravá, protože ta nevroložka řekla, že je zdravá, že za půl roku už to, po ty operaci, že je v pořádku, tak vzali auto a jeli do Českého Krumlova a tam šli na ten zámek na Český Krumlov a ona tam dostala ohromný epileptický záchvat. A kdyby ten klučík nezachytil, tak by z nějakých ohromných schodů tam byla bývala spadla a bylo by to konečná. To jsme si zažili teda dvakrát, jo? To jsme si zažili v té nemocnici, když jsme za ní jezdili a potom zase, když začaly tadyhle ty potíže.
4: Věro, Zdeňku, tahle zkušenost s vaší dcerou zesílila ten vztah třeba k těm dětem, k tomu, že děkujete za každý den, kdy jsou v pohodě a kdy jsou šťastné? Myslíte na ně?
2: Já ten vztah mám pořád. Mně to je jedno, jestli tohle. Já jsem to měla od malička, já jsem byla vždycky ráda, že jsou zdraví, jo? Já to mám tak prostě, zdraví dítě je výhra. Jo, už odmlá. A tohle samozřejmě tady to je, to se akorát víc bojíte. Jo, když tady to přežijete a najednou zjistíte, že co se všecko může stát, no tak samozřejmě, že jste ještě raději, když zase máte vnouče zdraví a pravnouče zdraví, to ano. Ale jinak pro mě zdraví dítě je prostě, nepřežila bych smrt dítěte. Já bych tu smrt nedala.
3: Já si hodně vážím toho, že ty naše děti spolu krásně komunikujou, vycházejí, jeden druhýmu nic nezávidí, mají se rádi, navštěvujou se a když je nějaký problém, třeba jako problém třeba se mnou zdravotní, tak vidím, jak se semknou, jo, a jak to se mnou cítí. A to, toho si nejvíc vážím.

0: vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Dnes nám svá srdce otevírají Věra a Zdeněk Pelcovi.
3: Jsou spolu už více než 58 let. Prožili si chvíle štěstí i strachu. Vědí, že život je někdy těžký.
2: A proto jim chceme ukázat, že umí přinést i okamžiky překvapení a radosti. Měli ji. Když jim Patrik rozehnal, nečekaně předával náš dárek za jejich psaný dopis. Velký automatický kávovar.
4: Je.
5: To je pěkný.
4: Vy jste krásný. Teda.
5: To s tím ani nebudeme umět dělat ještě.
4: To je pěkný.
5: Je, a ty, vago. A i s kávou.
4: S kafem.
5: No paráda.
4: No teda Patriku, ale tu nás tím musíte naučit pracovat.
6: Jo, jo, o to jsem tady. Takový domácí kafový instruktor.
4: Ty vago, děkuju.
6: Vy to študujete i ze zadu, to málo kdo.
5: To je ze zadu, já právě nevím. Já. Zásobník na vodu, to se ale je tady.
7: Tady.
5: Jo, takhle. Aha.
4: Aha.
5: Pak se to takhle dá. Jo, dobrý, dobrý.
6: Ano.
5: Jo, ale pak jsou nějaké volby, že jo, ještě.
6: Tady vepředu.
5: Jo, jo, rozumím. Aha.
6: Vy jste dobrý, vy jste technicky zdatný, to se mi líbí. Kdo u vás vlastně připravuje kávu?
5: No, ale...
4: Kdy?
5: I takhle, Věra pro sebe dopolední já si nedávám, ale po obědě si dáváme společně a tu zpravidla ne vždycky připravuju já.
4: Moc děkujem panu Koskovi a paní Majerovi, vůbec teda jsme to nečekali, Patrik nám to zapřel, prosím, ale děkujeme.
5: No je to moc pěkný dárek a skoro si ho ani nezasloužíme, ale budeme ho rádi využívat.
1: Zlatá láska, čas pro vaše romantické příběhy.
2: A tak si udělali kávu v novém přístroji a přišel čas na náš manželský test.
3: Patrik rozehnal jim položil stejné otázky, které mají odhalit, jak se znají a co si pamatují.
2: Ptal se každého zvlášť, aby si nenapovídali a neslyšeli se. Teď vám jejich odpovědi poskládáme za sebe.
8: Jak si myslíte, Věro, že svému muži voníte?
4: No... Nevím, nevím jak, ale když se mnou je, tak asi musím, ne?
5: No, mě voní teda opravdu, opravdu hezky, jako příjemně. Myslím tu přírodní vůni, nemyslím parfém, jo? Jo, ale to je ona.
6: Jak vypadal ten první polibek?
4: No, tak to bylo až po těch dopisech, potom někdy. No, asi dobrý.
5: No, takovej spíš nesmělej, takovej upřímnej.
6: Kde jste slavili první Vánoce?
5: No, první Vánoce určitě u nich. No, tady v Braní.
4: No, první Vánoce jsme slavili u nás, ale pak jsme jeli k babičce do Vrchlabí.
6: Takzvaně ta vaše písnička.
5: Moje písnička, jako, no, tak já mám rád třeba ten Stříbrný měsíc.
4: Tak jemu se líbí Stříbrný měsíc, jo, písnička.
6: Co máte rád k snídani?
5: Třeba smažený vajíčka, dejme to budu.
6: Co má nejraději k snídani, nebo co by ho tak nejvíc potěšilo, když by mu někdo připravil?
4: Tak on je zvyklý, co mu dám na talíř, to tam má.
6: A něco teplého?
4: K snídani teplého mu... Dělám akorát čaj.
6: Vidíte, a možná proto by si dal smažená vajíčka.
4: Tak to mě nenapadlo.
6: Kdo víc trestal děti?
4: Já?
5: No, manželka.
4: Já byla ten zlej, on byl pořád ten hodnej. A on to teď.
6: Kdo je pracovitější?
4: On je pracovitý, je hodně. Já myslím, že každý je pracovitý na svém písku.
6: Kdo z vás dvou je pracovitější?
5: No určitě Věra, teda tu obdivuju, protože ona jako se práce nebojí a je taková houževnatá.
6: Jaký máte sen?
4: Teďka nepotřebuju nic, já nepotřebuju nic.
6: Víte nebo tušíte, jaký má ještě třeba nesplněný a velký sen?
5: Jo, to teďka blbne. Chtěla bych skútra na elektriku. Ono se jí to líbí, ono to je tichý, ono je to hezký. Já bych na tom jezdila na nákupy, ono se s tím dá krásně zaparkovat, no ale proč se na to vejde, to nemá ani nějaký nosič nebo košik, nebo co, já nevím, ale tohle to jako nechápu. A to by si teda jako přála teďka, v současné době, to už o tom mluví druhý rok.
6: V čem nejraději spíte?
5: Jak v čem? No v pyžamu, ne?
4: No v létě má pyžamko s krátkýma nohavičkama, v zimě, aby mu nebyla zima, pak má i noční košilku. Už si zvyknul i na noční košilku.
6: Kam vám vaše žena nejraději dá pusu, když na to přijde, když vynechám ústa?
5: No tak asi na tvář.
4: No tak všude na hlavu.
6: Kdo z vás dvou je něžnější?
5: No ne, to asi ty ženy jako jsou takový, to bych řekl takový, už k tomu i vytvořený, že jo, určitě ona.
6: Kdo z vás je něžnější?
4: Asi oba, on je taky něžnej.
3: Věra a Zdeněk Pelcovi žijí šťastně a spokojeně.
2: Zajímalo nás, o čem sní manželé kolem osmdesátky, čeho si jeden na druhém váží a jak se liší láska v pozdním věku od té mladické.
4: To je takový jiný a ono to je možná jako lepší, nebo prostě ta kvalita tam nějak jde, protože předtím to máte práce, děti a nějaký ty stresy, co tam byly, že jo. No a teďka, když už jako jsme se dopracovali takhle, jak jsme, nic nám nechybí, máme kde bydlet, máme střechu nad hlavou, což je úžasný, tak to je fajn.
5: Já bych řekl, že je taková klidnější, vyzrálejší a pevnější. Teďka ve stáří zase už je to trošku vztah jiný, to je taková zodpovědnost a aby jsme přežili, aby jsme se ještě hejbali, aby jsme nemuseli jednomu druhému Bůh ví jak posluhovat, ale tak nějak fandíme si a zatím to funguje.
4: Ten čas i jinak utíká. Než vám je 20, to zažijete jakoby tolik dlouhýho času, kdy se pořád něco děje. A teď najednou uteče 20 let a ono to je jako nic. To prostě díky tomu, jaký máme už ten životní rytmus, tak to samozřejmě ty dny jsou kratší. No a klidný a hlavně se jeden druhýho snažíme nestresovat, jak to jenom jde.
5: Jo, oproti tomu, když jsme byli mladí, tak jsme byli takový roztěkaný a to teďka už tak nějak víme, kam patříme asi.
4: A taky víme, že kdyby se s někým něco stalo, takže se jeden na druhého může spolehnout. Asi tak.
5: Řekl bych, že stále se mě líbí, jo.
6: Proč ji milujete?
5: Převážně teda jsou to ty charakterové vlastnosti, by se dalo říct. Jo. Trpělivost, hlavně věrnost, jo, a takové, jak bych to řekl, že umí hospodařit. Děkuju za takový to bezkonfliktní ten časový úsek velký, že jsme opravdu neměli nějaký velký konflikt, krizi nebo průšvih, že jo, že by jsme museli něco řešit. a vážím si toho, protože když se člověk pohlédne někde okolo a vidí, jak to chodí, tak si říkám, ne, ne, ne, takhle jsem spokojený a se mě to líbí.
4: Teďka mě řekne častěji, že mě má rád, než když byl mladý. No, to je pravda. Je skromnej, mohl by být, kolikrát já ho musím nutit. Myslím si, že je i pravdomluvný, že nic velkého mě nikdy nezapřel. Takovej, dá se na ní spolehnout. No.
6: Kdyby byla ta možnost jednou, třeba i tam nahoře, že by vás někdo postavil opět před svatební oltář a ptal se, jestli si i tam navěky Věra veme Zdeňka, jaké odpovědi by slyšeli odávající tam?
5: No, tak já nevím, když to vemu z hlediska toho, té spolehlivosti, férovosti, jednání a věrnosti, tak bych do toho šel znova.
4: No, abych do toho šla, protože přece nebudu po smrti schánět něco jiného, když už to je osvědčený, to víte, že jo. A chtěla bych se tam ještě potkat s těma, který mě odešli. A kdyby tam třeba byl právě ten Zdenkův tatínek, kterýho jsem nikdy neznala, to by bylo bašta. A třeba to tam někde je, ty duše přece se nemusí ztrácet, že jo. Se tam pošeptáme něco.
6: Milujete ho?
4: No. Mám ho moc ráda. Jo?

0: Věra a Zdeněk Pelcovi už vědí, že lásku si uchovají na věky. Že láska pomáhá žít, dodává sílu, podporuje úsměv a rodí se z ní další život, který zase pozná lásku.
1: Kněz Giovanni Bosco kdysi řekl: ctnosti, které nás mohou šťastně přenést z dočasnosti do věčnosti, jsou pokora a láska.
0: Stačí jen otevřít svá srdce, radovat se z maličkostí, konat dobro, žít v klidu s těmi, které máme rádi. A s láskou se potkáme i tam nahoře. V to věří
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Schodek státního rozpočtu bude podle Schillerové do 400 miliard korun. Bezpečnostní opatření pro převzetí tor za 34. budovy ve Zlíně má připravená společnost Cream. A zítra bude jasno a teploty překročí 30 stupňů. Jednání o státním rozpočtu na příští rok s jednotlivými ministerstvy začne v polovině srpna. Řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Předpokládá, že ministři přijdou s vyššími požadavky, než bude možné realizovat. S navýšením rozpočtu počítá Schillerová například u dopravní infrastruktury, zdravotnictví nebo investic. Zároveň potvrdila, že schodek státního rozpočtu bude do 400 miliard korun. Přesnější odhad deficitu půjde ale podle Schillerové udělat až po zpracování srpnové makroekonomické prognózy.
3: Budeme pod 400 miliardami, to se odhadnout dá, ale nechci se prostě tady v žádném případě blížit nějakému konkrétnímu číslu. No a bavili jsme se i o úsporách, bavili jsme se i o hledání úspor, o to, co se dá zvládnout vlastně bez legislativy, kde je potřeba legislativa.
2: Například 14 miliard korun ročně mají podle Schillerové přinést výnosy z obnovené EET. Společnost Cream, která vlastní ohořelou a částečně zřícenou budovu 34 v baťovském areálu ve Zlíně, má připravená bezpečnostní opatření. Podle mluvčího Marcela Šmita už jich část funguje. Jde o oplocení, osvětlení, kamery a nepřetržitou službu bezpečnostní agentury. Kvůli bezpečnosti je nadále zavřená část Vavrečkovy ulice. Omezení se dotýkají také budov 33 a 44. Turisti v Prachovských skalách v Českém ráji by měli dodržovat zákaz kouření. Ten platí na celém území skalního města bez výjimky. V suchém létě výrazně stoupá riziko požárů a případný zásah hasičů je v lesích a na cestách okolo skal velmi komplikovaný. Upozorňuje spolumajitelka Prachovských skal Rita Štoršliková.
4: Připomínáme, že v celém areálu přírodní rezervace Prachovské skály platí přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazeném prostoru u turistické chaty Prachov.
0: Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka mění v průběhu sezóny kouče. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP bude trénovat Francouz Frédéric Fonták. Pokračuje Lukáš Antoš.
5: 39-letý kouč minulosti dovedl Caroline Garciaovou až na čtvrté místo světového žebříčku a k triumfu na turnaji mistryň. Spolupracoval také se současnou světovou čtyřkou Felixem Ožerem Aliasimem. Teď povede Lehečku po Michalu Navrátilovi.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě území kolem 27 a na horách 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 dejte pozor, na 220. kilometru ve směru na Brno stojí tam porouchaná dodávka v odstavném pruhu. A stále na D1 ve směru na Ostravu u Holubic je neprůjezdný jeden jízdní pruh, stojí tam porouchaný karavan, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli v Divadle pro vaše uši někdy tak trochu zapomínám na veselé scénky a monology s tím, že od toho jsou tu během dne jiné pořady, dnes to bude naopak. V našem archivu jsem totiž vybíral právě z programů někdejší rozhlasové redakce Zábavy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, časy se mění, ale něco přece zůstává. Třeba vzpomínky na to nejlepší z humoru v rozhlasovém archivu. I když dnes už tedy je, co se humoru týče, všechno úplně jinak než dřív. Miroslav Horníček k tomu říkával, my jsme umělé přetočené smíchy nepotřebovali, my jsme dokázali rozesmát a pobavit lidi sami. I proto je dobré si tu někdejší atmosféru v rozhlasové redakci Zábavy připomenout. Takhle na ní svého času vzpomínali Jiří Štuchal a Karel Pech.
2: Máme mluvit o tom, jak se před 20 roky dělal v rozhlase humor.
3: Těžko, protože to vůbec nikdo nechtěl dělat. V Brně aspoň to nikdo nechtěl dělat. Tam se vypsala soutěž a ta soutěž dopadla asi tak, že se zjistilo to, co se vědělo. Že ten a ten je vyložený komik, ale nemůže být redaktorem. Že ten a ten je zase vyložený imitátor a proto nemůže být odpovědným vedoucím zábavných pořadů. A já jsem tam tím vedoucím měl být, protože mě vyzvali taky. A soutěž jsem nemusel žádnou dělat, protože věděli, že jsem praštěný už na to dost, abych to mohl dělat. A já jsem přitom byl všeobecným reportérem, to byl titul. To nemyslel, že to bylo...
2: Myslím, to vymýšlíš.
3: To vymýšlím, to byl titul, já jsem dělal všecko, nakládání vajec do vodního skla ve velkém.
2: Jsem taky dělal.
3: Ano, všecko jsem dělal a vypomáhal jsem zejména při sportovních velikých utkáních, protože jsem vlastně začal jako sportovní reportér, zkrátka dělal jsem všechno, kdyby byl v rozhlase balet, tak jsem dělal to pas de deux.
2: Já to mám snadný, protože já jsem vlastně se nikdy humor snažit nedělal v rozhlase. Mě tehdy redaktor Hronek řekl, podívejte se, vy jste takovej, já jsem mu jednou dlouze vyprávěl, jak by co byl, on říkal, vy jste takovej jako chytrej, tak jste mi povídal, vyberte si hodinu týdně a dělejte si s ní, co chcete. Já jsem si teda vybral hodinu týdně v neděli od 6 do 7 večer a tak jsem to tahnul 4,5 roku. Jsem si tam skutečně dělal, co jsem chtěl, to znamená, že jsem si to sám napsal, sám jsem si to zrežíroval.
3: A... Nezlob se, teď jsem tě přerušil, to je nespolečenské, ale já bych zapomněl, protože já mám už něco s těmi cévami a je to moc hezká připomínka. Čím jsi začal? Jak jsi jmenoval pořad?
2: Nedělní beseda rozhlasových novin.
3: Nedělní beseda rozhlasových. A kdy přišel ten čtvernožec tam?
2: Ten čtvernožec se jmenoval Ferda, a přišel asi po 5. týdnu vysílání.
3: Tak byl od začátku? Co
2: byl od začátku. No, a sice byl, protože mi kdo si řekl, že v BBC mají nějaký pořad, který začíná mluvící papoušek. Já jsem si říkal, hergot, Angličani mají papouška, co bych měl já. Tak jsme nejdřív tam dali toho Ferdu, ale to štěkal bezouška asi 3x. A potom nějaká babička, tak přijela nějaká exkurze sem právě do toho studia 8 a vtrhla sem taková babička vrátný, jí sem pustili a nevím, jestli byli tenkrát...
3: Oprávnění. Pouštět sem babičky.
2: A ona jako tohle pak řekla, a kde máte toho pejska, že? A my jsme říkali, toho pejska teda skutečně máme, já jsem ho měl doma. Ale do té doby štěkal bezouška. No tak jsme si potom říkali, že toho pejska sem vememe, měl takový obojek, tam měl napsáno Ferda, dole měl taštičku a v té taštičce měl od generálního ředitele rozhlasu Mirko Očadlíka povolení, myslím, že to byl jediný pes v dějinách rozhlasu, že má vstup do budovy. On to měl strašně fajn tady v tom rozhlase, protože v zimě třeba tady jsou ohromný prostory na probíhání, že jo? No a tenhle ten pes vlastně byl v té znělce, mi bohužel se z něj zachovalo jenom, ta znělka je odrbaná, jak se to říká slušně, ta znělka je...
3: Je jaksi spustošená.
2: Spustošená a je tam zachováno asi 5 nebo 4 štěknutí, mohli bychom si to pustit. Ten pes pochopitelně dostával ohromný spousty darů a všeho možného. Třeba nám sem taky botičky, boudy, dečky na záda. A jednou mu taky přišel tak takovej veliký balík a tam byl kus, dalo by se říct, fragment telegrafního sloupu. Napsáno, všechno asi v Praze má, ale tohle ne.
4: Já vím, povídalo by se, povídalo, 10 pryč, půlnoc pryč a pořád by se povídalo, protože muští mají ze všech tvorů na světě nejvíc na co vzpomínat. No pamatujete se, jak rozhlas začal před 11 lety se slavnou tradicí Silvestru? Pamatujete se, jak tam tenkrát ti bakaláři velmi nezbední zpívávali docela moderní koledy?
5: Koleda, koleda, referenti, řečníte moc hezky, aspoň každé třetí slovo řekněte nám česky.
6: A vy, páni stavitelé, pokojně si žijte, ať v tom, co jste postavili, bydlet nemusíte.

0: kratší schůze, posluchačkám přejem účest podle mody dneška, Hamleta neb karfiol a případně i ješka.
1: Jeden z nejstarších snímků, který se dochoval v archivech rozhlasového humoru, má takový docela prostinký titulek Vratislav Blažek Františkovi dopisy. Ale je na něm portrét o dobrých 15 let mladšího Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Stely Zázvorkové a dalších.
2: Člověk je nádoba křehká, na člověka se musí opatrně. A nikoli tak, jak šla tchyně na kubelku. Tedy jistá tchyně měla kočku, kanárka a zetě kubelku. Kočku měla ráda, kanárka zbožňovala, kubelka jí zevšedněl. Proto se rozhodla, že odjede do lázní. Vzala kufr, dceru a taxíka.
3: Kubelko,
2: pravila potom,
3: ty víš, co je tvou povinností.
2: A udělala obličej.
4: Mou povinností,
2: pravil Kubelka poslušně,
4: jest piplati kanárka, krmiti kočku a psáti pěkné dopisy. Děkuji, matinko.
2: Tchyně tedy nasedla a odjíždějíc zahrozila ještě prstem do okna. Kubelka zamával a obrátiv se od okna zjistil, že kočka sežrala kanára.
4: Macíčku!
2: Zalkal a kolena mu poklesla. A dostal takový strach, že by byl pěšky běžel do Libverdy. Ale pak se uklidnil, usedl a napsal první dopis.
4: Drahá matinko,
2: čárka,
4: kočka je nakrmená.
2: Potom 7 dní proplakal, 8. dne vešel domácí.
5: Strop je vlhký, pane Kubelka.
2: Pravil.
5: A na stůl nám kape. Já jsem mokrý a polívka je přesolená. To jste křesťan?
2: Kubelka se zastyděl. Utřel slzy a domácího, vzal papír a napsal druhý dopis, který poslal rekomando.
4: Drahá matinko,
2: stálo tam bez obalu,
4: naše kočka je pes.
2: Hned na to obdržel psaní. Razítko Libverda, písmo manželčiny matky, obsah zdrcující.
3: Kubelko,
2: psala tchyně přísně,
3: píšeš málo. Napiš mi o konárkovi, jestli zpívá novou.
2: Horko polilo Kubelku a zimnice ho rozrazila.
4: Jak bych mohl?
2: Zaúpěl si. Ale potom se rozhlédl, popadl kočku, vsadil jí do klece a řekl.
4: Uč se, mrcho.
2: Pak sedl ke klavíru a počal vyťukávat škálu. Kočka nic. 3x, 4x vyťukal škálu, ale kočka mlčela. Když vyťukával po 20., u dveří bylo zazvoněno.
4: Sláva!
2: Vykřikl nešťastník v domnění, že to zvoní kočka.
4: Ty moje šelmičko nadaná.
2: Ale nezvonila kočka, nýbrž jednatel. Jednatel Spolku pro ochranu zvířat.
6: Pane,
2: řekl, jako když polárku ukapává.
6: Na slovíčko.
2: Na to probral jednatel celý slovník, zejména slovník nežalovatelných přídomků. Řekl Kubelkovi také, že je barbar, když se nestydí takto týrat svou kočku. Ale Kubelka řekl, že kočka není jeho, nýbrž, že náleží tchyni, protože jí týrá. Jednatel ale řekl, že zákon na ochranu zvířat sice dovoluje týrati tchyni, nikoli však jejich kočky. A Kubelka prohlásil, že ho ani nenapadne týrati tchyni, protože tchyně nezakousla kanárka. Jednatel zeptal se potom s pěnou u úst, proč by měla tchyně zakusovat i kanárka? A Kubelka, který se neznal, pokusil se zakousnout jednatele. Proto byl odveden na čtyrku a vsazen do společné cely, kde pracně sestavil moták. Moták byl adresován tchyni a jeho obsah byl zcela jasný.
6: Drahá matinko,
2: pravil se v něm,
6: pro váš klid posílám 2 úvahy. První a druhou.
2: První úvaha pak zněla.
6: Kočka-li nespívá. Nespívá-li vaše kočka, není ještě třeba proto se znepokojovat. Může být mnoho důvodů, proč zrovna nespívá. Za A, zpívat ti nechce. Za B, zpívat ti nedovede. Za C, stydí se. A za D, právě se chystá. Kdo by kočku zpívat ti nutil násilím, nepřijde do nebe.
2: Již z první úvahy je vidět, že kanárek kubelkou otřásl. Druhá byla však daleko určitější.
6: Kočka zpívá. Naopak, zpívá-li vám kočka, neznamená to ještě, že tak činí z příchylnosti. V takovém případě je dokonce pravděpodobnější, že to vůbec není kočka, nýbrž pes. To vám přeje František.
2: Moták dal Kubelka podepsat řediteli věznice a proto propustil ho ředitel do domácího ošetřování. Domácí však odmítl Kubelku ošetřovati a nebohý ten muž... A nebohý ten muž vešel tedy do svého bytu, kde zjistil, že kočka zatím sice utekla, ale naproti tomu ve schránce je zde dopis psaný tchyní.
3: Kubelko,
2: psala tchyně jednoznačně.
3: Píšeš málo, ale špatně. Žádám okamžitě velký dopis o kanárkovi, nepřej si mě. Tvá matka.
2: Kubelka třesoucími se prsty složil pečlivě 80krát ten dopis. Potom bez dechu dosedl na hřeb a to přimělo jej k horečné činnosti. Za dva dny na to tchyně, vracející ze sadů, kde krmila ptáky, byla zastavena vrátným hotelu.
3: Dopis?
2: Zeptala se dychtivě.
5: Značnej.
2: Pravil vrátný. Povytáhl obočí a ukázal do výtahu. Tam stála bedna jako trafika. Tchyně vrhla se k ní hořít s žádostí. S pomocí tří mužů, kladiva a kramle, odrazila víko a plnými hrstmi jela se odstraňovat hoblovačky. Pod nimi klec, připomínající voliéru, na dně semenec a miska čerstvé vody. Na bydýlku pak seděl Kubelka s hlavičkou vzhůru a zpíval novou.
7: Neplačte už, señorito, že vám milý zahýbá, není věrný, neumí to.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Shakespeareovo Mnoho povyku pro nic a jedna z písniček na melodii Zdeňka Petra a Luděk Munzar. Vidíte, zrovna on by do galerie rozhlasového humoru patřil jako nikdo jiný. Jak třeba před mikrofonem uměl předvádět Jaroslava Vojtu nebo Jana Pivce. Ale rozhlasová zábava, to byl svého času opravdu svět sám pro sebe, který měl své vlastní velké osobnosti. Patřili k ním třeba dnes už zmíněný Jiří Štuchal, nebo taky muž, který se teď v následujícím rozhovoru představí sám.
2: Proč pak tu pláčeš, chlapečku?
3: Já nejsem chlapeček.
2: Ale a kdo pak jsi?
3: Muž.
2: Smutný.
3: Muž.
2: Já vím, to už jsi říkal, že jsi muž.
3: Jsem obé dohromady.
2: Smutný muž alias Jaroslav Válek.
3: Tak jest.
2: Využiju s dovolením příležitosti. Jste smutný muž od přírody nebo z profese?
3: Muž od přírody, smutný z profese.
2: Takže vy jste v podstatě muž...
3: Prokazatelně.
2: Já vím,

0: Měli jsme svou vlastní závodní radu.
1: Zůstaneme tedy u původu, zdá se být vděčný.
0: Začnu od babičky.
1: Prosím.
0: Byla velice hluchá. Jednou jí spadla na nohu žehlička. Vůbec to neslyšela.
1: Na začátek snad něco méně otřesného.
0: Dědeček.
1: Třeba.
0: Byl proti očekávání manželem babičky.
1: A co takhle sourozenci?
0: Starší bratr Simeon nosil neustále na rameni kovadlinu.
1: Výborně, dokonce výchovná tematika, bratr, který se nemůže ani na chvíli rozloučit se svou namáhavou prací.
0: Když jsem se ho otázal, proč tak činí, odtušil. Kdyby mě někdo honil, odhodím kovadlinu a bude se mi krásně utíkat.
1: Šlo zřejmě o výjimečnou postavu rodinného profilu. A co mladší bratr, řekněme, no některý?
0: Mladší bratr Tadeáš vlastnil chytrého psa. Když na něj zvolal, lehneš nebo nelehneš, pes si buď lehl nebo ne. Můj ještě mladší bratr.
1: Vrátíme se snad raději k vám.
0: Prosím. Když jsem po maturitě zjistil, že nebyla zrušena povinnost jísti, zesmutnil jsem ještě více.
1: Počkejte, tomu nerozumím.
0: Vysvětlím. Jídlo stojí peníze. Peníze pak dlužno ukradnout nebo vydělat. Prvé jsem neovládal vůbec.
1: A druhé?
0: Ještě méně.
1: Nicméně vaše přítomnost svědčí o tom, že jste toto kritické životní období překonal.
0: Stal jsem se dobrodruhem.
1: Rozumím. Víno, ženy, hazardní hry a tak?
0: Něco daleko horšího. Přijal jsem místo účetního v jisté rolnické škole.
1: A následky?
0: Oženil jsem se.

0: Teď nevím, hrál jste trubku nebo klarinet?
1: Hrál jsem si na konferenciéra. Moc jsem se líbil, zejména ženám, až mi začaly padat...
0: K nohám.
1: Až mi začaly padat vlasy.
0: Ubohé ženy?
1: Netrpěli mnoho. Pořídil jsem si klobouk. Ke klobouku pak frak.
0: Mně se to začíná rýsovat. Klobouk, frak, změnil jste hlas a...
1: A pan Brom změnil konferenciéra.
0: Co vy na to?
1: Stal jsem se smutným mužem.
0: Definitivně?
1: Sem tam mě ještě rozveselí chytání ryb.
0: Smutný muži alias Jaroslave Válku, mohl byste nám nyní zcela vážně vysvětlit, kdy jste se rozhodl představovat smutného muže?
1: To bylo v okamžiku, kdy jsem na filmovém plátně viděl poprvé Buster Keatona, známého jako Frigo. A také proto, že jde o docela odlišný styl humoru.

0: Jinak bych chtěl ještě poznamenat...
1: Pane Válek, já jsem tady a divím se.
0: Prosím vás, čemu?
1: Že si tady klidně kecáte a víte, že máte za 5 minut odjezd na zájezd. A k tomu ještě jste bledej a smutnej.
0: Ono je lepší být bledej a smutnej, než předčasně veselý.
1: Jaké jsou perspektivy?
0: Velmi špatné.
1: Já pato.
0: Jste obviněn z rychlé a neopatrné jízdy, která vás bude stát finanční oběť.
1: No to je krásná definice. Já neopatrná jízda a finanční oběť, to se vám moc povedlo, račte pokračovat.
0: Viděl jste někdy na silnici psa?
1: Je, pane Válek, já jsem viděl psů, že bych si mohl zařídit celý psinec. To by byla psina. O jakého psa se jedná?
0: Je to čistokrevný vlčák.
1: Dobře mu tak.
0: Totiž jeho pán vás žaluje z toho, že ten pes tak stačil uskočit, aby nebyl přejet. Následkem čehož dostal tento pes nervový šok. A teď je v léčení.
1: Chudák, a on je Piešťanov?
0: Ne, u zvěrolékaře.
1: A ten ho taky domorduje. A proč se o tom psovi tolik canca, když nebyl přejetej?
0: Jeho pán totiž vlastní rodokmen, z kterého vyplývá, že ten pes je šlechtic.
1: No toto má kádrově dost blbý. Kdo ví, jestli dostane nemocenskou takový pes.
0: Pardon, léčení budete hradit vy.
1: A víte, že docela rád. Co by člověk pro psa neudělal? On takový pes má větší cenu než jeho pán, i když je nepřejetej. Poroučím se, čekám vás dole v bifetu, moje úcta.
0: Bohužel, musím se vám omluvit. Jsem, jak jste slyšela, očekáván.
2: No, chápu, pan Verich je už i tak dost rozlobený.
0: Je-li pan Verich rozlobený, to nevím, ale ten pán, co se před chvílí zlobil tady, to je Karel Matějček, imitátor.
2: Sympatický pán.
0: Sympatický jen do té doby, než začne imitovat i mě.
2: Myslíte, že by si troufl?
0: On je všeho schopen.

0: No a když jsme tu už dnes zabrousili do hájemství imitátorů, mimochodem věděli jste, že někdo někdy imitoval Jana Wericha, tak v tomhle ranku nebo oboru zábavy ještě chvíli zůstaňme. A navíc půvabné bude i to, že známí herci svým hlasem napodobují právě své kolegy.
1: Vážení a vážené pánové a dámy, blíží se muž šibalského pohledu, muž, jenž sklonům k parodii obětoval mnohý laureátský Vavřín. Už v mládí byl stižen zcela výjimečným napodobovacím talentem, což mu zabránilo stát se hvězdou. Mnozí mocní tohoto světa totiž nemají rádi, jsou-li parodováni. Za parodování od nich dostává dítě facku, mládeneček napomenutí a dospělý pracant bývá přehlížen. My ale nyní vyzvedneme umění tohoto muže Václava Štekla z džungle velkoměsta a poprosíme ho, aby se na chvíli proměnil v karikaturu Jaroslava Štercla.
2: O, dobrý. A to... A to taky samozřejmě. O, je to já jsem hlavně tedy... Já jsem rád, že tady stojím. No to víte, že stojím, to je samozřejmě. Vy sedíte, já... No ale to já taky možná budu, ale hlavně, že jsem rád, že tady, že ano, takhle můžu, ale já moc už nemůžu, ale hlavně, že tady můžu tady něco před tím nejmenším, tady tím vysacím, tím mikrofon, že jo, jo, děkuju vám. A mikrofon se domení, ano, ale to je taková hříčka, taková, jak my intelektuálové se vyjadřujeme, taková skutečně hříčka slov, mikrofon, no skutečně, ano, co já to tady vlastně kecám, víte, no ne, to já se do toho dostanu, co pak jen abych se dostal z toho, no, ale já bych tedy hlavně rád, jo, to by nás bylo, co pak, to jako zase žádný, to, ne, to já jsem veselá kopa, a já jsem ještě ani nepozdravil, víte, co, no ne, že, tedy na schválu. Děkuji vám.
1: Václav Štekl jako národní umělec Václav Vidra.
3: Světlo na oponu padá a před vás předstupuje herec, co písní znám, jež lidé neznají a večer přehrávám je na viole.
1: Václav Štekl jako Vladimír Menšík.
4: Cože, Vašíku, já že šumluju? Ty kamarád je úplně jinak. Já když s tebou takhle normálně civilně mluvím, že? Tak mě rozumíš každé slovíčko. Ale jakmile se angažuju pro cizí myšlenku, jak je to v háji.
1: Tak, kde pak jsme to skončili? Aha, tak ty si říkal, že u parodisty je nejcennější jeho rozpustilost.
5: Ano, proto parodistů ubývá s přibývajícím věkem.
1: Proto mají k parodii sklony skoro všichni kluci, ale jen málo který důchodce.
5: Tak tedy dáme tam zpátečku a pospěšme si mezi kluky. Teď uslyšíte Jiřího Krampola jako Sir Lawrence Oliviera v roli Romea.
6: But frozen load. And what is time like on coward line? Wasted time on those terrible looking nosed and dollar backs. Wasted time on load and dapper. Wasted time and I the cola dame. Please, on the rudest can line on I'm on rudest tip. With Dublin and Topper Pride and Coase. With your tail and neck rolled on the man of mine by Boristin. With tube line. With game loan hand trouble steaming road scan. With Dover alone and canny of broodest time alone.
5: To bylo, že jo?
1: No, nic zvláštního, sama angličtina.
5: Jo tak, jo, ty bys to chtěl slyšet česky, viď, českýho Romea. Třeba Honzu Třísku jako Romea, ne? Okamžik, Jirka Krampol je pořád k dispozici. Není Romeo jako Romeo.
7: Však tiše. Co to svítá nade mnou? V tom okně východ je. A v něm slunce. Julie. Vstaň slunce spadilé. A doraš lunu, která bez toho už bledne závistí. že jsi již služka. Já nevím, ale fakticky. Čestný slovo, to snad bude Julie.
1: Já jsem zvědav, jestli mě bude taky někdo někdy parodovat.
5: No, já myslím, že si pár let počkáš a kdo ví, jestli se toho vůbec dožiješ.
1: Proč ta skepse?
5: Být parodován je snad vůbec nejtěžší. To je vážně těžší, než parodovat.
1: A co je k tomu potřeba?
5: No, já myslím, nejdřív se musí získat určitá popularita. Aby ta popularita byla, musí být člověk osobnost. Aby se stal osobnost, tak musí dost umět. A než se tohleto všechno většina z nás smrtelníků naučí, než tím projde, tak to uteče jeden život jako nic.
1: No jo, no dobře, bože, ale já přece na sobě pracuji, co pak to nevidíš?
5: No vidím, ale teď bude asi potřeba, aby taky na tobě začali pracovat i druhý.
1: Pro Krista pána.
5: No vidíš, pracuj takhle dál a dojdeš nakonec až do výšin. Představ si, tuhle ti přijdu do realistického divadla a tam v klubu u piana zpívali tři významní čeští umělci šanzón.
8: Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená. Nejím a nespívám a třesou se mi kolena. Ten pocit se však jako dým rozplyne, když tě zřím a do duše mi padne klid.

0: Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl si hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít.
1: Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že jsi ta pravá. Že se mě hlava točí, za to může vše říct snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. Bude to všecko jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát, že láska nedá lidem spát.
2: Samozřejmě tedy, že to byl z mé strany jen takový akustický klam. Není pravda, že se v realistickém divadle v klubu rozšoupli, jak tady nejintelektuálové říkáme, že ano, Oldřich Nový, Jaroslav Vojta a Stanislav Neumann, ale pravda je, že ve všech třech případech zaúčinkoval člen realistického divadla Dalimil Klapka. Víš, jak poslouchám ty parodie, tak mě napadá taková věc, že je strašně zajímavý na tom to, že většinou se nejlíp parodujou a dařej v těch parodiích lidi, ke kterým ten, co je paroduje, má nějaký lidský vztah takovej, že nejenom imituje nějaký jejich hlas, zná je...
3: Dokonale je znáš, spousty hodin, dá se říct. Déle s nimi žiješ, než třeba s rodinou, protože většinou seš v té práci.
2: No, nejbližší kolegy prostě.
3: Co jsme dělali s Janem Pivcem, nebo s Vojtou, s Hegrem. Že ty nejkrásnější okamžiky, kdy ten herec je v té šatně, když se připravuje na tu práci a na to zkrátka to, co je kolem, kdy přijde jeden s vtipem, druhý s vtipem a teď se to tam začne všechno třít, bojovat. Jsi vzpomeň třeba v šatnách kolikrát, nebo při zkouškách. No, třeba, no tak, bože, tak řekni, no, jako nášeníček pivec, no, tak.
2: Já myslím, že seš foronty, tak to zkus ty, no. Tak
3: počkej, já si vzpomenu na, třeba na ty vincovský paničky. No.
4: Tak myslím, že tady dělám jelena toho nejtlustšího a nejporohatějšího jelena, V celé vincorské oboře. Pro Krista Pána, lidi, co já jsem za člověka, to tady nevím.
2: No dobrý, fajn, hezký.
3: A tak něco ty?
2: Taky byla hezká, ty, jak vypravil tu historiku, jak říkal.
4: Ježišmarja, Josefe, já přišel domů ve 12:45. Táta myslel, že jsem byl Bůh ví kde, tak vzal řemen a mydlil mě a já zatím seděl v divadle. Ježišmarja.
3: To já jsem si vzpomněl ještě na jedno. Kolega Pivec, říkal to sám, si koupil televizor. Takový ten japonský.
2: Sanio.
3: Ano. A přišel, byl celý nadšený, jaký má krásný obraz. Ovšem zase jako Pivec to připravil, že na nějaký vtip. Přišel a říká, lidi, poslyš teda Češpivo, ty Brabčáku, Bezouško, tedy já jsem si koupil televizor, to je na síť a je to taky na baterky, teda kluci, tedy co to je za obraz? Já to otevřu, já to mám doma takhle na stole, jo, šel jsem si pro půl litr piva, nebo mě tam někdo došel, sakra, to je jedno. No a teď to otevřu, no lidi, tedy zkrátka ten, kdo tam, to byla hlava, ježišmarja, já jsem se lek, jo, že najednou na tom psacím stole někdo na mě vyjoko, já jsem si to pivo zvrhnul do klína, kuci.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, víte, co někdy stačí k nápadu do scénáře divadla pro vaše uši? Vlastně maličkost, úplná maličkost. Já jsem věděl, že budu dnes hledat zábavu v archivu, ale chyběl mi ten poslední kousek do skládačky. No a na dovolené v Harachově jsem se u pokladny na Lanovce ptal na to, kudy je nejlepší sejít dolů z Čertovy hory, z tamnějšího čerťáku. No to musíte po sjezdovce nebo pod Lanovkou. Byl jsem tam se svým tatínkem, kterému je už skoro 85, tak jsem se té dobré paní na pokladně ptal, jestli to není příliš příkré. No, nemáte moc cest. Prostě pod Lanovkou nebo po sjezdovce. No a když půjdu pod Lanovkou, dojdete na sjezdovku. No a když půjdeme pod sjezdovkou, no tak vlastně půjdete pod Lanovkou, teď vám to říkám. Ještě chvíli jsme se domlouvali a já si v ten moment připadal jako Felix Holzmann v té jeho známé scénce Včera, dnes a zítra s Ivou Janžurovou. A v tu chvíli mi to došlo a bylo rozhodnuto. Na závěr dnešního divadla pro vaše uši zase jiná, stejně povedená scénka nebo sketch. Felix Holzmann a Lubomír Lipský jako křížovkáři. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: Dovolíte, abych si přizet...
3: Prosím, samozřejmě. Průkopník.
2: Co prosím, co říkáte?
3: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
2: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
3: Ne, já tady luším křížovku.
2: Aha, takhle, jo, rozumím.
3: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Jo, takhle, aha, no.
3: Průkop, neradši to náhodou vědět?
2: Průkopník?
3: Průkopník.
2: No tak to je jaksi...
3: Ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte, tak...
2: Ne, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
3: No, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
2: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky. No.
3: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je jaksi, to může být totiž různý, víte?
3: Ano,
2: průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
3: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
2: Aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
3: To právě tady nestojí.
2: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
3: No, právě.
2: Pače, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem?
3: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
2: No právě.
3: No tady to stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
2: Tak to je těžký tohleto, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte?
3: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
2: Jo. Na 3 metry, nebo...
3: Ne, na 3 písmena.
2: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
3: Patrně.
2: No jo, Josef Kajetán, to je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
3: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
2: No to já právě nevím, to je...
3: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
2: No
3: a že bychom vzali další otázečku, ne?
2: Třeba, no.
3: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomocí.
2: Ale jo, to bude mít hned, není
3: no,
2: problém.
3: Tak fajn,
2: to,
3: toto budeme mít hned.
2: Ano,
3: tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
2: Třeba, ano.
3: Třeba nějakou tu svislou.
2: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
3: Jo, prosím, založe mě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
2: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
3: Ne vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
2: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
3: To třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
2: Ano. No tak to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
3: Jo, vy už to víte?
2: No tak ještě ne, přesně, že jo, ale ono v těch zácných zvířat tam tolik nebude.
3: Kolik jich tam může být, no tak kdo ví, jestli takových akorát pár, víte.
2: Pár, no, nebo ještě míň,
3: co no, právě.
2: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
3: A to ne,
2: co?
3: To slyšet, to se, ne, ne, to se mejlíte. To se mejlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
2: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
3: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
2: No a proč myslíte, že...
3: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd roztál.
2: No to je pravda, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
3: No.
2: Třeba nějaký docela jiný.
3: Víte, že máte pravdu. Savno, vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
2: No,
3: vidíte, teď ještě vědět o, to, o tom, jaký.
4: Ano, jenom tak jak... to už nebyl takový problém.
3: No, to se nám vystříbří. To se nám vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhle tu, když...
4: Ale jde nám to dobře, že jo?
3: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
4: Samozřejmě, to bude mít.
3: Tak já beru tady tuhle tu. Italský výběrčí činže.
2: Italský
3: výběrčí. Umíte italský?
2: Italský?
4: No tak dovedu, částečně dovedu.
2: Ano, ano.
3: A výběrčí činže italský náhodou nevíte?
2: Výběrčí činže italský?
3: Jo.
2: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako, že
3: italský, ano. Italský, ano. Psáno.
2: Italský výběrčí činže, to je ten... mám na jazyku, to je zajímavý.
3: Já taky, já už dlouho nemluvím italsky, tak ono to...
2: Ano, ano, člověk se úplně vypadne.
3: Ono právě. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
2: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně...
3: No jo, no, tak to je, že vy už to taky nevíte asi, víte.
2: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno. Činžáno.
3: To ne. Poslyšte, pane, to se mejlíte. Ne, ne, no. To je správně činzáno.
2: A jo, činzáno už
3: činzáno,
2: vím, činzáno.
3: To by musela bezpečně.
2: Ano.
3: A je to ta venej sejra.
2: A jo, sejra. Ta venej, že jo, takový, ano. Takový flaškách se prodává. Já.
3: Tak ono jeho víc druhů, víte.
2: Ano.
3: Oni jsou i mimo flaškový takový.
2: Taky, že jo.
3: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činže?
2: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
3: No takže bychom ho nechali stranou.
2: Třeba, jo.
3: Výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
2: Ano.
3: A vezmeme další otázku.
4: Třeba, vemte další.
3: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
4: Něco vodorovnou.
3: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. No to je jasný.
2: Tak pro děti.
3: Čímhle na nás, víte.
2: Tak to hned napište.
3: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
2: A jo.
3: Orchestr. A safra, safra.
2: Co je?
3: Safra. Přebej vám jedno pole.
2: Jo. Vepředu nebo?
3: Vzadu.
2: Vzadu ještě k tomu?
3: Ještě k tomu vzadu.
2: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
3: To se potom špatně luští.
2: No právě, tohle je těžký. Tohle.
3: To je těžký.
2: No jo, tak co bysme...
3: Tak co bysme... Takže bysme šli kousek dál, ne?
4: Třeba vememe něco...
3: Vememe ještě nějakou tu vodorovnější.
4: Třeba,
3: takovou, jo?
2: Třeba.
3: Tak vememe třeba tuhle tu
2: ano.
3: C, vememe C.
2: Jo, co C? To je
3: C.
2: Vitamin, jo, nebo co?
3: C, otázka.
2: Jo, otázka C,
3: písmeno
2: C.
3: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
2: No to ty ho znám všechny.
3: Jo.
2: To je leden, únor, březen.
3: Ano, podzim, zima.
2: Ano, to...
3: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
2: 12 měsíců no. Na tři písmena?
3: No je to tady ta.
2: To je nějaký nesmysl, ne? To je, určitě něco popletli. No
3: takže taky no. Myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
2: No vole, jo.
3: Aby jsme takhle mohli důmat celý rok?
2: No vole, to je nějaká... To je nějaká...
3: Tak co s tím?
2: No já nevím. No,
3: takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
2: Ono se jo, to zkuste něco...
3: On se to vystříbří.
2: Zkuste něco jinýho.
3: Takže bychom...
2: Co tam ještě máme?
3: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
2: To je zase taková nejasná otázka tohle, jo?
3: Ačkoliv počkat, nemohl by to být papoušek.
2: Papoušek tažný.
3: No, no ten přece tahá z kastlíku ty planety.
2: To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
3: Tak já to napíšu rovnou, jo?
2: Napište to hned.
3: Píšu pa,
5: pouš.
4: No.
5: Safra.
3: Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
4: Bez eku, papouš?
5: No, pepouš.
4: Ale poprosím vás.
5: Papouš.
4: To je nějaký zmetek ty noviny, vám to říkám.
3: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte?
4: No voleť, ještě že jsme tak rychle prokoukli, no. Víte. Vy nemáte náhodou ještě jedný takový noviny doma?
3: Zafra, a víte, že má?
4: Jo?
3: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
4: No to nemůže být všude špatně.
3: No čem je to hned nenapadlo? No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
4: No to je nápad, uděláme to u vás.
3: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte?
4: Na to může naletět nějaký idiot.
3: Jo. Co, kdo, co?
4: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
3: Co to je idiot? No. Jo, idiot.
4: Idiot.
3: Naletět. Jo, no. Jo, to je pták, to já vím.
4: Ne, idiot, to je člověk, jako vy a já.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dnes ještě stále úterý 28. července a od mikrofonu Noční linky vás zdraví Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma sport a mě bude zajímat, jakou roli hraje ve vašem životě sport. Sportujete už od dětství? Jaký sport jste provozovali v mládí a jaký děláte třeba v současné době? Pokud nepatříte mezi aktivní sportovce, tak jaký sport vás zajímá pasivně? Co rádi sledujete například v televizi? Patříte mezi sportovní fandy? Máte svůj oblíbený sportovní klub? Telefonovat mi můžete jako vždy na číslo 731 800 900, také mi můžete napsat a to na adresu linka@rozhlas.cz a vy dobře víte, že na tuto adresu posíláte text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

se kládal, ublíží, když na mě očinu věl. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší si najmout dál. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší si najmout dál. Jo-ho-ho. Ahoj! Páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: ulicę zgarną, trzeba zejść brać. To moje to wsiekną, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípky najmou ptát. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho.
1: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou, kde se budeme dnes věnovat sportu. Sport je aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví. Mezi sporty patří fotbal, hokej, tenis, sportovní střelba, volejbal, házená. Dále se sem řadí i nepohybové soutěžní aktivity, jako například šachy nebo profesionální hraní her. Koho přivítám v Noční lince jako prvního? Tak tou první volající na linku 731 800 900 je paní Nora z Frenštátu pod Radhoštěm. Dobrý večer, paní Noro.
2: Dobrý večer. Všechny zdravím. Právě když mi paní Chládková vzala do vysílání, tak jsem říkala, to jsem ráda, že jsem se dovolala, protože hned potom se půjdu natáhnout do postele, do vodorovné polohy, protože tělo to za celý den už potřebuje. Toho různého pohybového tělocviku mělo moc. Tak když se mluví o tom sportu, no, já o sportu vím od malička. Už co jsme chodili, co jsme byli v předškolní věku, nebo do školky, nebo potom na obecnou školu. Ale mám takový dojem, že tehdy se příliš o tom tak jako nemluvilo. Bralo se to tak jako samozřejmě, že jsme se nějaké pohybové aktivitě věnovali. Dneska se o tom pořád mluví, mluví, všeho je moc, ale moc je těch řečí, ale skutek, aby utek. Potřebujeme pevnou základnu. A když tady vzpomenu třeba si jenom to, jak kolik medailí má Martina Sábliková,
1: ano.
2: A kde je ta dráha na rychlobruslení v České
1: slibovaná,
2: republice,
1: že jo?
2: Která se roky slibovala a pořád, jak chtějí mít nějakou základnu, když budou asi bruslit jenom někde na kozištích, na rybnicích, nebo musí jezdit teda do zahraničí, aby byli na té dráze. Já, když si vzpomenu, tak jednak můj tatínek byl naprosto nesportovní typ. Zajímavé, že poslouchal, ale vždy, když byly utkání hokejová, takže díky němu já jsem to poslouchala s ním a on mě do toho zasvětil, takže i potom po jeho smrti jsem vždycky poslouchala, dokud jsme neměli televizi, tak z rádia ty přenosy, ale potom i v televizi, takže jsem ovládala československé mužstvo, to sovětské vlastně tehdy, Američany, Kanaďany, to jsem znala, trenéry, jednotlivé hráče, Ragulin, ten ruský, to jsem vždycky říkal, Ježíš Maria, zase ten Ragulin tam bude řádit a podobně. Dneska už je to jiné, protože to naše mužstvo je pozbírané tak, jak ano. Je po celém světě a mám takový pocit, že nemůže být pořádně sehrané. Ve škole jsme tělocvik milovali. Já si nepamatuju, že by se někdo z tělocviku omlouval. To by musel mít jedině něco zlomeného, že se nemohl hýbat. Že by nosili se omluvenky od lékařů. No to vůbec neexistovalo. To až v praxi jsem potom byla překvapena, když různá děcka chodili a když se musela zkoumat, proč nechtějí dělat tohle, proč nemohou skákat přes kozu, proč nemohou běhat a proč ten běh může trvat jenom tolik metrů nebo tolik minut, aby jako toto. Odjed maminka, ta byla sportovní typ, ta nás vedla k lyžování, k plavání. To jsme milovali, protože tady u nás byla krajina, proto v létě oprášně jsme měli kousek takové malé koupaliště. Plivátko se mu říkalo a tam jsme trávili skutečně všechny krásné dny. Takže to ve mně zůstalo. I potom na 11 let se pochopitelně taky jsem měl tělocvik a to se bralo úplně automaticky. I na vysoké škole až do 5. ročníku měli jsme plavecky a kanoistický výcvikový kurz v létě. V zimě jsme měli lyže. Ale můžu vám říct, když to tak pozoruju teďka pouze v televizi, jak vidím různé reportáže z těch našich hor nebo i ze zahraničí, jak se jezdí do Alp. Bože, to bylo krásné lyžování za mých mladých časů. Obyčejné boty, lyže, ty se měla nejdřív taky dětské, potom zděděné po mamince. nějaký svetr, větrovka, čepka na hlavu, rukavice měly být teplé, to je jasné. Ale dneska, když já je vidím, v čem oni jezdí, tak mi to připadá, jako kdybych chodila za starých časů v korzetu, ve kterém se nedá dýchat. To je kukla na hlavě, brýle přes oči, když toho člověka vůbec ani vidět není, to vypadá jak obležená moucha. A teďka ty kombinézy, ty vysoké boty těžké, na tom se tak krásně lámou holení kosti, to by vám řekli chirurgové. A ty chrániče na kolena, na záda, na páteř, na lokty, já nevím na co. My jsme, když jsme jeli na lyže, tak jsme si museli všecko vyšlapat.
3: Teď to chci říct,
2: jsme došli.
3: Přesně tak.
2: Teďka jsou všude lanovky a vleky a podobně, tak je to tam vyveze. To je nějaký požitek, potom akorát letět z toho kopce dolů, já vím, dělají nějaké kličky. Tak taky ještě na stará kolena jsem lyžovala, ale to byly běžky. To už na starší věk pochopitelně není. Milovali jsme atletiku, běhy, skoky do výšky, do dálky. Neměla jsem ráda hod míčkem, to mě taky nešlo. Míčové hry, ty jsme hráli běžně, no ale v popředí bylo hlavně to lyžování a to plavání. Takže ono se to změnilo. Já vím, že se změnilo všechno, i včetně té výbavy, že to jde i do peněz. Ale snad by to nemuselo tolik stát. Tam stačí ten elán, ta chuť se něčemu věnovat. My jsme ještě chodili, kromě toho, že jsme měli tělocvik ve škole, v osnovách, tak jsme chodili dvakrát týdně do dobrovolného tělocviku. Tehdy za mých časů ve 40. 50. letech už byl zrušený Sokol, ale měli jsme to jako dobrovolný tělocvik a to jsem si nenechala ujít. Ale zrovna dneska mě tak napadlo, protože sledují teďka po obědě, reprizují seriál První republika, který je krásně natočený a tam jsou ty boxerské zápasy. Já pořád nechápu celá léta, jak může být box zařazený do sportu. Sport, který má vést vlastně k zušlechtění, se říkalo těla i duše, který má podporovat takovou tu fyzickou zdatnost, ale box, ty údery na hlavu, teď pro Boha se ví už řadu let, každý úder do hlavy, do lebky, znamená vlastně otřes mozku. Mozek, taková křehká tkáň, což je vlastně ten velící činitel v našem organismu,
3: který se moc omlouvám, ale vím. Už jsme 7 minut, aby nám posluchači zase neříkali, že potom tak na ně nevyjde čas. Moc vám děkuju, bylo to krásné vyprávění.
2: Ale musela jsem to říct, protože ten box by tam neměl být. A jenom ještě pozdravuju rybáře pana Sandu z Mostu, protože mě nedávno taky pozdravoval, ať se má hezky na rybách. A všichni se mějte pěkně a přežijeme ty vedra.
3: Děkujeme, naslyšenou.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci jsem se zaměřila na sport, sportování a ptám se vás, jakou roli hraje ve vašem životě. Jestli sportujete už od dětství, co jste provozovali v mládí, jaký sport děláte v současné době, no a pokud nepatříte mezi aktivní sportovce, tak jaký sport vás zajímá pasivně, co rádi například sledujete v televizi a jestli patříte mezi sportovní fandy. Tak já se musím přiznat, že nějak mě nebere moc tenis, ale teď, když hrála naše děvčata o wimbledonský titul, tak zajímal tenis i mě a fandila jsem jim oběma. Byl to úžasný zápas. Tak co nám poví paní Marie z Černošic, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Tak vy jste teď mluvila o tom tenise.
0: Ano.
1: Je to krásný sport, ale neuznávám, když vyhrávají ženy, které jsou napůl jako muži.
0: Rozumím.
1: Teď nemyslím tyhle ty dvě poslední
0: tenisky. Ano.
1: Tohleto měla by být ještě asi nějaká třetí kategorie. A ještě ta paní, jak hezky mluvila o tom boxu, já mám mladšího bratra, zadrhával, takže musel chodit do Prahy, do školy pro vadně mluvící a boxeři potom, on šel na Řezníka, boxeři s něma navázali jako družbu, oni se vlastně na těch klukách učili. Jo, brácha přišel párkrát s rozbitou hubou, No pak ho to přešlo. Jo, tak takhle nějak sportem ke zdraví, sportem ke zmrzačení. Jo, odsud pocud nazývá to pravými jmény a hlavně opravdu mě jde o ty ženy, o ty holky, který si to poctivě všechno vybojujou A pak jim to schlamstne někdo, kdo vlastně ani nikdo za to nemůže. Ale
0: schlamstne
1: to někdo, kdo ani jako žena není.
0: Rozumím, no, co tím myslíte.
1: Já jako holka, já jsem měla ráda chůzy, ono to bylo i jako nutnost, ty autobusy tam jezdily třeba málo, jsem se narodila sice v Ostravě, vyrostla jsem v západních Čechách, v Horním Slavkově, ale pak jsme se přestěhovali na malou vesničku. Já jsem se třeba nemohla dostat z odpolední jinak, než prostě na jednu vesnici a potom pěšky. No, takže jsem to vždycky metalila, o půlnoci jsem byla doma, takhle a jednou potom, teda ještě když jsem byla mladší, tak jsem vyhrála, byla jsem na třetím místě, ale tu medaj v běhu teda, ale tu medaj, kde jsem snědla, než jsem došla domů, ta byla čokoládová.
0: To byla taková ta kulatá, že jo? Ta zlatá,
1: ano,
0: nebo
1: ano.
0: To,
1: no. No a bylo to, já jsem věděla, že prohraju. Měli jsme tam spolužačku, ta byla vynikající na běh. A já jsem teda jako šla s ní na tu trať. A než jsem vedla, pak už mi došel dech. Ale já jsem měla pod mládí skrytou srdeční vadu. Jo, prostě jsem prohrála, no a pak, když bylo vyhlašování, tak ono to vypadalo jako na bramborovou medaili, ale byla to bronzová, dalo by se říct, ale jelikož jsme už byli jako poslední, tak oni to potom museli změnit, to pořadí. Jo, mysleli si, že už nikdo jako jiný nebude, já jsem vlastně potom běžela jako poslední a podle toho času to bylo na tu třetí, na tu, dalo by se říct,
0: bronzovou
1: medaili. Prostě mám ráda chůzy.
0: A taky je zdravá. Všude se to propaguje, no. Že jo, paní Marie, že nejzdravější je chodit.
1: Ano, ale někdy je to, jak jsem říkala, i ta nutnost.
0: No. Moc krát děkuju i za váš příspěvek a
1: já
0: zdravím do
1: taky.
0: Černošic. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, budu poslouchat.
0: Paní Marie mi připomněla, že moje maminka byla sportovně založená, opravdu velký sportsmen a vedl jí k tomu její tatínek. Moje mamka měla dva bratry. No a tatínek poslouchal samozřejmě rádio a tam všechny tehdy hokejové zápasy, fotbalové zápasy, protože v té době ještě nebyla ani televize. A já si pamatuju, že u nás to bylo tak, že jak většinou je to v rodinách, že muži se dívají, že jo, na sport a na mistrovství a tak, tak u nás to bylo opačně. U nás se dívala mamka a my s tátou jsme byli prostě založený trošku jakoby jiným směrem. Takže můj kolega, než začala noční linka, tak se mě ptal, jaký jsi sport dělala ty, jaké máš téma? A já říkám, no tak blbě jsem dělala házenou, protože jsem měla kamarádky, byly jsme tři kamarádky, jedna výtvarně nadaná, já hudebně a divadelně a třetí sport. Takže všechny jsme dělali všechno a vždycky ta jedna těm dvěma pomáhala v tom, co jim tolik nešlo. Takže holky chodily na házenou, tak jsem hrála házenou. Potom jsme dělali různě jazz gymnastiku, chodili jsme přesně, to mě bavilo moc, paní Marie taky chůze. S naší rodinou nikdo nechtěl jezdit na dovolenou, protože mý rodiče ráno vyrazili a večer jsme se vraceli. Hodně jsme toho nachodili. Tak asi takhle, ale bohužel, jako že bych byla nějaký sportovec velký, to teda opravdu nejsem, ale co mě třeba baví dívat se v televizi, protože jste se mě na to ptali, abych já taky říkala své názory, tak já miluju krasobruslení. Opravdu dívat se, prostě baví mě to. Vím, že to je velmi, jak bych to řekla, nespravedlivý sport, protože vždycky záleží na těch rozhodčích, že jo? Ne na tom, kolik uběhnete a za jaký čas, ale vždycky je to ovlivněno lidma, ale stejně ten sport mám moc ráda a moje vlastně od mého partnera vnučka, tak krasobruslí a já jsem šťastná, že se v tom našla, že jí to baví, že to není proto, aby vyhrála mistrovství světa, ale zkrátka dobře, že se hýbe a že jí to moc baví. A to je asi úplně nejdůležitější a to tady zaznělo od paní Nory i od paní Marie. Tak teď už další písnička a Rakajen a slečna závist a pak se budu těšit na další telefonát sportovně naladěný.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakou roli hraje sport v životě pana Vladimíra Střeboně? To se budu ptát na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, pane Vladimíre.
1: Dobrý večer. Já jsem teda profesí kuchař.
0: Ano.
1: Když jsem nastoupil v roce 1975, jsem se přestěhoval jsem do Třeboně, tak jsem nastoupil k podniku Velkovýtěmi Třeboň a jsem začal pracovat jako vedoucí závodní kuchyně na hospodářství Rožumberk, který mi nikdo jinak v Třeboně neřekne než gigant.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem tam po určité době, když jsem se tam nějak zapracoval, seznámil se tam s těma lidma, tak jsem, aby jsme tam jenom se necpali tím vepřovým, protože ta Velkovýtěmna vyráběla, vydukovala vepřové maso snad pro celou republiku, tak jsem se tam rozhodl, že tam založím fotbalové mužstvo.
0: Uh-huh.
1: A mě taky kvůli sobě. A z těch zaměstnanců toho provozu a jsem postavil teda fotbalové mužstvo, které jsem nazval SK Gigant, jako sportovní klub Gigant. Ona už tehdy v Třeboni probíhala taková podniková fotbalová liga. Je to něco, jestli si vzpomenete na film Báječná léta pod psa,
0: ano.
1: Tak to tam taky pan Vetký tam,
0: ano, ano.
1: Tam pokouší hrát. Tak něco takového se hrálo tady v Třeboni. A hrálo to tady spoustu podniků, Rybáři, Otavan, Státní statky, OSP, Lesostavby, Lázně, Pivovár, všichni měli manšafty a hrálo se takovým dvoukolovým způsobem, dvoukolově během roku a pak se vždycky vyhlašovali ty vítězové, bylo to docela zajímavé. A já jsem postavil teda nový manšaft, Gigant, a hráli jsme to a takovýma střídavýma úspěchama, já byl takovej jakoby v tenise je nehrající trenér a já jsem ve fotbale založil funkci hrajícího trenéra. Já jsem si vždycky zahrál, alespoň poločas. No a tak jsme prostě běhali za tím míčem. Hráli jsme to na škvárovém hřiště, tady v Třeboni na trávu nás nepustili. No a ty pády někdy na té škváře zanechali nějaký takový drobný následky, nějaký odřeniny, ale prostě to nadšení pro sport jsem měl. Taky jsme se zapojili zemědělské noviny, tehdy v té době pořádali takzvaný pohár zemědělských novin ve fotbale. To se hrálo celorepublikově, tam jsme taky vyjížděli na ty různé štace. I jsme tam několikrát třeba uspěli, ale no, hlavně prostě jsme se hejbali. No a když jsem jako byl ve té závodní děli, tak přece jenom ta moje postava tomu jako odpovídala, kuchař, hubenej kuchař prostě nezbuzuje důvěru, tak mi prostě začalo růst trošku to bříško. A když na mě začali pokřikovat diváci, tak abych neskovával ten míč pod dresem, když jsem nastoupil, tak jsem potom udělal i jenom toho trenéra. No a prostě byla to pěkná doba. Všechno to skončilo rokem 89, když se to všechny ty podniky pomalu začaly rozpadat a tenhle ten sport tady přestal v Třeboni fungovat. No.
0: A nejenom bohužel asi v Třeboni.
1: No, ještě jsem potom mezi tím jsem taky se účastnil třeba na cyklu Spartakiády, skladba muži v roce 1985. Jsme tady v Třeboni utvořili takovou tu základní devítku, to byl takový ten základní útvar, s kterou jsme se dostali až na Strahov, cvičil jsem na Strahově. To je taky úžasný zážitek, když tam cvičíte.
0: Věřím.
1: Když tam potom odcházíte z toho stadionu a ty lidi vám tleskají. Pak jsme ještě nacvičovali tu Spartakiádu 1990, ale ta už se potom skutečně jenom v krajích, to už nás na Strahov nepustili. Asi se nás báli noví moci páni. No a dneska v důchodu už jsem teda 12

0: tak dneska už se věnuju jenom cyklistice, jezdím na kolem, což je tady Třeboňsko ideální, proto pořádám takový cyklový lety tady pro místní důchodce s výkladem, protože ještě můj další koníček důchodu je historie, tak dělám takový výlety, kde jim třeba je seznamuju různými místy, různými rodáky, kde se kdo narodil, nějakým oslavným osobnostma a tak.
1: Tak
0: to je můj vztah ke sportu a jezdím teda na kole klasickém kole, neuznávám elektrický kola a jsem schopný ujet 60-80 km.
1: No teda, pane Vladimíre, takže sportsmen tělem i duší.
0: V 74 letech.
1: Perfektní.
0: No tak to podle mě baví ta cyklistika a pokud budu moc, tak budu šlapat prostě, abych se trošku hejbal.
1: Moc děkuji, pane Vladimíre. Zdravím do Třeboně.
0: Přeju všem, co se věnují sportu, aby jim to vydrželo, aby prostě člověk pomalej stárne.
1: Dobrou noc. Naslyšenou. Přidám ještě zprávu, kterou poslal pan Sváťa, 84 let mi napsal. Dobrý večer, zdraví mě i všechny linkaře, sportovním nazdar. V mládí jsem se věnoval atletice, brzy jsem však začal hrát závodně volejbal a vydržel jsem až do 40 let, pak už jenom rekreačně. Začal jsem také volejbal pískat a vydržel jsem až do letošního jara, kdy jsem se zranil. Sport sleduji velmi rád, alespoň v televizi, a když je šance, jdu se i podívat, napsal Sváťa. Děkuju i vám za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Karel Gott. To musím zvládnout sám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaký sport provozovala v mládí, jaký sport dělá třeba v současné době, budu se vyptávat paní Magdaleny z Hradce Králové. Dobrý večer, paní Magdaleno.
1: Dobrý večer všem, kteří poslouchají Noční linku.
0: Paní Magdalena říkala, že jsem jí tématem udělala radost, tak jsem zvědavá.
1: Ano, protože já jsem sportovec s tělem i duší.
0: Ano.
1: Bohužel díky zdravotnímu stavu v uvozovkách, díky, již toho moc nenasportuju, tak jenom čutání se svým vnukem nebo házení míčkem, plavání teda hlavně.
0: Uh-huh.
1: A dřív jsem těch sportů dělala hodně, začínala jsem sokole jako prcek, pak jsem dělala gymnastiku, krasobruslení, košíkovou, divčí kopanou, ale moje největší životní láska, královna sportu, lehká atletika.
0: Uh-huh.
1: A jak jsem se k ní dostala, když jsem v tělocviku na národní škole zaběhla asi na 300 metrů, myslím, že to tenkrát bylo nějaký dobrý běh a vyhrála jsem, byla jsem poslána na krajský přebor Žadstva a tam jsem byla druhá. Bohužel to bylo v době, kdy jsem byla po nemoci, ale už nějakou dobu, mám dojem dva, tři roky, kdy jsem se léčila ve Františkových lázních na nějaký problém se srdcem.
0: Rozumím.
1: A na těchto závodech jsem byla tajně, rodiče o tom nevěděli, ale bohužel se o tom dověděl otec, protože s trenérem, který byl hlavním jako pořadatelem těchto krajských přeborů, a později i můj osobní trenér hrával šachy.
0: Aha, tak mu řekl, Magdalénka byla na závodech.
1: Ano, dostala jsem vynadáno, já jsem to zalhala i, nebo nepřiznala ani u sportovního lékaře, jak se marodila, ale protože se mě nějak věnoval ze začátku pan doktor Víc, díky tomu mýmu bývalým onemocnění, ale nikdy už jsem neměla žádný problém, až teď na starý kolena po covidu.
0: Aha.
1: Ale ještě jsem teda chtěla říct, že používáme hodně heslo, ať je to při jízdě autem nebo na kolobě ještě s vnoučatama, to vaše nastartuj a jeď.
0: Jo, život je jízda, že jo?
1: Ano.
0: Tak to mám radost.
1: Teď ještě bych chtěla říct, že Hradec vyhlašuje soutěž o šarmantního člověka.
0: Ano, šarmantní osobnost, že jo? Každý rok to.
1: A mě to mrzí, že tam jsou herci. Myslím si, že každý povolání je velice, velice by mělo být hodnocený,
0: ano.
1: Nejenom herci.
0: Máte pravdu.
1: Ale i sportovci, když máme spoustu, já řeknu jenom atletiku, jo, Železný,
0: tak.
1: Špotáková, Kratochvílová, moje bývalá kolegyně ve sportu a bývalá mistryně Evropy na 800 metrů, Jarka Jehličková. Teď nový třeba Desenský, mladý kluk, Hradecký atletiky, Hejnová.
0: Ano.
1: A těch sportovců, já si na všechny nespomenu, doufám, že nikoho neurazím. A to mě hrozně mrzí, že se zapomíná v této soutěži na to, že jaký máme vynikající sportovce, lékaře a podobně. Že teda je tam většinou, jsou tam herci.
0: Máte pravdu, paní Magdaleno.
1: Moderátory máme fantastický, moderátory, máme paní Chládkou, máme pana Macovna, máme paní Lukešovou.
0: Ano. Pamatuju se, ale promiňte, že vám paní Magdaleno skáču do řeči. Já si pamatuju, že dokonce jednou kolega z Hradeckého rádia, Karel Sladký, že byl v té šarmantní osobnosti nominován. Já si to pamatuju, to už je pár let zpátky.
1: No já každý rok teď dávám, asi poslední tři roky, vždycky nějakého moderátora. Jo? Ale když třeba paní Klokočníková mluví v nějaký ty relaci, tak nikdy nejmenuje moderátory. A myslím si, že máme skvělý moderátory, určitě lepší než herce.
0: No tak to jste nám udělala radost, paní Magdaleno, tak to musím Ladě říct, paní Klokočníkové.
1: No budu bojovat.
0: Dokonce já jsem, to je prostě to tak 2-3 roky.
1: Já to takhle nechám.
0: Ano, 2-3 roky, co jsem tam zpívala na té šarmantní osobnosti, to si pamatuju, no.
1: A myslím si, že VIP, který si říkají zpěváci, a teď to teď třeba se tam ani nepatří, zpěváci a herci, že každý povolání, který se dělá dobře, je VIP.
0: Přesně tak. Úplně s vámi souhlasím. Jo, já s vámi naprosto souhlasím, paní Magdaleno. A děkuju a přeju dobrou noc.
1: Hezký večer.
0: I vám.
1: Hezkou noc s námi. Ano. A krásné ráno, krásné léto. A budu se těšit na další spojení.
0: Taky, dobrou noc, naslyšenou. Teď nám bude zpívat Lenka Filipová, Norský dřevo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

hezký dívat se do plamenů. Někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: paní Anny z Miroslavy se budu ptát, jestli v mládí sportovala, jakému sportu se případně věnovala a jestli třeba patří mezi fanoušky nějakého odvětví sportovního v současné době. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer vám přeju, paní Jano, a všem posluchačům a sportu zdar, teda řeknu.
0: Ano, ano.
1: A já si myslím, že v našem dětství, že to byl sport sám o sobě stále, protože já si nepamatuju, že bychom jako děti někde seděli na lavičce nebo na mezi a že bychom si jenom povídali nebo něco, tak z toho určitě vznikl vždycky nějaká taková pobídka jako lezení po stromech a honička schovávaná, vybíjená, jo, a taky ve stodole lezení po žebříku a skákání do slámy a to všechno byly sporty.
0: Tak,
1: a ve škole jsem se nevyhýbala teda tělocviku, řeknu, že jsem byla takový průměrný sportovec a pamatuju si, že jsem si teda někdy ve čtvrté, v páté třídě zúčastnila oblastní spartakiády a taky byly nějaký takový mezi školami závody atletické, takže jsem byla vybrána pro běh na 100 metrů a házení granátem ve škole, takže, ale jestli jsem uspěla nějak, to už si vůbec nepamatuju, protože to už je dávná doba. No a potom, když jsem se vdala, tak jsme s dětmi chodili, jsme teda fyzicky pracovali oba, takže jsme chodili v nedělu odpoledne většinou s dětmi, pokud s náma, až už byli dospělejší, tak už nechtěli, tak jsme chodili na takovou pěší turistiku do baťušku, nějaká limonáda a nějaká buchta, kterou jsem upekla, no a chodili jsme tady kolem Miroslavy výletovat, no nebo jsme si zajeli autem, taky jsme jezdili na Vranov plavat, a což teda já ráda plavu, a letos se mi podařilo už být dvakrát na koupališti, protože sama nemůžu, takže musí se někdo uvolnit, ano, aby šel se mnou. No ale já denně cvičím, protože je to potřeba kvůli páteři a mám takovou sestavu, kterou mi doporučila rehabilitační sestra, takže to cvičím jednak na zemi a někdy i dvakrát denně, záleží, jak se mi, ale pravidelně teda jednou denně určitě.
0: Aha.
1: A protože nejsou lidi, tak já už roky chodím po balkoně. My máme 4metrový balkon a já sama jít ven nemůžu, tak já chodím po balkoně a nachodím tak kolem 2 kilometrů. Manžel mé neteře mi říkal, že chodím jak ve věznici, jak po vězeňském dvoře, ale já to tak neberu, já to beru jako pohyb. Takže
0: tak.
1: A jinak jsem sledovala taky, jak jste říkala, krasobruslení v televizi, sledovala jsem, nikdy teda to si nenechám ani teď ujít, i když to jenom poslouchám, velkou pardubickou dostihy, jsem měla ráda, i parkoury jsem měla ráda, no a skoky na lyžích a atletiku samozřejmě taky jsem sledovala v televizi, když bývala Zlatá tretra v Ostravě, tak to jsem u toho seděla, ale prostě sport, já to beru tak, že se hýbat musím, protože jak by jednou už člověk v tom vyšším věku usedl, tak pak už by se z toho gauče nebo křesla nezvedl. Já to tak beru. Takže to takhle to. Ale musím říct, že můj muž teď sledoval Tour de France.
0: Uh-huh.
1: A občas jsem si teda přisedla a poslouchala a on mi říkal, že to už je jak roboti, ty cyklisté, že to je opravdu neúnosné, co to je, jak je to dravý sport, ta Tour de France, jak oni jsou prostě, že mu to připadne už jako týrání, nebo něco takového.
0: Rozumím.
1: Že to je úplně už postavené na hlavu, tady tohle to říkal. Takže, no tak on pohledu takového taky už letitého seniora, takže takhle. No takže já si myslím, že pohyb je důležitý a ať už se v jakémkoliv stavu a v jakémkoliv prostředí provozuje, že je důležitý a prospěšný. Ale s mírou samozřejmě, přiměřeně věku. Taky chodím po schodech, protože máme doma schody, tak několikrát je musím sejít a zase vyjít. Takže ten pohyb si myslím, že mám a nikdy jsem se pohybu nevyhýbala.
0: Moc děkuju, paní Aničko, i vám.
1: Jo, já taky děkuji a všichni moc zdravím. A mějte
0: taky
1: se moc hezky.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Paní Anička mi připomněla Tour de France. V loni jsem se dívala s mojí maminkou, protože jsem říkala, že to byl velký sportsman a sledovala potom už i pasivně všechny možné sporty. Tak jsem se dívala, letos ne, ale loni. Takže i já si, paní Aničko, pamatuju, že Pogačar, že to byl jakoby úžasný to cyklista, který tam dokázal za sebe vydolovat úplně neuvěřitelné věci. Ale vy jste říkala, že manžel říkal, že už mu to připadá, že jsou to roboti a ne lidé. Musím říct, že když jsem se dívala, tak taky. Úplně jsem je jako obdivovala, že vůbec jsou schopni tohle vydržet. To jako opravdu klobouk dolů, to už jako je úplně za hranicí, bych řekla, jakoby normálních sil. Tak to je k cyklistice. A jaký sport probereme po písničce, kam zmizel ten starý song, kterou nám bude zpívat Helena Vondráčková, to se dozvíme za chvíli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka je o sportování, o sportu a já se vyptávám, jestli jste sportovali, když jste byli mladí, jestli sportujete stále, anebo jestli aspoň rádi sport sledujete třeba v televizi. A vyptávat se budu i paní Ludmily, která nám volá z Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janíčko, já vás zdravím všichni posluchače noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak já jsem nebyla vedená ke sportu takhle, a protože moja maminka nesportovala, ale tatínek hrál fotbal a potom trénoval. A tak ten mě vedl k faninkovství.
0: Aha.
1: A tak já jsem, že jsem z Brna, tak jsem fandila Zbrojovce Brno, než ještě se stoupili potom do druhé ligy, tak jsem s nima jezdila. Byla jsem s nima v Maďarsku, v Německu a to byl rok 78, nebo co oni byli mistři naše republiky.
0: Ano, ano.
1: Poprvé vedli je Masopust. A takže jsem všechny znala jménem, i teďka je znám do dneška. A krasobruslení, to jsem jako dítě zbožňovala. To vám přiznám, že jsem psala i sourozencům Romanovým o fotku a od podpis. Oni mě opravdu odepsali, no tak oni asi ne, ale někdo.
0: Rozumím, z toho týmu,
1: poslali
0: že jo.
1: Poslali mě velkou fotku s podpisem. Když bylo potom reví byla v Brně, tak mě strýc vzal a odměl všude známý. Tak jsem byla v šatně, kde jezdil sourozenci Romanovi, Mrázková, Babická, Holan, to byl náš taky druhý ten taneční pár, potom Divín, Mrázková, Šouky Dijkstrová, Chyliusová s Bojlerem, tak se všechny měla podepsaný.
0: Úžasné.
1: To jsem teda, to byl zážitek pro mě strašný.
0: Věřím.
1: No, a jinak teda jako Brňačka fandím Kometě. A jinak všechny sporty zbožňuju, já musím mít eurosporty v tom nabídce.
0: Ano, ano.
1: Takže mě to začíná na podzim, když začne biatlon, tak to mě začne, potom sjezdy, všechny znám jako jménem, ty Švýcary, co vyhrávají. Potom mě začne, na jaře mě začne cyklistika, ty jarní kola, jenom co jsou takové jednokolový. Potom mě začne Roland Garros, tenis. Potom mě začne Wimbledon.
0: Tak to jste si to letos užila, že jo, paní Ludmilo, Wimbledon? To jste si ho letos užila.
1: No to a já, když to Roland Garros jsem zase fandila, protože ti naši vypadli. A já fandím Španělovi tomu Carlos Alcaraz. Ale ten je zraněný, tak jsem letos fandila tomu Sašovi Zverevovi a on to vyhrál. Takže to jsem byla strašně šťastná.
0: No to je úžasný.
1: A teď teda byl ten Tour de France.
0: Ano.
1: A říkám, a teďka mě to skončilo. A děcka, hele, mamka už zase jede Tour de France, už ani nevolá.
0: A ta krásná krajina, že jo, kolikrát sledovat, tak
1: no, jak se, no, to, no. To mě strašně baví, teda v té Francii a to, tam je to nádhera, fakt, to opravdu ty zámky a ty,
0: tak.
1: No nádherně, tak to mě strašně baví. A teď teda mám pokoj, chvilku za chvilku pojede Vuelta, no a za chvilku potom, jo, ještě bude tý tenis, bude Amerika, US Open.
0: No tak velká sportovkyně, paní Ludmila, má přehled.
1: Já tam žiju tady v tom.
0: A to je dobře, paní Ludmilo. Jste jak moje maminka. Ta tím taky žila. Ta znala všechny týmy a u nás se fandilo Slávy, takže všechno jsme museli sledovat.
1: Jo, já taky v Spartě jsem fandila do Zbrojovka. A teď se Zbrojovka vrátila do první ligy, do extra ligy, tak se zvědavá tím. To bude teď porazili Spartu.
0: Tak vidíte. No moc děkuju, paní Ludmilo, i vám za hezké vyprávění.
1: Jo, děkuji vám.
0: Zdravím taky, do Brna.
1: Přeji vám krásné noce, ještě
0: zbytek.
1: A dobrou náladu, ať si vykládají lidi, co mají. Ale mě to mrzí, že nejsou jako sportovně nadaná.
0: Každý nemůže umět všechno, jak by řekl tatínek. Moc krát děkuju, paní Ludmilo, naslyšenou.
1: Já vám taky moc děkuju. Naschledanou.
0: Promiňte, přidám k paní Ludmile zprávu, kterou napsal pan Bedřich. Dobrý večer, já mám rád hokej, když je mistrovství světa. A pan Michal, ten napsal smajlík, protože vám přečtu, co napsal. Dobrý večer, paní Chládková, myslíte, že tuto sezonu ještě vyjede Jarda Jágr? Samozřejmě, že to beru s úsměvem, pane Michale, ale má můj hluboký obdiv, co se týče sportovce, co se týče hokejisty. Prostě úžasný Jarda. Jako to se opravdu takovejhle hokejista se rodí, jak já říkám, jednou za život. To prostě to tak je. Myslím si, že si ho považujou i v zámoří velmi, velmi. Tak, teď už další písnička Miroš Birka a Marta. Co bolí, to přebolí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ano, posloucháte Noční linku. Před chvílí se byla půlnoc, konkrétně máme 3 minuty 47 sekund po půlnoci a my jsme se přesunuli do středy 29. července. A stále budeme hovořit o sportu. Zajímá mě, jakou roli hraje ve vašem životě sport, jestli rádi sportujete už od dětství, jaký sport jste provozovali, co děláte v současné době, jestli patříte mezi aktivní sportovce nebo ty pasivní, co například rádi sledujete v televizi, tedy jaký sport, a jestli patříte mezi sportovní fanoušky a máte svůj oblíbený sportovní klub, jako v naší rodině je to od nepaměti Slávie. Tak na to na vše se vás budu ptát i v té druhé hodině Noční linky. A pan Pepa z Olomouce mi napsal na adresu linka@rozhlas.cz toto. Krásný večer přeji, k dnešnímu tématu bych řekl jen jediné. Sport je v mém životě až na tom nejposlednějším místě. Už jako dítě jsem nenáviděl tělocvik. Na vojně jsem radši dělal rajony, než abych cvičil. Sport nesleduji ani v televizi, napsal Pepa. Pepo, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už další píseň, Vladimír Mišík a Blue Effect, Sluneční hrob.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Máme 8 minut, tedy 8 minut a konkrétně a 30 sekund téměř po půlnoci a stále si budeme povídat na téma sportu. Tedy sportovní téma bude tím, co nás provází v té druhé hodině noční linky. Vyptávám se, jakou roli hraje ve vašem životě sport, jestli sportujete třeba už od dětství, a vyptávat se budu i paní Milady, která nám volá z karavanu. Dobrý večer, paní Milado.
2: Dobrý večer a všechny vás zdravím, kdo posloucháte, a taky vás. Ještě jsem nechodila do školy, když jsem věděla, co chci dělat. Jednoznačně krasobruslení. Nebylo mi to umožněno. Nebylo. Krasobruslení dělám celý život, ale jenom na rybnících a všude možně. Ale sport mám hrozně ráda. Jezdila jsem 700 kilometrů stopem na lety na lyžích do Harachova.
1: Ano.
2: No, pocházím ze středního Slovenska.
1: Aha.
2: Skoro od maďarských hranic, ale teď jsem tady v Čechách. Už hromadu let. A všechny sporty mám ráda. Hokej, fotbal teď už poslední léta ani moc nekoukám, ale prostě to krasobruslení. A co se mi stalo, když už jsem měla těžký období, hodně těžký, a chtěla jsem to, když už se to schylovalo k dobrému, a já jsem to těžký období chtěla hodit za hlavu a vybruslit to,
1: ano.
2: Tak jsem chtěla jít na led. Bohužel jsem se na ten led nedostala, protože jsem se přezovala v autě a cestou k ledu jsem si ulomila obě zápěstí.
1: No teda.
2: Páni, ještě pořád jsem na Maroce.
1: Paní Milado.
2: Ale sport stejně miluji. Všechno, úplně všechno. Lety na lyžích, skoky na lyžích, hokej. A krasobruslení je můj život. Nikdy se toho nevzdám.
1: No musíte dávat teda velký pozor, paní Milado, protože zlomená obě zápěstí, to není žádná legrace. Tak aby se vám,
2: to není legrace.
1: No, aby se vám něco nepřihodilo. No, zase dalšího, tak musíte být na sebe opatrná.
2: Ale stejně to miluji.
1: Věřím. To prostě, já říkám, oklepete se a jdete dál, protože to máte ráda. Je mi to jasné.
2: Jo.
1: Moc děkuju i za váš příspěvek do noční linky a přeji krásnou dobrou noc.
2: Taky vám.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaký sport má ráda paní Božena z Uherského Brodu? I na to se budu ptát v tuto chvíli na lince 731 800 900. Dobrý večer, zdravím vás srdečně.
1: Dobrý večer a skoro ráno. Já vás taky pěkně zdravím a zdravím taky všechny posluchače. A tak taky bych chtěla přispět trochu, ale hlavně sport, ale hlavně pro mě to byl pohyb.
0: Uh-huh.
1: No, já jsem ročník 1937.
0: Ano.
1: Takže jsem prožila své dětství ve válku. No a bydleli jsme jako daleko za dědinou a měli jsme domek, prostě kde jsme měli průjezd a veliká vrata a před vratama byl nádherný travnatý pařík. A to byla pro mě laskomina. Kde jakou stojku z toho mostu, z mostu se postavit, teď kotouli dopředu, dozadu, teď jsme, no prostě pořád v jednom pohybu. A na dvoře jsme měli žebř, který byl opřený, prostě jednu hranu byl u zdi a to byl pro mě ráj. Na tom jsem já cvičila už jako děcko pětileté.
0: Ano.
1: Jsem ručkovala ze spodní strany toho žebřa, jako jednu ruku, druhou ruku, víte?
0: Uh-huh.
1: A potom, když až na vrch, to bylo, já nevím, možná 4 metry, to bylo vysoké. No a pak dolů, ze předu, ale jsem tý šprlata prolézala.
0: To se rodiče báli, no. Paní Boženko, že jo?
1: Víte, že ani ne. Maminka mi říkala, že skáču pořád jak uren špíděr. Nevím, neměli o mě strach. No a potom, když skončila teda, no jak jsme začali chodit do školy, tož ten tělocvik byl takový jako slabší na té obecné škole. No a jak skončila válka, tak začal Sokol u nás. Já pocházím z Kunovic.
0: Uh-huh.
1: No a tak jsem chodila do těch řaček, tato nás, paní učitelka, která nás učila kreslení a ještě jedna přecvičovali, tam to bylo bezvadné, ale prostě nejraději jsem fakt já na té Žiněnce, víte, ty mosty a teďka kolébku, to jsme, jak když to zjeli na břichu a chytit si rukama prostě šlapy a teďka
0: tak.
1: Na břichu kolébat.
0: Tak.
1: No, takové cvičení, no, tak potom aj na kruhách, to bylo krásné. No a bezvadné bylo, když jsme nacvičovali, víte, jako ta veřejná cvičení.
0: Uh-huh.
1: A to jsme jezdili po dědinách, no v životě by se tam nedostala. Je to sice nedaleko od těch Kunovic, ale Polešovice, Nedakonice a tak po těch okolíčních dědinách. A to jsme jezdili s nákladním autem a to jezdili všetci, aj ženy, prostě všichni, co tam na to z toho cvičení se zúčastnili. A krásné pro mě bylo, když ty prostě ty ženy a ty a už starší, ty dívky zpívali celou tu cestu a ty naše národní písničky, to mě bralo za
0: krásná cestu. Atmosféra, že jo? Taková soudržnost.
1: Bylo to nádherné. No tak potom ten Sokol zrušili, tak to už akorát ve škole to cvičení. Ale ještě, paní Janičko, když jsem šla ze školy, tak to v na zádech, no a šla jsem ulicu, kde bývali sami sedláci.
0: Uh-huh.
1: A od jara už tam stál nějaký ten formanský vůz. Když se sadili brambory, to zbedňáky, potom sena a zňa, to žebřňáky, nebylo jedno oje, aj z aktovku, aby mě udělala kotrmelec nějaký.
0: To už věděli, že jo, kde Boženka bude, ano, bude no, legrace.
1: Ale to jsme byli ještě s jednou spolužačkou, no, tak jsme chodili spolu, jsme byli kamarádky.
0: Hmm.
1: Potom ještě, jak byli žebřiňáky, tak víte, mezi těma žebřinama je větší mezera. A to už bylo vyšší, jak to oje, to už bylo lepší. A to už ani já ani nevím, jak prostě, co jsem na tom všechno cvičila. A zbytek cesty, kde už nebyly vozy, tak jsem skákala z jedné nohy na dnu až dom.
0: No.
1: No a maminka byla z toho celá špatná, nadávala mě, že mám mašlu na křivo, že mám sukňu halenku rozcuchanou a tak dále.
0: Tak. Vlasy, že jo, jenom vlály. No tak ale byla jste pořád v pohybu. No.
1: A potom na vyšším stupni, já jsem potom začala nosit bíle, tak na lipstoli, na kruhy, Žiněnka to, ale koza a to jsem měla dělat si brýle nejistotu, že ne. A to jsem se bála, to už mi tak nešlo, ani na hrazdě.
0: Uh-huh.
1: Ale pak jsem měla v 17 letech, jsem začala chodit do slováckého kružku, 6 roků jsem tam chodila, no tak tam byl pohyb také a pořád. A mývali jsme vždycky aj rozcvičku, ostrůvku před zkoušku, takže jsem byla v tom pohybu až do té doby, než prostě jsem se vdala, pak jsem se odstěhovala sem na Brodsko, ale měli jsme tam na děti, to byly předměstí Uherského Brodu Havřice, měli jsme tam ve Vinohradoch pozemek, tak každou nedělu aj v týdni jsme tam chodili, aj s dceruškou, kterou jsme měli první, tak jsme potom se odstěhovali do Uherského Brodu a tam jsme si postavili na té zahradě domeček a měli jsme tam aj zahrádku a bylo to tak, tady z bydliště z Uherského Brodu tak 6 kilometrů, tak to se chodilo pěšky a se jsem tam aj kolikrát teda týdně.
0: Takže no, pohybu bylo, paní Boženko, opravdu požehnání.
1: A potom ještě z Uherského Brodu, když jsem dojela z Nekadima do Uherského Brodu, furt do kopca až dom, daleko dom. No a ještě jsem doma velice poctivě cvičila až do 80. roku, kdy mě postihla lupenka. Uh-huh. A tak jsem z toho byla otrávená, že protože kolem sebe furt mastění, že jsem s tím tělocvikem skončila, ale pěšky jsem pořád chodila do toho města, ale teď už oholí potom a teďka mám chodítko a čírka, tak bych vám to trošku nadlehčila, co v čír, když se mě blíží 89, tak co můžu dělat za disciplíny, můžu vám to říct?
0: Jasně.
1: Skákat do řeči, vrhat stínem a zápasit se smrťou.
0: Paní Boženko, humor vám nechybí a to je taky disciplína. A já vám moc děkuju a přeju krásnou dobrou noc do Uherského Brodu.
1: Krásnou dobrou noc, taky vám přeju dobrou noc.
0: Teď nám bude zpívat a hrát Elán, že mi je lúto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince si povídáme o sportu, jaký sport máte rádi, jestli sportujete už od dětství, jaký sport jste v mládí provozovali a na co se třeba rádi díváte v televizi, tedy myšleno na jaký sport. Vyptávat se budu i pana Jiřího z Blatné. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, to je Jirka Vokurka z Blatné. Já mám takový trošku jiný sport, já spíš motoristický, jo?
0: Ano.
1: Já jsem už ve 14 letech si jako postavil z jízdního kola tříkolku a pak jsem v 16 letech si postavil motokáru. A pak jsem začal, to bylo jako třeba v 18 letech jsem postavil první traktor domácí výroby, samochod, jako tomu říkám, jo. A tím jsem to jako začal potom závodit. Nejdřív to byla 2,5 v tom, to mělo 16 rychlostí dopředu, 4 dozadu a pak jsem si postavil 3,5 a to bylo strašně divoký. To je kolem 120, to bylo 20 dopředu a 4 dozadu. A můžu se pochlubit, že mám z toho já 650 pohárů.
0: Pane.
1: A s kluky máme dohromady 90 pohárů, takže
0: no, gratulace.
1: Dokonce jsem závodil i v Německu a to byl takový jenom sranda mač. Tam jsme byli všichni vítězové.
0: Jo, jo, jo.
1: No a to je takový závod, no trošku mi to občas taky, no taky s tím byl problém, ale vždycky jsem nějak dojel.
0: No pane Jiří, ale tak to je úžasné. A jako synde ve vašich šlépějích?
1: Prosím?
0: Jestli synde ve vašich šlépějích, jestli jsem to špatně nepochopila.
1: No, taky syn se mnou závodil, jo.
0: Ano.
1: A potom, když jsme začali moc vyhrávat, tak jsme každý museli mít svůj traktor. Tak jsem postavil další a tak já už jsem jich postavil 7 domácích

0: pěstuju z domácí výroby. A furt to musím makat. Tahat to dříví v lese a takhle.
1: A se pak vás Jiří syn porážel, nebo vy jste porážel syna?
0: No, jednou já, jednou on, no každej, no jednou jak do, jak
1: jo, jel. Jo. No tak hlavně, že to všechno funguje a stále pořád vás to baví a to je asi na tom to nejdůležitější.
0: No už moc ne, protože už je mi 79, skoro 80, tak už jsem taky omezil a ono už ty závody nejsi. Co bývalo, to bývalo úplně kamarádský a takový ve srandě a dneska už je to něco jiného. A už je strašně málo, protože to stojí hodně peněz a hlavně zajištění.
1: Rozumím.
0: Takže se nezlobte, že takovou...
1: Ne, vůbec ne, naopak.
0: Mám úplně jiný, než
1: přesně tak.
0: Třeba vy máte.
1: Nezaznělo to tady dneska, až teďkon od vás, takže moc děkuju. A přeju krásnou dobrou noc do Blatné.
0: Jo, tak jo, děkuju a mějte se moc hezky a naschledanou.
1: I vy, naschledanou. Pavel Bobek nám bude zpívat Country Boy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přiznám se, že mě potěšilo, když jsem zvedla telefon a paní Hana mi říkala, že nás poslouchá celou cestu, co jedou do Salzburku. Takže teď vlastně je to ze Salzburku, co nás poslouchá a i s ní si budu povídat na sportovní téma. Krásný dobrý večer, paní Hano.
1: Taky přeji krásný dobrý večer vám i všem posluchačům a hned v úvodu poděkuji za krásné téma, všem posluchačům za krásné vyprávění, příjemnění cesty a vám za krásný výběr písniček, protože jsme se i zaspívali.
0: Tak to jsem moc ráda.
1: A teď já a sportování. Tak jsem ročník 1960, za mých mladých let nejezdilo tolik a učili, na každé ulici se hrávala vybíjená a na kapitán. A chodilo se hodně pěšky, protože nejezdili autobusy, my jsme měli babičku v Hřmanicích, ty už dneska nejsou, je tam jaderná elektrárna, takže jsem se svezla kousek autobusem do Dukovan, z Dukovan se chodilo pěšky a to bych tam se chodívala i na prázdniny, jako malá ještě jsem nechodila do školy, maminka měla odvahu mě pustit takhle autobusem, anebo s pekařem jsem jezdívala. A teď začala škola a já jsem začala podávat své sportovní výkony. Každý podzim tak vždycky byl o pohár Českého rozhlasu, bývala nějaká soutěž a to základní školy nějak pak se postupovalo. A já jsem byla jakoby na spod dobrá, jak na skok do dálky, tak na šplch na čas, tak na běhání různý ty tratě, ať už to byly překážky, nebo potom to šlo se mnou vlastně do... na střední školu, kde to byla zase výhoda, když jsem v Třebíči byla na zemědělské technické škole, tak... vlastně chodila jsem na Spartak a byla jsem na internátu a to byla taková výhoda, kde byly omezené vycházky a my vlastně tím, že jsme chodili jakoby trénovat, takže jsme mohli
0: den ano.
1: A mohli jsme chodit trénovat pak večer kolem rybníka. My jsme tam měli před školou kuchyňku a kolem té kuchyňky jsme běhali tak třeba takových 10 koleček a tak na nás kocí třeba pohody zdávali s bokem, tak nám to dělalo dobře.
0: Ano.
1: A nebo si z nás dělali srandu. Potom, když jsme šli na tu snídaní unavení, protože ať jsme běhali večer nebo ráno, no prostě nás to bavilo, mě to potom jsem dopadla tak, že ve třetím ročníku, tak vlastně to byla nějaká asi zemědělská olympiáda. No a my tím, že jsme postupovali, tak vlastně já jsem nechodila celého půl roku do školy. A pak ve čtvrtém ročníku, když jsem měla maturovat, tak samozřejmě jsem toho půl roku nikdy nedohnala. Čili já nevím dneska nic o koních a o holubech, jo? Třeba. A tak byla to taková sranda. No a bývaly taky na školách brané závody.
0: Ano, pamatuju se.
1: Já jsem měla ještě kamarádku, mé třídě byla, která taky běhávala závodně, Mila Celerova. A my jsme, jako očekával se od nás výkon, když se šlo na ten braný závod ve čtvrtém ročníku. Jenže na škole byla tradice, že v tom čtvrtém ročníku jeden na druhého počkal, když nás ji pouštěli po jednom a pak se došlo do toho cíle společně. A s náma oni tím, že očekávali od nás nějaký výkony, tak udělali to, že vlastně nám dali všem po stupeně horší známku. Čili chudáci, co šli na vysokou školu, tak když měli dvojku, tak měli trojku z tělocviku.
0: No teda.
1: Tak jsme se tomu smáli.
0: To tedy.
1: No. A potom teda dostala jsem se tím pádem i jsem lyžovala, dostali jsme se, když někdo chyběl, tak jsme se dostali vlastně i nahoru, jakoby, že jsme doplnili vlastně tam ty jiné třídy vlastně, kde chyběly. A vlastně dneska lyžuju se svýma vnukama, který mám tady v Salzburku a když dcera jede, protože jede sama a má dva malé kluky a mám strach, aby se jim něco nestalo, tak mě to nutí jet s nima do toho Lofru taky a tam si zalyžovat a být první dole pod kopcem a říkat jim kluci, kde se couráte.
0: No je to teda úžasné, paní Hano, klobouk dolů.
1: No, každý dívejte, sport určitě člověka omlaďuje a to tělo potřebuje pohyb,
0: ano.
1: I když já ho mám dneska jinak, než bych chtěla, tím, že prostě to mám tak nějak jakoby daný, kde se musím ležet, třeba furt dokola uklizím nebo něco, ale ráda si jdu každý ráno, protože dcera pořídila bazén, že nemá s klukama jakoby čas někam chodit, tak já si chodím ráno
0: zaplavat.
1: krásná vodička. A nevadí mě, i když je studená na podzim, ještě než se ten bazén zazimuje. Já tím, že se sprchuju i studenou vodou, tak mě to prostě nevadí. A teď, když ještě vemu ten pohodlný televizní sport, no tak samozřejmě holici, jako a ten 72. rok, rozbitý vitrín, no to si pamatuju všechno. Byl můj sen vždycky jít na ten zápas, já jsem fandívala Jihlavě, a když hrávali s Brňákama, tak jsem si říkala, taťka pracoval v Brně, že mě někdy veme do toho Brna, no nestalo se tak, ale měla jsem takové štěstí, že potom tam, já teď ho nesí nespomenu na jméno, pán udělal jakoby těch, z toho starého družstva udělal Jihlava proti Brnu vlastně zápas a já jsem tam byla a Jardy Holíka jsem potkala, požádala ho o podpis a mohla mu říct, že celou dobu jsem ho měla ráda.
0: To byl rád, že jo? Paní Hana.
1: No v těch letech určitě, ale ne, dívejte, takhle já jsem fakt jako člověk to jakoby žrál, jinak samozřejmě Raška nebo Orlovský tenkrát, tenis, jako dneska už to stolní, tak jakoby
0: přesně,
1: taky není,
0: si
1: jo,
0: pamatuju.
1: To jsou takové vzpomínky na dětství, že jo? A dneska kluci zase fandí Obermanovi, tak se díváme, dneska už je takový to, už není velký slalom a slalom už je prostě super, že já nevím co všechno, no tak taky to tady lítá, kluci to sledují v televizi, tak úplně pozadu taky nejsem.
0: Moc děkuju, paní.
1: Jak ledecké, tak
0: přesně tak, přesně
1: tak. Všem, co jsou úžasný, na kopci, prostě, tak. Je to dřina, sport je
0: určitě
1: dřina a je to vytrvalost a úžasný jsou kolektivní sporty, kde to vidíte dneska na těch výkonech, že mám pocit, že ten úplně kolektiv se vytrácí, ale je to možná daný tím, že oni musí, a o tom by vám řekl Jágr, že se musí nahrávat tomu, protože ten je potřeba, aby měl hodně gólu, takže oni vlastně, i když jsou vysloveně gólový šanci, tak asi, aby neměli nějaký tyhle, tak prostě nahrají někam jinam, než by měli. Nevím, nevidím do toho úplně, ale působí to tak na mě někdy.
0: Moc děkuji za vyprávění.
1: Už nebudu zdržovat.
0: Děkuji. A dobrou noc, naslyšenou.
1: Paní Chládková, vaše noční linky velmi rádo sleduju už od začátku.
0: Radost. To mám radost, paní Hano. To mě
1: krásně
0: potěší, děkuju.
1: Ať se daří a
0: vám taky, dobrou
1: hodně
0: noc.
1: Hodně úspěchu a zdraví všem i posluchačům přeju.
0: Děkuju, napodobně.
1: Naschledanou.
0: Dobrý večer, paní Jano a posluchači noční linky. Jako školák jsem hrával českou házenou. Bylo to za Měšťanku v Olbramovicích. Potom jsem tu házenou hrával za odborné učiliště v Brně na Stavařově. To byl rok 57. V současnosti sport sleduji jen v televizi. Vždycky se těším na velkou pardubickou koňské závody a taky na zlatou přilbu. Teď jsem sledoval Tour de France. Rád se dívám na sporty, kde naši sportovci vybojují zlaté medaile. Taková sportovkyně pocházela ze Židlochovic, Jana Novotná, tenistka. Další sportovec závodící za Židlochovský statek byl Václav Chaloupka na Korokovi. Tak toto jsou sporty, na které se rád dívám v televizi, napsal František. Děkuju samozřejmě i za váš příspěvek do noční linky. Stanice Svět, Radim Flender a Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční sportovní linka by dělá radost, protože hojně telefonujete i píšete a zavolal i pan Miloš, který nám volá z Říčanska. Krásný dobrý večer, pane Miloši.
1: Dobrý večer a ještě lepší jitro. Já vzpomínám strašně rád na školu v Mukařově na devítiletku, kdy jsme měli výborný učitele a učitelky sportovního zaměření, tak jsme dělali atletiku a byli jsme taky za Mukařovský Sokol jako frontschaft v Německu na trojboji atletickým, tak to bylo pěkný. V Mukařově udělali v polovice 60. let fotbalový stadion, tak jsme hráli za Mukařov fotbal. No a potom jsem šel na průmku do Prahy a jezdil jsem dráhovou cyklistiku na Třebešíně,
0: ano.
1: Za Kovo a to byly zážitky, jsem jezdil odsud, to bylo tak kolem 30 kilometrů, ale 70. léta v Uřiněvsi ještě byl cukrovar, dlažební kostky a když vozili řípu, tak tam bylo bahno, tak jsem kolikrát přijel na vyučování vyválené a to vždycky profesor říkal, prosím vás, už se na vás nemůžu dívat, běžte se vysprchovat. No takže tím učivo dostávalo zabrat, no a odpoledne nezáživný předměty jako ruština a takový, no tak to už jsem se sebral a jel jsem trénovat na dráhu na Třebešín a to je taky zajímavý, to se stavělo na přelomu 60. 70. let a ministr Rázl, tatínek herečky Reginy Rázlový, ten místo, aby dal peníze na údržbu pražských ulic, tak dal peníze, aby se vylepšila dráha. Tak to bylo jedno, jako ta klopená, to byl první ovál, který měl opravdu třetinu kilometrů. To byla jako opravdu norma, světová, na čem se jezdilo. No a pak jsem měl jít na vojnu, takže jako do Dukle a přišel jsem na vojenskou zprávu a tam byl Slovák a on říkal, čo študovaný spojár, vojenské středisko špojových specialistů Poprad. Tak místo cyklistiky jsem šel dělat do Popradu vojnu. Tam jsme měli zážitek takový smutný. Ve 74. roce byla lavina v Mengušovské dolině. Mm-hmm. Tam zahynulo několik studentů pod lavinou, tak jsme tam byli to vyprošťovat. No, jenže to byla několik metrů. Tam byli záchranáři a prostě sondy a nejhorší byli ty rodiče a ty příbuzní těch študáků, který prostě bezradně v několika metrových jako závalech tam pod tím byly ty jejich děti, no.
0: Strašný.
1: Tak to bylo strašný a pak jsem šel po půl roce do Písku a tam to bylo parádní, tam byla atletika, tak ten tělovýchovný náčelník říkal, a vy jste cyklista, to je dobrý, máte kolo, a já jsem říkal, soudruhu majore, mám dvě, a on říkal, tak fajn, tak dostanete opušťáka, jedno si přivezte pro sebe a jedno pro mě, a tak to bylo dobrý, tak jsme spolu jezdili a dělali jsme tu atletiku, tam jako na Písecku a Český Budějovice a tak tyhle ty města okolní, to bylo výborný. No a pak jsem přišel domů a tady jsem přihlašoval ještě kluky na Běchovice a tam mi řekli, jděte z vojny, v Říčanech zakládají atletický oddíl. Tak jsem tam šel za tím vedoucím, za Jirkou Jandusem, jo, a tak to byly, byly nejkrásnější roky v Příčanech. S atletikou a běhali jsme Jizerskou 50 a 70 kilometrů po hřebenech Krkonoš a v létě jezdili na vodu a tak. No a teďka mám rozbitou nohu, tak místo berlí jezdím na kole nakupovat do Lidlu.
0: No,
1: nebo...
0: ale paráda, že Miloši, že se nevzdáváte, a já vám děkuju za vyprávění a zdravím. Přeju krásnou dobrou noc. Ještě přidám k Milošovi zprávy, které napsala, bych to stihla, pan Rostia. Dobrý večer, posluchač Rostia Střince, poslouchám noční linku zpětně. Třikrát jsem byl na Lysé hoře, co mě bavilo v televizi, cyklistika. Drahá paní Chládková, troufla byste si na závěr noční linky zaspívat českou hymnu? Udělalo by mi to radost, když to má být v tom sportovním duchu. Alespoň slabá náplas za to zkažené mistrovství, za zkažené výsledky mého oblíbeného týmu. Jinak Kladno nastávající sezónu půjde na titul i bez Jardy, říkal Michal. A jaký je váš oblíbený tým? Hokej, fotbal? Děkuji za odpověď a za splněná přání, jestli je to možné. Lukáši, tak fandíme celá rodina Slávy, to jsem říkala, a hymnu bych samozřejmě zaspívala, protože je to 14 dní, co jsem ji zpívala v Lovosicích na náměstí, jak českou, tak slovenskou hymnu, protože tam bylo mistrovství České republiky juniorů právě v cyklistice a potom handicapovaných. Byl to úžasný zážitek. Ale protože na to už bohužel není čas, tak ji tady samozřejmě zpívat a kapela nebudu, ale zpívala jsem ji v Lovosicích a myslím si, že jsem si snad ostudu neudělala. Tak teďkon vám zahraju ještě písničku od Marka Ztraceného, Stále věřím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to 5. srpna. Kdy mě bude zajímat, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co myslíte, je dobře, že minulost změnit nemůžeme? Přeji vám krásný zbytek dnešní noci. Užijte si samozřejmě podle vaší nálady pohodově. Dnes se můžete těšit na kolegyni Jitku Lukešovou z naší středočeské redakce a Jitku bude zajímat. Je pro vás důležité sepsat si různé dohody a nechat je také od zúčastněných osob podepsat? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak, stalo se vám, že jste si říkali, proč jen jsme si dohodu nesepsali společně na papír, mohlo být o starost méně? Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám pokaždé takhle s létem, přemýšlím o tom, co vám nabídnu k poslechu právě pro tyhle příjemné letní večery. Voda, léto, prázdniny nebo dovolená. Tak mě napadá, nebáli jste se v dětství někdy koupání v rybníku nebo v řece, že vás jako někdo nečekaně zatáhá za nohu? Ne? Tak to já zase ano. To byly ty vodnické a hastramanské příběhy, kterým jsem tenkrát tolik věřil. No a právě jim věnujeme to dnešní divadlo. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdo by neznal tuhle českou filmovou klasiku a taky melodii, která je s tím filmem Jak utopit doktora Mráčka a neb Konec vodníků v Čechách neodmyslitelně spojena. Nespoutaná fantazie pánů Vorlíčka a Macourka. Ale to je příběh pro filmové plátno. Na knižních stránkách byl zase respektovaným vypravěčem těch, jak to říct, mokrosuchých ástermanských příběhů. Třeba takový Jan Drda. Ano, Hrátky s čertem, ty jsou asi nejznámější, ale jeho pohádkové příběhy s puncem opravdového vypravěče s mokrým šosem se dochovaly jednak v dramatizované podobě rozhlasové pohádky, ale třeba taky jako četba s Janem Pivcem.
2: Dobrý večer. Kdo to byl pan Hrous? Nic? Tak vy opravdu nevíte, kdo to byl pan Hrous? Toníček Hrous, nebo taky táta Hrous, či ještě jinak kulatej Anton? No ovšem, vždyť jste tu ještě nebyli, když on byl na světě. A nejčko zas už není na světě on, a zbyla po něm jenom pěkná památka mezi hrstičkou přátel, kteří mu dokázali vniknout do srdce přes třípalcovou vrstvu sádla a přitom poznali, že je to srdce zlaté. Zlí jazykové ovšem tvrdili, že hospodský Hrous je krobián, to jest člověk hrubého jazyka a velký odborník na vymýšlení nejrostodivnějších nadávek, jakých lidské ucho předtím neslyšelo. Což o těch nadávkách, to je pravda. Já jsem k němu chodíval, když jsem nějakou potřeboval do svých vyprávěnek a nikdy jsem neodešel s prázdnou. Stačilo vědět, jak pana Hrouse přivést do pravé nálady. Například urazit jeho rybí polévku, že chutná po prádelním hrnci. Hned jich vychrlil tucet či dva a to tak jadrnou češtinou, až srdce zaplesalo. Ale právě proto musím dosvědčit, že pan Hrous byl dobrák od kosti a jeho krobiánština, že byla jenom obranou před křivdami světa a taky ovšem neobvykle vytříbenou zálibou v bohaté přerozmanitosti češtiny. Miloval opravdu něžně s celou vahou svých 120 kilogramů svou hospodu, pak svou drobnou manželku, které říkával Andulko, Nanduličko nebo Ančičí, a do třetice i své hosty, pokud si z něho netropili legraci. Leč i tehdy mu stačil ten slovní ohňostroj či vodopád, aby se mu odlehčilo, protože při té dobrotě srdce se vlastně ani hněvat neuměl. Tak ten pan Hrous měl hospůdku v Holešovicích pod Zátorami. Marně byste ji dnes hledali, tenhle kousek staré Prahy byl načisto zbourán. Musíte se spolehnout na mou paměť, že vám ji vyobrazím tak, jak opravdu vypadala a se vší hřejivou útulností, co v sobě měla, abyste se i vy v ní cítili dobře. Bylo to nízké staveníčko o čtyřech, či vlastně pěti místnostech, jak jsem později zjistil, neboť ta pátá, skrytá a přísně střežená, patřila k hlubokému tajemství pana Hrouse. Střecha hospůdky byla celá zastíněna košatými kaštany. Když skrze jejich listí svítilo slunce, vypadalo to, že jsou všude kolem po zemi rozházeny zlaťáky, a když listí zežloutlo a spadalo, zas to bylo všechno jinak pozlacené. Od zadní zdi k vltavskému břehu bylo jenom pár kroků a tahle pramalá vzdálenost hrála v tajemství pana Hrouse svou úlohu. Vida, hnedle bych vám zapomněl prozradit, že se to tam jmenovalo U Hastrmana a podle názvu to uvnitř taky vypadalo. Kolem stěn byly rozvěšeny rybářské sítě s velkými korkovými poplavky a taky zubaté štičí a sumčí hlavy na březových prkínkách. Na policích stály hliněné džbánky a hrnečky, bachráčky, do jakých asi dřív hastrmani ukrývali dušičky. Stěny byly pomalovány obrázky ryb a taky všelijakými rybářskými a hastrmanskými historkami, protože sem odjakživa rádi chodívali malíři a když jim zrovna necinkalo v kapse, platili tímhle způsobem svůj účet. A co se tam jedlo a pilo? Inu takové lahůdky, že byste se jen oblízli. Především nesrovnatelná rybí polívka, které pan Hrous sám říkával trojposchodová, neboť to byl trojnásobný vývar napřed z ježdíků, mřenek a podouství, který paní Hrousová procedila přes plátinko a pak v něm znovu uvařila okouny, cejny a líny. Do třetice do téže tekutiny dala vařit velké kusy vltavských kaprů. Ty malé rybičky hodila slepicím, velké ryby obrala z kostiček, maso vrátila do vývaru, přidala všelikou osmaženou zeleninu, jikry a mlíčí, drobátko zajíškovala, okořenila zázvorem a muškátem. Ach, to byla hustota, až v miskách lžíce stála a jaká rajská lahoda. Ale už dost o jídle. Přibližme se raději k tajemství, které obsádalo hospodu u Hastrmana a taky pana Hrouse osobně a které on tak úzkostlivě skrýval a přece neskryl, alespoň ne před mýma všetečnýma očima. Pan Hrous nebyl totiž, podržte se, svým původem nic jiného než Hastrman.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Hastrmanský čarování.
4: Sedma.
3: To je, pane věda.
4: Král.
3: Kdo se mu však nenaučí, tomu třikrát běda.
5: Hastrmanský čarování není žádnej špás.
4: Eso!
3: Ovládnout ho ale musí jeden každej z nás.
5: A trumf!
6: Je...
5: Hrajete jak ponocný, pánové.
7: My se nekamarádíme s Mariášem, kabrnáčku. A tobě zas nejde čarování.
5: Třeba jsem Václave na nějaký to abrakadabraka už starej.
6: Starej? Že vás pusa nepálí, strejčku kabrnáči?
5: Svý leta už mám, Toniku. S tím nic nenaděláš.
6: 127. To přece není pro vodníka žádnej věk.
5: A paměť mi už taky dosluhuje.
6: Taky trochu pomůžeme, dědo.
5: Lojzo, sakra, menskej kluku, ještě ty se do toho míchej.
6: Co by ne? Pro začátek stačí, když budeš opakovat po mně.
7: Počkejte. Počkejte, kabrnáčci. Hastrman bez vody je jako smyčec bez houslí. Tondo, přines škopek.
6: Pro oči snad nevidíte, strýčku kapinosy. Je už dávno nachystaný.
7: Tak se do toho dáme, hoši. Nohy do škopku, šasy namočit a všichni

0: Je tu někdo? Tak haló, hospodo. Tak je tu někdo?
1: Hned jsem u vás. Co pak to bude, pane?
0: Horkej čaj pro zahřátí. Byl jsem na rybách. Jsem z toho marného úlovku celý vymrzlý.
1: Neberou.
0: Darmo mluvit. Tahle Vltava má zakletou vodu.
1: Já na Vltavěnku nedám dopustit.
0: Poslouchejte, paní Hostinská, co máte tamhle pod tím stolem?
1: Ach, Jotonda zatrápený, už tolikrát jsem mu říkala, že mokrá havit nepatří do lokálu.
0: Chcete snad říct, kanenko skákavá.
1: No co, neviděl jste nikdy pár štik?
0: Prý štik? Vždyť tohle jsou úplní žraloci.
1: Rybáře v sobě nezapřete. Máte metr pořádně dlouhý, co?
0: Náhodou tyhle tři jsou přímo výstavní kousky. A ta čtvrtá, no, tak je sice trochu menší, ale taky není k zahození. Koupím je všecky. I s tím škopkem.
1: Ale jděte.
0: Dobře zaplatím.
1: Kde pak, milej zlatej? Tyhle ryby nejsou na prodej.
0: Dám, kolik si řeknete.
1: Ne, svýho Toníka neprodám.
0: Mě fuk, jak se která ryba jmenuje. Můžu jim říkat Tondo všem dohromady, nebo každý zvlášť?
1: Vůbec nic nechápete. Tohle nejsou ryby, ale hastrmani.
0: Hastrmani.
1: Nevěříte.
0: Ale paninko, hastrmani, čili vodníci, nejsou. Prostě neexistují. To ví dneska už kde kdo?
1: Já vám říkám, že jsou.
0: Jo, leda v pohádkách.
1: A kdo je tedy tohle?
0: Přece štika. Nebo štičák.
1: Omyl. To je můj...
2: Antonín Hrous. Hastrman. Těší mě.
0: Můj ty smutku. Co to má znamenat?
2: To znamená jediný. Andulka mluvila pravdu.
0: Není možná.
2: Ale je. Jen tak mimochodem, ona má vždycky pravdu. A jedno jim povím, nebejt jí tý mojí zlatý anduličky, tak jsem do toho lidského světa na mou duši ani nos nestrčil.
0: Povídačky?
2: Žádný povídačky, dráhý pane. Jen čistá, křišťálově průzračná pravda. A jestli chtějí kousek toho křišťálu stisknout v dlani, tak se pěkně posaděj a poslouchaj. Všecko začalo docela nevinně.
3: Tondo, pojď sem.
4: Co je, táto?
3: No jen pojď. Musíme si spolu vážně promluvit.
4: O čem?
3: O tobě.
4: Jo.
3: Koukni, Tondo, na vodníka už si velký dost. Číst, psát i počítat umíš.
4: To jo.
3: Síly má, že nevíš, co sní. A žene tě to až hloupostem. A co se zdejší Vltavy týče, máš všechno v maličku.
4: No, všecko ještě ne.
3: Ale jak pak ne. Umíš se proměnit ve štiku.
4: Mm-hmm.
3: Sumce i candáta. Dokonce svedeš i zajíce a koně bez ohlávky. A to každý nedokáže.
4: To jo.
3: Podle chuti poznáš, kde jaký vltavský přítok.
4: Já vím, kam míříte, táto. Jenže mě se do světa nechce.
3: Chce, nechce, musíš. Půjdeš na zkušenou. A když řekneš, že jsi Purkareckýho Matesa Hrouse syn, každej našinec tě rád přijme.
4: Ale táto, já bych přeci jen radši zůstal.
3: Ne, synku, už jsem ti zapřáhl dva sumce. A teď běž. To víš, lehko mi není. Jedinýho syna pustit z očí.
4: No tak proč?
3: Protože tady na Purkarci tě už žádný štěstí nečeká.
4: Po jakým štěstí to mluvíte, táto? Já jsem docela spokojený.
3: A co láska? Toníku, he? Zkrátka, měl by si najít nějakou nevěstu, jelikož chlap bez ženský péče, to je jenom poloviční mužský.
4: To se povídá?
3: Jo. To je i ověřený. A jedno si pamatuj. Když to nebude zrovna vodníková dcera, měla by mít k vodě aspoň hodně blizoučku. No tak zlom vás, je kluku Hastrmanská.

0: Chica.
1: Lenek, bylo 20 a teď jich mám jen 19.
2: Slečinko, tadyhle vám jedna bílá ryba uplavala.
0: To je ta 20. Pěkně děkuju.
2: Rádo se stalo.
0: A který špak ty jsi? Že tě neznám.
2: Já jsem ten synovec. Porybního.
0: Nevymýšlej si. Teď já vím, co jsi zač. Kapeti ze šosu. Hastrmánku.
2: Je. A vy se Hastrmana nebojíte?
0: Proč mi vykáš? To se ví, že se ho nebojím. Já se nebojím ani čerta.
2: Ne?
0: Akorát našeho táty se bojím.
2: Táty?
0: On umí třískat potěhem, až mi na celém těle naskáčou modřiny.
2: Proč tě bije, když jsi taková hezonka a milá?
0: No, právě proto, že prej se na mě kluci smějou. Ale což pak já za to můžu, že jsou takový hloupí.
2: Já bych se na tě taky smál.
0: I tak jsi taky hloupej.
2: Třeba jsem, ale umím spoustu věcí. Chceš, abych tě chytil rybu?
0: Chci.
2: Ale jen jestli přijdeš zítra.
0: Chodím se máchat prádlo každý den.
2: Tak já tu pro tebe od nynějška každičkej den přichystám košík ryb. Chceš?
0: Co by ne. Doma budou rádi a když i tobě to udělá radost.
2: To tedy udělá.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Klasikou z rodu hastrmanských vyprávění, kterou dnes tedy rozhodně nemůžeme opominout nebo vynechat, je i knížka Josefa Lady. A vsadím se, že ji teď určitě máte, když ne v knihovně před sebou, tak aspoň někde intuitivně před očima. Bubáci a hastrmani. Veselé to vyprávění o hastrmanu Brčálovi a strašidlu Mulisákovi. Myslím, že asi nikdo nespočítá, kolik těch hastrmanů Josef Lada v životě namaloval, ale víme, že motivem pro jeden z jeho posledních obrazů v roce 1957 byl právě zase takový jeden starý, unavený hastrman sedící s dýmkou na vrbě.
1: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle, osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí. Vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatele zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho.

0: hlubokým údolím, které se táhne okolo Sislova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám, co tam chybí. Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se, věru, divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A Hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. A pardie, rákos, to by bylo něco pro kamaráda Mulisáka z Černých voděrat. On už je tam, chudák, taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal po stráce štěbetalce psaní naškrábané na březové kůře a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu a hned zítra v noci zajedu do voděrat pro Mulisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda Mulisáka. Alo, vranky, kupředu, brkkkkk, skvá, kvá, kvá. A Hastrman brčál se rozradostně vracel k domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na staré vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do starého mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastrmánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají z mlynářovic synkem. A pak se už starý brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých voděrat ke svému příteli Mulisákovi.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Hned tu první noc po přistěhování do Sislova požádal Mulisák Brčála, aby mu ukázal to příhodné místo ke strašení. Vzal Hastrmana na své vzdušné sáně, aby nemuseli trmácet unavené kočky a vydali se na oblídku. Mulisákovi se jedno místo ihned zalíbilo a vroucně děkoval Brčálovi, že mu o něm pověděl. Pardie, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety, zakvíkl Mulisák radostně. To je místo pro strašidlo jako stvořené a nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Taky je dobře, že tu ječí meluzina. Ta teď stojí prachu, k

kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je ke strašení třeba, a já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení. Počkat, příteli Mulisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se zdělal pro sebe v černých voděradech, promluvil vážně Hastrman. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Druhého dne se tedy oba braši vypravili k sislovskému starostovi. Přinesli mu darem župan z vrbového proutí a párek pěkných netopírů, aby ho příjemně naladili, a přitom pověděli, proč k němu vlastně přicházejí. Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností. No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti, ale dříve, než k tomu dám své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tuhle strašidlo Mulisák nedělalo při strašení žádné škody, aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou. A také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou sedmi a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, motře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest. A já vám, sousede Mulisáku, přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu. Tím byla návštěva ukončena a oba hoši spokojeně odcházeli. Mulisák si liboval, že tak dobře pochodil, a pevně si po cestě umiňoval, jak si to všechno zařídí a uspořádá, aby mohl řádně strašit k prospěchu obce. Hned se tedy pustil do práce a při budování chaty už usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned na poprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Mulisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to zas vymyslil něco hodně šikovného a s chutí se pustil do práce. Doletěl si na Barabášovy hory k babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc molil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statku a chalup, kde měli plno malých dětí. A Mulisák rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí, děti se musí něčeho bát. Když si ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a nastavili je ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák. Ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil.
a opravdu snad čekal, že celý Syslov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten jeho výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládež.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když nás už teď Valdemar Matuška pozval na pražskou kampu, tak tam ještě chvíli zůstaňme. A to společně s knížkou Andreje Gjuriče Kam běží modrá liška. Pan Rudolf Hrušinský tu byl vypravěčem příběhů kolem zákoutí pražské Vltavy na kampě. A snad mi dáte za pravdu, až se tam někdy večer vrátíte, budete mít takový nejasný pocit, totiž, že vás pan Rudolf Hrušinský drží za ruku a vypravuje vám to všechno o tom pražském vodnickém světě, jako by tam byl v tu chvíli, ale v tu chvíli s vámi. Tak dobré dny, přátelé.

Václav Vaněček, místopřísežný a splnomocněný vodník na Čertovce, seděl na lávce u mlýnského kola a kýval nohama nad vodou. Byl pobouřkový večer a z kampy táhla kořená a dušnatá vůně. Díval jsem se chvíli skrze železné mřížový z mostku přes Čertovku a přemýšlel, jestli se mám ozvat. Bylo to už dlouho, co jsme se neviděli. To, když zrušili hospodu u řádového kříže a já přestal z večera a v noci

0: Vodník Václav Vaněček se díval dolů do vody, ze které to bliskotalo a mlaskotalo, a pískal docela potichonku. Věděl jsem, že je to písnička pro kapra Kuldu. Pouze na tuhle písničku vyplouvá, a to ještě jen, když se mu zachce. Byl umytý večer, z kampy to vonělo kořením a z čertovky vodou. A tak jsem tichounce zapískal taky kousek té kapří písničky. Jednou kránu mne ji Václav Vaněček naučil, ale pořádně to umí jenom vodník. Podíval se směrem k mostu a povídá:
1: kam běží modrá liška na kampu a co nese v hubě zelenou ratolest. Tak poles.
0: Tohle je takové naše povídání už od těch dob, co se známe. Tenkrát mě chtěl takhle vodník Vaněček vyzkoušet, co o kampě vím a jestli budeme spolu zadobřet. Modrá liška je domovní znamení. Znamení na domě hned z kraje Kamského plácku, vlevo, když jdete od parku k mostu. Kdo si ji všiml, ten už rozumí. A kdo ne, bude se tam muset jít podívat. Přelezl jsem tedy žbrlení, slezl po stavidle a sedl si na tu vlhkou lávku.
1: Jak pak nám to dneska voní?
0: Veškerou vodou. Oba jsme se toho s chutí nadechli. Vidíte, a někdo ani neví, že voda voní. Každá voda voní. Trochu jinak ta, co běží, trochu jinak ta, co stojí, jinak voní večer a jinak zase ráno. Po svém hluboká a po svém mělká, jinak studená a jinak teplá, jinak řeka, jinak potok, jinak rybník a jinak jezero. A čertovka, ta voní zase jinak. No prostě jako čertovka. Ani potok, ani řeka, ani náhon, ani strouha, nebo od všeho trochu. Voní veškerou vodou. A my s Václavem Vaněčkem to dobře víme. Chvíli jsme tak seděli a nemluvili. Voda dole občas šplouchla, z mlýnského kola za námi odkapávaly kapičky. Od Velkopřevorského náměstí bylo slyšet koncert a od řeky kytaru. Pak zkusil Václav Vaněček zase kapří písničku. Za chvíli se voda trochu zavlnila, ale to se vydávala na lov vodní krysa zvaná Tereska. Vaněček ji neměl moc rád, chytala ryby a vůbec všelijak pytlačila, ale patřila k vodě a tak se s ní držel v dobrém.
1: Kulda mi dělá starosti. Nějak ho není vidět.
0: Přece vyplouvá na tuhle písničku jenom, když se mu právě chce. Třeba se mu nechce.
1: To už se mu tedy nechce třetí den? A to je nějak divný. Ani dole není k spatření, kde nic tu nic, jako by se voda po něm zavřela. No, mohl jet do bráníka k netezím. Tam se on vždycky zdrží. Bránický vodník Vrbovec si s ním moc rád popovídá, jenomže jednak mi vždycky Kulda řekne, když chce někam na delší čas, a za druhé, to už je něco, když se vydá na takovou cestu. On už k stáru moc na Vltavu neplouvá a tím míň tam nahoru, kde je tolik randálu. Naposled tam byl, tuším, okolo Vánoc, to se ryby nejčastěji navštěvujou.
0: Kulda nebyl totiž jen tak kapr jako kapr. Především to byl jediný kapr na čertovce a tak by si ho Vaněček vážil, i kdyby byl všelijaký. Ale právě tenhle jeho jediný kapří kus je nejstarší ze všech vod Velké Prahy a okolí. Kulda je prakapr. Jak se patří, krásný, velký, tlustý a moudrý. Třikrát chycený na udici, jednou do vrše, třikrát trefený kamenem a jednou dokonce z pušky. Má krásnou, tmavozlatou barvu, místy trochu do černa a všichni ho čertoveckému vodníkovi závidějí. Už je po bouřkách, říkám a ukazuju na mlhy. Ale Vaněček na to nic. Jenom se tak zamyšleně rozhlíží a já vidím, že budu muset něco podniknout. Zatím se mu tedy aspoň položil ruku na rameno, to jako že tu jsem a že jsem jeho přítel. A pak jsme se v tom pobouřkovém večeru domluvili, že počkáme ještě den. Když tu ani potom Kulda nebude, musíme doopravdy začít pátrání.
1: Napřed bychom mohli zajít za Valentou. Je to soused a nejspíš by mohl něco vědět. Tam u něj na Vltavě je Kulda jako doma.
0: Ale vidím, že vám budu muset povědět něco víc o pražských vodnících, než začneme celý tenhle příběh. Budete to ještě potřebovat. Možná, že jste si dosávat mysleli, že je v Praze na Vltavě vodník jenom jeden. Ale to je vidět, že nemáte ponětí, jaká je to práce starat se o řeku v tak velikém městě. A co teprve dřív, není to ještě ani tak dávno, kdy Vltava byla čistší a plná ryb. V létě teplá, že se v ní dalo krásně koupat, a v zimě zamrzlá, že se po ní procházela v neděli celá Praha. Pluli tu nejen lodě a parníky, ale i vory, co kotvily za Císařskou loukou ve Vorovém přístavu, řečeném Háfnu. V Podolí se po celý rok prodávaly ryby a v Bráníku se pro hospodské lednice sekal led. To potom bylo pořád co dělat, co hlídat, opravovat, spravovat, že by to jeden jediný vodník nikdy nestačil, protože lidé žili daleko víc u řeky a s řekou. Před dávnými časy patřil k pražské Vltavě jen vodník Staroměstský, Malostranský, Novoměstský a vodník na Čertovce. To je poznat ještě dnes podle toho, že mají vznešené a starodávné tituly. Potom ale Praha rostla podél řeky, práce přibývalo a tak je dneska pravých pražských vodníků 9. Staroměstský, Malostranský a Čertovecký nazývají se dohromady také vodníci střední, neboli městští. Proti proudu řeky jsou 3 vodníci horní, nebo také protivodní, od Starého Města dolů vodníci dolní, řečení též povodní. A ještě něco. Asi jste si už všimli, že vodníci mají docela lidská jména, jenom s jednou zvláštností. Vždycky a bez pardonu musí ta jména začínat písmenem V. Nevím přesně, jak je tomu navenku. Tam se snad skutečně vyskytují ti puškvorci a rákosníci, přesličkové a půlci, česílkové, žabincové, jak o nich čtete v pohádkách. Ale u pravých vltavských vodníků je to tak, jak říkám. Václava Vaněčka, který je místopřísežným a splnomocněným vodníkem na Čertovce, už znáte. A tak je třeba ho jmenovat jen pro úplnost. I máme tu především Valentu, sídelního vodníka Malostranského, už tu také o něm byla řeč. Bydlí pod Karlovým mostem u prvního oblouku, hnedle tam, co stojí rytíř Brunsvík, a spravuje řeku od mostu 1. máje na rozhraní Smíchova a Malé Strany až po občanskou plovárnu. Ale ne celou řeku, jenom tu polovinu u levého břehu. Na druhé straně je revír dědičného hastrmana Staroměstského, co žije ve Staroměstských mlýnech. Staroměstský vodník Vavřinec Velebný má hubený podlouhlý obličej, temně zelené, velice smutné oči a dlouhé stříbrné vlasy a vousy jen trochu do zelena. Nikdo neví, jak je starý, snad tu vládne od dob největší slávy Starého Města pražského. Vavřinec Velebný je nejstarší a nejmoudřejší ze všech pražských vodníků. Rozumí všemu, co je, bylo a bude kolem vody, Ví o místech a o věcech, na které už všichni dávno zapomněli, ba i o takových, o kterých nikdo nikdy neslyšel.